0: Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxa Boxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo, takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto, Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučićovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abychom řekli, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní. Kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvére nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že Neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici, protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
2: dotazy. Já mám písničku připravenou, je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní: pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozdaná správa na touto planétou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta alebo riadenia sveta alebo riadenia spoločnosti alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Ďakujeme.
0: No, to je na veľké téma, veľké povídání, veľkou esej. A to by sme prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které jo, vždycky přicházejí takhle si těžký dotazy prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuji, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny. Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijdete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahle ta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těchto svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnak, jedna z nich. A konkrétně ti to, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, by jsme to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán Veka a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnú, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zle. A Prigožin za to položil život.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem.
0: Ja ďakujem za srdečnú reakciu. Pán, ktorý teď volal, samozrejme náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumiem jeho rozčílení, naprosto. Ja som z toho hotovej úplne stejne ako on, ale ja to přece jenom psychicky asi zvládám poniekud vyrovnaněji, pretože ja samozrejme som na tady tie procesy pripravený. Zkrátka taková, ja to píšu vždycky nakonec každého svojho článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tyto vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruská fóra, na ruský Telegram, na ruské servery, tak tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova. Prostě na všechny, jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby

přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... Chabad... dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají že s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku, a bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud teda ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který jste se ptali, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomyl. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jako bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firm je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU. Plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení.

0: Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A ja som sa chcel spýtať, keďže hovorí, že vlastne tá naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslinieme s tým svetlom, vlastne akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľne som veriaci a ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid? Prajem taký večer.
1: Děkujeme.
0: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Prosím vás, tohle je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramec. Aramec, ne Žid. Ale Římané ho poznačili za svého krále Židu. Jezus nazvěl, co se existuje. Potom v 18. století a 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona, ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to jako nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhu pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha, Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu, nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete, většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem Žehovy v naprostém klidu, souznění a v naprosté harmonii. Že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás, nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli, protože takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý. Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
1: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
4: Tak to nikdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším tón.
1: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já... Pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zaútočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. To napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
1: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla na Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít, protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný, to je jasný. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
6: No, dobrý večer, pán Veka, zdravím všetkých. Tak ja by som tej pani chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budú súdení iba z prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pána Veka, že prvá otázka je ohľadom, počujeme sa?
1: Áno.
0: Áno, áno, slyšíme sa.
6: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na Veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
1: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíši Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat se někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, to znamená, ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý. Bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, nebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohleto všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A pred časom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Odmítl světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a Není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát, a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš se který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali, a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný, a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv, a co vás obohatilo, co vás ochudilo, tak dále, tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
8: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval v tejto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde, a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, v nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko, a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote, a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodu. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných spolu aj s tým Benu.
1: Se nám strážíte.
4: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zrušená modulace.
8: Máme to vítr.
4: Tak, teď už je to bez větru, fajn.
8: Zkuste zavolat Jana Benu. Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch Noah Hyde zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah Hyde zákony sa velice zaujímavé. Oni mají mať teraz rabíny nějaký meeting v novembri kvůli tomu Noah Hyde zákonům, takže můžem vás zkusit dát jej telefónne číslo a poslat to někam. No. Bolo by to možné, že byste už si tam
1: pozvali. A vaše otázka?
4: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. Já myslím, že to máme málo démony času do 10. hodiny.
8: Já jsem chtěl vysvětlit o tom Kristovi.
4: Ano. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
1: Děkujeme.
4: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná minut. Ještě jeden dotaz, VK, zkus odpovědět na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy, nějakým způsobem, nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili. Pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věcí, které člověk může udělat za svůj život, takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
9: A dobrý večer, tak to som zase ešte ja. Ja by som sa musel opýtať, ste vraveli, že teda vyvolený národ má svoj vlastný softvér. My máme tento softvér, v ktorom je Ježiš Kristus. A sa chcem opýtať, že či taký softvér majú aj napríklad moslimovia. Lebo napríklad, ako sa potom berie to, keď napríklad moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú v súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem za dotaz.
0: To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho, jsou všechno činy proti, nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové a to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem, a že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to tež, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Žehovou, Jehovou, různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože my jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo, stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Hlenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
4: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebudu to taky přetahovat, nebudu to rozvádět příliš dlouho. Mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
10: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Jako vždy, om šanty, vesmírné om a věčný mír všem vědomým tvůrcům. Já vás vítám, já Petrucha vás vítám při sledování živáčů na Dežavičku, studio Dežavy na Svobodné vysílači v pravidelném úterníčku s hostem Markem Hašlarem, který je stálý host našeho úterního vysílání na téma vzestupu v rámci veliké, obrovské, začínající svobodné spolupráce mezi vědomými tvůrci. Takže vyzkoušíme jenom zvuk. Máro, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, Petrucho, ahoj, posluchače. Zdravím všechny, kdo nás pak uvidí i potom na YouTubeku. Zdravím.
0: Ano, zvuk je perfektní, dneska to šlo na poprvé, takže je to skvělé. Vesmír nás podporuje na každém kroku. No a samozřejmě teda vítám Om Shanti dnešního nového, nového hosta v Dežavíčku a tím je Pája. My se známe, Pájo, ze srazu svobodného vysílače v Havlíčkově Brodě, že? Který byl toho, no. Počkej, v Havlíčkově Brodě, penzionu star, no, někdy v březnu. To bylo. Takže tak se, známe se tak jako letmo, ale bylo to velmi milé setkání a kreativita z tebe přímo čiší. Takže vítám tě, Pájo, do studia, takže krásný podvečer ti přeju. Ty jsi už promluvila, takže technika zvuku je vynikající, dokonce i pejsek je slyšet a dnešní téma... Markovo, na to se dostaneme opět o vzestupu. Mám dobrý pocit, že vlastně vzestoupil i ten Markův zvuk, protože občas měl problémky s tím zvukem, ale už to valí prostě o sto péro. Takže tady to vysílání vlastně taky vzestoupilo, protože dřív to bylo punkové a dnes už je to vzestoupený na rock'n'rollové, jo? Takže punk už necháme za sebou v tom Matrixu a jedeme si pěkně rock'n'roll, úplně na pohodu. Dnešní vysílání je opět interaktivní, přátelé, můžete telefonovat, ptal jsem se Páji, takže souhlasí s tím, že budete moci tázat se našich hostů a na telefon 799 589 362. A já, přátelé, co vím, zatím tak letem světem rock'n'rollově, tak tady ten vstup, po kterém teda začne Markovo vysílání na téma kosmický vzestup kosmických lidí, tak je o nějakém vašem novém projektu, který je teprve v plenkách, ale už teď, aniž bych o něm věděl víc, tak cítím obrovský potenciál, že to bude něco velkého. Takže já se tady uchýluju do svého křesílka, předávám vám slovo. A je to vaše, takže kdo chcete začít, tady už nás někdo zdraví. A sice Nataša, ahojky, zdravím všechny, hlavně Marka a Pavlínku. Velmi se těším na vysílání, jsem s vámi všemi v lásce a v radosti. Takže Natašo, dobře, tak já teda sebe pozdravím sám. Samozřejmě Marka a Pavlínku zdraví. Tak já jsem takovej prostě rejža, dneska budu trošinku pozadí. Je to vaše, přátelé, předávám slovo a už se tady uchyluju. Dám si trošku keltské soli a jsem jedno veliké ucho a oko. Je to vaše.
2: Tak já jen taky pozdravím tebe, Petře, i diváky a posluchače.
0: Nádhera. Děkujeme.
1: Tak, super, tak děkujeme ti taky, Petrucho, ty umíš ty úvody úplně krásně osvětlit a dát nám jakoby šanci se tady zpamatovat vždycky z toho, že začínáme a je vysílání a všichni nás slyšejí a teďka je to vždycky zajímavý pocit jakoby vnímat tebe, jako nás mluvíš, jako to je, mě to třeba pomáhá, jo, já jsem si říkal, že člověk by se měl naučit o sobě mluvit jako pozitivně a v té osobní rovině to jde jako blbě. Ale je to jako potěšující, že nás vždycky rád vítáš a že máš jako radost z toho, co ti přinášíme. Tak sláva tobě samozřejmě, Petrucho, a všem lidem dobré vůle, které se teďka můžou s náma na chvíli v té prožitkové úrovni propojit a zažít vlastně jakoby podobné prožitky, zkušenosti, poznání, které nás na té cestě každého z nás doprovází a dává nám obrovský potenciál toho růstu. Tak já samozřejmě životem potkávám krásný lidi a pokaždý z určitého spojení vzniká harmonická oktáva, to znamená, že vy násobíte svůj potenciál. To je jako na jednu stranu opravdu přínosný toto přátelství. A pokaždý, když ten člověk rezonuje s tou mojí duší, jako by ty dvě duše si rezonují v určitém projektu, tak si myslím, že to je ještě lepší.
0: A tečka. Lepší a tečka. Mara nás trošinku napíná, on se tam stopl, aby ještě ta jeho slova získala větší vážnost, jo. Takže počkáme. No ale nebyl by to teda jako Petrucha deja vu, aby tady neměl samozřejmě náhradní scénář, jo. A sice dívejte se na to prostě, jsme skutečně v rock'n'rollovém vysílání, protože on se nám kde se vzal, tu se vzal. Je tady Kejkli, tak Pavli, Pájo, já no, jenom pozdravím teda
1: tak
0: Kejkli,
1: mě tady,
0: že?
1: Mě...
0: No, Maro? Kejklíř, ahoj, ahoj, jene, zvuk funguje.
3: Ahoj, ahoj, krásný den vám přeju, všechno funguje, vás zdravím.
0: Paráda, funguje to skvěle. Taky člověče po dlouhé době, ti to funguje hned na první
1: ale
0: pokus.
1: Ale už jsem zase naskočenej, tak já to ještě dokončím, jestli můžu, hej. A vždycky tohleto přátelství, tato rezonance, tato harmonická rezonance může vytvořit zajímavý projekt. A proto si myslím, že lidi se mají setkávat a navzájem si prožitkově skrz ty jiný duše a jiný, řekněme, jakoby nastavení toho života. Protože každý, kdo vám přijde do života, vám změní tu vaši osu, jo, kterou vytváříte tím životem, tu cestu. Takže pro mě tyhle ty lidi mě vždycky dali určitou inspiraci, která mě změnila tu moji definovanou osu. Takže miluju vždycky potkávat tyhle ty přátelé duše. A tyhle ty přátelé duše mají tak skvělou inspiraci, že se nám povedlo určitým způsobem vytvořit pár projektů, tak bych byl rád, kdybychom se o ně teďka mohli podělit se všema, kdo nás teďka může poslouchat. A samozřejmě tady je ve spojení teda s Pavlou Vintrovou a teda i s Honzou, jo? Ten si teda říká Honza Kejklíř. A toho teda zdravím. A jinak moc, moc děkuju teda všem, kteří by se chtěli určitým způsobem přidat. Určitě se ozvete, určitě se nebojte se jenom zeptat, nebo být určitou součástí aspoň menší, nebo být větší součástí, to je jedno. Ale cítíme všichni, kdo je v tom projektu, že nám to jakoby dává takový hlubší smysl, jak pracovat a s tím prostředím, kterým žijeme. A to je to naše společenství. My bychom rádi, kdyby jsme na to společenství mohli přijatelně působit, umět těm lidem skrz to společenství předat tu přirozenost toho vzestupu. Že to není nic exotického, nic ezoterického, jo? Je to skutečné a proto to není nic tak nabubřelého, jak se to takhle vypráví. Ono, vzestup se děje v těch jednoduchých věcech a ty jednoduché kroky vytvářejí velké změny. Jo? V tom je ta velikost toho vzestupu. Těch malejch, jemných krocích, který vytvářejí velké změny. Takže jsme se tady rozhodli s různýma dušema, že si vytvoříme projekt. A jeden teda, který se mi moc líbí, který je nazvaný jako Člověk a krajina. Já bych jenom na začátku o něm trošku povím a nechám pak Pavlu, aby o něm mohla víc promluvit. Protože to má spoustu zajímavých výzev. Tak, člověk a krajina. Já celkově, to znáte, chodím do té krajiny, říkám tomu krajinotvorba a zvu tam různé lidi, aby si zkusili, aby si znovu obnovili to spojení s krajinou a mohli znovu načerpat tu sílu toho života, zregenerovat tělo, mysl, srdce, znovu začít spolupracovat na vývoji. Ano, tam vždycky pro mě to byla ta krajinotvorba. Ale já jsem si říkal, že bych v rámci toho projektu Krajina a člověk bych se snažil tu krajinu přiblížit lidem, kteří už nemohou, nebo jsou nějaký indisponovaný, nemocný, nebo jo, mají různé překážky, aby mohli jít do krajiny. Tak jim tu krajinu přinést jakoby k ním na to místo, kde jsou jakoby fixovaní. A zároveň mě napadlo, kdyby se tím způsobem mohla udělat taková propagace jakoby té přirozenosti krajiny. A že se vytvoří teda audiovizuální projekt, který by byl na bázi prožitkového jakoby působení, kdy člověk vidí nějaké projekci a v lepším zvuku právě ty základní, jo, ty zvuky krajiny, jako máme třeba právě elementy, jo, nebo že se člověk jenom prochází tou krajinou. A teď jako si představím, že člověk, který nemá jako šanci jít do té krajiny, tak se jakoby může pustit procházku krásnou krajinou na vyhlídku, teď si tam vyjde na tu vyhlídku, teď se tam vlastně rozhlídne, může se rozlítnout, může vidět celý až do dálky, jo, udělat to jako zajímavý prožitek, který by právě přinesl tu přírodu k těm lidem, kteří nemohou. Takže tohle to je samozřejmě by to bylo jakoby i vzdělávací, samozřejmě všechno to by mohlo být jakoby vzdělávací program pro školy. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je tam pro třeba důchodce nebo lidi, kteří nemůžou už takovou cestu uskutečnit, tak by měli vlastně jenom tenhle ten zajímavý audiovizuální prožitkový zážitek. A v tom by, on by pak se mohl jakoby znovu uvolnit, to tělo by jakoby cítilo, že je znovu v krajině, a tě by se mohlo znovu regenerovat, znovu by se mohl dostat do nějakého psychického normálu. A tím, že je člověk dlouhodobě zavřený, tak vlastně jako trpí. Takže si myslím, že to je jako skvělý nástroj. Pak by to mohl být samozřejmě i člověk, který by si o tom zážitku mohl s tím člověkem jenom popovídat. Jo, jako nějak to ještě analyzovat s tím člověkem, aby tam byla ta sebereflexe, aby mu to jako ještě, aby si uvědomil, jo, všechny ty prožitky.

s tímhle tím, kde samozřejmě mě potkávaly nějaké věci, které se řešily jako jiným způsobem, ale vlastně jako návrat ke krajině, co se týče hlubšího vlastně smyslu, je opravdu, já bych to nazvala naprosto přirozeným zázrakem, ne žádnou vlastně jako umělostí. Musím říct, že jako dítě, jako velmi malé dítě, to pro mě bylo naprosto přirozené. Vyrůstala jsem v krásné krajině Křivoklátska a musím říct, že opravdu ten, kdo vždycky mě objal a vyšel mi vstříc, byla vlastně krajina a matka země. Postupně vlastně jsem životem tuto vlastně nějakým způsobem ztrácela v těch zkušenostech a pak vlastně přišel ten návrat. Já bych ráda vlastně představila to, že v tom projektu ano, jde vlastně o povídání o vztahu krajiny a člověka, kde je o interaktivní prožitkovou projekci, která přesně jak si řekl ty, Petře, je to teprve ten projekt v plenkách, u tohoto bych se na chvilku zastavila. Zatím je to ve fázi, kdy vlastně kontaktuji vlastně umělce a tvůrce ohledně kamery a zvukové projekce ke spolupráci, takže vlastně podala jsem určité jako nabídky i do škol, takže teprve teď čekám na odezvu vlastně jakoby těch umělců, kteří by společně jakoby s námi měli vytvořit tu prožitkovou projekci. Protože by měla být opravdu skutečně prožitková, tak nejde opravdu jen tak o nějaké spláclé video, ale opravdu o něco interaktivního, tak aby to opravdu na člověka působilo. Takže tohle to je vlastně otevřené téma, které já pak pošlu Petrovi e-mail na sebe. A pokud někdo z vás třeba se věnuje tomuto povolání, máte rádi krajinu nebo znáte někoho takového, určitě budeme velmi rádi. Napište e-mail, velmi rádi se s tvůrci setkáme a popovídáme o tom projektu a jakým způsobem ho můžeme teda vytvořit tu vizuální projekci. Jak vnímám to působení vlastně jakoby té krajiny, je opravdu přirozené. Je to obnova vlastně jakoby toho potenciálu těla, tudíž vlastně i naší vnitřní krajiny. A samozřejmě následně na to může být rozvíjená debata formou sdílení těch prožitků a těch vzájemných zkušeností. Já jsem též jako Marek nejdříve vlastně více přemýšlela i nad lidmi, které už do krajiny nemohou, ale vlastně postupem času vlastně v tom nalazování vlastně vidím, že to má mnohem širší potenciál a velmi mě zaujala další vlastně sekce a to jsou jako děti. Protože já momentálně bydlím v Praze a opravdu se setkávám už nějakou dobu s tím, že zde lidi opravdu ztratili ten vztah k té krajině. A když to ztratili už ty rodiče, tak na těch dětech je to opravdu vyloženě hodně vidět. Je to, já bych to nazvala až tak jako tristní, když se s těmi dětmi občas bavím, dostanu se s nimi jako do komunikace, tak mě vlastně překvapuje, že vlastně jako necítěj ani vlastně k tomu ten přirozený krok nemají, spíš mají přirozený jakoby ty kroky k těm technologiím a studováním a něčeho vlastně jako dosahovat na tu krajinu, jako se dost vlastně jako zapomíná. Já sama mám ty zkušenosti toho, že ohledně fyzického těla a zdraví jsem v minulosti měla nějaké věci, nějaké vlastně problémy i nějaké léky. Postupem času, vlastně, kdy jsem se navracela k té krajině a sama k sobě a samozřejmě v tom dále jakoby pokračuju, se velmi, velmi rychle staly okolnosti tak, že jsem mohla opravdu od léku upouštět a vlastně postupně jít více a více do té přirozenosti toho, aby

0: tělo opět vlastně mohlo přirozeně regenerovat a vlastně pochopit nějakou jakoby vyšší tu prevenci, než je jen léky. Určitě to není věc, kdybych doporučovala lidem, že mají teďkon zahodit všechny tyhle ty věci a honem honem nějak jako někam běžet, ne. Spíš souhlasím s nějakým postupným, přirozeným vlastně jakoby procesem toho návratu. Co sama jsem naprosto vlastně vnímala a cítila, proto velmi ráda tento projekt podpořím, je, že ten přirozený návrat uvolňuje stres, uvolňuje napětí, uvolňuje zátěže, které jsou vlastně potřeba na tu cestu dál. Dokonce to uvolňuje opravdu bolesti. Já jsem vlastně měla určité fyzické problémy, které opravdu byly velmi jakoby bolestivé, a tento návrat, to byla jedna první věc, kdy mi to uvolňovalo psychiku, uvolňovalo mi to emoce a uvolnilo mi ty bolesti. Proto jsem mohla s těmi věcmi pak vlastně nějakým způsobem pracovat dál. Mně to dává smysl i vlastně pro lidi ohledně vlastně přechodů, protože u těch přechodů ty lidi mají vlastně obrovský balík na určité vlastně třeba zpracování. A vím, že ta krajina naprosto přirozeně, jejich vnitřní krajina spojena s tou krajinou a s duší země, opravdu dokáže, stojím si za tím, že to sama takhle nevnímám a zažívám, a nejenom já, dokáže to napětí a ty stresy okamžitě vlastně jako uvolňovat, pokud si to ten dotyčný vlastně jako dovolí. Proto mi to dává vlastně i velký, velký význam u takhle významných událostí, jako jsou přechody. Právě pro lidi, kteří už do té krajiny vlastně nemůžou. A třeba ji v srdci mají a je jim líto, že už tam nemůžou, tak aby měli možnost a věděli, že existuje ještě další forma toho spojení. Jo, takže asi takhle bych představila ten projekt. Asi to možná nechám pak třeba na vaše otázky a jak říkám, budu velmi ráda za to, když budete třeba i napište. Nejenom lidi, kteří umíte s kamerou, ale kteří třeba máte nějaké jako zkušenosti i s lidmi v těchto různých institucích a ústavech a tak dále. Budeme velmi rádi za zpětnou vazbu toho, jak to vlastně funguje v těch systémech v dnešní jako době. A budeme rádi, když si budeme vzájemně a svobodně otevírat vrátka vlastně pro tu spolupráci. Ještě jedna věc, co bych vlastně vypíchla v tom, co jsem si jako uvědomila, protože vlastně už jsme jako tvůrci nějaké debaty o tomto projektu měli. Věřím, že tohle to je taky jako důležité zmínit. Samozřejmě ten projekt není určen jen lidem, kteří jsou v těchto zařízeních. Je určen i lidem, které mají na starost toto zařízení, vedení. A proto pro mne, jakmile ten projekt přijde z plenek do uplatnění a realizace, je jako důležité, že samozřejmě ten projekt bude představen vedení, může si to vedení vlastně to prožít, může s námi o tom podebatit a pak vlastně následně bychom pracovali v tom systému vlastně dále. Takže jenom, aby bylo jako řečeno, že to je projekt, který je pro všechny a je všem otevřen. Takže rádi bychom, aby se s ním seznámilo samozřejmě i vedení těchto institucí. Péťo, viděla jsem, že se hlásíš, ano?
1: Já jsem se hlásil, já jsem si to tady i poznačil. Ty jsi tam zmiňovala několikrát slůvko přechody, nevím, jestli jsem zaregistroval, mohla bys o těch přechodech ještě chvilku pohovořit, co si pod tím můžeme představit?
0: Bavím se o lidech, kteří vlastně mají třeba nevyléčitelné nemoci a čekají vlastně v hospicech na odchod z těla.
1: Na odchod z těla, takže přechod vlastně na do jiných těch prostorů. Aha,
0: samozřejmě ten přechod je vlastně jakoby hlubší záležitostí, ale tam bych řekla, že opravdu ty lidi opravdu můžou mít největší pocity prostě třeba strachu, samoty, něčeho, toho odpojení místo toho jako spojení. Proto vlastně, co se týče opravdu hospiců a těchto přechodových institucí, tak tam mi to přes jako s těmi dětmi dává jako opravdu hodně, hodně jakoby velký význam. Protože samozřejmě ty lidi mají tam u sebe třeba blízké, ale ty blízké můžou vlastně s tím přechodem též mít nějaké svoje záležitosti. Samozřejmě někteří poskytují vlastně tu duchovní církevní nějakou jako oporu, ale my přicházíme s naprosto jako přirozenou záležitostí. Bez vlastně vstupování toho individuálního nebo osobního. Jo? Takže já vlastně se velmi těším na to, až tento projekt bude vlastně připraven na to odstartování do té reality. Dává mi opravdu velký, velký smysl uvnitř a vlastně to, proč se tomu věnovat, je silnější a silnější.
1: Takže díky za objasnění.
2: A tady ještě možná jenom doplním trošku Pavlu v tom, že tam nejenom jde o to, aby jsme vyrobili teda ten nějaký produkt, který jsme schopni umožnit lidem, aby si ho mohli nějak užít, jo? Ale tam bylo možná jenom řečený pro ty hospice a ty domoví důchodců, by to bylo spíš dělaný, jakože se ta projekce zvukově i jo, kdyby neměli projektor, dá zajistit, takže to je jako i s tím terapeutem třeba, jo, nebo s tím člověkem, který doprovází tu projekci a je schopen, jo, vnímá tu krajinu nějak ten člověk, takže je schopen s tím člověkem nějak ještě dál si o tom popovídat. Jo, protože já si celkově myslím, že to bude navracet určitý vzpomínky v těch lidech, bude to uvolňovat určitý zatuchlý emoce, který člověk třeba nemohl pustit. Takže si myslím, že dobrý je, aby tam někdo byl, protože ty ošetřovatelé tam moc jako nefungují jako přátelsky. Oni by to jako nedali, že jo, všechny ty pacienty takhle si spřátelit a furt jako nový, to prostě chápem. Takže prostě by tam byl člověk, který by přistupoval k tomu člověku velmi lidsky a vlastně by s ním mluvil jako s přítelem. Jo, jako s člověkem, kde má otevřenou, jako srdečně otevřenou komunikaci. Tak jenom pro
0: přesně,
2: tohle.
0: Děkuji.
2: A ano, to se totiž přesně, jak jsi i naznačovala, při tom odcházení a se často jako neděje v tom kolektivu té rodiny. To znamená, by jako mohl být takovej průvodce, ty jsi trošku naznačovala, že to mohl být takovej průvodce, nasměrovat toho člověka někam k němu, do jeho vnitřní přirozenosti a tím prostě jako krásně přirozeně působit, aniž by se na něj jako tlačilo, že on si na to jako přirozeně vzpomene. Moc krásný. Mě právě tenhle ten nápad oslovil úplně tak, že furt jenom září v té hlavě, ale je škoda, jo, že je spoustu prostředků, je spoustu peněz je věnováno na úplně nesmyslné filmy, projekce a kvality reklamy a tak dále. Ale kdyby se někdo snažil opravdu tu mediálně zvukovou věc dostat vlastně na jinou úroveň, na úroveň jako tohoto vývoje, jo, tak to mi připadne jako další jako level, kdyby jsme my jako lidstvo najednou byli schopní to umění konečně a nemít jako zneužívání, jo, té naší bytosti a tím opravdu šíleným marastem, který na nás valej, ale opravdu, aby ty média dokázaly nám jako pomáhat k něčemu. K něčemu musí být, jo, jakože k něčemu musí být. A tak hledám smysl pro ty média a tohle mi připadlo jako krásný smyslplný v rámci té svobodné spolupráce, boje lidství a té naší krásné planety. Takže děkuju a jenom takhle na závěr ještě taková tečička.
0: Já bych ještě k té tečičce se teda přidala, dala bych taky ještě tu tečku. Já vlastně opravdu v životě mám jakoby zkušenosti ohledně práce s lidmi, spolupráce s lidmi, ohledně vlastně přechodu. A ono je to jakoby velmi zajímavé, protože vlastně, když ta rodina se něčím trápí, ona opravdu nedokáže tomu člověku nastolit to přirozené přátelství. A to samý i vlastně pracovníci v těch systémech. Mně se nikdy nestalo, že bych měla problém vlastně jakoby s těmi systémy, protože vlastně tu přítomnost na tu spolupráci si vždycky vyžádali rodiny nebo hlavně ti lidé, kteří tam byli. Ale bylo vlastně velmi zajímavé, když jsem vlastně tyto věci sledovala dál a ptala jsem se, tak vlastně je zajímavé, že ne všichni ty instituce, ale některé instituce přímo mají v pracovních smlouvách opravdu to, že nesmějí otevírat srdce lidem. Jo, že nesmějí prostě s nimi být, je opravdu v tom blízkém srdečním kontaktu. A přitom to je to, co to mění. Tohle to jsem zažila vlastně i s dětmi v pasťákách a tak dále, jo. Takže bylo vlastně jako zajímavý pak sledovat, že ty lidi se o něco snažili na základě nějakých smluv několik let a moc výsledky to nemělo. Ale pak, když tam vlastně přišel někdo v té přirozenosti, tak ty výsledky, ne samozřejmě jako u všech, zase je to o tom, o té spolupráci a o tom otevření, opravdu byly veliké. Jo, takže ono

0: podporu, že jenom intelektuálně si tu informaci šušlám v hlavě, převaluju, filozoficky spojuju, ale kde je prožitek, jo, toho? Teď si představ, že to jde opravdu, jakoukoliv informaci jde prožít, si ji vložit prostě do toho vnitřního srdce a v té nevinnosti jako pozorovatel zjistit, co to je, jo? Tím prožitkem, reflektovat to v tom vývoji okolo vás. Proto lidi hodně se schovávají do té mysli, že, jo, že furt si myslej, že tu spásu mají, že to vymyslej. A nejde, spása uvolnění se z té tíhy není v tom vymýšlení, naopak je to v tom nejdřív, že začneme čistit to srdce, ten prožitek, aby jsme dosáhli nevinnosti, dosáhli jsme pozorovatele bez hodnocení a pak jsme schopní uvidět svůj skutečný potenciál. Kamkoliv se podíváte, je to úplně jednoduché. Když se tomu někdo brání, znamená, že měl nějaké trauma nebo strach z tvorby. Ano, je to úplně normální. To prostě neobvinujte se, není nic za trest. Byla to jen hra, my se z toho máme ponaučit, nikdo nás netrestá. Kort vy sami se nemusíte trestat. To znamená, že ponaučte se, okamžitě něco se stane, ponaučím se, zasměju se tomu, zaraduju, pošlu to do lásky. I když jsem se s tím třeba 10 minut ještě předtím trápil, tak to radši pak udělám, protože se mi hned uleví. Najednou i ty myšlenky, které se kolem toho točejí, najednou zmizejí. A jak jsem vám říkal, ten fotonový pás začne najednou tady v té solární soustavě dělat divy, tu budete koukat. A pak ty vaše věci se vám tady začnou zhmotňovat, takže fakt bych si dal teďka velký pozor. A tvořil bych opravdu jenom s láskou, v rámci nevinnosti, v rámci čistoty srdce. A k té placaté zemi, ano, ano. Já vnímám svět úplně jinak, než si představujete. Ano, projekce, ano, vidím, je to projekce planety, toto. Ale jakmile já se dostanu do toho skutečného stavu, toho vědomí, tak zjišťuju, že to jsou opravdu roviny, různé roviny, které vedou do nekonečna. Ale i tyto roviny obsahují svět. A svět vnímám jako bubliny, jako kouly, bubliny, koule. A teďka když se dostanu a chci cestovat mezi těmi světy, tak jenom hledám tranzity, kde se jako dotýkají ty bubliny, kde jsou tranzity a jenom projdu. A projdu dál, a projdu dál, a projdu dál. Nic není tak daleko, jak je nám projektovaný. Nikam se nemusí lítat miliony let. Všechno je okamžitě za rohem. To je kvantový svět. A naše vědomí je propojený s kvantovým světem. Naše tělo je propojený s kvantovým světem. Naše jakákoliv buňka je propojená s kvantovým světem. Je to doložený, je to, věci to potvrdili. Prostě reaguje, jakákoliv částečka reaguje na kvantový svět. To znamená na vaši mysl, na váš prožitek a na vaše bytí. Jo, jako. Já to vypadalo, jako víš, úplně apeluju, abyste zešli věřit jakoby ničemu.
1: Ne, by zase bylo dogma. To by zase bylo dogma. Nech nás v klidu pěkně, já si to poskládáme sami. Maro, já jsem přesně, tak rád, takže, že to...
0: Já to vnímám, jenom to chci dokončit. Takže bych věřil, že existují všechny varianty, které jsou možné.
1: Ano, tak to řekl velmi diplomaticky, tak jsem se zase nedozvěděl, ale ne, já jsem si dozvěděl to, co jsem potřeboval. Já jsem velmi rád, že jsi tak na to odpověděl, jo? Že vlastně není to dogma, je to tak a tak, no, ale že vlastně je to na vás, jak to je. Zjistěte si to sami a potěší, že nejsme teda ztraceni v tom nekonečném vesmíru, v tom kosmu, jo, na té malinké prostě matičce jako planetce a všude to máme miliardy, miliony světelných let, ale že to máme všechno vlastně v tom doteku těch bublin, jo, v těch portálech, kde se můžeme, pokud na to jednou bude mít schopnosti, dostat okamžitě kvantově, přeskočit do jiné paralelní reality třeba. Takže, Maro, pokračuj klidně dál, já jsem si tady mezi tím dělal nějaké otázečky, poznávky.

0: Známečky a potom, jak budem končit, tak bych dal ze tři otázečky za mě a tímto vyzývám i posluchače, klidně můžete zavolat do studia tady na telefonek 799 589 362 nebo pište tady do chatu normálně jako vaše otázečky a my teda jedeme dál, to je tak zatím vše, co jsem ti chtěl, pak se ještě před koncem přihlásím znovu. Takže Maro, je to tvé.
1: Já bych ještě velice rád pohovořil o centrálním slunci. Vím, že pro člověka je to velmi vzdálená věc, skoro nepochopitelná. Já bych vám jenom chtěl říct, jako, jakým způsobem se u mě jak jsem jako jeho kvalitu nebo jeho funkci, jeho smysl, jak jsem si jako pro sebe analyzoval. Protože centrální slunce pro mě byl jakoby krystal, který obsahoval všechno poznání. To znamená všechny zážitky z celé té galaxie, které byly jako prožitek a ta reflexe, to uvědomění, aby vzniklo poznání, no a i ta realizace, aby vzniklo poznání, že je tam udržitelnost života, tak v tu chvíli se to, ten krystal toho galaktického slunce kultivoval. To znamená, že každý v té galaxii, každá ta linie mohla působit na ten vývoj centrálního slunce. Takže kvalita poznání není jakoby, jak to říct, nemůžu jako jí nějak přijmout ještě dřív, než se stane. Že tam, to je paradox, že se říká, že člověk dojde k poznání tím, že má nějakou zkušenost, teď se to jakoby musí s tím projít, aby dosáhl ta realize, že to funguje, ta udržitelnost a mám poznání, že to je OK, v rámci vývoje. Tak tam, že jakože můžu dosáhnout. Ale já můžu jako vědomí přijít do toho chrámu celistvého poznání a vyloženě tam můžu jako člověk, tam mám přístup, můžu orodovat za co? Za vývoj, za někoho, za sebe, abych tomu porozuměl a nechat se tím poznáním jakoby na chvíli v té prožitkové úrovni, aby tam vznikla ta interakce, aby tam vznikl nějaký obtisk, záblesk, abych já se mohl jakoby navrátit znovu na tu planetu a kultivovat, jo, určitým způsobem podle toho záblesku, který byl v tom srdci, v té lásce, v tom prožitku. Přivezen z toho centrálního slunce. Takže opravdu člověk má tam přístup. Víte, jakou máme možnost? My jsme přístupuje skrze poznání spojení s centrálním sluncem. Poznání beru ještě jako kvalitu, která diplomaticky tu rozdílnost řeší, že najednou už není jakoby spor těch dualit, že jsme jiný, ale v rámci poznání se to sjednocuje do té jednoty. To je jenom pro to upřesnění, že skrz ten chrám celistvého poznání, skrz centrální slunce se napojujeme vlastně jakoby na prvotní tvorbu a tahle prvotní tvorba byla i součást vlastně Edenu, té platformy, které jakoby vznikl ten duální svět. A když si to představím, tak ta prvotní tvorba má ten Eden, má přesně nějakou tu prvotní tvorbu a pak má, jakoby, to je zajímavé, má jakoby volné parcely v tom vesmíru, které užívá právě proto, aby když vyprodukuje ten vývoj v té galaxii, skrze to poznání, skrze ten chrám a skrz ten Eden se to vrátí jako k tomu zdroji, tak se hnedka aplikuje pro tvorbu dalšího vesmíru, jo? Kde se to hnedka zkouší, jestli ten experiment té rozličnosti, té dualitě jako je správně. Jo? To znamená, že naše, je to vtipný, ale naše v rámci jedinečnosti, naše osobní poznání umožňuje vznikat vesmíru, který už nemá predispozice vůči dobru a zlu. Jo, že už nemá ten extrémní stav té duality, ale už jakoby chápe rozličnost lépe. Proč se tomu tak děje? jsem v jednom podcastu velmi, velmi zajímavě vysvětloval, je to na dlouhé povídání, ale tenhle ten experiment duálního vesmíru vznikl kvůli tomu, že prvotní vesmíry byly rozličné ve svém vývoji. A vždycky, když vznikla jakoby průnik těch jiných vesmírů, tak byl spíš destruktivní, vznikaly anomálie. Že ty byly tak rozličné, ty vývoje, že nekooperovaly. A tak jakoby se shodli ty tvůrci, ten zdroj, hlavní galaktický, multivesmírový zdroj, jakoby si umožnil tuhle hru, aby vytvořili projekty, které by našly lék, jo, na tu rozličnost, na tu anomálii. No a u nás vznikl ten duální vesmír jako projekt, který byl na začátku jakoby nevypadal, že má potenciál, pak se to jako velice zlepšilo a pak to zase uvadlo, zlepšilo, uvadlo a teďka vidíte sami, jako je to takový nahoru a dolů neustále. Ale když už se někdo napojí na ten vzestup, tak najednou to s ním přestane kymácet. Jo, on je najednou pak v té rovině, jo, že on najednou vnímá ty toky jako svědomitěji, už tam nemá ty výkyvy. A hlavně nemá výkyvy ani těch nálad. Jo, pak ty planetární nálady a nebo to solární vyzařování prostě jakoby najednou s tím člověkem tolik nehejbe. On je jako i vyrovnanější, to znamená, že dosáh jakoby té svrchovanosti, že si dokáže skrz ty planetární vědomí, dokáže tvořit a dokáže ty kvality opravdu používat. Já celkově to centrální slunce navštívil dvakrát za celý jakoby můj život a jednou nebo dvakrát jsem si to uvědomil tak, že jsem najednou zjistil, že ta planeta, ta duše Země, když zestupovala, tak právě zažila tenhle stav, kdy se uvnitř té bytosti se probudilo centrální slunce a propojili se. Tím, jak jsem to jakoby v tom prožitku v rámci spolupráce jako viděl, vnímal a prožil a úplně si říkal, oh, ty brďo, to bych taky někdy, jo, rád. A pak jsem zjistil, že jo, že to člověk dělá, ale my tomu říkáme poznání. Jo, když dělám ty věci v rámci poznání, tak se spoju s tím vývojem a jsem schopen podpořit vývoj a podporuji centrální slunce. A všechny bytosti, které mají stejný jakoby nápad, chtějí podpořit vývoj, tak jsou součástí této úžasnému místu setkání. A vidíte samovolně, že i to centrální slunce udržuje jakoby pohromadě ten pohyb té galaxie, udržuje všechny ty cykly v pořádku, jak stroječek. Ano, to je, protože to je vyrovnaná věc pro ten vývoj a to poznání vlastně udělá tu udržitelnost. Vidíte, kdyby tam nebylo to poznání, tak by se ty rozsypaly. Jo, ty věci by odlítly a najednou vidíte, jo, to furt stále drží. A dokonce jsou teze, že to bude fungovat i obráceně, jako fraktálně. Že jsme schopni se opravdu pak vrátit k tomu vzniku toho centrálního slunce. Ale rozpínání vesmíru je prostě pro člověka zatím velká neznámá, protože on opravdu vědec používá prostě a velmi omezené nástroje. Kdežto ten vědomý člověk je velmi sofistikovaná, už dávno synchronizovaná vědecká laboratoř, která dokáže všechno, opravdu všechno analyzovat tak, aby dosáhl skutečné schody. To je jenom, abyste věděli, že vaše tělo je opravdu geniální. Jo, že to je ten projekt na téhle planetě a to je ten projekt toho lidství, že byl stvořen člověk k obrazu Boha. Ale to byla jakoby jenom zmínka o tom, že někde byla informace o tom, proč nás stvořil, už tam nedopsali to, proč teprve teďka zjišťujeme, u podivu, jsem z toho velice překvapen. Jo? Protože to odhalení, které ve mně a v různých lidech a v celém tom, celé té paměti té země a těch planetárních vědomí a toho slunce. To jsou tak úžasné příběhy a zážitky, které pro mě jsou velmi, velmi intenzivní, protože se dlouhodobě mluví jenom o vzdálených jako civilizacích, které s námi navazovali kontakt a navštěvovali nás, OK, ale je vzestup. A moc se tady nemluví o civilizacích, které byly na Venuši, o civilizacích Merkuru a Marsu, ale mluví se skrytě nějakých historických konspirací, které nikoho nezajímají. Ne, proč se nemluví o skutečném příběhu? Příběhu Saturnu, skutečném příběhu Saturnu. Jupitera i Pluta, který se přidával divně, jo? Pluto jakoby není naše planeta, takže nezasahuje do prvotní tvorby, ale taky se přidává a přináší podsvětí. Jo, představte si, ano, máme tady podsvětí, protože je tady Pluto. Ten sem prostě přilít, toho se někdo přitáh, takže tu dělali čáry, máry s našima planetama, aby přitáhli Pluta. On se potom jakoby, on úplně se nepohybuje vůči našemu slunci. Jo, on je takový jakoby vymezený jinak. A to je teď jedno. Takže já preferuju jako planetárně ještě Uran a Neptun. Nevnímám tady ani měsíc, ku podivu planetárně. A velmi, velmi vnímám, že to byla jako vnucená kvalita, kterou tu nikdo jakoby nechtěl. Takovej pobočník toho Bohara, aby byl tím bohem slunce, tak musel mít toho pobočníka jakoby dole. A aby ovládal bohyni, to bylo velmi důležitý pro něj, protože on tím měsícem opravdu ovládá ženství a kvality bohyně. To znamená, že pro mě to bylo velmi, velmi jako vměšování do přirozeného vývoje. Prostě někdo potřeboval zamíchat tady s tím vývojem, no tak tam prostě dal takovouhle nějaký závaží, který ku podivu jako nás dost oscilovalo natolik, aby jsme se tady z toho neprobrali dlouhou dobu. Takže pro mě měsíc není součástí prvotní tvorby. Beru ho spíš právě jako nástroj k té magii a okultním vědám. Také ho vlivně užívají určitě. I je vidět, že na nás má velký vliv, protože je používaný v astrologii a velmi, velmi potom jde poznat, jak vás ovlivnil. Jo, jakoby, co vám omezil a co vám přidal. Jo. Chápejte mi, my jako člověk jsme měli obsahovat jakoby celý ten světelný genom. Všechny ty fotonové svazky. Jo. Ne, že se tady zrodíme a pak nám řekne někdo, že máme předurčení, že astrologicky se takhle budeme chovat. Ano, to je prostě tak. Oni nám prostě nadiktovali skrz slunce a měsíc to naše chování. Ale pak zjistíte, že skrz jedinečnost a svrchovanost vlastně překonáváte tento toto prokletí jakoby toho vesmírného člověka, aby mohl dosáhnout toho centrálního slunce a přijmout vlastně ten fotonový pás a vzestup. Tak jenom, aby jsme toto téma trošku nějak do hloubky ještě uzavřeli, tak jsem chtěl dovysvětlit i to centrální slunce, protože pro mě bylo velmi důležité si uvědomit, jak ten vývoj a ten kosmický člověk, který je vlastně zvaný do toho centrálního slunce, že tam má přístup, a tak tam dlouhodobě nechtěl. Jo? Byl prostě tak degradovaný ten člověk, že vlastně jakoby nechtěl být součástí toho společenství, který tam vznikalo. A samozřejmě ono odevzdat vlastně jakoby celou svoji zkušenost tomu vývoji chce hodně, hodně charakteru, hodně právě té čistoty, nevinnosti a té hravosti. Protože jinak ulpíváme na tom vlastnění, ulpíváme na tom egu, kdy máme pocit, že máme nějakou hodnotu toho vlastnictví, že něco jako máme. Ale ono to tak není. My skrz tu lásku, když prožíváme to poznání, tak opravdu nestrácíme. My to skrz tu lásku opravdu posíláme do toho vývoje, do toho centrálního slunce, kde se odrazí. jo, ten náš čin. A proto říkám pravdu, ten krystal se brousí po malých krůčkách, ale tím se stávají velké věci. Tak to je jenom takhle na závěr. Petrucho, objev
0: ano,
1: se mi,
0: džine. Ano, já se chvilku vždycky tady srovnám, protože mám tady nohy tak různě přes ty opěradla. Dělám si pohodlí, užívám si to naše vysílání, tvoje vysílání vlastně. A no počkej, ty říkáš, že teda už jako na závěr, a já tady mám ještě nějaké teda vývoj tak kosmického člověka. No ne, vývoj kosmického člověka, to už teda zmiňoval, uvolnění paradigmatu v 3D, takový ještě dva okruhy, ale ty jsi to asi zahrnul do toho všeobecného povídání. Jo, já si to budu poslouchat samozřejmě znovu, jako vždy.
1: Ano, ano, to je to paradigma toho dogmatu, jo, že najednou se jim sesype ten řád.
0: Ano.
1: Jo, jakoby to, co fungovalo v tom Matrixu, tak se najednou sesype.
0: Jo.
1: A to se jim trošku děje, takže je vidět, že ty tlaky na to 3D už je jako velký. Ale tady jsme mluvili o něčem jiném. Já to mluvím jako o kvantové proměně hmoty.
0: Ano.
1: Ona bude reagovat na tu naší změnu. Chápete? To je důležitý vědět.
0: To má teda souvislost s tím fotonovým pásem.
1: Ano, tak. Ale dlouhodobě to nemohlo být uskutečně.
0: Ano, nemohlo.
1: Protože tu prostě furt se to filtrovalo. Jo, jakoby. A šlo to jenom zevnitř. Jo, jakoby to vidět skrz to centrální slunce, tu změnu.
0: Přátelé, je to náročné povídání, takže klidně potom můžete znovu ze záznamu si prohlédnout a podívejte se na to, protože tady pod tím vysílání budou uvedeny na Marka Hašlara kontakty, na jeho webové stránky a kontakty na Páju. Teďka mě posílala na WhatsApp informace ohledně toho vašeho nového bohulíbého projektu, takže mrkněte na to potom, jak to vysílání bude v archívu. A Máro, já jsem tady ty otázečky trošku zeliminoval a zůstaly mi tady takové dvě. Jestli můžu, tak se ti zeptám.
1: Ano,
0: je to takový jako selský ptání, selský rozum, prostě já jsem z dědiny, takže bavil ses tam o nedostacích pro vzestup, ano, že teď vlastně jakoby se snažíme ty nedostatky nějakým způsobem napravit, polepšit se, a toto možná jako bude zajímat hodně lidí. A co říkáš na alkohol a vzestup? Hodně se mluví, že alkohol odpojuje od duše a že to prostě, i když třeba nepije hodně, ale používá ten alkohol jako spirit, což je duše teda, že se odpojuje od toho božství, od toho zdroje, od toho centrálního slunce, že má těžké energie jako a prostě bude to mě těžké. A potom v souvislosti s tím i na další hříchy, jo, co mají lidé, jako, co tady provedou, jo, třeba jako těžké říky, třeba jde vražda nebo nějaké to, jo, znásilnění, co oni, a vzestup je možnost se očistit těsně před tím, než se to tady uděje, anebo teda ten cyklus holci zopakujou třeba někdy jindy.
1: No, teda, ty jsi mi dal. No hele, prosím tě, nechci soudit, jo, takže já, když to chci jako pozorovat, jako tenhle ten děj, abych do toho tolik nezasahoval, tak to vnímám, že když jakoby já osobně, když nevstupuju do toho boje a nesnažím se jakoby něco chtít, jako vstupuju jako pozorovatel, který je spíš jako diplomat, jakože těžím z toho, že vyslechnu obě strany. A tak pro mě je to teďka jakoby těžký odpovědět, abych vám jakoby pomohl, jo. Ale na jednu stranu nepotřebujete nikoho soudit, jo, vnímat to, kdy je to ta sudba, možná to je asi důležitý, ale vnímat to, kdy je to ta sudba, to hodnocení, a kdy to jenom pozorujete, jakože, jo, ten děj, pozorujete děj. A to je velký krok pro toho člověka, kdy on řeší jakoby tu vědomou praxi, protože to si ten pozorovatel, který jakoby funguje podobně jako tato čočka fotonová, o které já jsem se bavil, ten pozorovatel vám vyladí, jo, ty světelné vnitřní toky natolik, že jste schopný skrz toho pozorovatele, tu čočku, jako vidět a tyhle ty, se říká, světelné svazky DNA, které obsahují prostě časoprostorové linie, dimenze a tak dále. Takže já, když někdo něco jako hned špatně, tak na to mám reakci, jo, třeba, a já si spíš uvědomuji, jakou reakci, jak jsem na to zareagoval. Už mi to nevadí, nebo jsem na to furt takový háklivý, já spíš na to funguji jako reflektivně, že se snažím porozumět mýmu chování, když vnímám někoho takhle odlišného, třeba jako toho vraha, nebo někoho, kdo si vybral úplně jinou zkušenost toho vzestupu. A ulehčuje mi to. A ku podivu mám pocit, že nepřitahuju tolik lidí, který tohle vytvářejí. Spíš potkávám ku podivu lidi, nebo i tak se v mý blízkosti ty lidi chovají. Že se chovají, že taky nemusí bojovat. Což mi připadlo jako hodně diplomatický, že nevyvolávám vlastně jako rozepři, naopak jsem schopen říct, jo, jsem vůl, chybuju, víš, jako naučit se to takhle jako bez těch reakcí, protože ty reakce, jak jsem říkal, to jsou ty neduhy, které jsme přijmuli právě i z toho planetárního, solárního vědomí celé soustavy, a je to jenom prostě způsob chování, které jsme si navykli, je to forma závislosti, jo? Že my jsme na tom závislí, na tom chování a nemůžeme to změnit. A ta závislost je ta neměnnost, kterou nám tam drží v tom Saturnu. On prostě jako zastavil vývoj, zastavil tu proměnu. Takže my nejsme schopní se změnit a překonat to, tak furt padáme do toho bláta. Ale jakmile řeknete, tak dost už, já toho Saturna potřebuju a ne tady furt padat do bláta, no tak se začnou dít věci najednou, že jo. Je to zajímavý. Já bych určitě nikoho nesoudil, jo. To, jestli budou tyhle bytosti potrestaný nebo ne, rozhoduje sám o sobě ta bytost, jo, která to dělá z nějakého popudu. To znamená, že ano, můžu se jako vměšovat a přečíst si její osud, jo, to, co vytváří, ale to vměšování potom zase veme mě energii. Já budu prostě narušovat vývoj, já nebudu v té nevinnosti, mně se zase zkazí srdce. Takže já, když ke mně přijde jako klient na, jo, řekněme, tak já se vždycky ptám i té bytosti toho člověka, jestli jako můžu nahlídnout. Pak to je jako dovolený, že to není vměšování. Pak je mi ukázaný jenom skrz tu duši, co je potřeba. Zbytek nevidím, to docvakne až tomu člověku postupně. Jo, že to prostě tam nemá být to vměšování. Takže já se snažím diplomaticky přistupovat k těm věcem, i k těm osobním názorům. Jo, že ten osobní názor je to hodnocení, který nám projektuje tenhle svět a vlastně stále si vytváříme další labiny. Jo? Myslíš, že jsem ti odpověděl?
0: Tak asi tak z jedné třetiny, ale ty to máš tak, já už jsem si zvykl, že, tak, že ty odpověď z jedné třetiny, ale vlastně v těch dvou třetinách dáváš prostor, aby na to tazatel vlastně přišel sám, takže i tak, jako veliký blagadar. A já jsem, jako tady nešlo o nějaké souzení, posuzování, ale spíš na tvůj názor na to, jo? Třeba když jsem se ptal, protože mi jako...
1: Můžu ještě jeden pohled, mám taky pojď, zajímavou zkušenost.
0: Pojď na to.
1: A velice zvláštní věc, vy si to pamatujete, byl velmi nepříjemný teroristický útok přece na tom ostrově, jak ten blázen tam postřílel ty studenty, ty politický studenty, nebo co to bylo. A bylo to někde na severu. Jo, jestli někde, to budeš pamatovat, Breivik.
0: V Norsku, Breivik. Nebo někde tam, ano, vrah.
1: Mhm. Ale nechápu to. Pane Bože, já jsem se tak nenáviděl, co se mi stalo tady s tímhletím zvláštním stavem. 3 dny předtím, než se to stalo na tom ostrově, mám sen, že běhám na ostrově z chatky do chatky a mám strašný strach, že mě někdo zastřelí. Slyším výstřely, křiky, mladí lidi. běžím ke skále, skáču do vody, vidím pramičku, někdo mi pomáhá, někdo po mě střílí. Celý jsem to tam proběhal, ten ostrov v tom snu. Úplně ráno si to napíšu do deníčku, úplně tak živej jsem. Úplně jsem viděl i toho Breivika, přesně jak jako bude holohlavý, bude ozbrojený, prostě bude úplně šílenec. A já furt, co to je za sen, to nechápu. A když jsem to viděl v těch zprávách, já jsem úplně vyvalil v oči, úplně jsem začal brečet, že proč jsem něco neudělal, když jsem věděl, že se něco takového stane, ale já nevěděl, kde, já nevěděl co. Já nevěděl, jestli to je vůbec jako možný, aby se něco takového stalo, aby si viděl ve snu. A přesně tam popisovala jedna úplně přesně to, co jsem zažil v tom snu. Ukazovali ty chatky. Já když jsem viděl ty chatky, tak mě polil úplně studený pot, málem jsem skolaboval. Když jsem viděl toho Breivika, úplně mě ruplo. A já furt jenom křičel na toho Boha, co to děláš, proč to děláš, seš blázen, proč mi to děláš. A já jsem to časem pak pochopil. A to je tohle, to je kolektivní vědomí, to je jejich osud, to je osud kolektivního vědomí, to je prostě, to je naplánovaný, to je všechno vypočítatelný, to je prostě přesný stroječek. To je labirint, to je Matrix, tohle přesně všechno dělá. A ten je přesně naplánovaný, už se ví, co se stane, jakoby, jo? Je to vůbec možný, jako? Je to všechno vypočítatelný tady. A teď si představte, že vzestup znamená, že budete dělat věci, které jsou nevypočítatelné. Že jste naprosto svobodný. Že se dějou věci bez toho řádu a bez toho chaosu, jo? Že najednou budete nevypočítatelný, no a vzniká něco nového, co tu ještě nebylo. A to je nádherný. V tu chvíli jsem si jako uvědomil, aha, takže zase jenom duální hra. Já jsem na to neuměl zareagovat a tak jsem nadával tobě zdroji, nadával jsem tomu člověku, který to způsobil, to zlo, nadával jsem všem obětem, protože jsem toho byl součástí a mě tam zabili. A úplně jako jsem byl tak, já myslel, že jsem se zbláznil. Že pak mě odvezou prostě v depresi úplně někam do Beřkovic. A naopak mě to velice probudilo. A uvědomil jsem si, že všechno se děje, jak má. Že je obrovská iluze, když něco říká někdo, že se ty věci dějou jakoby nějak nahodil. Ne. Vy si ten svět opravdu tvoříte, ale vědomně nebo nevědomně. A to je rozdíl. A to je velký rozdíl. A teď, když ten vzestup bude najednou přímej, a teď se vlastně jako díky té vibraci, tomu fotonovému pásu a té hmotě, která najednou bude jakoby víc kreativní vůči nám, no tak se ty věci začnou dít víc kreativně. Ale všechny, který tam máte, jo? Že najednou toto člověk jako potlačoval, tak začne reagovat okamžitě. Já úplně to nedokážu představit. Pro mě to znamená jakoby shocking hazard, ale určitě tím, jak jsem říkal, že vzniká ten průnik, tak je to načasovaný tak, aby se jakoby aktivoval plně ten fotonovený pás, tak teprve tehdy, až bude jako ten průnik co nejmenší, aby nevznikl právě jakoby chaos v těch časových liních, jestli si rozumíme. Ono prožitek té jednoty a čistoty je velmi intenzivní a ku podivu i trochu negativní pro vývoj, když se toho moc nabažíte. Ono vidět a vědět ovšem najednou, jo, z fleku na nula, na nekonečnou rychlost, no to prostě jako nedáte. Jo? To znamená, že ten vzestup je dělaný tak, aby ty bytosti ten přechod v té světelné rychlosti a nejdřív zpracovávali uvnitř, aby se jakoby zvykli a teďka pomalinku začnou pouštět právě i zevnitř nebo zvenku dovnitř. Jo, jestli si rozumíme.
0: Maro, takže dobře, no. Teďka jsi pěkně řekl, že vlastně to jde pomalu, postupně, jakože v vidět všechno teď a tady a naraz, že to nedáme. Nemluvil za sebe. Já jsem se chtěl zeptat tebe. Teďka jsem si to ani tak nevšiml, ale při minulém vysílání, když jsem na tebe tak čuměl, tak ty, když mluvil, tak zněl oči vlastně jakoby někam nasměrovaný, někam se zdíval až jakoby za oponu, za závěs. Jsi ty vlastně napojený, jo, na to centrální slunce nebo na ten informační zdroj neustále, když si luskneš prstama jako při Silvově metodě třeba, jo, že to máš už vlastně jakoby naučený, že kdekoliv, kdykoliv jsi, tak se napojíš a čerpáš, čteš ty informace, tady si je překládáš do té srozumitelné slovní hmoty, a nebo teda k tomu musíš mít určitá místa, třeba tu krajinu, nebo nějakou meditačku, dneska jsem tě zastihl, ty cvičil, jestli ještě na závěr prozradíš nám teda, co cvičíš za cvičení, nebo jestli nějaký mentální techniky a jak se teda často napojuješ, anebo už jsi neustále napojený a ve zdroji a nám teda jenom kde jsi z dálky sděluješ ty vlastně informace nebo vědomosti, které jenom získáváš už jenom tak, anebo ty, možná ty už jsi ta vědomost, jo, jenom, že to máš, že ty jsi tím úplně plný třeba, jo.
1: Ale úplně jednoduchý, jo. Já jsem se na podobnou věc jakoby zeptal. A bylo mi jako řečený, už nemusíš nic tvořit, protože je to skutečnost, jako nemůžeš vytvořit, ta už je.
0: Tak, to je, ano, všechno už je, na co se člověk pomyslí, v momentě, jak se na to pomyslí, už je to stvořeno. Maro, já si vzpomínám, počkej, že jsme se bavili, že uděláme nějaké interaktivní vysílání, jenom otázky a odpovědi, je to tak? Bavili jsme se o tom?
1: Ano, chtěli jsme, určitě.
0: Chtěli jsme, přátelé.
1: Ale nějak se nám to úplně nepovedlo to dotáhnout, si myslím, že jsme jenom to načli.
0: Ale přitáhli jsme, nebo přitáhli, podobné přitahuje podobné, takže k nám vstoupila Pája, jo, tady s tím projektem, což je možná ještě lepší, než interaktivní pořad můžeme dělat kdykoliv, třeba příště, takže posluchači, přátelé, kdo nás sledujete i ze záznamu, připravte si třeba na příště nějaké otázečky. Já mám tady otázečky napsané, ale
1: můžu hodně. Ještě jednu takovou malou vsuvku.
0: Ano.
1: Ty ses tady jakoby ptal, jo, na nějaký to cvičení, ty jste nějaký jakoby návody. Prosím tě, já celkově jakoby takhle, ten projekt už mám delší dobu, táhne se se mnou jako celou dobu, co dělám krajinotvorbu, ale teďka cítím, že ten projekt dosáhl určité kvality, že by bylo jako záhodno i pro tu veřejnost, jo, protože se to stále dělo jenom v takovém tom osobnějším formátu, v nějaké menší skupince a takhle. A tak já jsem se i rozhodl, že ten projekt tady možná zveřejním, možná, že na závěr pro ty, kteří si počkají, tak tenhle ten malej dáreček vám dal. Já to nazývám průvodce ze stupem. Kupodivu je to jednoduchá věc, je to takový jako návod, dokonce by to šlo udělat jako tabulka, že si tu tabulku jste schopný jako stáhnout a odpovědět si přirozeně, jo, takovým tím intuitivním, tím prvotním, jo, co nás napadne, jak se v tom jako cítíme, tak odpovídáte na různé otázky. A ku podivu jednoduchá otázka a odpověď na ní vám dá úplně jednoduchý návod, co je potřeba zpracovat. Co je v nerovnováze, jo, kde ta rozličnost trošku pokulhává v tom poznání. Takže jsem se rozhodl udělat online průvodce vzestupem, který bude fungovat na takových pracovních skupinkách, kde se vlastně navzájem ta skupinka online setká a dává si tyhle ty zkušenosti v rámci vzestupu, v rámci vědomé praxe a v rámci všech těch věcí, o kterých já mluvím, a kde si to můžeme vyzkoušet prakticky a vy si hlavně sami dokážete skrz toho průvodce udělat vlastní sebereflexy. To je velmi důležitý. Že tam nefunguju jako já, ten, který dělá terapeuta, dělá ten odraz té reflexe vašeho bytí, ale vy sami s těma odpověď, jak budou ty odpovědi správně jakoby svobodné a nebudou, budete si něco nalhávat, tak se budete čím dál blíž a blížit k té skutečnosti. Jo? A to je na jednu stranu moc hezký, protože já si myslím, že je záhodno, aby v tom člověku bylo podporováno i to dobro a zároveň, aby zároveň bylo i vyzdvihováno i to zlo, aby jsme věděli, co, z čeho se ponaučit, aby jsme nebyli tak úzkoprsí, ale víc otevření. Takže vyzývám lidi, kteří by chtěli se nějak zapojit, tak určitě mě kontaktujte a telefonem nebo na WhatsApp skupině a nebo na stránkách Svobodné spolupráce najdete e-mail, telefon a tak dále. Svobodná spolupráce a stačí zadat do vyhledávače, najdete ji hnedle. Tam se jenom ozvěte, že v rámci průvodce vzestupem byste se rádi zúčastnili, protože ten projekt je v začátcích, takže teprve teďka zkoušíme, jako jaký počet té skupinky, zkoušíme, jakým způsobem to s těma lidma jakoby pracuje a snažíme se vlastně jako dál to všichni jako v rámci toho společenství a najít jakoby to správný nastavení toho řemesla, aby dokázalo pomoct všem. Takže průvodce vzestupem bude teda otevřený, to je úplně nově, je to pro mě jako velký zážitek, protože mám pocit, že lidé potřebují jakoby, to zajímavé, že mám rád, když člověk přijde právě na nějakou mojí akci a on odchází s tím prožitkem, že ví, jak tvořit. Jo, to je báječný, potom ten člověk je samostatný, svobodný. A čím jako míň já ho nějak ovlivním a vstupuju do toho jeho příběhu jako moc jako vměšováním, tak mu narušuju ten proces. A tady pro mě byla tato metoda jako určitý nástroj vždycky toho člověka jako přivíc té zkušenosti, aby on si sám vyzkoušel najít tu skutečnou podstatu sebe. Samozřejmě semináře krajinné i v rámci vzestupu a vědomé praxe. A byl tak velký zájem, že bych to prostě nestíhal, tak pro veřejnost teďka byly jako minimálně, dělali se ve skupince Svobodné spolupráce. Takže se omlouvám, že těch veřejných akcí bylo míň a míň, ale stále mě můžete se mi ozvat a pro ten online průvodce si myslím, že stále jako prostory máme a možnosti se zapojit. No a to je tak nějak pro mě asi všechno, Petrucho. Děkuju.
0: Veliké lalula a om šanty všem vědomým tvůrcům, Máro. Ne, to asi neodpustím, já to velmi rád používám, protože to vlastně je to věčný mír a do toho se mě zamotal Michal Pavlíček, Veliké lalula a Stromboli a Bára Basiková. Takže ty myšlenky neustále, i když tě poslouchám jako bedlivě, tak aby ta hlava nerupla, tak to filtruju občas něčím trošku jiným a pak v klidu si to poslechnu. Máro, já budu asi jeden z prvních, který se tě ozve tady ohledně průvodce vzestupem a protože tady to téma mě velmi zajímá, takže dám vědět, jsme v kontaktu, takže pod vysílání uvedu na tebe kontakty, jo, webové stránky a tak dál. No a já tady mám ještě od Marcelky, Marcelka nás zdraví, ale Maro, už jenom prosím tě fakt v krátkosti, protože začínáme 7:30, no. Jestli ještě minutku máš?
1: Můžeš klidně, to zvládnem.
0: Zdravím, děkuji, Máro a Petrucho, skvěle se posloucháte. Dnes zase parádní galaktický večírek, mějte se krásně, děkuji za odpovědi, dobrou noc, ale otázka je od ní, já počkej, toto je někdo jiný, ale od Marcelky, No, Petro, takže mi taky blagodar a díky za sledování. Ty jsi naše věrná posluchačka a
1: Děkujem.
0: divačka. No. A Marcelka teda, je tam otazníček, takže to bude asi otázka, taková poloviční. Já to vnímám tak, že každé vlákno uvěření je vlastně další hack od AI z dob Atlantidy. A nebo asi naráží Marcelka na to dogma, že co je nám vsunováno, že to je ta jediná a správná pravdivá pravda, tak je to vlastně hack a dogma. No ale AI z dob Atlantidy, nevím, Maro, jak se s tím popereš, co na to řekneš? V kostce?
1: Umělá inteligence byla v té době používaná všema galaktickýma rodama. Jsem se poptával, tak jako v časové linii jako byla potřeba, jo, pro řízení jako větších galaktických civilizací. Takže ty civilizace používaly umělou inteligenci. Samozřejmě si byly vědomy i ty její výhody i nevýhody stejných vlastně stejnou zkušenost zažíváme i my teďka. A měl jsem zajímavé setkání s jedním vědcem, který teda pocházel jakoby z jiné planety, která byla velmi vyvinutá pro mě. A když mi ukazoval to město, když mi ukazoval, na čem on pracuje, tak pro mě to bylo jako naprostý sci-fi. A já jsem říkal, ale vy tady máte úplný blaho. Tady jsou všichni jakoby úplně jako v míru. A on se mi normálně vysmál. Jo, on se mi vysmál a říkal, no počkej, ale já jsem potřeboval od vesmíru, abych potkal někoho, kdo by mi pomohl s tím problémem, co tu máme. A já říkám, jaký problém, teď tu žádný problém jako nevidím. A on mi to pak jako ukázal, co studuje. A ono to takhle, jo. Ty lidi měli, ta technologie jim všechno vlastně umožnila. A oni najednou jakoby neměli, nudili se, začali se nudit. Strašně se začali nudit a začali strašně degenerovat, aby se nenudili. Víš, čím více nudíš, tak tím ten mozek jakoby snižuješ, aby neměl takové jako, jo, výhledy. No a pak seš úplně apatický. Takže oni normálně zjistili, že degenerují, že jejich genom degeneruje a že se rodí děti, které nemají vůbec chuť žít. A že vůbec nevědějí proč, jako ne. A to dokonce, že jo, ta umělá inteligence jim to i vysvětlila tohle, ale oni prostě jako tam jde o ten potenciál, tam prostě oni neměli zážitek z toho dobrodružství, který my tady zažíváme. Já jsem řekl, jak tady žijem a on říkal, no to je báječný, to tady vůbec nějak nedokážeš jako vytvořit. Víš, jakoby, že ani ta umělá inteligence nedokázala takovou hru, jakou my tady zažíváme, vytvořit. Tu chvíli jsem si uvědomil, že naše planeta je obrovský dar a že se tady člověk narodí, je obrovský dar. Protože se pak narodíme na nějaký civilizaci, kde teda žijeme v technologii, v blahu, ale úplně tam zdegenerujeme. Víš, jakože vtipný,
0: Nuda,
1: viď? Tam je
0: nuda.
1: cyklus jiného poznání.
0: Ano.
1: Jo, a teďka jsme si vyměnili ty názory a on přesně říkal, jo, vlastně jako by máš pravdu, že tady, že ta planeta je úplně jiná, že ten potenciál má, aby tě takhle furt jako vyváděla z nudy. A oni se tuhle tu kvalitu, kterou má naše planeta, snažili vlastně nahradit tou umělou inteligencí a to se jim nepovedlo. Vlastně zdegenerovali geneticky.
0: Tak, dobrá, mám tady ještě pár poznámeček, ale to si nechám třeba na příště ohledně astrologie, takže údajně celá astrologie je podvod, tak jak je to jeden z podvodů tady toho Matrixu a tady těch dogmat, jo, takže, ale to si můžeme až příště, protože Máro, kdybychom otevřeli další nějaké téma, tak to je další půl hodinka a já už tady sedím 3 hodiny, už se tady vrtím a těším se na kafičko, na cigárko z písní, ano, do altánku.
1: Ano.
0: Taky musíme zalít zahrádku, ne, pokud nepršelo, ani nevím, protože pršelo, to nevadí, i tak půjdeme ven. Takže Máro Hašlare, opět výživa pro ducha A vlastně i pro tělo, protože fotonový pás je tu, aby nám pomohl zestoupit i s tím tělem, s tou hmotou, ano, takže těším se, jo, vůbec si to dokážu představit, ale je to vlastně poprvé, je končí cyklus, takže bude to zajímavé. Dotazy tady nemám další, jenom tady mám děkuji za vysílání a krásný večer od Marcelky, takže děkuji všem tady posluchačům a divákům a klidně sdílejte kadě tadě. No a za 14 dní, Máro, nástup, dežavíčko a můžeme mít zás buď interakci, anebo cokoliv, jo. Je to tvá sága a mě to velmi baví, takže není důvod, abych to nějak odmítal. A ba naopak, vždy to přivítám. Takže za mě krásnou dobrou noc, děkujeme divákům, posluchačům, děkuju Máro tobě, tak ty se když tak ještě tak jako třeba rozluč a pozví, co máš za akci nejbližší a odpískáme to.
1: Jo, děkuju všem, kteří teda jako mají zájem o teda ten můj vnitřní prožitek, který se snažím vám jako takhle tím způsobem vysvětlovat, ale pro mě je to vždycky jako dar a já si určitým způsobem uvolňuji takové jako přepětí, které v sobě mám. A to přepětí uvolňuje právě ta zkušenost to někomu předat, a ten zážitek. A ta zkušenost je, když se týká slov, a je velmi jako příjemná. Cítím, naplňuji se v tom. Jsem v tom, jakoby cítím se velmi smyslplný, když dokážu určitý prožitek, který je velice abstraktní, uvidět i v jednoduchosti tohoto světa. Takže pro mě je to velice krásný dar tohleto s váma prožívat a hluboce vám všem děkuju i tobě, Petrucho.
0: Jo. Rádo se děje, taky děkuju a mějte krásnou dobrou noc a úterníček s Markem Hašlarem končí. Jenom proto, aby příště zase začal další cyklus. O, Šantý, blagadár.
1: Ahoj, ahoj.

0: Om šanty, krásný podvečer, milí přátelé, posluchači Studia Deja Vu na Svobodném vysílači. Dneska máme 13. srpna 2026 a 18.04. Pokud máte takové podobné údaje jako já, tak sledujete nás živě a nás znamená mého hosta Marka Hašlara a mě Petruchu z Dežavíčka. Takže Máro, Hašlare, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se, já tě slyším hezky, zdravím diváky i posluchače. A doufám, že si užijete navazující cyklus Průvodce vzestupem. A bude to teda jakoby pokračování toho, co jsme minule nestihli, že jsme se rozhodli, že to uděláme na dva díly. Takže hurá do toho, Petrucho, jsi chtěl ještě něco dopovědět?
0: Já jsem chtěl dopovědět skutečně to, že chtěl jsem pozdravit ještě jednou teda diváky, posluchače. Je to pořád interaktivní, takže můžete nám normálně telefonovat na telefon, který vám tady ukážu. Pro ty, kdo vidí, kdo se dívá na video, tak ho vidí na obrazovce 799 589 362. No a pro ty, kteří nás jenom poslouchají, tak jsem to právě řekl, takže můžete klidně telefonovat. Telefon funguje, protože před chvílí mi volala moje žena Píseň, která je na cestě v terénu a spojení funguje, takže klidně můžete telefonovat. To jsem chtěl. No a teďka, když jsme, Máro, u toho datumu, člověče, 13. já se vždycky tady dívám do toho pravého dolního rožku, 13. srpna 2026 a včera bylo významné datum 12. srpna 2026 a týká se to zatmění slunce. Jo? A je fakt teda, že je to takové všechno. No, je to vlastně podobné, protože i tak jsem přišel na poslední chvílku, trošku jsem tady lovil nějaké dokumenty, které tady různě lítaly, takže úplně bych neřekl, že něco jako zásadního jsem procítil a de facto ani jsem se na tu podívanou nebyl venku dívat, jo, protože jsem měl tady zase práci z domu. Takže jak jsi to, prosím tě, prožil ty? Jako, já jsem to prožil tak jako nějak normálně, jako dívej, já nevím vůbec, jakou váhu k tomu mám přiklonit, jo, protože já jsem to prožil tak nějak jako normálně, jo. Vím, že poslední zatmění bylo někdy v roce 1999, ale nebylo teda úplně u nás úplné, jako, že tam chybělo pár procent a lidičky jezdili do Rakouska, jo, s brýlama a s maskama, dokonce si tam vozili i bundy, teplé bundy, jakože současně s tím zatměním klesne teplota. No, to jsem taky nějak propásil v tom roku 99, tak to byla asi moje nějaká taková vrcholící rockerská big beatová scéna, to jsme asi někde hráli, takže jsem to ani jako nějak nezaregistroval. A já se přiznám, přátelé, i vám, jako já tady ty astrální nebo ty astronomie a tady ty věci, co se týče hvězd a postavení těch planet a zatmění a nov úplněk, já to nějak prostě jako neřeším, jo, já to vlastně o tom ani kolikrát jako nevím, takže Maro, ptáš se mě teda, jako ano, já jsem o tom chtěl mluvit spíš teda, co mi na to řekneš ty, a popřípadě teda posluchači, že by napsali tady do chatu nebo zavolali, jak se cítí oni po tom včerejším zatmění, které teda asi taky nebylo úplné, Maro, že to bylo jenom nějakých 90 kolik procent?
1: Hele, já jsem to trošku jakoby taky nechtěl jako moc naciťovat, protože ty astronomické jevy na mě velmi působí a zrovna tenhle ten jev snad i pokaždý, když se jako odehrával na té planetě, tak jsem se cítil jako takovej jako ve stínu. Jako když ten stín už mě nepokouší, ale naopak on má najednou možnost, že já mám možnost najednou v těle si s tím stínem prolnout. A co já vím, když jsem vnímal takhle v začátku ty kruhy různých společenstev, tak tenhle ten astronomický jev jako užívali pro své rituální činnosti. Je na to spoustu, řekněme, materiálu, jo, který člověk může jako čerpat i z různých kultur. To je dlouhodobě jako v historii zaznamenaný. A snad nevím, co je na tom úplně skutečně pravda, ale některé ty rituály byly spojené s oběťma, aby se buď teda jako náš výklad teologický, co jsem tak

0: A samozřejmě tahle ta kvalita se dá potom jako rituálně násobit a může sloužit i na jiné, jo, jako účely. Já nebudu úplně vám jako kazit dobrý den, ale určitě v rámci vlastně těch nepříjemných věcí, kdy ten stín jakoby zesílí tu svoji kvalitu tím rituálem. Na jednu stranu toho využívají vlastně všichni, kteří tuhle tu okultně magickou činnost dělají, takže vlastně to i tak ten Halloween, jak se jakoby říká, tak oslavují i to astronomické jevy. Ale oni oslavují jako i všechny. Oni užívají to planetárně solární vědomí a pro tu okultně magickou činnost jako velmi kvalitně, jo? Že jsou jako naučení v tom být mistři. Ale má to své omezení, protože používají nástroje tvorby a používají, řekněme, tu prenatální esenci toho života tím, že, jak to říct, to všechno, co tu je, tak oni si určitým způsobem přizpůsobují pro svoji činnost. Jo? To znamená, že oni nebudou nikdy jako za tím vším. Oni si budou furt hrát tady s těmahle nástrojema na tom písečku, budou si stavět ty zámky, ale nebudou tím zdrojem, protože stále nechápou jako ten evoluční proces celý. Nedokážou se z toho cyklu vymanit. Když ten člověk přijme jako ten vzestup, tak on jakoby, řekněme, přijme ten vývoj, ten evoluční potenciál, že ho chce podpořit. Tím v rámci toho vesmíru je ten člověk najednou braný, že on teda v rámci té svobodné spolupráce chce jako navázat na proces a tak do toho začne zapojovat celé svoji bytost, jak planetární, tak solární, aby se mohla připojit jako v další etapě připojit do té svobodné spolupráce. Ale jak říkám, teďka na mě ten to zatmění slunce působilo jinak, než když jsem ještě byl navázaný na ten stín, že procházel nějaký transformační proces a pro mě to bylo, že mě jako ten stín trošku jako ponížil ještě víc při tom zatmění. Na jednu stranu, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré a naopak, takže já bych, když to člověk bude jako vědomý a bude přijímat to jako vzestupově, tak mu vlastně tenhle ten stínový proces mu urychlí, celkově mu urychlí uvědomění si toho svého nastavení, chování vůči evoluci, tomu vývoji. Tím, když člověk skutečný, jakoby vědomě, tak se jakoby ten jeho cyklus dokončuje, aby mohl zestoupit. Jo, že takový základní princip toho, a jak se jako připojuje. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je k tomu důležitý, aby přijmul sám sebe jako vědomou bytost. To je jako první krok, že začne být tím pozorovatelem. Začne konečně vnímat to všechno kolem. Všechny ty procesy, všechny ty úžasné zkušenosti, do kterých vstupujeme a máme je prostě v tom procesu. Tak já nevím, jestli jsem jako nějak vám to nějak osvětlil, jak to vnímám. Co ty na to, Petrucho?
1: No, Maro, ty to tak vždycky krásně vzletně jako zaobalí, že člověk musí mít prostě baterky a uši na šťopkách, aby vlastně pochopil ty souvislosti. Jako, já ještě bych k tomu řekl, já jsem zjistil, že já nějak prostě se nerad zúčastňuju takovým prostě davovým akcím, jakože někdo něco řekne a teďka bude něco, honem pojďte všichni ven, jo, honem pojďte prostě hraje Praha Slavie, jo, a teďka ta sugestce a teďka to očekávání a je tam hodně lidí, hodně energií, já si to třeba radši prožiju doma, jo, a takže já jsem ani venku nebyl se na to dívat, asi bych si nebral ani brýle, protože jednou na Paloučku, je to tak 3 roky v Plzni na svobodném vysílači, tak jsem se zadíval do slunce bez brýlí a po chvilce, když teda jako samozřejmě vzorce strachu, nedívej se do slunce, to je nebezpečný, spálí se.

0: oči, tak jsem vydržel fakt několik, možná i třeba minutu, jo, se dívat do slunce a nic mě to jako nespálilo. A jsem si říkal, je to vůbec jako to slunce, prostě ta žhavá koule, a, nebo je to třeba jako nějaký třeba lampionek tady v té jako kopuli, jo, tak nechci říct tím nic, jo, vím, že teďka je hodně teorii ploché země a tak dál, že to, že jsme pod kopulí, jsou staré mapy plochý zemi, takže tak, toto je úplně najinačí pořad, jo, ale já to úplně tak jakoby nežeru, že bych musel jako u všeho být, ale ještě vám tady ukážu takovou tu muchomůrečku.
1: Petrucho, jenom také navážu, to je zajímavý. Víš, co by to znamenalo, kdyby nám to někdo jako jenom projektoval jako no. nějakou, víš, jako televizi, tak ano, takhle ale funguje optika, takhle funguje projekce tohohle světa.
0: No.
1: Jestli si někdo zabývá optikou, tak ví, že to je velmi tajemná věda, která dokáže opravdový divy, dokáže změnit i pohled na realitu. Je tam spoustu, vlastně teďka se to odvětví od té optiky hodně odráží, od těch laserů, od těch frekvencí a té optiky. Velice, já myslím, že to je zajímavý. A teďka, když se jako představím, pak by to bylo teda, by museli mít, že každý ten tranzit, který je vytvořený jak planetárně, tak hvězdně, tak na nás reálně opravdu působí. Jo, takže by oni opravdu tam mají nějakou technologii, kterou jakoby spojujou nás, aby jsme takhle vnímali ten svět a oni díky tomu ho tady jako držejí.
0: Je to možný.
1: Že je to, a to je to samý, jo, že jakmile ty teda budeš věřit, že tam je jenom kopule a že to někdo posílá z nějaký promítačky, tak tam má obrovské, jakoby, jak to říct, tam chybí jako spoustu v té rovnici, jo, spoustu otázek to vlastně otevírá. Kdo to projektuje, proč to projektuje, proč na nás ty tranzity působí, proč když se tady zrodíme, tak opravdu ty vlastnosti máme. Jak to, že na tom funguje ta okultně magická síť, jak to, že všechno tohle i my můžeme používat pro svůj evoluční proces, jak to teda funguje, jak, když to je projekce, kde je to vědomí, jo, jakože tam, já jsem zjistil, že ano, ta iluze té projekce, nebudu teď mluvit, že to je nějaká technologie, my si možná představujeme špatně, než jako plochá země a kopule, jo, jakoby. Nás si vysvětlujeme takhle, že nic jiného neznáme, jo, v tomhle světě. My kdybychom najednou přesáhli sami sebe, tu hranici, tak si budeme představovat ten svět úplně jinak. To paradigma nám prostě zmizí. Pak si řekneme, ano, teď ona může být plochá, že jo. A může tam být jako kopule, ale ono to není jako kopule, ono to prostě bude třeba něco jiného, něco fluidního, jako když máte plazmatický jevy v tom vesmíru. To je hodně neprozkoumaná věc, myslím. A optika, plazmatický jevy, éterná a astrální síla, která se dá, jak v alchymii byla používaná, tak se dá stejně používat do těch technologií. Akorát, že nám tohle je zakazovaný, aby byla ta volná energie. A my to prostě zakazovaný, protože bychom se dokázali osvobodit, že jo, od tohle dogma. A to je to samý. My máme navázané tělo na planetárně solární cykly, jsme s nima úplně provázen. Jak to, že se z toho nemůžeme vymanit? Jo, jak to, že nemůžu najednou být svobodný a všechny ty cykly konečně dokončit? Ne, my prostě furt jsme zavřený v tom těle a musíme si tady zažít ten svůj lineární čas. Jo, prostě to úplně vidíš. Že to velmi jako složitý pracovat s tím zestupem na té individuální úrovni. Že v té chvíli, to bylo to téma smrti, co jsme jako teďka načínali v tom předešlém podcastu krásném. Tak tam to je, tam se to rozsype, to paradigma, jak vnímáme tenhle svět. On se ten pozorovatel může přesunout do jiný pozice najednou díky tomu a je schopen ten svět vidět jako větším rozsahu. Takže najednou to, co je pravda, nebo to, co je pro něj skutečnost, jakoby ta pravda, se stále mění. On najednou tu svoji pravdu, kterou si myslel předtím, normálně zruší a vytvoří si jinou. A dokovať on bude stále projektovat, ten člověk jako pozorovatel, ten svět podle toho, jak ta většina v to jako smýšlí, tak on bude stále se snažit jakoby si vytvářet ten prostor pro to, aby tuhle zkušenost mohl zažít znovu, aby to pak mohl, řekněme, a někde prožít. A tady na té planetě, jako podívu, není jako, že tady někdo vytvořil ten Matrix, aby jsme tady trpěli. Ne, tohle měla být velice specifická vývojová planeta, která by se měla zároveň chovat i jako planeta, i jako hvězda. Jenže její evoluce ještě jako nedospěla tak daleko, aby to mohla uskutečnit. Takže potřebuje podle planetární a hvězdné vědomí a nejdřív zpracovat v rámci vzestupu jako vědomí. Že to lidstvo, a to vědomí té planety projde tímhle vzestupem a transformací. A pak teprve může začít i to, že tato planeta změní svoji vibraci natolik, že bude v obojí. V tu chvíli na tomhle místě bude vlastně ta možnost se rehabilitovat až k tomu zdroji. Jo, celá ta rehabilitace vědomí je důležitá v rámci vzestupu. Takže pro mě teďka být ten pozorovatel toho vzestupu znamená, že jako přijímám ten návrat a tu nápravu, abych dosáhl jo, nějaké nevinnosti a čistoty. A o tom je vlastně i tenhle ten díl, protože ten celý cyklus, který jsem nazval Cesta duše a ducha lidství, spočívá v tom, že my nejdřív se orientujeme v tom příběhu. To jsme dělali minule v rámci průvodce. My jsme si analyzovali, dělali jsme si reflexy, snažili jsme se pochopit, že nám ten vývoj opravdu pomáhá, jenom my si to určitým způsobem blokujeme. My o tom chceme slyšet, my o tom chceme myslet, my o tom chceme si povídat, ale málo to prožíváme. Že představit si to, že všechno to, co vy vymyslíte za den, byste měli i prožít, jo, jakoby úplně, jo, to bude spoustu jako informací, které se do nás teďka dostávají, tak by se měli prožít, aby jsme to zpracovali, aby byli jsme schopni to analyzovat tou reflexí. To, co my nestihneme tímhle způsobem prožít nebo zreflektovat, tak nám tam furt straší v té hlavě. Ale obrovsky. Ono se to tam prostě furt tak jako my to přijmuli, jakože to chceme nějak uskutečnit, jo, aby jsme zjistili, jestli to jakoby je ta naše osobní pravda. Takže tady v tom bych viděl, že vědomý člověk se snaží hlavně být tím pozorovatelem. To je v rámci toho lidství. On pozoruje tu cestu, jakoby, kterou šel, a aby se ta duše a duch dostatečně, aby porozuměli tomu procesu, pro který tady přišli v rámci té duality a začali se sjednocovat v rámci spolupráce. V té chvíli ten člověk, jakmile on už vnímá tu spolupráci, že jeho tyhle ty složky, jak planetární, tak solární, začnou spolupracovat, v té chvíli on právě jakoby ten pozorovatel vstupuje do toho vývoje. A to už o tom tvůrci, to bude ten druhý cyklus, který nás čeká, a ten nebudu dneska začínat. Minulé ta analýza byla právě z hosty kvůli tomu, abyste viděli tu reflexi, jak každý reaguje, jak se jako analyzuje tu svoji cestu, aby viděl ten svůj vzestupový plán. V té chvíli tam každý ten člověk, kdo tam byl a nějak reagoval, tak reagoval jako ze své pozice toho pozorovatele. Ale je to opravdu úzká pozice. Je to, že vnímám, jak se tady celou dobu o tom bavíme. Místo, abych nad tím přemýšlel, jak tenhle svět funguje a nevěřil furt nějakému dogmatu, jestli je kulatá, nebo jestli je placatá, to je úplně jedno, tak bejt jako pozorovatel. To znamená nedávat váhu ani tomu, ani tomu, že já se neidentifikovat jakoby s tím. V té chvíli to lidství začne koukat jakoby z té prvotní podoby lidství, té vnitřní nevinnosti, kterou dostal do srdce, jo? Z té jasné mysli, která prostě má spíš jakoby snímat odraz té reflexe v tom prožitku a navnímat to jakoby, to se tohle stalo, tak já to zanalyzuju, abych se jako vývojově posunul. A pak tu máme i to naše bytí, ta naše schránka, ten pohár, který nese to naše vědomí. Takže v té chvíli to naše bytí to dokáže ukotvit. To je naše lidství, to tu děláme. To jsou tři základní pozice. Srdce, prožitek, propojení, jsou obě identická jakoby, místa. Máme tu naši mysl. Mysl, to je nástroj tvorby, vyloženě. I analyzuje, i působí, jako projektuje. Jo? Jsou tam obě pozice nádechu a výdechu, nebo té bohyně a boha. A pak zároveň je tam to naše bytí. To naše bytí, to je tak obrovsky důležitá věc. My k tomu, do té nádoby, jak vy říkáte, že to mám někde v podvědomí, tak to znamená, že to je až na dně té nádoby a ještě jako přikryté nějakým kalem nebo něco takového. Takže my se opravdu jako vědomí z té mysli, z neustálých myšlenek a projekcí a vlastně programů, tak najednou se stišíme a jdeme do toho bytí jenom. Ten pozorovatel je jenom pozoruje, já jsem, čistě bytí. V té chvíli vy jakoby klesáte jakoby do hloubky sebe a hledáte to dno toho bytí, protože to bytí je jakoby nádoba. A čím víc vy jste schopný být vědomě v tom bytí, taky cítíte, že jste takový jako stabilnější, ukotvený, že vás to tak jako nerozhodí, když přijde nějaká právě takováhle situace, která mění nějaký ten váš světonázor nebo takové to dogmatické myšlení.
0: Baro, já tě bedlivě poslouchám a já ano, když jsem pozoroval to slunce nebo cokoliv pozoruju, já hodně rád pozoruju v tichu, v klidu, jo, v krajině. A potom procesu pozorování mně stejně přijde nějaký vnitřní požadavek, nějaké jakési analýzy, jako jo, což bych teda asi jako třeba nemusel dělat a neustále pozoroval, ale nevím, jak do tohoto stavu se dostat, nechat to být bez toho vyhodnocení, jako jo. Takže já mám potřebu být, ne jakože dogma, je to tak a tak to není, jo, plochá kulatá, to je mně to celkem jedno, ale stejně vnitřně to vyhodnotím. Co ty na to?
1: No, začínáme tady jakoby chápat to naše lidství. Se tady o tom teďka bavíme, že to jsou jakoby tyhle tři superpozice, které nás definují jako to lidství. A pro mě to je, jakože to bytí jsou ty základy, jo, ten prvotní kód, takový to návod k použití, ta podstata naše. Pak dáme ten aparát toho prožitku, to je to srdce, kdy a právě pro tuhle zkušenost jsme sem přišli, aby jsme to i prožívali. A přijde nějaká zkušenost, my to neseme to prožitku, ona se nějak reflektuje, ona se jako odrazí a z toho my analyzujeme. Ano, je to správně, když je člověk přirozený, je v pohodě, tak se mu, já to nazývám právě jako chrám, že se navzájem tyhle ty základní centra, které stělesňují to lidství, nazývám ho jakoby chrám srdce, chrám lidství. A v té chvíli my ho jakoby stavíme, ten chrám. Vytváříme svůj osobní prostor vývoje, který je pro nás důležitý, protože do toho chrámu, do toho prostoru, on se rozšiřuje. Jo, on není jenom jakoby aura, jo, on se napojuje na ty vaše další vlastně, že on se rozšiřuje v rámci úrovní duše a ducha. První části. Získáváte jakoby všechny ty aspekty jejich, takže ty nástroje se vás kultivujou. Je to velice jako příjemná věc. Když si člověk uvědomí, že jsou to jenom tři základní věci pro vědomou praxi vědomí. A to je čistě jenom pozorovat to srdce, čistě pozorovat tu mysl a čistě pozorovat bytí. A když se jakoby vychýlím z nějaké harmonie nebo normy, nebo už v tom mám nějakou praxi, tak se zeptám, jako co mě vyramilo, nebo z čeho mě to jako vychyluje. A teď vidím, že dělám nějaké chování, nějaký postoj, nebo jsem se nějak zamyslel jako jiným směrem. A to všechno jsou tyhle ty programy, které by se teďka měly jako uvědomit a znovu poslat do toho chrámu. Oni jsou v tom podvědomí. To znamená, že my potřebujeme toho pozorovatele dostat do všech těch center. To je první krok. První krok je dávat, chápejte, když vy něčemu dáváte pozornost, tak se s tím spojujete a prožíváte i tu věc, ale prostě jako to ještě máte zablokovaný. Ale jakmile se dostáváte do pozorovatele, tak můžete být všim, co je ve vašem okolí. Můžete si to nacejtit, jak se cejtí stůl, jak se cejtí rostlina venku, jak se cejtí zvířata, jak se cejtí planeta. To všechno pak jde. A to je ten pozorovatel. Ale pozorovatel, aby se nám fungoval celkově ta praxe, je potřeba všechny tři základní centra aktivovat. Samozřejmě budeme se tady bavit i o těch centrech. Zkusíme spolu si jakoby zvědomit a nějak přibližně aktivovat podle toho, jak jste jakoby připraveni, protože na jednu stranu si každý ten svůj prožitek vybírá tou svojí připraveností. Nejde to vynutit. Tyhle ty prožitky srdce nejdou vynutit a aktivace vědomých center nejsou o nějaký rituální činnosti, o nějakých technikách. Ne, pracujete čistě z nástrojů, které máte teď hned. Jo, máte je teď k dispozici, jenom si je určitým způsobem tím pozorovatelem uzavíráte, protože člověk vnímá ten svět skrz klíčovou dírku. Vnímá to opravdu skrz malinký otvor. Jakmile to praskne jakoby a stanete se jakoby všim, aspoň na chviličku, jenom v té přítomnosti na chviličku, tak vám to úplně změní celý pohled na existenci, na svět, na to, co si lidi myslej. Já jsem si uvědomil, že bych měl ctít každého a přát mu mír, přát mu vzestup, nehodnotit ho, nemít tam tu osobní pravdu, že jenom já mám pravdu, ale naopak si to jako vyslechnout a pak říct na to svůj názor, ale neříkat to, ještě to tak není nebo je, spíš o tom diskutovat, najít tam tu hloubku, jedinečnost té diskuze, to je velice důležitý. A tam je všude ten pozorovatel. Tam vnímáte tu mysl, tam vnímáte to i zároveň v tom prožitku a zároveň i v tom bytí. Není to jako oddělené, protože my máme hodně často takové jako takový výkyvy, že oni ty centra nejsou moc jako aktivovaní. To už byste byli velice, velice sjednocení a vnímali jste jakoby všechny skutečnosti a to úplně nejde. Takže ten člověk si i vědomě si zablokuje takovou jakoby slonu si udělá vůči téhle jemnosti, tomu napojení. Protože kdyby se to hned teď stalo, tak on by ani ten mozek by to nedokázal zpracovat. Nevznikala by ta analýza. Nevznikla by ta sebereflexe. Takže by to jako bylo k ničemu. Ten člověk by se sice hned vzestoupil, ale by jakoby nepochopil ten proces. Že tady my se bavíme o vzestupu celkově. Všichni tady v různých kruzích mají určitý vzestup, ale jak to jako říct? On se stane jenom tehdy, když právě ten pozorovatel to jakoby přijme do toho svého nástroje. Když vy do chrámu srdce, do chrámu lidství přijmete ten vzestup, tak jste udělali jako prostor všem, kteří skrz tu lásku, skrz tu mysl a skrz to bytí s váma můžou jakoby v rámci svobodné spolupráce si pomáhat v tom vývoji, v tom zestupu. Znamená, ta klíčová dírka, my se teď budeme snažit tu klíčovou dírku rozšířit, aby to vědomí se podívalo na ten svět teďka jinýma očima, jo, jiným prožitkem a i se s tím stotožnili jako bytí. Hlavně uvědomit si, že když to vykyvuje, tak to znamená, že byste právě měli praktikovat aspoň tyhle tři základní pozice vnímat. A mít je v rovnováze, snažit se nesoustředit se jenom na mysl, nebo jenom na srdce, nebo jenom na bytí. Ale tu praxi si dělat tak, že pokaždý se věnuju všem stejně. Jo, jakoby. A docela rád, když to nejde třeba, tak si tu část chvíli nechám, a řeknu si, dobře, teď mi to nejde, tak je to z nějakého důvodu, protože tam mám v tom podvědomí nějaký blok a já na to tlačím. Jo, jakoby. Tak přecházím do té druhé pozice a že tam toho pozorovatele dám, ale zároveň tam pošlu i lásku. My když tam nepošlem totiž tu lásku, tak se ten blok nedokáže rozpustit, že blok je založený na iluzi. A jedině kdo, kde je nějaký blok, kde je nějaká iluze, nějaký přesvědčení, nějaký nucení, tak znamená, že tam není láska, že tam není to propojení, že nemáme to napojení na zdroj. Takže v té chvíli já s tím místem najednou pracuju, takže tam dávám i víc té lásky, že tam prostě jsem si to bytí, jak to říct, odclonil tak, jo, že třeba někdy se stane, že nejsme schopní přijmout naše tělo, naší nádobu, čistě ten pokojný stav právě té praxe jsem. Jo, že to byste dokázali sedět v té pozici jsem dlouho, protože máte jako aktivovaný to bytí, nebo že byste byli sami v sobě vyrovnaný, i když to venku bouří. Tak sami si určíte, kde je potřeba i láska. Tím, kdy teď budete cítit, jestli ty centra se dokážou aktivovat jenom tím pozorovatelem. Když se neaktivují pozorovatelem, tou vaší přítomností, tak je potřeba tam vníst i jako ano, přijímám to, posílám ti lásku, rád bych uvolnil, jo, všechny ty blokující programy, myšlenky nebo emoce, které mi to centrum zastiňuje. V té chvíli to takhle vlastně furt stále praktikuju, než se to centrum uvolní, než s ním začnu pracovat dál. Protože první fáze je, když my se vychýlíme vůči té naší, jo, našim těm centrum, že ono jsou spíš jakoby vertikálně v tom vývojovém fraktálním procesu. Tak řekněme, když ta energie neproudí přes všechny centra a jedno blokuje, tak se i vychýlí vůči této vertikální rovině. Že někdy ty centra má člověk i mimo sebe, i daleko od sebe a přitahuje jako ten nástroj do toho člověka, přitahuje zase ten pozorovatel a zase ta láska. Je to přesně tak, že stačí jenom tyhle ty nástroje. Pozorovatele tady máte, to jsem vysvětloval. Lásku, každý se tady učí dávat někomu lásku. Jo? Máme tu lásku v rodině, mezi přáteli, milenecká, partnerská. Je tam i spoustu typů lásky. Můžete mít lásku ke zvířatům, k rostlinám, ke všemu, jo, k tomu božství, to je úplně jedno, ale to všechno je jakoby nástroj, který můžeme něco použít. To znamená, že já cítím jakoby v sobě, i v těch centrech, že tam je stále ta nerovnováha, že je jako vychýlený to centrum. Tak to dokáže právě navrátit ta láska. Takže i toho pozorovatele tam dostat a tou láskou jenom čistě pozorovat, jak se jakoby rozpouští ten blok, ten stín, protože sama láska nenařídí tomu centru, aby se vrátilo. Ne, ono se vrátí přirozeně do původní polohy, protože my jsme najednou teď přijmuli ten vývojový fraktální vývoj. V té chvíli nám vzniká jakoby vnitřní kvalita, která můžu nazvat, že jako vývojová, že není čistě jenom furt stále lineární, ale už se dostáváme i do té vertikální pozice a vzniká nám jakoby vibrační kvalita. Vývojová kvalita. To je obrovská věc na jednu stranu. Takže láska je velice, velice jako důležitý fakt, který je potřeba v té praxi používat jako nástroj. My tím rozpouštíme vždycky něco, co všechno blokuje. Když se poprvé zamilujeme, tak nic není problém. Jo? Všechno dokážeme. Najednou i ty partneři jak se navzájem milují, tak se si posilují navzájem. Jenže jakmile v tu chvíli my začneme hodnotit, jako, a ty mě musíš mít rád, protože já dělám tohle, nebo obráceně, jo, že prostě si dáváme ty podmínky v tom vztahu, tak už tam jako není láska ale už vzniká jako takový vztah na konstruktech a na určitých dohodách a na tom vlastnictví, jakoby. A ty mi nedáváš lásku a já ti dávám lásku, a ty mi nedáváš, jo, takovýhle ty vlastnický maníry. V tu chvíli je tam právě ta velká zkušenost, že ta láska jako chce obnovit ten přirozený potenciál v tom vztahu, že vznikne spolupráce těch dvou polarit, jako duše a ducha, znova ženy i muže, že vzniká tam, se spojíme a teď začneme chápat, že ta láska nás poukazuje na to, co je náš skutečný smysl. My se dostáváme do té fraktální podoby a najednou chápeme i ten vývojový prvek toho smyslu. Jo? I to proč, i to jak, i to jsme. Zároveň já jsem to nazýval, a budu o tom mluvit často, ale jsou to jako tři evoluční etapy, to dětství, dospívání a stáří. A zároveň v této jedinečnosti se právě můžeme nazvat, že jsou i ty tři chrámy a zároveň ty tři superpozice v té jedinečnosti. Já to nazývám jako, že ta superpozice tady je ta láska, jako ten středobod srdce, a my vytváříme jako ten chrám lidství. Mně se to tak jako obrovsky líbí, protože já jako člověk, to lidství, tu dělám nějaké činy a tím si stavím tady jakoby svoje nahlížení na tu realitu. Jo, a tím ji tady ukotvuju a tím opravdu stavíte určitý prostor. Pro mě ten chrám znamená, že jako chápu ten vývojový prvek, že jsem součástí skrz tu lásku. Protože v tomhle tom chrámu lidství, ten je první, a máme středobod lásku. Ale v těch dalších chrámech, jako je chrám božství, elementární chrám, pak i ta prvotní tvorba, jsou ty prvotní chrámy, jako je ten Eden nazývaný a takhle, tak tam taky můžeme říct, že je potřeba, aby jsme ukotvovali, tak zase tam je ta láska. Po každý středobod je láska. V každém chrámu. Ale ty činy v té rovině, kterou my jako uskutečňujeme, tak staví ty chrámy, nebo ten prostor. To je, my tohle to vůbec jako nevnímáme. Jo, my někdy věci charakterně neděláme, protože necítíme, že nás někdo, jako, jak to říct, my potřebujeme, aby nás někdo viděl a ocenil. A pak z toho máme jakoby radost. Ale tohle ne, to je ten chrám vzniká každým vaším činem, když se stáváte součástí toho vzestupu nebo toho vývoje. To znamená, to není tím, že vás má někdo říkat, vy jste dobrý, vy jste zachránil někoho, nebo jo, vy jste vymyslel něco, co nás spasí. Tak úplně takhle ne. My to děláme, ten osobní proces naší skutečné podstaty. Proto, aby jsme tady zažili tu zkušenost v celém tom pohledu toho lidství. Přece si nebudeme užívat jenom v té hlavě a projektovat si prostě ty zámky vzdušní, kterých se jako nikdy nedostaneme. Akorát to je zbytečný vymýšlení. Měli bychom být víc v té přítomnosti a tu mysl používat právě jako pro ten nástroj té tvorby celkově. Ne si něco jako furt vymýšlet, co jako potřebuju. Ale všechno to, co potřebuju, tak mám neustále k dispozici. Ono to není tak. Ono se nám totiž najednou odkryje jako spoustu možností a v tu chvíli my si přejem, jo, nám někdo řekne, když budeš mít dost peněz, tak si můžeš koupit úplně všechno. A to je tohle, o čem já mluvím. My najednou víme, že si řekneme, aha, takže když já budu nějaký velký podnikatel, tak si můžu jakoby koupit všechno úplně. Tam nebudu mít žádný překážky. Vidíte, že i ta společnost se tak chová. Místo toho, aby řekla tomu člověku, tomu lidství, tady jste člověk, vy tu máte vnímat to lidství a tím jakoby získat tou provázeností s tím vývojem, získat ten chrám, postavit ten chrám pro všechny. Já pak, ten můj dar je obrovský, protože tím, že já povyrostu a vytvořím ten chrám, tak pak všichni tady na zemi mají možnost vstoupit do toho chrámu, být součástí. Všechny ty duše a duchové můžou vstupovat do toho chrámu, protože já jsem ho dal jako tomu vývoji. Já jsem se připojil do vývoje. že každý, kdo by šel tou cestou vývojem, tak každý, kdo tu drží, jakoby, jo, tenhle ten prostor posvátný, tak podporuje ten kolektivní zestup. Mně pak, když ty chrámy se jakoby spojujou, že my používáme univerzální lásku, to znamená, je identická. Jenom my tím naším postavením a tím, jak jsem říkal, tím různým zablokováním těch iluzí posíláme jenom takovou jakoby, takový jako výsek, co mám rád a co nemám rád. Jo? Jako. A teď, když si to vemu, ta univerzální láska, ta vzestupová, v rámci jako té planety jsou v těch astrálních a jsou v těch éterných sférách, tak tam normálně opravdu cítím, že jsou všechny provázaný s těma lidma, kteří tu udržujou přirozeně tenhle ten chrám lidství. Znamená řešej ten prožitek a to propojení s tím vývojem, tu reflexi, to srdíčko, a řešej právě tu mysl, aby konečně fungovala správně, jo, pro tu tvorbu, aby nás jako nezatěžovala těma nesmyslama, ale opravdu jako analyzovala a čistě pragmaticky prostě manifestovala. To je velice důležitá věc, ta mysl. Bych řekl, že tím, že se díváme na ty média a tím, že prahnem po těch pravdách, tak ta mysl, jak jsem naznačoval, je velice přetížená. Velice přetížená. Já si myslím, že je velmi důležitý, aby se tam dostal ten pozorovatel a úplně uvolnil tu mysl, aby nebyla přetížená. Že v tu chvíli vy obnovujete ten nástroj, to místo, to posvátnou superpozici, která tam byla už vložená, ještě než jste se narodili. Jo, jakoby. To je krásná věc. My teď bagatelizujeme vlastně ty svoje nástroje v těle, jo, tím chováním, že neustále vysedáváme u počítače a že se necháváme stále jako toho pozorovatele vyndávat z té přítomnosti ven. A tamhle musím nějaký prožitek, a tamhle musím někam jet na dovolenou, a tamhle si musím něco koupit, a já se hrozně nudím, co můžu dělat, no tak si něco kupovat znovu, jo, nebo co kde. Takže vidíte, že každý teďka má nastavený ten průběh toho dne. V té vědomé praxi je to skvělý, že pak se vám to přeline, že vy budete vědomi a ty pozorovatelé mnohem díl a mnohem uvolněněji, protože to je váš přirozený stav, to se jako nenutí, to nemusíte držet tak jako v nějakém větru, že se držíte, že div neodlítnete, ne, to je naprosto přirozená věc, to se pak děje samo. To nepotřebujete neustále chtít a dávat tu vůli, aby se to stalo. To tak nefunguje. Takže pro mě ty všichni, kteří podporují ten vzestup, tak právě čistěji tohleto lidství. Tady na zemi dokážou ukotvit. Když by si někdo vzal do ruky a měl schopnosti kivadlem, tak by si mohl jakoby rozklíčovat, kolik je tady těch lidí, kteří teda sem přišli ukotvit vzestup, mají jako v plánu vzestupu, jakože to mají napsané. Všechny ty informace jsou k dispozici, protože vy čtete z těch planetárních a solárních úrovní, takže vlastně máte nárok na to si to stáhnout, když si jako jste schopni aktivovat ten chrám. Když jste v chrámu, tak jste propojeni jako s celým tím vývojem, takže můžete číst, můžete zkoumat. Jenom tehdy, když byste jako to chtěli znovu jako egoicky použít, tak to najednou k úpodivu nefunguje. Tak hnedka ta reflexe jakoby toho srdce vás okamžitě jakoby zastaví, že tady jo, vnímáš to utrpení, co můžeš jako vytvářet a ono se ti to jako začne vracet. Samozřejmě chybama se člověk učí, jo? To znamená, že tahle ta reflexe toho srdce, ta zrcadlová síň vás bude neustále takhle učit, jo? Ale vy tím, že přijímáte sebe i v té kritické stránce, i v té stínové stránce, jak jsem nazýval, že i to zatmění slunce, tak to je velký pokrok pro to srdce, že ona má ráda i jakoby ty tvý nižší stránky tebe. Už je nepotlačuješ v tom podvědomí, už si je dokonce začal pomalinku jako rozpouštět, aby si věděl tu jejich ten prvotní smysl. Ale vždycky je tam v tom lidství, je tam náš pozorovatel jsem, to naše dítě, evoluční dítě. Je to i, vidíte to i všude v té naší historii je ukazovaný a je tam ta bohyně s tím dítětem a to je se neustále opakující se věc. A teďka vidíte to, jak to tady je. Planeta Země je úplně ta bohyně a my jsme evolučně ty děti a dospíváme k tomu procesu, aby jsme se stali opravdu ty tvůrci a začali vědomě ten vývoj podporovat a přijmuli tu zodpovědnost za tu tvorbu a přešli jakoby k tomu božství. Takže já bych byl velice rád, kdybych vás dneska nějak inspiroval a kdyby někdo chtěl tu vědomou praxi samozřejmě víc i do hloubky, chtěl to někde reflektovat. Samozřejmě vytvořil jsem skupinu lidí, kteří už delší dobu s tím pracují, můžou právě krásně tím svým příkladem a jak se třeba sdílejí někde, takže se můžete vy zorientovat v tom procesu. Takže jsem vytvořil skupinku, je to i na WhatsAppu, kde si navzájem můžeme předávat ty informace. Na jednu stranu je to hodně přínosný, protože když se s člověkem děje něco, čemu jako nerozumí, tak když potká někoho, kdo ten prožitek už třeba prožil a poví mu ty jeho reakce a pak jak to dopadlo, tak ten člověk jako přestane mít strach a není v určitý transformaci se jako neblokuje. Protože on má člověk pocit, že vzestup je o tom, že to budou jenom růžový brýle a my si budeme prostě jenom užívat srandu a budeme prostě jako veselí a budeme se milovat a tak úplně to jako není. To znamená opravdu do toho chrámu srdce potom přicházejí na přeskáčku, jo, na přeskáčku. Přicházejí i ty černý trička, to znamená i ty invertní, ty démoni a všichni tyhle ty totální černý papežové, ale i přicházejí z druhé strany zase ty světelný trička, to znamená zase přicházejí anděle, archanděle, různý bytosti a navzájem si vy vůči ním v tom chrámu srdce. Právě řešíte ty vaše blokace v těch cyklech, v těch planetárních i solárních cyklech. Tam všude je nějaká karma, kterou někde jste udělali vždycky i rozhodnutí, jako v tom božství. I v té prvotní tvorbě tam máte zanechané to prvotní rozhodnutí, proč jste jako vstoupili jako vědomí sem. Takže vlastně tyhle všechny ty nedořešené věci se začnou i personifikovat skrz tyhle ty naše částeční projekce, že pokaždý my neznáme tu rovinu, takže my tam vstoupíme a teď jsme úplně v tom jiném rozměru. A co se teď bude dít, když si postavím ten chrám lidství? A co se stane, když si tam pozvu teď duši, když si tam pozvu ducha a když poprosím, ať přijdou všichni, kteří mi mají jako něco uvolnit nebo pomoc v rámci vzestupu, svobodné spolupráce. A ten chrám jako drží, tak přijdou opravdu i ty pozitivní, i ty negativní. A je to velice hluboký prožitek, protože tam najednou vnímáte, že vy jste ten pozorovatel. Vy se nepřikláníte ani k jednomu. Vy jenom máte pochopit ten smysl té zkušenosti. Proč zrovna tyhle přišly? Jo? Jak a co mám udělat? Jo? A pak zase ten pozorovatel, to jsem. Tak jo, tak já to prožiju a uskutečním. To je prostě úžasný na jednu stranu. Takže pro mě je, že se vytvořila i skupinka, kdyby někdo chtěl, tak se samozřejmě můžete na mě obrátit, necháme i nějaký kontakt, jestli chcete do skupinky, kde o tom diskutujeme a povídáme. Samozřejmě ne každému se to povede na poprvý a nikdy se nesnažím říkat, že když ne všechno, co já třeba budu říkat, se vám mělo stát, to úplně tak není. Já se budu snažit vás jenom tak jako trošku jako průvodce popostrčit a pak vás jako nechám, abyste si vy ten prožitek, i tu analýzu, i to všechno udělali jakoby sami. A až se nějak se v tom trošku zorientujete, tak potom můžete právě mě to nějak reflektovat a říct jako tohle támhle, měl jsem tenhle prožitek, co se mi to jako může, neděje se mi něco špatně, nebo naopak, mám z toho radost. A pro mě je to, já už jsem to naznačoval na začátku toho celého průvodce, pro mě je to velice důležitý jako sdílet. Z toho se léčí to společenství. My léčíme sdílením své zkušenosti tu společnost. A my potřebujeme tu společnost vyléčit, to viditelný. My si nedokážeme v té čistotě říct všechny ty věci. Říkáme si převážně ty hezký jenom. Nedokážeme si říct něco stínového v tom partnerství nebo v práci. Nebo takhle. Prostě říct si, jako, že to nebudete dělat, nebo že se vám to nelíbí, že s tím nesouhlasíte. Takže si vytváříte spoustu návyků, že v každém jiném prostoru, v jiném společenství si vytvoříte masku, určité chování a pak ta vaše přirozenost mizí. Jo, pak najednou ten váš chrám se pomalinku rozsypává. A teďka pro tu vědomou praxi by bylo skvělý, kdyby jsme si teďka jakoby načrtli, jakým způsobem můžeme pracovat s těmi našimi centry. Ještě než na to celý jakoby navážu, tak vám vysvětlím, který centra myslím, jak si to jako můžete vědomě představit. Jenom pro orientaci. Pak spolu asi teda všeobecně. Jo, děkuju, Petrucho.
0: Rádo.
1: Pak jakoby spolu všeobecně zkusíme a všeobecně aktivaci. Tak. Takže tohle bude zajímavý téma, jo, protože o těch centrech vědomí se tu dlouhodobě jakoby mluví a každý počítá, kolik těch center jakoby máme teďka. I pro ten vzestup se nám několikrát násobí. Někdo může říct, že jich máme jako nedopočítatelně. V tom základním principu jsem, když jsem to dělal z začátku, tak jsem byl hodně ovlivněný tradicí, určitýma liniema, technikama. Takže se nejčastěji v tom celém povědomí toho lidstva mluvilo o čakrách. To pocházelo samozřejmě z védských pohledů. A jakoby skvělý pohled. Já si myslím, že jako hodně jako trefnej. Ještě ty védský pohledy jsou velmi jakoby věrohodný v rámci toho prožitku. Ale představte si tohle. My jsme nahlíželi na nějakou pravdu, která byla jakoby stará takhle dlouho, jako tisíce let, to někdo si to přenášel, tu pravdu, až došla sem, někdo namaloval nějaký obrázek, řekl, takhle to asi vypadá. Jo, jakoby. Takže pro tu představu my pak vstupujeme do toho prožitku už tou projekcí, že tam máme jenom ty čakry a že takhle vypadají a že takhle svítěj, nebo teďka novodobě, že jo, prostě takhle ještě těch systémů je mnoha, jo, že každá linie vývojová tu vytvoří jako svýho člověka, který má i trošku jiný energetický systém. A to je trošku složitější téma, protože už jsem to naznačoval několikrát, že my jsme jako výtvor, jo? My jsme jako vytvářené bytosti, do kterých může vstoupit to vědomí a mít nějaký prožitek. A těch různých výtvorů, těch linií toho jakoby člověka tady, vzniklo jako více a pak se různě prolínaly, pak se různě transformovaly. Ale vždycky tam byl jako ten ústřední prvotní záměr toho smyslu, že ten člověk má dosáhnout takové kvality vnitřní, aby obsahoval i tu prvotní složku, jak jsem se tady hodně jako dušoval, tu jedinečnost, ale pak i ten celý prožitek té tvorby, aby zpracoval celý ten proces toho cyklu, toho začátku a konce. Pro mě to bylo i to zrození a smrt, když si to vemem. Kdy projdete i tím dítětem, tou dospělostí i stářím. Jo, ale v rámci té praxe jsme teďka v té pozici, kdy si informujeme, jak vypadají ty centra. A pro mě ten postoj byl takovej dogmatický. Já jsem furt tam vkládal tyhle projekce. Nebylo to moc příjemné, protože mi to jako nefungovalo jako na to tělo. Já jsem měl jako pocit, že by to mělo jako ty nástroje by se měly nějak jako aktivovat, já bych je měl jako chápat a nějak jako je používat. A vždycky to fungovalo jenom chviličku a pak to se vyprchalo, jo, bylo to takový nestálý. A až když jsem si teda uvědomil v rámci té krajinotvorby a té svobodné spolupráce, že každý člověk si nese v sobě jako tu svoji jedinečnost, ten návod k použití, že má to bytí, v tom bytí najdem tu naší podstatu. Takže to bytí je tak obrovský důležitý, že jsem si musel jakoby tou láskou očistit tu nádobu natolik, aby mi i v tom bytí fungovala ta čistota. Jo, bylo to takový jako zvláštní, že jsem najednou začal vnímat sám sebe ve svém jako čistým prenatální podobě toho dětství, kde ještě nejsme ovlivněný právě tímhle chováním a tímhletím, já už jsem to nazývali tím transhumanismem, jo, nebo tam máte tu genetickou linii, kterou přijímáte ty rodové linie i ty galaktické rody vlastně na vás působí přes tohle. Takže jsem naznačoval, že je velice důležitý najít tu prvotní smysl, nebo ten náhod k použití. A to právě byl ode mě jako velké překvapení, a protože se to moje dogma, že existují jenom čakry, jakoby docela zhroutilo. A já jsem byl takový jako zklamaný, že jsem jako dlouhou dobu praktikoval něco, co jsem nechápal, protože jsem jako nepřečet ten návod k použití, jo, těch mých nástrojů v rámci jako té prvotní, jo, té jedinečné prvotní formy. No, objevil jsem velice zvláštním způsobem, že nemáme jenom tyto čakry, ale máme i centra neprojevená. Já jsem je nazval neprojevená kvůli tomu, že fungují úplně obráceně než světlo. Že světlo je tady projevená kvalita tvorby. Takže čakry jsou vlastně jako světelné čakry, vyzařují světlo do prostoru, manifestují kvalitu určitou, vibrační kvalitu do prostoru, manifestují. To znamená, jsou tím světlem, jsou tím duchem. No, uvědomil jsem si, jsou i tím Bohem samozřejmě, uvědomil jsem si, že v té chvíli, aha, takže mi tam chybí, abych si jako vyrovnal ten potenciál té bytosti. A teď pozor, mám vlastně jako čakry vyzařují světlo, představit si to, že jsou to jako malé slunce třeba, které vyzařují světlo a posílají ty fotony různých frekvencí do prostoru. No, aby vám ta energie jakoby neutekla, tak vy potřebujete mít neprojevený prostor, potřebujete mít potenciál, potřebujete mít jakoby tu kvantovou rovinu i v tomhle snu, abyste udrželi to světlo a vám neulítlo, tak vytváříte právě ten neprojevený prostor i v sobě. Díky tomu vlastně nám vzniká to naše aurické tělo, že ono udrží to světlo v tom prostoru, kterým potřebuje. A každé to aurické tělo si vytvoří to své oblíbené vajíčko. Jo, potom v tom tvaru. A tenhle ten potenciál, ty možnosti, jak už jsem nazval, pro mě to byly centra bohyně, centra možností, a je spojené právě s tím nic, protože ta bohyně, prenatální bohyně je nic. A prenatální podoba Boha je něco. A teď, když se jako to úplně pak rozkouskuju, takže já mám v sobě ještě centra taková, jakoby, jo, který vytvářejí možnosti té tvorby. Znáš, ještě neuskutečnitelná věc, jenom možnosti, jenom prostor možností. V té chvíli jsem si uvědomil, že aha, takže mám nerovnováhu v těch čakrách, protože já vlastně jako nemám ukotvený tyhle centra Evy, nebo bohyně, nebo duše, ty neprojevená centra, kdy si nějakým způsobem blokuju možnosti v tom nástroju toho centra. Že blokoval jsem si utrpením právě ty možnosti těch prožitků. Že najednou jsem nebyl svobodný, já jsem se furt někde bál, že tam někdo mi něco ublíží, tak jsem nikam nelez a nedokázal jsem prostě ten prožitek mít úplně celý. Takže to napojení i na ten vývoj taky byl takový jako polovičatej. Takže tam jsem měl třeba blokaci. A v té mysli já jsem podivu a jsem měl tam různý polohy, jo? Že jsem jako nechtěl myslet ty možnosti té mysli, protože mi ta mysl způsobovala určitý bolesti. Takže jsem si taky jako hned jsem si zablokoval tu mysl a jenom odsuď pocuď a toto používám a zbytek prostě nechci. Takže tam já taky otevírám ty možnosti, aby byly úplně nekonečný, svobodný, jako v tom dítěti. Jo? Že dostávám do té pozice prenatální, do těch možností, do té bohyně. Do toho nic. A uvědomil jsem si teda, že všech těch 7 základních center, který máme, jako vlastně těch čaker, budou mít teda i ty neprojevená centra, jo, v našem těle. Ale já jsem nechtěl, samozřejmě to bylo pro mě citlivý téma, já jsem si to nechtěl projektovat, furt jsem dlel v tom pozorovateli a snažil jsem se, abych si tam nedělal tu projekci nějakou, jakože takhle to bude a bude. Takže jsem vždycky šel do přírody a vyloženě jsem v rámci té svobodné spolupráce, v rámci toho chrámu v srdce si přál, aby se navrátilo to centrum do správné polohy, ukázalo, kde má tu pozici svobodně, přirozeně, s čistotou. V té chvíli tam máte pozorovatele, v té chvíli tam máte lásku, že to přijímáte, to centrum. Pak tam je ještě další krásná pozice, kdy se vám úplně, že tam je ta čistota, že se vám očistí to centrum. Ta čistota se začne zase přirozeně přitahovat. Jakmile vy dosáhnete, že ten pozorovatel v tom chrámu si jako udělá pořádek, tak ta čistota je zase přirozená věc, ta se začne dít úplně sama, ona začne přicházet a čistit ten chrám úplně celý, jakoby. Je to velmi jako hluboký, když si vás dotkne kvalita čistoty. Samozřejmě tu může přinést i člověk, může přinést čistotu i krajina, může přinést čistotu čistě váš nějaký osobní prožitek, že se napojíte na kvalitu. Pro mě je velice důležitý, abych začal tím, že si se do toho nenutím. Protože ty neprojevená centra, o kterých tady budeme dneska zkoušet, fungují tak, že já právě nedělám nic. Když světelný centra aktivuju tím, že manifestuju, že dělám něco, jo, že mám ten záměr něco udělat, tak neprojevený centra se aktivují, když neděláte nic, když se pozorovatel dostává do toho prenatálu. Tím se očisťuje přirozeně a jeho možnosti se stávají všudy přítomný potom. Jo, představte si to. Kdy ten chrám se znovu připojí do té celé tvorby. Takže by tam nemělo být nucení. Já jsem to tady naznačoval, že když to někomu nepůjde, tak je to jenom kvůli tomu, že tam máte nějakou, jo, to je tam to nevědomí, je tam nějaký blok. A vy ten blok nevytlačíte silou ani vůlí. To se rozpustí jenom láskou. Ta iluze, ten blok, to, co odděluje něco, vyřeší jenom ta láska. Protože zase tam máme ten prožitek a to propojení. To najednou je vyřešené. Takže naznačuju, a to je velmi důležitý, naznačuju, že by jsme tam neměli být jako tlačeni. A teď to vnímejte, hele. Jaký strach přilítne, když se odevzdáváte tomu zdroji? Hele, mě přišel první strach, co mi přišel, jsem poprvé se jako chtěl odevzdat jako tomu všemu. Tak úplně, a co když mi někdo ublíží? A co když umřu. Já jsem si moc myslel, že dokážu umřít z ničeho nic, jenom že jsem, tak umřu. A teď jsem měl různý tyhle strachy a nedokázal jsem se toho pozorovatele vlastně dostat, jo, do těch pozic. Protože jsem jako měl tendenci trošku jako na to tlačit a nechápal jsem, že to je spíš v tom odevzdání. Že naopak, já si potřebuju láskou vyčistit tu naší. Teď to je srdce právě, ta srdečnost, ta otevřenost, že jsem jako propojený, jsem odevzdaný tomu. Je tam to smíření, to je hluboký, Takže tam my se potřebujeme umět právě smířit celkově s tím naším traumatem. Smířit se i s tím strachem té tvorby, jo, že jsem udělal něco špatně, rozhodl jsem se blbě a teď jsem hlupák a Bůh ví co. Tak naopak,

my jsme, jak bych vám to řekl, naše centra byly potlačovaný, ty nevědomí centra bohyně byly vědomě potlačovaný v rámci procesů vzestupu kvůli tomu, protože oni potřebovali tuhle sílu, tuhle vývojovou sílu právě pro vytvoření té okultně magické sítě. Proto je to strašný, protože on vlastně jako nejdřív jsem to viděl v krajině, že byla jako potlačená kvalita bohyně, ženství a ty bytosti tohohle rázu se vlastně člověka jako báli, protože on se vždycky choval tak, že všechno jako rozvracel a ponižoval vlastně jako kvality ženství, těch možností té tvorby. Tím jsme jako odevzdáváme vlastně tyhle ty kvality, tyhle ty centra, odevzdáváme té okultně magické sítě, která je napojená na to typickou společnost, která tady je a dogmaticky nás vychovává, aby jsme se automaticky přes takový jednoduchý programy vzdali těchto center. A tyhle ty naše možnosti tam byly odebrané, takže my jsme najednou opravdu v tom vězení a nedosáhneme jako většího rozletu. A to vězení je pro nás to trauma a to vězení je pro nás ten strach. Proto i vlastně to slunce a to zakrytí a to, že jsme ve stínu, má na někoho vliv, určitě, ale i takováhle věc se dá vlastně v rámci té vědomé praxe použít jak v tom chrámu srdce vlastně jako vývojově pro tu udržitelnost té existence. I když si to člověk načte, tak jsem naznačoval, že je to hodně zneužívaný jev, který má jako snahu cíleně toho člověka více jako držet v té nevědomosti a v tom zneužívání. Jo, ten nejčastější jev u toho ženství, u těch center, bylo to zneužití. Takže my jako úplně snad poprvé vždycky cítíme to zneužití, že jsme byli už nějak zneužiti, že nám byly odebraný ty centra. A pak se jako neradi, jako traumaticky vracíme. Mě to bolelo, když mě zneužili, já prostě nechci teďka znovu to propojení, jo, jestli se chápem v tom traumatu. Takže pro mě to byla jako docela cesta se z toho trošku jakoby vymanit z těch programů, které do nás byly jako vloženy výchovou a právě tím paradigmatem toho, jak lidi vnímají ten svět. Jo, jak jsem říkal, že to vyčistilo i toho pozorovatele. Podivu, ten pozorovatel se vyčistil tehdy, což bylo zajímavé. Když jsem byl součástí svobodné spolupráce na jakoby zestupu té země, tak každý jakoby ten proces, o kterém se tady vlastně v tom průvodci celou dobu bavíme, tak zažívala ta planeta. A to její jako vědomí. Tak jak to jako říct, vytvářela záblesky, na který reagovali ty lidi, to kolektivní vědomí. Sice to třeba nechápali, ale reagovalo na to. No, já jsem to měl jako vědomí, já jsem dokonce věděl celý ten příběh. Došel jsem k tomu, že teď udělala záblesk, mě se tím aktivoval vlastně stejný potenciál toho vzestupu, potom, že jsem byl jako v té vědomé pozici a ten chrám jsem tam měl, já jsem tam přicházel právě v tom chrámu srdce, abych mohl začít spolupracovat, protože když nemáte ten chrám srdce, tak nejste schopen se zapojit. Nemáte to, jo, nemáte toho pozorovatele vyřešenýho, takže vás jako nepřizvou ani do té tvorby. A bylo to jako moc hezký, protože ty záblesky mi umožňovaly jakoby na chvíli vidět ten přítomný stav, jak jsem vypadal prenatálně a jak budu vypadat, jakoby, když to celý jako zpracuju. Jo, byl to jako zvláštní takový jako jenom výsek toho, co se stane. A teďka cítím, že každým tím zábleskem se ve mně aktivoval ten proces. To znamená, to srdce to začalo reflektovat najednou, ta zrcadlová síň to odrážela v té mysli a to moje bytí to začalo ukotvovat. A začaly se dít opravdu velké věci. Mně se douzavřely ty stále opakující se nějaké takovéhle programy, které se chtěly vracet a furt jsem se jich nedokázal jakoby zbavit. Jako i to nazírání na svět, jako chápání času a prostoru, to všechno

0: jsou taky jakoby dogmata a obrovský. I ta placatá planeta, i ta kulatá, i Bůh ví jaká, je vlastně jakoby stavěný na osobní pravdě. No, ale my, když děláme vědomou praxi toho pozorovatele, tak jako přicházíme k té skutečnosti, že my, ty pravdy jsou pro nás jenom takový, jakoby, takový schody, řekněme, k té skutečnosti. Ale nemáme ulpívat na těch pravdách. Ano, jsou potřební, potřebujeme se jako umět nějak chovat. Jo? Tím, jak jsem naznačoval, jak ta planeta vzestoupila, tak nám vytvořila ty schody. Že my teďka můžeme jakoby chápat, co teda, jo, chápat v tom kolektivním vědomí, co teda udělat, co je ten vzestup, kde to najdu. Ano, vím, kde to najdete, ve své přirozenosti, ve své jedinečnosti, máte celý zápis vzestupu Země. Jo? Vy si ho můžete kdykoliv otevřít, jenže vy si to prostě nechcete dovolit akorát. Jo, prostě máte ty centra furt zablokovaný, máte tam ty trauma, strachy z něčeho, protože co kdyby jsem změnil pohled na svět, co by se stalo, to by se všechno zhroutilo a jo, to všechny tyhle nepříjemné věci, které jsou součástí té transformace, ponaučení. Ale jsem říkal, chyby je úplně normální dělat. Jo? Naopak, když to člověk se naučí přijmout, že může chybovat, není to vždycky podmínkou, samozřejmě se to snažíme pak udělat správně, ale člověk může chybovat a naopak jdu za tím dobrodružstvím, protože vím, že tam některé chyby najdu a pak se mi v té vědomé praxi velice něco osvětlí, jsem schopen vědět, jak na tom opravdu jsem a nenamlouvat si jakoby nějaký projekce. Tak to jenom, že jsem teďka trošku dlouze, ale snažil jsem se vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím neprojeveným a teďka překlikneš na druhej. No to byly dva obrázky. Víš,
1: já tam překliknu druhej. Já jsem tady měl, já tady mám
0: poznámečku. Ne, druhej. Ten je v tom PDFku, jsou dva.
1: No víš? Ano, ano, jako stránku dva. Jenom jako nestíhám, nebo nechci ti tady dávat otázečky, protože jsi v proudu. Mám tady napsanou otázečku, nebo takový konstatování, jak se zbavil o té, když tak se popí, odpočinci, a jak se zbavil o té cestě ke zdroji, jako jo, že třeba z čeho by zněl strach. A tak já jsem teďka se stal pozorovatelem a viděl jsem, jak tam letím k tomu zdroji třeba, jo. A jako jediný strach, který mě první napadl, nebo spíš taková otázka, co tam vlastně budu dělat, protože mě, možná je to chyba, lítá hlavou tisíce myšlenek denně a já se třeba úplně až tak jako nemůžu stát tím pozorovatelem, jenom třeba na chvilku, ale pak už zase něco mě odvede k nějaké činnosti i manuální, i třeba to je jako nějaké duchovní, jo, třeba nějakou hudbu a tak, jako umělecké, jo, a nejde mi jako nedělat nic, jo, a mě by zajímalo při tom letu do toho zdroje, co já tam vlastně budu dělat, jestli tam nebude, jak se o tom mluvil, nějaká ta nuda a všechno krásný, motelkový, jestli je tam i ta tvorba, jako třeba nejenom myšlenkou si stvořit hned cokoliv, ale že tam je i ta tvorba třeba v té nějaké hmotě, jo, v nějakém druhu hmoty, podobný jak tady na Zemi.
0: Ty máš přesně to, no, ty o tom přemýšlíš, ty si to projektuješ, ale prostě bojíš se tohoto prožít.
1: Ne, ty se zbavil o tom strachu, jako jo, jaký bys měl třeba strach?
0: Ano, tím? Teď jsi to jako sám naanalyzoval tak, že si řekl, že nevíš, co tam budeš dělat. A to je všechno mysl. To je projekce. Ty sice pozorovatele řešíš, ale jenom v této úrovni. Pozorovatel není v tom prožitku a pak teda nemůže se dostatečně ukotvit. Že? Jakmile to projdeš tím prožitkem, tak se to začne i víc ukotvovat dolů. Že? No. Ale hele, Petrucho, když tato otázka je úplně zbytečná, protože každý člověk si má udělat vlastní zkušenost, ne, co je ten zdroj. Ne si jako představovat o tom, že jdu ke zdroji a nějak se takhle analyzovat. To jsem úplně nemyslel. Ty už se teď nemáš takhle projektovat, analyzovat, ale ty to teď máš jako dělat v praxi, jako pozorovatel. a nic k tomu, jakoby. Jo, ty jsi teď víc se jako snažil jenom analyzovat v té mysli a vyprojektovat si, letím tam, co se asi stane, ale to je vlahý strašně, chápej, to je povrchní, to vlastně není nic, to je iluze víceméně. Já jsem říkal, že až v tom prožitku toho srdce, když jste schopný jakoby tím zdrojem na chvíli jako být, v tom prožitku, tak v tu chvíli najednou to udělá tu reflexi a tu máš analyzovat. Ne to, že jedu v té projekci a co mi jako přijde. Jo? A na jednu stranu jsi jako hezký příklad v tomhle, že to je častý. U téhleté vědomé praxe právě toho nic, jak se tady to tak hezky nazval, že má člověk problém dělat nic, je to tím, protože my jsme se vyloženě nás jako vnutili, aby jsme se zaměřili jenom do té tvorby, té projevené části existence. No a používáme jenom ty světelné čakry toho Boha. On tady je ten patriarchát úplně od toho Boha úplně všude viditelný. Všude jsou světlonošové, všude je to slunce, jo? Že, vidíš to? A teď si představ, ne, že my jsme trošku jako odsunuli to nic, tu bohyni a řekli jsme jako, a já ten prenatál nepotřebuju, já tady vlastně jenom potřebuji svítit a jsem jako spokojený. A v tu chvíli jako právě, jo, že jenom tou praxí jsme schopní potom jako jasněji vidět, v jakém stavu jsme. Ne touhle projekcí, jak si tady ukázal, že tam ta analýza bude jakoby trošku jako zavánět právě tou iluzí. Že my nejdřív opravdu potřebujeme ten prožitek toho. Proto jsem vám tady říkal, že to spolu projdeme a že vám to může jako navíst, jakým způsobem znovu jakoby navrátit aspoň tyhle ty tři základní centra. Jinak čakry, jestli teda si pamatujete, tak jsou očíslovaný, že první, druhá, třetí, čtvrtá, to tam nemusíš teďka dávat, ale to je jedno. Tak jenom abyste věděli, že oni to mají jako posloupnost, že oni mají první, že je první a horní, jakože nejvyšší, nevím. Ale já mám vždycky jako středobod je srdce, tam začínám. Jo, jakmile já si nedokážu aktivovat srdce, tak radši nic nedělám, protože cokoliv, co děláte mimo aktivaci srdce, tak může zavánět právě tou iluzí, projekcí něco, co nerezonuje jakoby s tím vývojem. Jo, to je taková jakoby základní věc. To znamená, že já vám nedoporučuji, abyste začínali právě třeba nějakou tou první čakrou nebo úplně tou horní. Naopak, já si myslím, že ten středobod je jako velice důležitý a že náš jakoby chrám srdce v rámci toho lidství má středobod právě v tomhle prožitku. Tam se vytváří ten vývojový potenciál, tam se vytváří všechna ta udržitelnost té existence. Tam je velice důležitá, aby bylo jako ta reflexe v tom našem prožitku, aby se krásně odrazila, my to mohli potom analyzovat. Takže tomu si prosím běžte plně vědomi. Jo a uvidíte to sami. Jo, vy si to teďka vlastně jako pak vyzkoušíte se mnou prakticky, takže jste si pak schopný říct, tady mi to jde, tady mám dobrý pocity, tady mi to nejde, tady mám třeba takový těžší emoce a tím už si dokážete udělat nějakou analýzu. Jo, už nějakou, která už může odrážet to vaše nastavení, tu vaši skutečnost. A ty jsi to překliknul teda na tu dvojku, no tak dobrá. Tak jenom abyste věděli, že tam mám teda projevená centra, to jsou pro mě ty čakry, ty světelný, a říkám tomu Adam, nebo projevená centra vědomí, tvorba Boha, a nebo teda ty neprojevená centra a tvorba Evy, bohyně a tak dále, to nic.
1: Dobře, Maro, takže já tady mám teda další nějaký PDF-ko.
0: Ne, prosím tě, zatím tohle to takhle nechej, protože celkově tyhle ty PDF-ka jsou k dispozici, to můžete potom vy si sami v rámci té praxe nějak zpětně ještě proštudovávat a pracovat s tím. Já to tady jenom ukazuju čistě na tom, abyste věděli, že máme teda 7 projevených a 7 neprojevených v těch základních superpozicích. Já jsem si uvědomil, že to koresponduje i s tvorbou celé existence, protože je 7 úrovní nebí, kde v každé té rovině, a každá ta rovina vytváří určité vývojové, jakoby, určitou tvorbu, určitou kvalitu, aby se dosahovalo určité zkušenosti v rámci poznání. Jo, a do člověka právě tyhle ty 7 úrovní tvorby, 7 nebí bylo vložených jako ty centra vědomí, aby to vědomí mělo celé spektrum toho vývoje. Jo, celé spektrum. I v tom neprojeveném, i v tom projeveném v té existenci. Jo, vidět to tak, že i když to zkoumáme jako na vědecký bázi, tak vždycky tady ta existence je založena na nic, jako v tom celkovém prostoru a na něčem, co v tom jakoby posílá tu energii do prostoru a vytváří tu hmotu, jo, rozšířuje, vytvářejí se ty planety a stále se to jako šíří. Tak to je pro mě ta projevená část. Ale zapomínáme na tu neprojevenou. A to je vlastně jako důležitá věc v téhle praxi toho pozorovatele. Začal bych, aby si člověk dokázal aspoň na začátku v té praxe. Tak si zkuste teďka třeba jako na chvíli se jenom jako pomalinku rozpouštět jako do nic. Představit si, že to je právě, může to být i ta tma, jo, jakoby černo, do toho prostoru, toho nekonečna. Zkuste, že neexistuju jako tělo, neexistuju tato hmota, neexistuju tohle světlo, rozpouštím se do toho prvotního. A teď přesně mám i takový jakoby pocit, kde mám teďka, čeho se můžu chytit? Já jsem úplně třeba v nekonečném prostoru a já teď úplně mizím do nekonečna. Ale to je právě ten strach té sebezáchovy, jo? Že my najednou jako pudově se snažíme, jakože, a co když umřu, co když se tam rozpustím a už se nevrátím, tak to tam taky jako je do hloubky. Jo, takže my potřebujeme to trauma, jo, které máme v sobě v rámci těch center. My potřebujeme opravdu vědomě prožít v té praxi, aby jsme si udělali nějaký aby jsme si to dokázali dostatečně představit věrohodně, jako pravdivě, jak se tady o tom budeme bavit. Petrucho.
1: Ano, ano.
0: Ještě bych měl ještě říct jednu takovou věc, která se s tím spojuje. A v rámci jako té trojedinečnosti, když postupujeme v těch chrámech, tak se nám ty centra mění. Jo? V tom prvním, co je ten chrám lidství, tak naše centra fungují, řekněme, na té výřivé kvalitě. To tam nemusíš dávat, ale to je jedno. To tam není psaný, jo? Takže to tam klidně nedávej, ať nerušíme lidi. Mm-hmm. Petrucho? Jo.
1: Ano, ano, počkej.
0: Já teď budu mluvit o vývoji jenom těch center. Oni ve své podstatě se totiž, jak ty čakry, tak i ty druhý centra vytvářely a v podobě výřivých podob, to znamená formou spirály, jo, jako výřivé víry. A jeden vír v tom centru jako natahoval z toho prostoru, druhý vypouštěl, jako manifestoval. A v té první fázi, jo, když si to představím, tak je to čistě výřivá, to je pro mě ta kundalíní, to je pro mě jakoby ta, jo, taková ta vlnovková hadí síla, která nás jako posílá do toho vývoje a my jsme čistě jenom takový jako přijímač a vysílač. Tohle to zpracováváme v rámci toho lidství. Jo? Naznačoval jsem to, že jsou ty naše prožitky, kdy máme jako nahoru dobrý pocit a zase jdeme do toho nižšího, do těžšího emočního, a zase vystupujeme. Tak to je ten výřivej, neustále výřivej pohyb. Aby jsme měli nějakou zkušenost. Další fázi, kdy vznikáte, když jste jako tvůrce, tak znamená, že vaše centra začnou krystalizovat. Oni najednou nevypadají jako vířivé spirály nebo jako tyhle ty víry, ale najednou to vypadá opravdu jako krystal, že najednou to centrum najednou tím už není omezený jenom přijímáním a dáváním, ale dokáže už nějak modifikovat celkově, jo, tu kvalitu vývojovou, tu, co tu máme všude. Dokáže s ní pracovat tvořivě jako tvůrce, takže ji modifikuje. Dokáže ji nějak násobit, dokáže spoustu věcí, už tam má, že může, jo, vkládat ty programy, ty formy, že on z toho prostě nějakým způsobem zase má tu zkušenost. Ale tomu se říká krystalizace. To je to božství, ten tvůrce, to je krystalizace. A třetí forma, ta prvotní tvorba je, že ty centra potom už jsou sami zdrojem, už jsou jakoby plazmatickým zdrojem, už obsahují obě složky zároveň. Jo, už nejsou rozdělený jako vír, tenhle, a když jste krystal, tak zároveň stejně to používáte z toho prostoru té tvorby, abyste mohl něco tvořit. Ale když už jste tím zdrojem, tak zároveň jste jako plazmatická bytost, která možná už postrádá potom ty centra, že jsou už potom jakoby sjednocený v jeden, řekněme, když to vemu jako ten aspekt té bílé, který se pak rozloží v určité optiky, se rozloží do všech těch barev, tak podobně vlastně pak jste tou celou barvou, jo, v té podobě. Tam já tomu říkám, že to je jakoby plazmatický proces, ty centra sami o sobě už vyzařujou tu prvotní esenci, tu jiskru té tvorby. To je jenom pro tohle ten efekt. Proto si jakoby nepředstavuju, to jsem vám chtěl říct, nepředstavuju si, neprojektuju si, jak mají ty čakry vypadat. Nechávám to čistě jako pozorovatel přirozeně, aby mi to mý tělo, to mý nastavení ukázalo, v jakém jsem stavu. Takže když tam uvidím černý víry, bílý víry, jo, tak to znamená, že jsem v tom procesu, kdy to prostě zkoumám, kdy tam ten prožitek té hadí síly, té kundalíny. A tam vytvářím jako podhoubí pro to, aby to mohlo krystalizovat, jo, ten prostor. To znamená, dávám právě jako analýzu tak, abych se mohl jako vykrystalizovat, když to vemu do toho božství, a v té chvíli to centrum jakoby změní tu podobu a je krystalické. Jo, jenom abyste měli představu. Takže ani ty projekce, jak má to centrum vypadat, bych vám jako nedoporučoval. Velice mi pomáhá, a to by velice pomohlo, si jakoby vyřešit to nic, tu bohyni. Protože když se navrátíte znovu do toho lůna, tak za prvý budete jako věřit sami sobě, svému prožitku, svému tomu vnímání celkově. To je velice důležitá věc, protože jakmile si jako člověk nedůvěřuje, že i v tom nic, jo, má tu nejhlubší pradůvěru, úplně tu pramatku, tak když i tam jakoby přijde, tak jemu se jako i ulehčí. Najednou on má pocit, že už si to nemusí vymýšlet, jak to ten svět má vypadat. Opravdu se pak snaží všechno vnímat víc čistě v tom pozorovateli. Takže pro mě bylo docela jako proces znovu navrátit tu bohyni, aby jsem znovu obnovil tu důvěru v sebe. To bylo důležité, protože já si nedůvěřoval, a jak si člověk nedůvěřuje, tak tam právě vkládá tyhle projekce. Protože si myslí, že jako se ničeho nechytne, že to je neprojevený svět a tam spadnu a budu padat do nekonečna, tak to tak úplně není. Vy se v tom nic akorát rozpustíte, ale vědomí zůstane. Vědomí stále zůstane. To je dobrý vědět, že ten pozorovatel bude vnímat, jak se rozpouštíte. Jo, stále tam jakoby vědomí zůstane. Tak jo, tak to jenom k těm centrům. A nenapadla tě nějaká otázečka? Když bys ty teďka už chtěl začít třeba si je nějak vědomě aktivovat, byl by si připravený, Petrucho?
1: Zareaguješ? Já si myslím, že uh,
0: Můžeme si to zopakovat.
1: Jinak bychom tady spolu a možná neseděli už. Jo? Já si myslím, že jako
0: připravený. No, pozorovatel, čistě pozorovatel a nechat to být. Jo, no. Prostě čistě dá tomu prostor.
1: Ano, už jsem pochopil, promiň, že vlastně já se snažím to všechno vlastně nějak prostě analyzovat, jo. Popisovat jenom, být v té pozici pozorovatele, ale jakoby ten prožitek tam není. Takže já se teď zaměřím, zítra, když půjdu do krajiny, jenom prostě pozorovat a hlavně to prožívat. Jo? Teď mě hodně zaujalo, jak říkal vlastně, že i do té nicoty, do toho ní, do té tmy, když člověk prostě padá. Takže vlastně to vědomí zůstává přítomno, že ten člověk vlastně jo, o sobě ví a přesně to sleduje, jak se mu to děje. Jo? Což může být jako hodně jako zajímavý. No,
0: ono totiž, když ty máš toho pozorovatele, že je v té hlavě, a on není v té hlavě, on je ve všech bodech. On bude i v tom bytí, on bude i v tom prožitku. Tam vždycky je ten pozorovatel, že to je to lidství. Jo, to je to nastavení tady toho lidství. To tvoje jedinečnost té bytosti, která vytváří ten chrám. To je úplně logický. A ty máš pocit, že když je pozorovatel, tak je v té mysli. Ale ne, ty pozoruješ i ten prožitek, že? Stále. Jo, to je krásná věc, protože představit si to takhle, že jakmile člověk usne, jakoby usne u nějaké meditace nebo takhle, tak právě to je tak, že on neudrží toho pozorovatele, když ta mysl přestane něco projektovat. Víš, že to vědomí neposílí tady tuhle tu část tvojí a ty neumožníš tomu prožitku, aby se stal. Protože najednou, když přestane ta mysl projektovat, a co bych tady dál dělal? Když vlastně budu nic, tak já už najednou nemám co dělat.
1: Jasně.
0: A to je právě to, že jo, ano, ty jsi úplně zapomněl, že jsi jako poloviční teďka, jo, potřebuješ jako přejít k další fázi.
1: Já pořád asi mám v popředí ten rozum, tu mysl, jakože všechno zpracovuje ta mysl, ale pozapomínám na to, že i vlastně celá ta bytost vlastně může vnímat a pozorovat, tak jak si pocitem, a nemusí to analyzovat. No a k tomu právě já bych jako, a zase, abych neměl nějaký tam jako chtění, abych nechtěl jako prostě někam na silu jít, no takže jako já bych se asi přidal do skupinky. Jak se jmenuje skupinka na WhatsAppu? To není svobodná spolupráce, to je ještě něco jiného.
0: Jo, mám dvě skupinky teďka. Jedna je teda svobodná spolupráce.
1: Tam jsem, ano.
0: No, to je pro mě nejrychlejší. Já tam přidávám všechny ty prožitky, co třeba mám. Ptám se lidí, aby jsme si jako zazdílili něco. Dávám tam zprávy o akcích, o vysílání. Je to takový jako rychlejší, než stále někde jako tvořit, jo, být někde na netu, tak to je takový pro mě jako nejpřijatelnější. A vytvořil jsem skupinku teda i pro průvodce vzestupem. To znamená, že se tam bavíme o té praxi, jdeme jako víc do hloubky a někdo se chce na něco zeptat, tak taky může dát otázku. A já jsem tu skupinku založil právě kvůli tomu, že toho průvodce jsme zkoušeli takhle online ve více lidech, takže se nám jakoby podařilo postupně i trošku dolaďovat, aby jsme věděli, čeho jsou tam úskalí, jo, aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. No a pak se mi líbilo, že ta skupinka tak hezky sdílí a má k sobě jako blízko tím vzestupem, tím procesem. Tak jsem viděl jako pokrok, jo, že to člověk taky dokáže sdílet. Tak jsem si říkal, že by bylo možná hezký udělat takovýhle skupinek průvodce vzestupem třeba i víc, aby to nebylo jako přeplněný, že jo, jakoby. Tak když by se chtěl někdo přidat, tak určitě budou vznikat dvě takové skupinky a určitě tam bude dost prostoru, kdyby se chtěl jenom někdo zeptat třeba, že má nějaký problém psychický, emoční, fyzický a jestli se to nemůže právě tímhletím způsobem, jo, tou vědomou praxí, jestli by se to nedalo nějak
1: Maro, to je vynikající nápad.
0: Rehabilitovat.
1: A, Ano, vynikající nápad tady ty skupinky, protože jako ne, jako zazdívej, jako ne vše chci filtrovat tady jako do eteru před vysílání, protože těch otázek je milion, jako jo, nebo rád bych pozdílel svoje prožitky i třeba věděl o prožitcích druhých lidí, takže kdo je ve skupince, určitě to bude takový jako intimnější a člověk se víc otevře, protože přece jenom tady zase jako nechci úplně, jo. Ani se ptát, ani třeba odpovídat. Spíš to beru tak trošinku na punk, však znáš mě, jo. Jak ty říkáš, možná někdy povrchně, ale pod tím povrchem se skrývá jako hodně otázek a taky prožitku, ale a už jsem byl třeba upozorněný, že hodně třeba mluvím o sobě a nějaký takový ty věci, že bych třeba ani nemusel. Takže budu rád a přátelé, kdo byste chtěl se připojit teda, takže Mára nám potom řekne název těch, té skupinky nebo těch dvou, jo, pokud bude i druhá. Kolik je ve skupince lidí, tak zhruba třeba, si nám řekneš?
0: No tak hele, WhatsApp nabízí, WhatsApp. Když se dá jako skupinový hovor, tak nabízí 32 nebo 31 lidí. Mm-hmm. Jo, že si můžou všichni zavolat skupinový hovor. A jinak ve skupince můžeš mít lidí, kolik chceš, tam to není úplně podle mě omezení. Jo. Ale mě jde o to, aby to nebylo jako přehršle, víš, že jakmile tam je jako moc lidí, tak se jako špatně koriguje. Víš, ta textová posloupnost pak najednou mizí a lidi se tam ztrácejí. Takže jsem si říkal, že klidně do těch, kolo těch 30 lidí, že bych udržel a pak se udělá další skupinka, která by měla podobný téma. Jo, do 30 lidí, no.
1: Dobrá, takže nabídka tu je a přátelé, kdo byste chtěli se připojit, kontaktujte Marka.
0: Jenom, abyste věděli, že tohle všechno, co já jako dělám seminárně a pracuju takhle s lidma, tak se dlouhodobě jakoby vytvářelo, vyvíjelo. Jo, já jsem pro mě mám teďka jako sděluju všechny ty zkušenosti, které jsem tím jakoby nabral a snažím se to dělat hlavně, aby to bylo zdarma dostupné pro všechny. To znamená, aby k tomu nepotřebovali žádný nástroje, žádný techniky, aby věděli, že všechno v sobě ty lidi mají, že mají schopnosti teď okamžitě, v tomhle okamžitě aktivovat všechno to, co říkám. Jo, jestli se chápem, ani k tomu nepotřebujete peníze. Nejsou tam žádný podmínky. Vy, jako lidi, jste jediný podmínky, si kladete vy. Jo, to vaše identita. To znamená, že já jsem tím udělal jakoby obrovský krok, jsem si uvědomil, že teď jsem nabil třeba takovou zkušenost, abych to mohl předat všem veřejně, aniž bych musel být jakoby na to nějak zpětně navázaný, jako v rámci seminární terapii a těle těch věcí. Naopak to teďka předávám jako té veřejnosti, aby si jako sam si to vlastně jako vyzkoušejte, je to jako vaše tady ten zestup, ta zkušenost. Já přece nebudu, jak to říct, nebudu říkat, co máte jako dělat. Jo, vy sami teď určujete, z těch mých slov teďka, co já vám říkám, že se vás tyhle věci dotýkají. Jo, že ta mysl je důležitá, že ten prožitek srdce i to bytí. To jsou jenom takový tři základní a přitom vám to úplně změní život. Najednou víc komunikujete s duší a duchem, víc s vaším tělem, vaše mysl prostě vás tolik nestraší, neunavuje a cítíte se velice příjemně v tom bytí i v tom těle. Je to takové jakoby najednou jiné, když se jako tu vědomou praxi opravdu začnete praktikovat, tak tam je sice nějaká transformační fáze, ale pak ve výsledku velmi rychle se mi jakoby obrátila v uvědomění těch mých nástrojů. Jsem najednou ty bloky, které jsem dřív měl, tak ty se hned rozpouštěly úplně přirozeně. Já jsem najednou už, jak na to člověk přestane tlačit a stane jako součástí toho procesu, tak se děje všechno mnohem uvolněněji, že to není takový jako, že i ta transformace není tak těžká, jo. Takže pro mě to je jakoby dar, že teďka můžu někomu předat tuhle zkušenost, že si to můžem ulehčit a že ten vzestup nám to vlastně viditelně nabízí a že jsem si to uvědomoval desítky let, co to všechno je, co jsem všechno jakoby znovu obnovil v sobě, ve své přirozenosti a to mě vyléčilo. Mě vyléčilo z těch problémů, který jsem měl a bloků, které jsem nedokázal rozpustit. A samozřejmě to zkoušeli i jiní, jako ty léčitelé a tyhle si terapeuti, tak to vlastně jako by zkoušeli, ale oni se tam znovu, jakoby, znovu vytvořili, protože já asi plně nechápal, proč si jako blokuju, nebo proč si blokuju tuhle tu kvalitu v sobě. Takže pro mě ten průvodce je skvělý, protože vy si teď můžete zanalyzovat, zorientovat se a teď dostanete nástroj, který v sobě každý má, a to je aktivace vlastně tyhle těch center neprojevených bohyně, projevených čaker Boha. A znovu si budete snažit sami v sobě tou praxí si to verifikovat, jo? Jestli tohle je opravdu skutečnost. Protože to je úplně jedno, mě se uleví, protože já jenom konečně ten můj projekt můžu, že to je projekt s vesmírem, se vzestupem lidstva, tak já ten projekt můžu předat tomu lidstvu a konečně si ulevit a říct, hele, už tam necítím jakoby tu provázanost, už to nejde přeze mě, už to můžou prostě uskutečňovat sami ty lidi, takže já se tím trošku jako osvobozuju, aby každý vlastně mohl teďka sám posoudit, sám si udělat takovej jakoby ten obrázek na tom, jak ten člověk je. Oni se mě nemusí teďka ptát obráceně ty lidi neustále, jak na tom jsem, koukni, řekni mi něco, nebo poraď mi, co mám udělat. Já se snažím udělat platformu takovou, aby ten člověk ten nástroj toho vzestupu prostě měl k dispozici. A já ve své podstatě můžu říct, že i sám praktikuju všechny tyhle ty věci třeba tak 2-3 roky. Takže to není ani tak dlouhodobě, abyste vy za pár měsíců neudělali takové jako velké kroky. Já měl pocit, že jsem pak najednou běžel jak 7mílový boty a měl jsem pocit, že najednou to všechno úplně tak jako letí, já to ani nestíhám, všechno je tak lehce, proč jsem to jako tak blokoval vlastně tuto svobodu a jo? Proč jsem blokoval tu bohyni, proč jsem se jako bál bejt citlivý, bejt jako v rámci toho prožitku a jít úplně do hloubky. No, já bych to moc přál jakoby všem, aby měli jakoby tu schopnost si znovu obnovit aspoň tenhle ten chrám lidství. Takže, Petrucho.
1: Maro.
0: Jak to je? Jsme připraveni?
1: Je to tak, dívej, takže jako pomocníci teda, dívej, tak je tady ten průvodce, to naše tvoje vysílání, pak jsou tady ty skupinky na WhatsAppu, jsou tady tvoje stránky na webu a na Facebooku a pak je ještě teda seminář tvůj, semináře v terénu. Takže toho všeho je...
0: Semináře právě jsem si říkal, že teďka dávám pryč a věnuju se jenom průvodci. Já jsem to teďka říkal, že jsem přestal dělat ty seminární věci, chodím jenom do krajinotvorby v rámci svobodné spolupráce a vzestupu. Ale semináře jsem trošku dal pryč, protože na jednu stranu jsem si uvědomil, že teď to potřebují lidi zpracovat. Uh-huh. A já je už jako nemám co naučit. Víš, jakoby. Co je mám naučit? No tím, aby pochopili, že mají v sobě tyhle ty nástroje. Ano, touhle formou to stačí, jo. I přes tu kameru to stačí. Já myslím, že to je úplně jako krásný. Mně se tím ulevuje, protože i ty viditelně to chápeš. To je moc jako hezký pro mě, protože jsi pro mě jakoby člověk, který třeba nepraktikuje úplně tak moc, aby měl přehled a tohle. A ty už teď jsi víceméně docela dost vědomý člověk, který už tu vědomou praxi podle mě praktikuje jako víc do hloubky než předtím.
1: Maro, já si
0: jenom to, že o tom se bavíme.
1: Už jenom to, že se bavíme, ale já jsem ještě nedávno byl. Však já jsem byl 12 roků v Německu, v Rakousku, hmotář prostě, vydělával jsem love, živil jsem tam Matrix, jo. A ke mně to chodí vlastně co jsem z písní, to je 8 let, jo, ale pomaloučka se do toho moc neženu a já si furt dělám tady svoje kytary, hmoty prostě a i tak ty moje kamarády, které jsou trošku jinačí než třeba písní, ale sleduju to, že a teďka kor, když jsem se jako s tebou tak nějak poznal, že najednou se něco otevřelo a začíná se to dít, nenásilně, ale musím ti říct ještě já, přátelé, vám, že jako pro mě je tady ty vysílání s Marou jednak jako je to hodně, hodně informací, hlava hučí a zároveň je to prostě jako těžký i třeba se jako něco zeptat, protože já si třeba ty vysílání pustím dvakrát, jo, protože je tam toho tolik, že já to na první dobrou až tak nechápu, protože nechápu ani třeba to, kde bereš ty slovní spojení, ty obrazy popisuješ, nebo jo, prostě ty obrátíš oči někam a teďka jede to ten proud a ty prostě mluvíš, jak moudrá kniha, že jako mnozí jenom čumí, takže je to pro mě fakt jako náročný, jako vůbec ne, jako že držet krok, jo, já jsem rocker, a být jak muzikant, ale cítím, že je to něco, do čehož taju bych jako mohl snadno proniknout, protože začínám cítit v sobě, jo, něco jiného, než jsem třeba cítil před těma 3-4 rokama. A nevím, co to je, jo, jestli ta transformace, o které se mluví, vzestup, nebo nevím. Ale každopádně, Maro, je to veliká výzva, díky za tady ty možnosti, jo, být účasten toho vzestupu a jak říkám, WhatsApp skupinka, přátelé, to si myslím, že můžete jako z pohodlí domů nebo z pohodlí vůně krajiny klidně sdílet, pozdílet s dalšíma a můžeme se ptat otevřeně, jo. Tady přesto přece jenom do éteru nemusíme sdělovat všechno, ale přes ten WhatsApp si myslím, že to je snadnější.
0: No hele, přesně, ale to sdílení, když to vidíš sám, že nejvíc přínosný v tom rozhovoru je, když řekneš vlastní zkušenost. Mm-hmm. V čemkoliv. Jakoby. Ale říct to třeba i tak, aby to bylo jako, aby tam nebyla ta identifikace, jo? Aby to bylo takový jako svobodný, aby člověk teda mohl říct, jo, teď to tak je, že jo, a ne si jako říkat, tak není, ty to říkáš špatně, víš, jako to dogma. To mi všichni, ta společnost mě právě nenáviděla kvůli tomu, že já jsem měl jakoby ten prožitek, ale nedokázal jsem to vysvětlit, takže já najednou začal říkat úplný kraviny, že se to lidi nechápali. No. A je to velká výzva, vlastně tu jednoduchost pro ty lidi složitě zpracovat, protože lidi jsou složití. Ani, jak kdybych nejradši chtěl, tak bych to chtěl v 15 minutách tohle vysílání, že bych jenom to nejdůležitější. Pak 5 minut vědomé praxe a mohli bychom vypínat. Jo? Ale protože ten člověk je jakoby všechno potřeba vysvětlit, víš, jak není napojené, jak potřeba všechno vysvětlit, tak v tom je to složitý. Ale my se tu bavíme o tak jednoduchých věcech, jako je mysl, prožitek a bytí. Jo? To je prostě taky jednoduchá věc.
1: No.
0: A přitom o tom musíš dlouho sáhle povídat, aby se to každýho dotklo, jakoby.
1: No, ale jak jsem ti říkal na začátku, tisíce myšlenek, jo, a jak do toho prožitku, jak do něho vklouznout, stát se tím pozorovatelem, jít do prožitku, prožít, když je všude tolik vlivů, tolik jako síl, jo, působí na člověka hodně, hodně toho, jo, takže to je spíš pro mě i třeba, ale zase nechci nic projektovat, jakože problém, jo, ale jakou technikou do toho jít?
0: Je to jednoduchý. Je to úplně jednoduchý. Můžeme teda asi přejít k té praktické části. Možná už jsme tak teoreticky k tomu dospěli. Teď.
1: Jo, pojďme na
0: to. I v těch myšlenkách teda. Hele, tak základ této praxe. Jenom čistě rychle to řeknu. Když chcete aktivovat ten prenatální stav, tak je dobrý, aby tam právě u toho stála ta duše vaše. Když si nedokážete přivolat svoji duši, svoji přirozenou duši, tak je potřeba vyzářit ze svého srdce vaší osobní lásku, jakoukoliv, kterou teďka dokážete, a poslat to vaší duši jakoby do toho prostoru tady, toho éteru. Tu chvíli ona na to přirozeně reaguje, na to vaše volání, ona to vnímá, vaše duše. Když není jako u vás plně, jo, vědomí. Tou láskou a tím voláním přijď duše, potřebuji, dělám důležitý životní krok, potřebuji se jako obnovit, potřebuji se rehabilitovat, jo, potřebuji se dostat do toho prenatálního nastavení mýho, do té přirozenosti. Buď tu prosím tě se mnou, jo, a to je první krok, že my potřebujeme mít tady tohohle průvodce, svoji duši v tom prvním kroku, jo. Chápej, ty, přesně, hele, člověk sedí jako pozorovatel, teďka jako vyšle nějaký jako paprsek lásky, teďka jako pozorovatel jako koukáš, co se jako, jak ten vesmír zareaguje, když tohle přání vyslovím, víš, jakoby, co se stane. A to je ten první krok, že vy uděláš prostor pro tu duši. Tu chvíli si řeknu, tak, duše, já tě mám moc rád, prosím tě, pomož mi s tím, já potřebuji vědět všechno důležitý o té cestě, kterou tady mám s tebou, prostě stůj při mě. A ona dokáže i to, že i ti rozáří víc to srdce, takže jí pozvi do srdce, pomož mi tedy víc jako aktivovat tu moji lásku, ukaž mi tu iluzi, jo, prostě tak normálně se s ní bavím, jako když potkám kámoše, jo, je to úplně stejný, nic totálně mystického, naopak chovejte se přirozeně, k vesmíru, ke všemu se chovejte přirozeně, všichni jsme si rovni v rámci lásky. Když vy uděláte tenhle ten prostor, že tam prostě najednou já mám radost, láska, je, já vidím duši, tak ji opravdu snažte víc a víc posílat tu lásku, protože tím ona dostává do celé té vaší bytosti a dokáže vám pomoct s tím chrámem lidství. To je první krok, přivolat svoji duši. Aby i ona podpořila tu lásku, jo, která to všechno spojí. To je důležitý krok. A teď zase, jo, už tam máme toho pozorovatele, už tam máme i tu lásku duše, když si to vememe, jo, posílenou. Takže najednou máme dva nástroje. A teďka třetí nástroj, teda nazvem, pro mě ta čistota, ale to nazvu jako nic. Jo, jako to. Jenom čistě budu pozorovat bez nic, nebudu tam nic projektovat, nechám, ať ta přirozenost přijde, ať ten prenatál přijde a dávám tomu, jo, tomu centru, nebo řekněme, přitahuju tímto centrum, aby se znovu ono mohlo navrátit a ta mysl třeba, nebo to srdce, nebo to bytí se stalo vědomější. Takže tři nástroje. Přivolám duši, jo, je tam ten pozorovatel, a dělám nic. To je to, jakoby čistě to jsem, ten pozorovatel nic. Chápeš to, Petrucho? Je to nějak vysvětlený, nějak
1: rozumně? Prosím tě, Maro, ano, chápu, ano, přivolám duši, pozorovatel a dělám nic. A můžu u toho, jak to myslíš, dělám nic? Můžu u toho dělám nic, jako dělat třeba nějakou činnost? A jako, jak dělám?
0: Tohle se dělá. To se dělá. Dělá se praxe chození, že vlastně se snažíš být nic, ale můžeš u toho chodit. To nemusíš u toho ležet, nemusíš u toho sedět. Můžeš dělat nic třeba i při hudbě. To tě inspiruje.
1: To mi jde. Maro, u hudbě se mi zastaví čas, jo, prostě prostor se znásobí a já se ztratím v nic a zároveň jsem všechno. Jo. Ale při tom teda pozorování a nedělání nic. Můžu vyrábět, teď vyrábím truhlíky na kořeny lopuchu na zahradě. Můžu u toho dělat nějakou jednoduchou manuální činnost, protože já si nedokážu představit nedělat jako vůbec nic, jo?
0: Při té praxi, to je jako když jezdíš na kole, ne? Přece když trénuješ jízdu na kole, tak si u toho nebudeš číst noviny. To je prostě blbost, ne? Jo, chápej. Jakmile chceš dělat praxi vědomou, tak jedu na tom kole, tak trénuju tu jízdu, jo? Ale když pak cokoliv dělám, ono se to pak přeline, ono to najednou začne být přirozený, najednou se nebudete jako nějak moc jako snažit dělat nic, je blbost, že jo? Jak se můžu snažit dělat nic, to už přirozeně nic nedělám. Takže pak seš v tom pozorovateli a v tom chrámu jako neustále a tvoříš hudbu, tancuješ na louce, nebo já nevím, pěstuješ konopí, nebo já nevím, cokoliv, víš, jakoby, ale děláš to v tom chrámu srdce. Mm-hmm. To je úplně jedno.
1: No, já půjdu
0: do chodíte do školy, do práce, to je úplně jedno potom najednou, já... protože všude si nesete ten chrám.
1: Já se zapíšu do skupinky a tam si pokecáme s ostatníma taky.
0: Ne, jo? To je důležitý sdílet, ale ty teďka děláš reflexy, to je dobrý, se ptáš a já ti odpovím. Jo, to je super.
1: No.
0: Takže dobrý, takže chápeš to, když děláš vědomou praxi, tak bys, jako bys měl udělat prostor pro to. Proto třeba teďka posluchače, diváky můžu samozřejmě, už teď můžem se nějakým způsobem směrovat a najděte si teda nějaký pohodlný prostor, nebo u toho stůjte na zahradě, nebo choďte, to je úplně jedno. Jde o to, abyste se cítili jako v pohodě, abyste se cítili jako příjemně. Že najít si ten svůj prostor. Ty určitě neutečeš, ty máš svůj prostor na křesle, Petruko.
1: Neuteču vůbec, mě tady fajn. Přijela píseň, takže dostanu kafičko a zůstávám tady, dokud
0: dobrý.
1: Bude třeba.
0: A teď to prosím, teďka už to utlum a já teďka už budu postupně, aby jsme tam nevstupovali, jo, a nějak ne to. Takže dobrý. Takže první věc je, abyste si našli nějaký přirozený prostor, kde se můžete právě takhle pozorovat, kde vám to je příjemné. Zkuste teda s tím svým pozorovatelem, svým vnímáním. Začneme u srdíčka a vnímejte svůj prostor v hrudi. Jak se cítíte? Jaké máte teďka momentální vnímání těch pocitů? Podívejte se dovnitř sebe, jenom tak se pozorujte. Jo, takovýmhle způsobem my vlastně budeme pozorovat naše nastavení. Tak, jakou tam mám lásku? Mám tam takhle umím milovat, jo? Takhle někoho miluju, takhle miluju prostor, takhle miluju sebe. Zkuste si tam vyzářit na chvíli tu vaši osobní lásku. A dalším tím krokem a tím nejdůležitějším je právě vyslat tu zprávu pro tu vaši duši. Zavolat jí. Znovu jí přizvat. Přijď a pomož mi, prosím. Já si to teď přeju, aby se znovu to moje srdce mohlo probudit a očistit. Volejte teda svoji duši. Představte si, že může být součástí toho vašeho vnitřního prožitku, který máte. Zkuste si na chvíli uvědomit, že můžete prožívat tu lásku duše, že ona vám to umožní tím, že ji přijmete a přivoláte znovu do toho srdce. To volání je ta vaše osobní láska. Nechte, aby lehka do vás mohla vejít. Otevřete se jí, nadechněte se jí. Můžete jí poslat i radost. Já jsem rád, že jsi přišla. Znovu budeme prožívat, znovu si předáme všechny důležité zkušenosti, které potřebujeme. Můžete i vnímat, že třeba se vás změnil ten stav toho vnímání v srdíčku. Že teďka víc záříte, že víc přijímáte tu svoji duši a láskou objevujete, že jdete teď společně na té cestě. Tak v té první kvalitě jsme přivolali duši, aby nás stála, aby nás podpořila v tom dalším kroku. To je přímo to planetární vědomí. Teďka v tom našem sedmičku, jako planetární vědomí, kvalitu lásky, kvalitu prožitku, stělesňuje nás Venuše.
2: Duše je symbol nevinnosti, symbol čistoty. Teď vnímejte, že i ta duše přináší jako ten symbol čistoty. Ta láska rozpouští ten prostor v tom vašem srdci a přináší nevinnost. Můžete si i vnímat, jak zase ten prostor se změnil, když jste přizvali právě kvalitu Venuše. Teď víc přijímáte tu svoji bytostnou lásku. Se nadechujte a vydechujte. Snažte se světlo toho spojení, toho prožitku rozšiřovat kolem vás a to pouzovat. Vše osobní láska duše teď přichází, aby právě skrz tu nevinnost Venuše vám aktivovala toto centrum. O to středobodu vývoje. Zde se napojujeme na vývoj. Zde je to spojení skrze ten prožitek propojení. Toto přejte. Umožněte si to. Otevřete, abyste byli znovu součást. Znovu dejte ten hluboký nádech, děch. Uvolňujte, rozpouštějte.

Tento středobod je velice důležitý, protože se v něm odráží celý vývoj, celá ta cesta duše. Takže pročistíte všechny emoce, které vám jakoby zabraňují vidět celý příběh, tak stále přivolávám tak svoji duši a znovu snažím pak navracet, aby jsem si mohl přečíst ten celý příběh. Dávám jí tedy víc prostoru, dávám jí víc pozornosti, dávám jí víc radosti, se navracím. Znovu vnímejte, jak z vás ta energie vytváří i prostor kolem, že z vás vyzařuje ta láska, že vy můžete poslat do prostoru kolem vás, můžete ji poslat po celé krajině, planetě, celého vesmíru. Jenom tak prožívejte ten evoluční nádech, napojení, ten prožitek.

tak v pokoji spočívejte, si tak užívejte ten návrat, znovu obnovujete ten váš chrám, že tohle srdce je středobod toho chrámu. Více si dokážete otevřít tomu moři lásky, tak tím víc bude zářit ten váš chrám srdce. Tím víc se objasní všechno, co potřebujete v rámci vzestupu, v rámci cesty duše.

centrum mysli, můžeme říct, že v prostoru hlavy nebo okolo, poblíž. To středobod mysli, je to středobod klidné, pokojné mysli, prenatální stav mysli. Pozorovat do hloubky. Co se tam odehrává v té naší mysli? Čistě to jenom pozorujeme, reagujeme na myšlenky, pozorujeme ten prenatální stav

se tak postupně uvolňujeme i v té kvalitě mysli, máme pocit, že nacházíme takovej středobod, kterého všechno vychází. Přivoláme i kvalitu Merkuru, že to je planetární vědomí, které pracuje právě s myslí, to je intelekt. To pozvěte do své mysli. Skutečný intelekt. Podporuje v rámci lásky vývoj.

Pošlete lásku duše, pošlete mu lásku, aby se znovu navrátil, aby se mohl očistit do toho prenatálního stavu.

Netární vědomí Merkuru, nám všechno potom dostatečně v rámci intelektu objasní. Všechny ty prožitky a to propojení budeme chápat díky. Bude tam velké uvědomění. Tak přijměte kvalitu Merkuru, přijměte jeho důležitost. Mysl je důležitá, že potřebuje přijmout kvality srdce, aby se zapojila do vývoje. Potřebuje skrze lásku, pozornost, se propojit s chrámem srdce. To lidství tak postupně završit prostorem mysli, tou střechou, která to zastřešuje celé.

si vždycky říkám, že myslím s láskou. Cokoliv chci vymyslet, aby mělo věčnost, tomu dám lásku, dám tomu ten prostor v tom chrámu. Ta mysl, intelekt, všechno uspořádá tak, aby i ta tvorba byla věčná, byla součástí té udržitelnosti. Můžeme přejít i k centru bytí. Centrum bytí je v oblasti břicha. Centrum bytí je vaše hloubka bytosti. Je to prostor, je to nádoba,

všedbytí udržuje vědomí tady. Vaše podstata. Víte, kde máte vaší hloubce, kde máte své dno. Máte dno vaší nádoby. Tak přineste tedy pozornost i do prostoru břicha. Vejte. Vaše bytí. Podpořte tu vaši vnitřní stabilitu. Podpořte ji vaší pozorností. Co se tam odehrává v prostoru? Co se tam odehrává, když tam znovu pozvu lásku duše? Pozvu a pošlu tu lásku do svého břicha. Aby se znovu ten prostor obnovil. Aby se našel svoji podstatu bytí.

a přizvu i kvalitu Marsu. Protože Mars je kvalita, která udržuje, zakořenuje, drží tu pevnost, tu klidnou pevnost. On ve své podstatě není bojovníkem, který bojuje za všechny, ale on bojuje za tenhle mír. Přestal bojovat, tím stělesnil to čisté bytí. Přizvěte i jeho stabilitu. Jeho silnou stabilitu. Přestaňte bojovat a přijměte svůj skutečný potenciál své bytosti, svého bytí.

že te vnímat, že jste teď součástí určitého vnitřního prostoru, které pro mě chrání lidství. Kdy naše mysl stělesňuje to zastřešení, ta láska, to je ten prostor, to moje bytí, že to se ukotvuje, uzemňuje. Ta bytostnost. Vnímám jako pozorovatel, mám navzájem ta láska, jak proudí mezi těmi centry hlavy, srdce, břicha. Jste znovu naspět z břicha do srdce, do hlavy. A jak vaše láska duše očišťuje a harmonizuje i potenciál mezi centry, vyleďuje harmonicky jejich funkci.

0: Pro mě tenhle prostor je posvátný, takže já, když aktivuju chrám srdce, chrám lidství, tak do něj mohu pozvat buď mé předky, nebo naopak takové ty přisedlíky, který, jako bytosti, které jsou na nás určitým způsobem vázaný. Můžeme tam pozvat samozřejmě i naše spřízněné duše, průvodce, naše ochránce, kohokoliv, a znovu si obnovit tu spolupráci, obnovit tu službu, proč jsme sem přišli. Znovu si to připomenout, že na tomto posvátném místě já můžu poprosit o setkání, můžu být jenom součástí té aktivace, aby se mi to třeba postupně odehrávalo. Takže já si to třeba jenom přeju, aby se mi to objasnilo. Aby se mi ty věci dostatečně objasnily a mohl jsem jako sám o sobě nějak reagovat změnou chování, porozumět. Tak, já vám teda děkuju, takhle jenom bez zkratce jsme si prošli tři základní centra chrámu srdce lidství. A stejnou metodou si vlastně neustále zvědomuju ty centra, znovu si jako navracím ten jejich potenciál. Samozřejmě každým krokem jsem cítil, že jsem jako vždycky jako měl pocit, že jsem někam něco něčemu, na něco jsem přišel, že něčemu potřebuji porozumět, tak jsem tomu nechával pak třeba volný průběh a nedělal jsem takhle vědomou praxi té aktivace těch center, ale nechával jsem ten vesmír, ten svět, pak začne oddrážet všechno, čemu my nerozumíme, aby jsme pochopili do hloubky celému procesu. Až tehdy se začnou ty centra víc zjemňovat, víc evolučně zkvalitňovat. Není to hned. První je aktivace, to znamená, že nejdřív si zvědomíme, jak na tom jsme. A potom přijde zjemňování, zkvalitnění těch center. Ale vědomou praxí je důležité, abyste se nepřepínali. Jo? Proto tam je i ta duše, proto tam je i ta láska duše, aby to nebylo nucený. Abyste se nepřepínali a aby ten průvodce přicházel z té vaší roviny, z té lásky duše, že díky tomu jsme schopní být jako v čistotě a ochraně. Když děláme aktivaci těch center, tak my si vlastně dožadujeme od těch temných bytostí a ty, který nám jako vzali, jo, ten potenciál, tak my si dožadujeme ten potenciál naspět, takže tam velice jako diplomaticky jednat, netlačit, nehodnotit, jo? Spíš tam právě dávat tu lásku, aby jsem tomu porozuměl. Ale v té chvíli, když vy porozumíte té příčině a důsledku, tak se přirozeně automaticky obnoví ten potenciál. Znovu se to centrum reaktivuje, rehabilituje natolik. Vlastně přijme tu svoji jedinečnost, tu prenatální podobu. Tak. Jsi tam, Petrucho? Můžu na tebe zavolat?
1: Tak, sutu, jak se říká hanácký sutu, měl jsem vypnutý mikrofon a obraz a krásně jsem si to užil, i když úplně ne v klidu, protože akorát přijela moje žena. Tak chystám se, Máro, na to udělat si na to prostůrek. Nevím, jestli dnes. Dneska asi už to nepůjde, protože budu zpracovávat tady to vysílání, ale asi zítra v klidu. Možná si to z archivu poslechnu v krajině.
0: Ale určitě. A dokonce ono to je opravdu jednoduchá věc, protože stačí jenom láska duše. A pak ten pozorovatel je tam pokaždý, že jo? Když jdeš do mysli, tak pozoruješ mysl. Když jdeš do srdce, pozoruješ srdce. Když jdeš do toho břicha, pozoruješ bytí, jak se cítíš v těle. Jo, je to, tohle všechno máš sebou. Nepotřebuješ nic jako šprtat ani si mě pouštět, jo, jakoby video. To všechno máš neustále. To znamená, a to stačí. To stačí. A čistě to jenom pozoruj. A pak si to třeba ty prožitky zapiš.
1: Takže my
0: já když... Já jenom dořeknu, jo, že když jsem měl ten prožitek, tak to bylo pro mě důležité, protože už se něco reflektovalo. Jo, že třeba u té mysli mi to třeba šlo, nešlo, furt se mi tam něco vracelo, jsem jako z toho vyskakoval, jo, ale když to budete dělat sami, tak se to bude chovat jinak, než když jsme to dělali takhle skupinově. To znamená, že tam bude třeba vznikat větší reflexe. Teď jsme si to jako aktivovali, takže jsme to dělali skupinově, to je jakoby jinčí. Ale když to děláte sami o sobě sami, třeba jdete do té krajiny nebo si uděláte hezký prostor doma, tak je to jako, to děláte sami za sebe. A tam je ta největší vědomá praxe, že to děláte skrz tu jedinečnost. Víš? Že najednou je to jedinečná víra a ne ta skupinová, že si jako věříme skupinově, tak to trošku jako pomůže. Ale samozřejmě to sdílení a společenství je úplně skvělý. Ale člověk by si měl prostě občas vyzkoušet tu praxi jako sám, jo, nebejt vedený. Jestli se chápem.
1: To jsem právě chtěl říct, že jako pár meditací jsem prožil, ale byly to většinou ty řízený, jo, že někdo prostě povídal, tak jsem vlastně vizualizoval. A toto je pro mě něco úplně nového, jako tak sám. A možná já vlastně medituju, aniž bych o tom věděl, právě v té krajině, jo, na té farmě, anebo při skládání hudby, ale toto je úplně něco jiného. Takže srdce, mysl, bytí, tři centra, vytvořit prostor, přivolat duši a zářit lásku a pozorovat a prožívat. Takže těším se na to.
0: Jo, a prosím tě, ještě teda dokončíme tady k té praxi takovou jako, ještě takovou malou poučku, co mám. Spoustu lidí se mě potom jakoby ptalo, jak mají jakoby pracovat pak s těmi centry, těma projevenýma, s těma čakrama. Což by byla ta srdeční, krční a solár. Jo, jako v tom chrámu. A já jsem si uvědomil, že se to dělalo jako velice přirozeně, jo, že když se stvořil tenhle svět, tak nejdřív vznikl prostor a pak teprve vzniklo to něco v tom prostoru. Takže nejdřív bylo nic a pak bylo něco. Takže já bych měl postupovat jakoby v té aktivaci těch center stejně. Jo? Nejdřív potřebuji vyčistit a pročistit neprojevenou úroveň bohyně. Čistě vyčistit ty možnosti. Protože díky tomu já potom, jo, já jsem to jako nazval jako návrat bohyně a ta druhá fáze na ty čakry budu působit jako náprava Boha. Protože já jsem určitým chováním přijmul určitý vzorce chování, který mi jakoby to světelné tělo docela dost přeprogramovalo, různě zmodulovalo. A já teď nemám z čeho jakoby vycházet jako prenatálně, protože jsem se ještě neočistil. Jakmile si očistím ty neprojevená centra bohyně, tak najednou mám čistý papír a pak už nebudu znovu projektovat nějaký programy manifestace do té tvorby Boha. Takže ta náprava Boha bude pak jakoby víc obsáhlá, než když to budu dělat jako po kouskách. Takže já jsem opravdu byl celou dobu vedený, abych si úplně vyřešil celou bohyni, abych měl v sobě ten návrat bohyně. Jakmile jsem završil ten návrat bohyně, že se mi to jako tak nějak celé aktivovalo, tak v tu chvíli jsem cítil, že se mi začaly přirozeně manifestovat ty kvality a tím, jak jsem se rozhodoval a manifestoval jsem ty kvality, tak se vlastně ty světelné čakry kultivovaly a měnily a transformovaly do té nové podoby, do té nápravy Boha. Ono to není nic jako špatného. Když si to vlastně jako představím, tak je to jako příjemný, že když tady byla ta žena jako potlačovaná, tak by se měla jako navrátit, že jo, zase do toho té rodiny. A obráceně ten chlap byl furt jako vyzdvihovaný, že on všechno jako je, on je in, úplně total. Tak jeho sesadit a říct, ty se potřebuješ napravit, ty tu vymýšlíš fakt kraviny. Jo, jako víš, takže tam je ten návrat bohyně a náprava Boha. A teďka v nás se jakoby perou tyhle dvě bytosti. A jedna říká, já se nechci vrátit, a bohyně, já se nechci vrátit, co když mi zase někdo zneužije. A ten Bůh zase nechce přijmout ty svoje chyby, že nějaký fakt udělal. A šlo to od 9 k 5, to rozhodnutí bylo sice z začátku dobrý, ale pak to dopadlo špatně. Takže ta náprava toho Boha uvnitř nás, se taky se s tím perem a hádáme se ze sebou, jako, jo, padá nám to ego, snažíme se vlastně tomu porozumět. Takže i tenhle proces tam opravdu je. Navracíme ten potenciál a učíme se opustit strach z té manifestace.
1: Takže důležité je navrátit, umožnit návrat bohyni, která tím návratem potom vlastně pročistí, rehabilituje toho Boha, který aniž bych třeba chtěl, no tak hold bude napravený návratem bohyně. Jo, to dává smysl, Máro.
0: Ale ku podivu jo, protože já nevím, tenhle slogan, já ho mám asi 25 let a mně připadal, že je jako hodně drzej ten slogan, že jsem jako drzej týpek, který si tohle vymyslel, že jako bude napravovat Boha. A dlouho mi to trvalo to jako přijmout v sobě, jako podivu. Protože my jsme tady jako hodně v tom patriarchátu, v té moci toho rá a těch mužských jako kvalit. Tady na té zemi jako patriarchát opravdu vládne maximálně. I když jo, teď se budou všichni obracet a říkat, ale teď je prostě ta žena teďka zvládne to, co zvládne ten muž a všechno se to jako vyrovnává a je to pravda, jo, dává nám to teďka vývojově zkušenost to přijmout znovu jakoby tu ženu, takže ten návrat bohyně jako ve společnosti vlastně jako prochází teďka. Je tam ta rehabilitace, o který si tady mluvil a zároveň ten chlap trochu měkne a už není jako takový ten vládce světa, ale měkne a prostě přijímá skrz tu lásku právě ten svůj postoj, tak já se změním, miláčku. Teda.
1: No, pak ještě velký téma je, my jsme dali vlastně, Bůh je mužský rod a bohyně teda ženský, ale kdo ví, jak to s těma pohlavíma vlastně je, že...
0: To jenom říkám, jako, že ta dualita se všude odráží. I když my teď vyprávíme duálně, že já jsem chlap a, jo, a tak dále, tak v tom to nevězní. Naše vědomí je ze zdroje, to je úplně jedno.
1: Třeba ta bohyně a ten Bůh v rámci celistvosti je jedna bytost právě, která tvoří tu celistvost a to jsou ty minusy a plusy. A jeden napravuje druhého a tím vytvoří celistvost. No. Ale nazývejme, to je pěkný příběh, jo? Člověk to dokáže i vizualizovat, neprojevené nebo ty nezjevené čakry, ty centra, jako návrat bohyně, jo? Která potom očistí toho projeveného Boha.
0: Tak, takže... Já jsem to dělal vlastně obráceně, když jsme se bavili, tak z té tradice jsem přistupoval tak, že si tam budu představovat ty barvy do těch čakér a že je budu roztáčet nějak, že tam budu zpívat do toho nějaký mantry. Jo, že to vlastně taky nefungovalo. Oni ty čakry jakoby se třeba rozářili, ale si to neudrželi. Jo, ten potenciál. Protože tam chyběl ten potenciál. Ten prenatální potenciál té bohyně.
1: To je bohyně.
0: A to právě tehdy, když se mi vrátil, no, když se mi vrátil ten potenciál, to je ta bohyně, tak v tu chvíli ty čakry začaly se aktivovat přirozeně. Že jsem tam nemusel dávat jako žádný úplně jako ze spodně, jak mají vypadat.
1: No, to se dá i představit, když to tak jako trošinku jako popíšu v praxi, jo, přijde maminka domů a už ta její autorita rázem, a děti jsou poslušné, třeba manžel je hodný, jo, začne se jí věnovat a dětem a rodina začíná fungovat. Takže návrat bohyně, návrat ženy do domu, a najednou doma je pořádek. Takže, jak říkám, má to logiku a je to velmi jako pěkný příběh. A nebo vlastně praxe, jo, to je vlastně vědomá praxe a každý příběh může vlastně se promítnout do té reality jako ve skutečnost. Což máme výhodu jako tvůrci.

0: máme výhodu i v rámci toho zestupu, že, jak jsem naznačoval, ty planetární vědomí procházejí podobným procesem. To znamená, všechny ty planety teďka víc stělesňují právě ten návrat bohyně a nápravu boha. To znamená, že nacházejí ten prenatální stav a zároveň vyzařují tu tvorbu jako už v lepším formátu, než bylo doteďka. To jsem velice jako rád, protože to je obrovská podpora pro toho člověka. Takže když on teďka bude přirozeně aktivovat ty centra, tak mu k tomu ty planetární vědomí vlastně dopomáhají tím jejich vzestupem. Jo, je to obojí, že se vlastně podporují. Dřív tohle to nebylo, bylo tam velký jako dogma, velký jako bloky, a když člověk chtěl jako pracovat jako do hloubky, jo, celkově, tak mu bylo řečený, ne, ty pojdeš tady do nějakého, tady se budeš učit, jo, ty rituály, budeš se učit tu magii a tam získáš tu sílu. Ale nikdo tady vloženě na zemi mu nebylo dovoleno, aby vědomě řekl, a teď to je zajímavé, že teď je nám tohle k dispozici. A že na to teď máme. Jo? A to je tím, že i ty planetární vědomí zestupují, že i oni dosáhli té zkušenosti a promítá se to pak do našich bytostí, že to jde. Jestli si rozumíme, je to báječná věc, protože třeba tahle praxe by před 5 rokama byla skoro nemožná dosáhnout. To bychom předběhli ten vzestup a to je těžký. Jo, jakoby v tom měřítku té globality tady. Ale tím, že už nám pomáhají ty planety, pomáhají tím, že udělají krok dopředu, tak nám tím obrovsky ulehčují celou tu aktivaci, celou tu vědomou praxi.
1: Všechno má svůj čas, takzvaný čas Kairos, a jak se zbavil v minulých vysíláních o tom fotonovém pásu, tak teď je nám, vlastně my tu podporu máme, jo, takže dokážeme tvořit i v té hmotě vlastně, což je tvárná iluze, takže nám to jde snadněji. No a teďka ještě vidím právě, že pozoruju a prožívám ty děcka a toho manžela, jak vstoupí maminka, bohyně, žena, a tak aniž by je okřikla nebo na něco upozornila nebo dostal lepanec, tak oni přirozeně se vlastně napraví už jenom tím, že vstoupila ta bohyně. Takže ten Bůh se vlastně rehabilituje automaticky nějakým zázračným mechanismem, sílou, vlivem té bohyně.
0: No, to je lásky, že jo? Láska je spojuje.
1: Mm-hmm. No, tak je to hodně zajímavý. Zase to vysílání dnešní je úplně jiný. Já udělám tak, já to trošinku rozepíšu a napíšu tam i časové údaje, kdy začíná tady ta vědomá praxe. A aby si to lidi mohli třeba jako naladit přímo už na tu vědomou praxi a pak praktikovat sami. No a samozřejmě po třetí opakuju, skupinka na WhatsAppu bude, Mara nám řekne teda, nebo jak to funguje, ty pošleš pozvánku, nebo oni si můžou nějak, oni budou kontaktovat tebe na Facebooku.
0: Ano, asi. Přes telefon, jo, já mám telefon na stránkách Svobodné spolupráce, ano. Tam mají přes telefon mě do chatu WhatsAppu, ozvěte a já vás tam můžu přihlásit.
1: Dobrož.
0: A klidně na oba dva ty čety, jak Svobodná spolupráce, kde jsou teda jenom ty informace a dávám tam takové ty rychlé zprávy a i ten průvodce vzestupem, kde teda řešíme tuhle vědomou praxi. Jo?
1: Ano. Já to samozřejmě to tvé weby, tvůj web a na Facebooku, já to tady umístím pod vysílání, takže bude všechno přehledně, jednoduše, jo, na jednom místě. No, Maro, máš něco, máš ještě nějaký překvápko, já pak mám pro tebe perličku. Ale to až úplně jako, samozřejmě vtipky jsou vždycky na začátku a někdy aj na koncu, aj minule byli, no, jak asi neměl říct něco, tak ti to bylo trošinku znesnadněný, až znemožněný, že jsi potom úplně vypadl, ale to se tak děje a možná je to ku dobru věci, že nemusí se hned, jo, chce to ten čas Kairos, jo, že
0: jasně.
1: Na to přijde určitě.

0: vhodná doba, kdy nám zjevíš nebo řekneš, co jsi nám chtěl říct minule. A já se budu těšit.
1: No, já bych řekl, že to je pro mě jako moc ještě...
0: Brzo.
1: Když mám informace, které se týkají ještě nějaké spolupráce, jo, že tam mám ještě nějaký proces, tak by se člověk by neměl úplně dělit o ty zkušenosti, že se ten cyklus jakoby neuzavřel ještě. A v tu chvíli by ten člověk byl jakoby v nebezpečí. Ne kvůli vám, že vy byste mi nějak ublížili, to ne, ale tím, že právě, že není uzavřený ten cyklus, takže jo, kdokoliv by pak tam může nějak vstupovat, nějaká linie a začít vlastně jakoby oponovat, jo? Jakmile ten proces není hotovej, tak tam vznikne prostě nějaký boj, nějaký prostě proces, který není moc přirozený. A občas se to stává a bylo mi to i řečený, že nejdřív v rámci spolupráce to musím jako celé zpracovat, abych to pak vlastně dokázal lidem předat i pro moje bezpečí, jo? Že tomu já rozumím, že i to dokážu vysvětlit, že i to chápu, protože když předám polovičatě tu věc nějakým způsobem, tak se to na mě, se mě to bude stále dotýkat, protože jako karmicky na to budete vázaný, vy jste to nedokončil, jo? Vy jste ten cyklus prostě neuzavřel. A pak ještě jste to polovičatě předali, no to je hrůza, takže každý, kdo to polovičatě předá, tak bude stále jakoby vázaný na to dokončit. Jo? Jestli si rozumíme v těch cyklech.
0: Přátelé.
1: To bylo, byla asi ta pojistka. No, taková,
0: Maro,
1: no.
0: A zajímavý, já se bavím o tom minulém vysílání téma smrt. A ty jsi teda začal probat zvukově a pak vypadl a já jsem vizualizoval a říkám, ať se Mara vrátí, ať se Mara vrátí. Jo, a pustil jsem tam hudbu naši, kde píseň zpívá a ty se zvrátil, ale asi až 5 sekund poté, co jsem zmáčkl tlačítko stop, takže už to nešlo do éteru, jo, což je taky prostě, jak ten vesmír to má fikaně propočítaný, jo, kdyby se zvrátil o 6 sekund dřív, tak ještě si v tom vysílání, možná bys to řekl, protože ten zvuk už tě šel nádherně, jo, ten zvuk prostě, ten mikrofon už ti šel zas, no, takže to jsou takové záhady, do kterých já třeba ještě zatím vůbec nevidím. Jo, někdo by řekl, to je náhoda, to je technika, ale ono to je trošinku jinak, no, tam jsou ty vyšší síly. A síly dobrá, bych řekl.
1: No a to je přesně, tam máme tu diplomaci, je to důležitý, to je ta láska. Jo, že jakmile už přesáhneš nějakou právě asi hranici, že to ještě nemáš v té lásce úplně zpracované, tak přesně. Já bych řekl, že úplně nejbezpečnější věc je, když cokoliv dělám praxi, tak dělám právě s tou láskou, láskou duše, že v tu chvíli já jsem úplně jakoby odstíněný vůči všem těm vlivům, který můžou narušit, jo, přirozenost. Samozřejmě, když mi to nejde, jo, když neaktivuju tu osobní lásku aspoň do nějaký roviny, no tak tu praxi jakoby nedělám úplně jo, nedělám úplně, jestli řeknu si dneska ne, dneska na to nějak nemám, je to dneska těžší, tak třeba vyčkávám jako pozorovatel a třeba dneska, ale to vypadá, že už se cítím a ono někdy jako člověk má pocit, že předtím jako utíká trošku, jo, před tou zkušeností té lásky. Protože třeba teď to mám úplně jinak, teď to vůbec nemám. Teď kdykoliv potřebuju, tak si hned zapnu jakoby toho pozorovatele. Nemám tam prodlevu, nemám tam jako, že teď se cítím líp, nebo teď se cítím hůř, nemám tam prostě takový to kmitání té kundalíní, nemám tu hadí sílu tam. Teď to mám hodně, hodně jakoby stejně. Se probudím a mám ten den jakoby stejně naladěný. Jo, že tam nejsou ty výkyvy jako předtím, když se právě učím, jo, ty emoční výkyvy.
0: Je to zvláštní, ale já teď jsem taky úplně v klidu, bez výkyvu, pěkně, taková jenom sinusoidka, taková lehčí, není to prostě nic extrémního, jako jo, takže, a je to i díky té vědomé praxi, anebo, která byla na způsob té řízené meditace, která mě hodně jako taky zestabilizovala, no a jako dochází k pochopení souvislosti a těším se na vědomou praxi, těším se na skupinku na WhatsAppu, těším se, jak zpracuju tady to vysílání, pošlu ti ho a za mě teda, já bych 2048, já bych to tak dneska jako v klidu odpískal už, nebo klidně ještě no, pozví.
1: Ne, mě taky. Ale bylo to pokračování toho předešlého vysílání, aby to nebylo moc dlouhý. A ještě jo, takže jsem si říkal, že uděláme ano. Dva díly, takže to vyhovuje.
0: Prozrad nám, toto je druhý díl, ale první cyklus. Kolik dílů má jeden cyklus?
1: No, takhle se to neskoušelo. A když přizvem zase příště hosty, tak zase uděláme jakoby úvod do toho cyklu.
0: Ano.
1: Jo, to bude cyklus božství, to je ten tvůrce, tady ten elementární chrám a tak dále. Tak zase necháme, bude tam ta analýza, jak jsme dělali prvně, mm-hmm. a bude tam znovu, tam budeme mít teda i hosty, aby udělali nějakou reflexi. A tímto jakoby uzavřem to téma. A děláme druhý díl a tam zase bude tato podobná aktivace, těch center a elementárního chrámu a božství.
0: Takže, kapiš to, ano, je to všechno na snadě, je to na nás, na tvůrcích, takže já se budu těšit a za mě, přátelé, veliký blagodár vám, divákům, posluchačům a Máro, samozřejmě tobě, jako vždy, krásně strávený čas. A jinak teda dobrou noc. A ještě Maro, teda nevím, jak tě to potěší, ale jak jsem na tebe tak hleděl, jak jsem si tě dal vždycky jako na celou obrazovku a tady tak jsem si pěkně hověl, říkám, keho mě ten chlapec připomíná, člověče? Keho mě ten chlapec připomíná, jako ty, jo? A to bys neuhádl možná. Mám ti to říct? No, já ti dám nápovědu. Jako...
1: A bude to vulgární určitě. Ne. Strašně čistě ne. Vulgární.
0: Já si myslím, no, to, jako ty nejsi vulgární, takže ty mi ani jako vulgárního připomínat, jako to jako nejde, jo. Ale je to takovej můj osobně oblíbený české herec, jo.
1: Tak to je. Wow.
0: Počkej, že bych přizval píseň se podívat na Máru Hašlera, koho tě připomíná? Český, a jako charismatické české herec, jo? Přátelé, kdo máte nějakého typa, pište. Maro, ještě další věc, já ti to pak prozradím. Prosím tě, nachystej tu, ty jsi muzikant, jo? Ty jsi muzikant, takže nachystej třeba do příště jako nějaký vzorky tvoje hudby. Můžeme to promixovat i třeba s nějakou naší hudbou a pustit třeba ze tři písničky, jo? Ať mám představu,
1: to by bylo
0: ať máte
1: příjemný.
0: Představu.
1: Super. No. Možná pro tu aktivaci nebo i pro tu analýzu, tak tam jsme měli takový jakoby prázdný chvilky, viď? Tak to může doplnit, to bychom mohli, to je pravda. Tak já příště si připravím. A taky teda děkuju tobě, děkuji všem teda, že s náma teda vydrželi a že si chtějí určitým způsobem vyzkoušet, jo. A chápejte, tohle vám jedně tak řekne, jestli to chcete nebo nechcete. To prostě si ani nemůžete koupit. To je stejně na vás, ta vědomá praxe. I kdybyste si to koupili, tak to do vás nikdo nenamlátí. Takže já si myslím, že to je vaše svobodné rozhodnutí. A jestli přizvěte duši do svého srdce a velký rozhodnutí, aby se navrátila bohyně, aby znovu se rehabilitoval i ten náš tvořivý Bůh. Tak to je za mě asi všechno. Já myslím, že ještě ty chceš něco na závěr, tak můžeš, ale já děkuju teda všem posluchačům i divákům. Mějte se pěkně a Petrucho, klidně to nějak zakončí.
0: Já to zakončím teda, Karle, tak. Malá nápověda, Karle, že se rozloučím s vámi ze všemi Veliký blagadár a...
1: Jo, tenhle, to abych se měl oholit, teda asi, no.
0: Ne, právě, že ty jak si necháváš teď kapáčo, tak dostáváš jo, rysy jo. Toho, no Karel Roden.
1: No já jsem si, teď jsem si to taky
0: uvědomil,
1: Karel
0: Roden.
1: Ale ne.
0: No
1: ne,
0: tak, ne. Ale ten nos, a on má taky takový
1: fos. Já mám, koukej, no úplně jiný, podívej, vidíš.
0: No tož.
1: Mám úplně no, tak, krkavčí úplně, jako.
0: Ale on má taky frňáčisko, čověče, a má taky takový to chmíří a tu patku, takže... Jako, ne, tak mě to přišlo, já jsem pozoroval, já jsem se dostal do role pozorovatele a pak jsem prožil to propojení s tebou a s Karlem Rodenem a já se, jako, já se rád podívám třeba na jeho film, jo, nebo kde hraje. On je vždycky plný záhad a jako, dobrý borec za mě, ale to je jenom tak, jako zas vtípek, jako na závěr, jo. A jinak, no, dobrý, tak jo. Takže jsme domluveni na příště, nevím teda, kdy příště bude, ty máš ten kalendář, kdy je další
1: 27. jsme plánovali, 27. 8. čtvrtek od 19 hodin.
0: Od 19. Ty to střídáš, ty to jak pingpongáč, dneska oznámil od 18, říkám fajn, může být, teďka oznamuješ, může být od 19, klidně.
1: Jak chceš, můžeme to pozměnit, ještě budeme informovat.
0: Budeme.
1: Nám šlo z nějakého důvodu, já třeba když než přijdu z práce, tak je to docela fofr od těch 6. Já jsem si vlastně tady nic jako nestih doma, věď, jakoby, tak.
0: Dobře.
1: Tak určitě mě vyhovuje třeba i od těch 19.
0: Dobrý.
1: Není i takový vedro. A...
0: Dobrý, může být. A Maro, tyž... ještě mám takové jako... Takovou otázečku na tebe nemusí odpovídat. Mě furt tak jako zajímá človíček jako vědomý, jako ty, co vlastně on v civilu dělá, jako jestli nám prozradíš, kam chodíš do práce, co děláš, jako ve hmotě nebo někam. Já si myslím, že tak jako chodíš jako do hmoty, jako někam něco vyrábět.
1: Já dělám veřejné osvětlení.
0: No, já jsem to, takže práce v terénu.
1: Já jsem neustále venku, za jakýkoliv počasí.
0: A dívej se jako...
1: Kopu díry, hrabu se v zemi, tahám kabely.
0: Maro,
1: jsem
0: to zně...
1: úplně normální dělník a jsem spokojený.
0: To zně teď tak protože... potěšil. No, promiň, pokračuj.
1: Já jsem chtěl dělat jednoduchou práci, za který mám rozumný peníze. Protože když je člověk hozený do té práce jako moc úplně a má tam tu kariéru, tak mu to hodně bere energie a hodně se nemůže věnovat právě těmhle těm věcem, jako tomu mýmu koníčku vzestupu a krajní plodbě. Já mám pak víc času na všechno, no, na tohle.
0: Jako ta práce venku pročistí hlavu a já bych tě vůbec jako netypl, třeba, že bys chodil někam v kravatě, někam do kanclu a byl nějaký finančák nebo nějaký obchodník, to jako vůbec. Ale jsou rád, že jsi mě to potvrdil, teda
1: jsem
0: si...
1: Jsem elektrikář, jako řemeslo jsem.
0: Typicky. To je dobrý, to je dobře. Tak jo, takže to byla zvídavá otázečka, ano, na závěr, no a dívej se, 20.57, bez třech minutek, 3 hodiny, já tam pustím našu znělku a rozloučím se, Máro, s tebou, pozdravuju všechny ze skupinky, Svobodná spolupráce, Věru Kopřivovou a Chryse a tvoji ženu Zuzku, jo, která byla velmi příjemná minule v tématu smrt, takže hodně dobrý a tak. No, nechce se mě zvedat z toho křesla, jo, ale už se těším na kafičko a na cigárko.
1: Máš po každý, viď? Ale tak mám, v pohodě, mám. Já si myslím, že to stačilo,
0: jo.
1: Já jsem spokojený, pro mě to byla taková malá premiéra, co se týká i té veřejnosti. Jinak jakoby vědomně k tomu přistupuju a ty texty, ty obrázky, které k tomu ještě jakoby jsou přidané, samozřejmě teď vznikají na těch stránkách Svobodné spolupráce. Všechny ty texty jsou pro tu vědomou praxi jako skvělý, že tam v té jednoduchosti jasně vysvětlují to všechno, o čem jsme se tady bavili. Trošku vás můžou uvíst i do té praxe. Nejsou to vloženě techniky, je to jakoby typický popis té mé zkušenosti, když jsem jako pracoval s těmi centry, tak co mi to pak jakoby umožňovalo za kvality. A díky tomu jsem byl schopen to nějakým způsobem analyzovat a vytvořit z toho všechen tenhle ten materiál, který vám teďka předávám. A byl velmi složitý, nejdřív to obsahovalo mnoho, jsem tam chtěl být mnoho stránek dávat, nakonec jsem dokázal časem to zjednodušit do této formy, kde to je vlastně jakoby pár takových pracovních listů, kde si člověk velice snadno začne prostě jakoby s tou vědomou praxí. Tak já ještě jenom teda ještě děkuju teda na závěr ještě podruhý. Děkuji všem a mějte se teda zatím.
0: Mějte, děkuji Maro, ahojte a pozdravuje vás na dálku Píseň a když jsme u toho, tak mě přišlo vhodné teďka pustit Maro jednu písničku našu z našeho LPčka, CDčka Básník a když jsme u té krajiny a u toho zestupu a u těch děkování a blagadarů, takže tady ta písnička vyjadřuje poděkování Matce Zemi, že nás tady teda má a že s námi má tu trpělivost. Jo? Takže Píseň se jmenuje Země má a pouštím a o veliké šanty, dobrou krásnou noc.
1: Děkuju, mějte se.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční Skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž.
0: Jsi si podobnej, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak jo. Takže... Nás chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangutan, ale hlavně, že je chlap.
0: Takže... Dobře, no,
1: snad tak... je to nějaký víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmar, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: Můj táta byl důležitý. Docela pohlednej chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všel jak fintěj, metrosexuálové se dneska říká. A tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední. Někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to prominou. Asi tak.

0: Dobrá, dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní aktuality a ty témata na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem co si řešil a přivihl jsem k počítači poměrně pozdě a nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře, takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Mám na mysli 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty jsi zpovídal profesora Staňka, chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu Kratičce 68, Kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to... Já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se na to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež. Kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi v přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismus s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismus s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastalovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry,

předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a td. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak Leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu dali dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen jako všichni ostatní 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrovskoj Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 1994 a on se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázán jako mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít k nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menší států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále, a nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy.

0: jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zhořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ně vidět. A jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti cáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89, měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili v srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečná sprostota. Opravdu jako nehoráznost překračující všechny meze. A já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti Hitlerovi z Británii, Francii a tak dále. Ti nějak neříkali ne, ale pořád se nechtěli hnout z místa při jejím vytváření. Až nakonec do Moskvy dorazily delegace Francie i Británie na mimořádně nízké úrovni, které neměly vůbec žádný mandát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat, musíme se spojit s centrem, tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo a bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu o neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl, tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v Mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se takhle to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni a v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si uměla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě, ať si dělá, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy by si ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil a zabránil tomu, aby liberálně demokratické režimy v Evropě mohly hrát tuhletu tuhle tu farizejskou hru. A byl to jeden z prvních roků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
1: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, takhle, když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
0: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl, prostě on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta, jo, což si myslím, že může mít blízko k pravdě. No a jinak, my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak a či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera z šašku, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, v teroristické agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to řeknu zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, má takový zkratku jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany, Rockefellerovou skupinou, a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancelářského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořily o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak stonásob téměř proti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obraného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
1: No počkej, ale když došlo k napadení CSSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
0: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
1: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s
0: Německem. Tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník. Co na ten způsob. Byla to dvojí hra prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostali někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alan Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba s Itálií, s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř v Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii. No tak oni kapitulovali 2. května 45. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o tom nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň chtělo by se o tom mluvit ještě.
1: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který si dělal ty a Ivan Kratochvíl.
0: Halo.
1: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
0: To je pravda.
1: Tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
0: Z vojenského, ano.
1: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenského, kde vlastně došli na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení. při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
0: Beneš byl stlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Oni ho oni mu, že jo, sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamlada dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejádou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba v Británii, ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykoupat, že když v těch mnichovských dnech mu prostě znovu a znovu vzkazovali z Londýna, Paříž, ale dokonce i z Washingtonu, to je třeba říct na tvrdo. A poté, co Roosevelt poslal takový velmi nepěkný, to je ono, no, takový velmi nepěkný telegram Benešovi, no, tak se okamžitě asi během hodiny objevilo na stole prezidenta Beneše dalších asi 10 až 15 telegramů, které přicházely z latinskoamerických zemí, očividně zadního dvorku prostě Spojených států a tak dále, které říkali, tak jestli do té války budete, tak si to odpijete sám a budete viníkem té války před světem a tak dále. Takže to byly důvody takhle. Já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdy by ho ten Západ, by mu cuknul koberce a mu to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Petře. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream, a teď jde o druhého Ukrajince, kterého zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb. Jestli ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece ty soudy se rozjeli, protože jako, ten Nord Stream končil v Německu. Tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznajte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména ivermektin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což to se poprvé v dějinách. Někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky individuální teror proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě z masakru, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-Ambandab, já vždycky motám ten název, omlouvám se, kde Hutiové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čuba. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili 3 významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rosťa Čuba absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie mimořádně bohatý stát, a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa, a všelijaký vysoký vojenský činitel, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštík a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo. Počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. A tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rošťa napsal brilantní analýzu na to téma. Já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolu rozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, a jestli za to musí platit nebo ne, no a bude moc po každé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam utáhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrzené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď to se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vřele doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rostě tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale všelijakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu. Jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně za to, ekonomicky za to sfér světa, nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa. On to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu, a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání. Bylo by to velké obohacení. No, ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr, nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho napsal, psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepopotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně. V originále je to Leerlauf a v češtině je to Běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakány prostě už tako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Mám být upřímný, ta diskuze v Příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak, žije v zajetí mýtu, že, už to hodně zjednoduším, 17. listopad 80. hurá, konečně svoboda a tak dále, a touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct, tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože aha, tak něco se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se tomu vyjadřuji, byť ne na téma Příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou takové ošidné a předmětem, řekl bych, sporů a tak dále. Já se k ní vyjadřuju poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovor je o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešního kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor, já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem, ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A že se, a dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic nechci vás tím zdržovat. No jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti Petře poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žíze nebo International Affairs, který vychází v Moskvě a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale nejenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta německá iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma, společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39, ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu... No
1: to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Nepomírají, jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším. A ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce, tohle píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuju a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustilo by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by neužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nezpůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základ mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady povádí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to je mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír před ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v uvozovkách, pokud jací ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratiš se ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých sympatií. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt. My se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virálu. A Valery Pěkin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buska, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s příčovek, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti, když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ teda Valerie Pjakina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi tolik nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit, já nechci frontálně napadnout Valerie Pjakina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buska, který chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpna 68 jeho příčinou, téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu prostě napříč židovskou komunitou ve světě, a že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále, tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je, těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás, a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka paní Alena, malý momentík. Tady mi píše, tady mi píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj doktore, k těm příčinám poslednutí toho dlouhého záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře. Tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako Drulák Hájek, Žantovský, Novotný, bohužel ta a tak dále, tam byli Míšovi Svatošovi a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol. Prostě bez revoluce a tak dále. No tak se shodujeme. Tadyhle drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťálové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdé, učím, že nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás, že jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat křišťálové koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. já sám mám mezi lidmi židovské kroje vzadu přátel. Někteří jsou skvělí. Vemte si jako Honzu Schneidera, to se tím netají. To je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další. Tušíte asi, kteří by to mohli být. Já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi. Proč bych to dělal? Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, ale zlobte se, něco tak hloupého. Opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. Myslím si, že dá velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, protože jsme nějací antisemité. Je to trošku možná, že ta citlivost vůči tomu, to přiznávám, je nepoměrně větší, než případ, než ve vztahu k kterémukoliv jinému etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si dali záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou mu připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako ona, Ben-Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech a v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také Žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští, židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu fandím. A tam bude v napětí. Já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů. Někdo to tvrdí, netuším. Ale donekonečně říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě tamhle to. To prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi. No, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj. Jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben-Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč? A to říká nahlas ministr obrany. Jo, tak já kdybych byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, že zase Ben-Gvir něco k jeho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. Nebo, jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka, toto rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ty lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si přece nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit malu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů.

vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych k němu milion výhrad. Ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluví o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šách. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci, novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří, něco si přej. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle, taková neubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Prosím vás, zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. A mě není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázva, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht prostě za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tvářejí, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tak dále, to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já nic, já muzikant. A zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že v Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitomá Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe. Nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, tak bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu a tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se sami si by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jako by hodně pitomé publikum by si říkali, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo. Když si říká, aha, tak tam někde ty zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v

0: neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí taky vytrpět, že nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, a takhle, aby to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhé ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD kanálu pro děti. Náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu dolujících obrovskou rentu z věcí, které nikdo nepotřebuje, nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále. A pak, jako říkají, že nějací levičáci, progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říct si, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula. Absolutní nula. Takže to je i slovní taková potouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že? Jaký jiný. Jste slyšeli někdy pravicový progresivismus? Záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak si říkali, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžkotonážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten náš pěch. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat? Je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena. A ty, Pec, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše Pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak, a cože si to na nás připravili? Takže, všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedlo představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejciničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší Pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. A tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: To už jsem komentoval. Tak to máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to Parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všetně české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto té české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se optal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo, časopis Tribuna?
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně mají.
1: Jo, oni jsou přímo, časopis Tribuna.
0: No.
1: Jo. Jo. Tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned se tím poletíme.
0: UVKSČ na sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těm různým. A tady je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, no, ale časopis Tribuna, časopistribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To...
1: Ano, proč ne?
0: Dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Uf, tam je spousta zajímavých věcí. Já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skala, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka tady?
0: Prosím tě, když si otevřeš...
1: Mám je otevřený?
0: Tak ono to, že odevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky, že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15 zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Debka, což je to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economic Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrý, no, vzpomenu za chvíli, Kuba Debate, jako, jo, kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teďko. A je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. To, je tam Jeff Sachs, taky jeho web, a Paul Craig Roberts.
1: Jo.
0: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky-slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, ne zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde pryč a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je na kameru Féteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to i nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem z toho nějaký výtah a tak dále. Což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále, a tak dále. No a na kameru i Féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka a jsou tam i věci Pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky, a je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou cítky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání, tady toho je víc, Erika Besta jsem citoval, a no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Prohlášení OSN Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Zel doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady, když to projdete, tak získáte celou řadu, nahlédnete do celé řady zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípku ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012, už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, jak samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války, Skutečný Anthony Fauci, pak tady Západní civilizace před kolapsem, Zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura a nebkam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika a ukázání vlastně detailní a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj, Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
0: To je nejlepší reklama.
1: Kancléři prezidentů, tak to o kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě Dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už se taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
0: Až domluvíš.
1: Ano, ne, povídej.
0: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají nezakladám, vaše Kajová Novotní a další spolu s nimi. 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo je to ostru, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě znávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v na Malostranském náměstí od 14 hodin a je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. O některých si hovořil a některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naší suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam jsem pozval Ivana Davida a slíbil, že přijde taky promluvit, dobře, to možná není tak nadlidský výkon, ale já jsem s proměnutím ukecal Jana Čarnogurského, který přijede do Prahy promluvit na té demonstraci. Jan Čarnogurský, víte, že jeho životopis je barvitý, on byl disident, on za socialismu, on byl místopředsedou federální vlády po listopadu, pak byl si nebyl předsedou slovenské vlády taky. Dneska je to muž, který velmi kurážně a objektivně se vyjadřuje k řadě mezinárodních otázek, neváhá tvrdě bojovat proti šovinistické vlně namířené proti Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu se vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsem u vysek poklonu a těším se. A Petře, my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
1: Ano.
0: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že můžeme udělat samozřejmě na dálku, telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat, ale navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Ta demonstrace má do, řekněme, do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
1: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
0: Já se ho zeptám,
1: zkus.
0: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Čarnogurský je člověk, no chodem, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 1991. Jo? Jano to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, už se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říct.
1: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce, 11.9. v 17.30, to bude z Moravský Třebový, restaurace U Štiky, kde vystoupí například Jindra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím. Ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklova, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevit Petra Rédová a další, prostě to se pojďte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno, co tak jako z hlavy teďka tady vystřelené.
0: To jsou ty Polešovice, netušíš?
1: To je, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
0: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já no si tak...
1: Je to kus cesty, no je, no. Ale burčák bude, jestli pije burčák.
0: Prý ozdravné.
1: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuju za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak... Pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila to státní zřízení ve federaci, což těm, že obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustav Husák, že? A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let, do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
0: Určitě a Slovensko pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech, výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále, na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci, ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem, měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát, a na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, když byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, to bylo přes 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtě nechtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klarofašistickým a tak dále. což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak, takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory, sněmovna lidu měla zastoupení volené úměrně jaksi počtu voličů napříč republikou, to znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou, zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. A mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko, jenom krátce, skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. Domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávil, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, když se vezmou ta procenta prostě odpovědí na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. Ale náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečiarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na tož pak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi, ale to jsem odbočil. Slovensko udělal velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
1: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
0: Ty Dzurindové všelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenal Mečiar. A on mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, jo, tam rabovali ve velkém, ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně, tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikla koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze mimochodem. No a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí, ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo? Teď tam budou... Tak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já Asi jsem odpověděl víceméně. A tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A Příčovi, jak byste mohl souznít s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně, velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak teď zrají někteří, leco s tím dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny, no a urazit ho, tak on se pochopit, že už se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v Příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznít s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějakým zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině, někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. No, nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, kteří ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí. Že cesta tam, kde se myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tadyhle vymění nějakého ministra, tadyhle nějaký paragraf, zaláteříme si ne to či ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co jsi tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě, jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na rostodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce, zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj, no poprskejme se smíchy rovnou, jo, po kolika 36 letech svébytnej rozvoj, no pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých, oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někde se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku, to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Jestli někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malí. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Nedají do, ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuze, počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor, to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačným směrem. Asi takhle. To dal by se to rozvíjet.
1: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
0: Já se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako, oni se chtějí oni vrátit. Oni tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto, jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak když se tam počkejte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně. Ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky a na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
1: No, ale
0: to prostě, co se dělo od roku 2005 zejména za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal blečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89 novicové, jim budeme říkat, se tam dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji Bylo tam několik chytrých lidí, jako Neil Ransdorf, obrovský prostě, ten gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představalo to, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Za prvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci, tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrali. A udělali z nás vlečňák ty parlamentního klubu. A někteří jiní, třeba takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cuká hlavou vždycky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té jejich konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dopředu, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím, 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jeho český gigant ducha končil, tak byla 0 poslanců, 0 senátorů, 1 europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si pro boha tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo, byly urážky, které jsme museli poslouchat. A tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. Já si jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle, já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libidumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané, ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, a před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádný marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře, to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
1: Finanční oligarchie.
0: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty v průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále ta nejvyšší patra světového kapitálu, vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těchto prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře, to musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazební prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále, a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržní na tom vůbec nic, a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmům, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a tedy a tedy. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Co je, kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a i ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tohle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie. Jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teďko Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhlí to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy, nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutějí, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucujou i ty větráky těm obcím. Jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčovech to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako, ale nevyřeší vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
1: Dobývání renty. Že to je ten odborný výraz na to. A to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou. A my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak, zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady...

0: Co mě dostal? Jak se jmenuje?
1: Slovanského
0: hnutí tady opatřil.
1: A opatřil.
0: Ano, opatřil.
1: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
0: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky za všechno. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
1: Tak jo.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream. S kým jiným? Já to vemu hned takhle z vrchu. Ne, vemu to odpoda, je tady dáma. Vladimíra Vítová, Marek Adam, Ladislav Vrábel. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Uvidíme.
2: Dobrý večer.
0: Vítejte, přátelé, uvidíme v průběhu pořadu, zda se nám podaří dopřipojit další dva hosty. A to víte, to je kouzlo živého vysílání. Ne vždy všechno jde jak po másle, ale to se prostě stává. Tak to prostě je. Já jsem moc rád, že jste tady, protože pojďme rovnou asi k jádru pudla. Proč jsme se tady dneska sešli v takovýhle sestavě? Vladimíro, funguje vám mikrofon, všechno běží?
3: Mně ano.
0: Perfektně. Ano, jiný, který to nejde, ale nevadí. Časem se to určitě nějakým způsobem projeví a zvládne. Tak, Miroslav Kelnár, vítejte.
2: Haló, haló. Horně. Jsem
0: tak. Vidět. Perfektní. Máme vás. Tak, Vladimíro, můžete nám představit krátce naše hosty?
3: Ano, tak já vždycky, ta abeceda je takový nejvhodnější systém, aby se nikdo necítil upozaděn. Tak já doufám, že zvládnu teď abecedu. Takže jako první je pan kolega Marek Adam. Je tady v podstatě i za Klub českého pohraničí, i za Československé mírové fórum. Potom pan kolega Essentier, ten se omlouvá, doufám, že se mu to podaří během vysílání se k nám dostat, zatím má technické problémy. Pak je tady pan kolega Miroslav Kelnar z Národní demokracie a včera zrovna byla, a on byl hlavním organizátorem demonstrace před velvyslanectvím USA, bylo to proti NATO a na margo té konference ankarské. A pak je tady pan předseda ČR, jedna na první, teda Česká republika na prvním místě, pan kolega Ladislav Vrábel. Tak to je celé naše dnešní osazenstvo.
4: Hezký večer vám i posluchačům.
3: A pan moderátor nám zmizel.
0: Ale pan moderátor tady je.
3: Aha, jsem se lekla, že jste nás nechal svému osudu.
0: Větší čtverečky. A teďka já budu malinko netaktním, protože víme, už jsme si to říkali, Vláďa má čas zhruba do 9 hodin, před 9 prostě musí skončit. Já bych s dovolením teda dal slovo jako prvnímu Láďovi Vráblovi. Láďo, ty jsi od začátku byl skeptický nad tím, že ten summit včerejší, který byl takový, do toho se dávaly holky naděje a tady o tom média mluvila od začátku do konce, kdo pojede, kde bude sedět, co bude jíst, kdo koho přivítá, s kým kdo bude chodit na záchod. Tak ty tomu prostě říkáš, že to je stejně.

0: všechno jenom divadlo. Pojď mi říct, jak to hodnotíš.
1: No, dobře, tak začneme tím pozitivním, děkuju za slovo, začneme tím pozitivním a to pozitivní je, co se objevilo, je, že Andrej Babiš řekl, že Česká republika se nebude podílet na té částce 70 miliard eur v příštím roce. Takže to je pozitivní věc. Na druhou stranu tohle, co jsem predikoval také, a také jsem řekl dopředu, že Andrej Babiš s tímhle přijde a uzavřel jsem vsázky, že to bude trvat maximálně rok a den, než Česká republika všechny ty peníze zaplatí. Proč? Protože to stejné udělal Andrej Babiš už v Evropské unii v prosinci, když byl 5 dní premiérem České republiky, tak mlžil, když jel na summit Evropské unie. Ještě ráno novinářům říkal, no já nevím, co se tam bude dít, to víte, to je takové dynamické, tam bude Giorgia Meloni, ta tam má nějaké návrhy. My jsme o tom mluvili dávno, že se tam bude schvalovat 90 miliard pro Ukrajinu na 2 roky. Andrej Babiš v noci zvednul ruku pro to, aby se poslali peníze na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský tam mluvil o tom, že to je na zbraně, 60 miliard z toho, že jde na zbraně, 30% na fungování ukrajinského státu. Andrej Babiš to podpořil s tím, že řekl, že Česká republika za to neponese, že za to nebude ručit. Jenom abychom rozuměli tomu, co to znamená ručit. To jsou 2 půjčky. Jedna půjčka bere si Evropská unie peníze jako půjčkou 90 miliard, protože Evropská unie nemá peníze, takže Evropská unie si externě půjčuje 90 miliard. Z toho samozřejmě musí platit úroky. Úroky platí z rozpočtu Evropské unie, to znamená z peněz všech členských států, včetně České republiky. Pro nás to dělá každý rok ten úrok zhruba 1 miliardu korun. Takže 1 miliarda korun jde už jenom z těch peněz pro Evropskou unii na Ukrajinu. Z toho jde 60% na zbraně, nebo víc než 60% jde na zbraně, 2/3. Takže to je první podvod. Druhý podvod, ta jistina, to je to, co Evropská unie dluží, se má zaplatit, protože se to půjčuje Ukrajině, to je ta druhá půjčka, se to půjčuje Ukrajině, tak Ukrajina to má vrátit, a to nikdy nevrátí. Má to vrátit Ukrajina z toho, co dostane od Rusů, ta nikdy od Rusů žádný peníze nedostane. To znamená, Evropská unie to není půjčka, ale to je dar, takže ten dar se bude muset splatit a splatit se to bude muset z rozpočtu Evropské unie, to znamená, Česká republika zaplatí 90 miliard korun odhadem, jenom odhaduju, za tu jistinu. Každý rok miliardu plus 90 miliard plus 90 miliard miliardu na úrokách. A teď nevím, kolik to bude, pardon, teď nevím, kolik to bude za tu jistinu, ale budou to další miliardy za tu jistinu. To znamená, není pravda to, že by Česká republika se na tom nepodílela, jak se nám snaží říct Andrej Babiš. My to všechno zaplatíme. Jediný je, že za to neručíme. Zaplatíme to přes rozpočet Evropské unie, protože my do toho rozpočtu dáváme zhruba 2% z toho rozpočtu Česká republika a z toho se to platí. A tam žádná výjimka není pro Českou republiku. No takže pochopte, že těch 90 miliard platí Česká republika úplně stejně jako všechny ostatní členské státy. To ručení je jenom pro případ, že by Evropská unie zkrachovala, neměla peníze na to, aby zaplatila tu půjčku a potom by přišlo na řadu vymáhání po nějakých nástupnických státech. A to v tom případě by nebyla Česká republika, ale to se nestane, že by Evropská unie zkrachovala. To znamená, Česká republika to platí úplně stejně jako všechny ostatní státy. A to samý jsem čekal, že se stane v případě NATO. Andrej Babiš, jak říká, je velký kamarád Marka Rutte, byli spolu ministři. Andrej Babiš říká, že splní všechno, co po nás NATO chce. To znamená, tam prostě není důvod k tomu se domnívat, že by Andrej Babiš to nezaplatil. Prostě Andrej Babiš to zaplatí, ale stejně jako v případě Evropské unie, tak přišel s tím, že tentokrát je to dobrovolný na základě bilaterálních dohod, takže řekl, Česká republika to platit nebude. Ale samozřejmě Česká republika to platit bude. Stejně tak, jako Andrej Babiš řekl před volbama, že nebudeme dávat žádný peníze na zbraně Ukrajině, a teďkon přišel Macinka s tím, že pošle peníze do programu PURL, a Andrej Babiš včera opět lhal na tiskovce, kdy řekl, no to jsou peníze, které Petr Fiala, ta bývalá špatná vláda, vyčlenila na Ukrajinu, no a my jsme ty peníze nedali na Ukrajinu, ale dali jsme to Američanům. Jenže PURL znamená Prioritized Ukraine Requirement List, to znamená seznam prioritních věcí, které dostane Ukrajina. Ten PURL, to je ta iniciativa. To znamená, my jako Česká republika sice pošleme peníze Američanům, ale oni za to pošlou zbraně Ukrajincům. Takže my přímo v podstatě posíláme zbraně Ukrajincům přes ten půl. Takže to je prostě jedna lež za druhou a nedá se očekávat, že by Andrej Babiš, který je kamarád se všemi globalisty, s Markem Rutem, s Donaldem Trumpem a prostě s ostatními, že by najednou vybočoval z toho evropského a NATO formátu a že by nějakým způsobem jaksi šel proti ním. Ne, tam prostě došlo k tomu, že se tam shodli na těch 70 miliardách a Česká republika to bude platit. Akorát, že teď se hraje, ještě to divadlo a nějakou dobu se bude hrát to divadlo, že to Česká republika neplatí. A co se týče toho, na co jsi se ptal, Peťo, jak jsem predikoval, že tam Petr Pavel samozřejmě pojede. Na to jsem taky uzavřel sázky, hned na začátku jsem řekl, že to je divadlo. Proč by nejel Petr Pavel na summit NATO, když je generál NATO bývalý? Konec konců stejně ty pozvánky dává generální tajemník NATO. A říkal jsem i tady u tebe ve vysílání, když někdo někoho zve na oběd nebo na večeři k sobě domů, jestli si dobře vzpomínám, tak o tom rozhoduje ten, kdo zve. To znamená, stejně tak se dostal Petr Pavel i na tu neformální večeři, kam ho česká vláda nechtěla nadelegovat. Prostě ho pozval prezident Erdogan. Takže bylo úplně jasné od začátku, že to je jenom hra, aby se odvrátila pozornost od toho, co je důležitý. A teď se rozehrává nová hra. A ta nová hra je, jestli Andrej Babiš podal ruku Donaldu Trumpovi nebo nepodal. A zase české ovce se budou bavit tím, jestli Andrej Babiš je super, že mu Donald Trump podal ruku nebo ne. A nebudou se zajímat o to, že mají o polovinu dražší chleba. Tak.
0: Děkuju. Vítám tady Vladimíra Sentiera. Vítejte, díky, že jste s náma. Když tak máte vypnutý mikrofon, tak ho můžete zkusit zapnout, jestli to půjde. A, tak. Halo? Teď je vypnutý. Neměl by svítit přeškrtnutě. Teď je přeškrtnutý, teď vás neslyšíme. Zkuste na to vypnout ještě jednou.
2: Slyšíte mě teďko?
0: Jo, perfektní, perfektní. Teď je to
2: slyšíte
0: ono.
2: Slyšíte mě?
0: Ano.
2: Halo?
0: Halo? Slyšíme se, tak. Ano.
2: Já bych vás chtěl všechny pozdravit, jenom se omlouvám, že jsem měl potíže s připojením, takže teď už je to snad všechno v pořádku. Děkuju.
0: Tak můžete rovnou navázat na Láďu, bavíme se o tom, o těch prvních, řekněme, postřezích z toho včera skončeného, nebo z toho summitu NATO, tak jaké, co vy vidíte jako takový ty hlavní dopady stínu z Ankary pro nás?
2: No, hlavní dopady pro nás jsou podle mě v první řadě ekonomický, protože tak, jak to říkal Láďa před chvilkou, o tom jsem přesvědčený taky, že ten Andrej Babiš není v pozici, že tam něco odmítne. Já myslím, že kdyby tam měl něco odmítnout, tak by tam asi nebyl vůbec připuštěný. Česká republika je moc málo významná na to, aby měnila to, co je tam připraveno a dohodnuto. Takže pro nás v první řadě, v první etapě se bude jednat o další ekonomickou zátěž a nasměrování průmyslu směrem nebo hospodářství celkově směrem k váleční výrobě. To se je samozřejmě hrozně nebezpečný a nechtěl bych se na tom teda podílet, ale myslím si, že tomu v té konstelaci, který v té politice máme, nemůžeme tuto chvíli zabránit.
3: Můžu prosím něco říci? Mohu zareagovat?
0: Jasně, pojďme.
2: Ano.
3: Takže vážení, já k tomu přistoupím trošku z jiného pohledu. Položím otázku, zaslouží si tenhle národ něco jiného, než aby to zaplatil? Tak jako řeknu tak, že každý z národa očekává, že ten Babiš bude nakonec ještě odvážnější, než jsou ti lidi tady, nebo než my jsme sami. Já myslím, že to je trošku naivní, jako jo. Prostě proč? Proč by byl odvážnější, než je průměrný český občan zde? já samozřejmě asi chápete, kam mířím, že jo. Já když svolám demonstraci, aby se nějakým způsobem vytvořil někde nějaký tlak, tak tam přijde 20 lidí a vidím jenom ty úšklepky kolem sebe, jo. Takže plakat nad rozlitým mlíkem, jo, že zas budeme platit, já jsem to čekal, že to budeme platit. Ale říkám, no tak sakra lidi, tak se postavte, tak něco dělejte. Nebo nic nedělají, takže já říkám, jo, však oni si to ty lidi...

0: Paní velvyslankyně, já bych vám především chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste si udělala čas a přijala nás, protože mám takový pocit, že strašně dlouhou dobu není díky i našim zkorumpovaným dělovacím prostředkům slyšet nic o ruské, o velvyslanectví Ruské federace. Vím, že po vašem příjezdu sem se tady přece jenom začaly dít zajímavé věci na tom, ať už to bylo rozhýbání kulturního střediska vašeho. A na tom, takže za to bych chtěl moc poděkovat. A vlastně i vás přivítat takhle, to po takové době mezi námi, je to strašně dobře, my jsme se velmi těšili a věřte tomu, že jsem to nebyl jenom já, kdo se velmi těšil na to, až se s vámi bude moct setkat. To jste ostatně viděla už při tom vašem příjezdu a já bych rád, abychom si tak nějak trošku popovídali jednak o tom, protože vy velmi dobře mluvíte po našem, dokonce jsem slyšel, že jste tady snad i narodil. A na tom setkali jsme se, to si možná vy nevybavíte, ale já velmi dobře, když jste tady fungovala jako řadový pracovník velvyslanectví, tak i tohle tehdy už jsme se setkávali. O to víc jsem se těšil na ten váš příjezd. Takže řekněte mi, jaká byla ta vaše cesta dostat se sem do takovéhle vrcholné funkce vašeho velvyslanectví.
1: Jo. Děkuji taky já vám, pane Doubravo, za možnost takového vyjádření dnešního a děkuji za dobrá slova. Opravdu musím potvrdit, že se známe už delší dobu. Není to moje první působení v České republice samozřejmě. Máte pravdu, tak říkám, že skutečně ten osud nám asi určuje a rýsuje náš život. Skutečně jsem se narodila v Praze. Nikdy jsem na to nezapomněla, i když samozřejmě celý život jsem strávila v Rusku, ale potom tak ta cesta spíš moje rodiče znovu přivedla do Prahy. V období mých studií, tak samozřejmě mě nechtěli nechávat doma, tak jsem jela s nima a nastoupila jsem na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity.
0: Takže vy jste dokonce i vystudovaná.
1: Já jsem vystudovaná tady a v roce 88, ale musím říct, že tehdy to ještě výborně fungovalo mezi oběma státy a to bylo asi ještě takovýto dědictví těch sovětských časů, ale ještě trvalo, že jo, takže ta výměna studentská fungovala moc dobře, takže jsem musela absolvovat zkoušky v Ruské federaci na vysokou školu a podle smlouvy jsem potom, když jsem se dostala na vysokou v Rusku, tak jsem potom podle té smlouvy na základě výměny mohla nastoupit tady v České republice a to tam, kam jsem mohla jsem vybrat dokonce. Takže to fungovalo velice demokraticky skutečně. Tak samozřejmě, já jsem byla na jazyky vždycky, tak jsem vybrala takovou tu jazykovou přípravu a vzpomínám si samozřejmě na ty časy jako na jedny z zajímavějších a z nejlepších ve svém životě, což často lidi vzpomínají na ty studentské časy, ale u mě to samozřejmě bylo v té době nestandardní a to musím říct velice takové i z hlediska studií tady i pokrokové, protože skutečně a pořád jsem to srovnávala se svými spolužáky v Rusku, kdo studoval. Skutečně i tehdy to tady bylo, musím přiznat, takový i volnější a ve vztahu ke studentům. Možná to bude tím, že u vás ty studenti se dostávali na univerzitu ve starším věku. Já jsem byla vlastně nejmladší v kurzu. protože my jsme absolvovali tu 10. třídu střední školy, tak jsem měla 16 let a ty spolužáky vlastně tady na univerzitě už byly starší. Myslím, že byli po gymnázii, takže to byly 20 a víc, ale to byly zlaté časy, jako u každého v životě. No a tak tím pádem potom, jak jsem se naučila česky, tak to asi předurčilo i můj další život, i pracovní.
0: To znamená, že tak trošku mohu přirovnat ten váš vztah tehdy v Československu, bohužel už jenom v Československu, jako můj vztah k Ruské federaci, protože já vždycky říkám, že Ruská federace je moje druhá vlast a mám Moskvu a nejenom Moskvu, ale prostě celou tu federaci hluboko ve svém srdci. A já z toho, co říkáte, mám takový pocit, že se to dá říct i u vás o naší zemi, o Československu.
1: No to asi určitě jo. Jinak to nejde, když člověk strávil v nějaké zemi tolik let, kolik já jsem strávila, podařilo se mi to nějak, ne mojí zásluhou ze začátku, ale samozřejmě, že to zůstává nějak uvnitř. Já jsem se dívala vlastně, když jsem vyrostla, že pořád jsem si pamatovala nějaká česká slovíčka, taková ta úplně nějaká základní, nějaký kočárek nebo něco takového. A to bylo úplně právě z toho dětství. Takže určitě nějakou stopu to v člověku zanechá samozřejmě.
0: Takže s jakým nadšením jste přivítali rozhodnutí o tom, že byste se měla vrátit do Prahy a zrovna do takovéhohle místa, do takovéhohle postu?
1: No samozřejmě, že jsem to přijala ráda, protože takové rozhodnutí vedení ministerstva zahraničí a vedení státu, ono to, to nepadne jen tak a asi každý se s tím nesetká, tak rozhodně se to, takové nabídky se neodmítají, že jo. A bylo to pro mě taky, musím říct, trochu nečekané, ale měla jsem dost času, abych se na to připravila. Samozřejmě ráda jsem to přijala a ráda jsem dorazila do České republiky.
0: Však jste se taky připravovala dlouho. My jsme na vás strašně dlouho čekali tady, protože první zprávy byly přijde v únoru, pak na tom a nakonec.
1: To je pravda, ale to říkám, že no, člověku to je asi vlastní, že si prostě něco umí a každý si něco představuje. To jsem četla taky, že tady vzdělovací prostředky se snaží z toho dělat nějaký prostě...
0: Jak říkáme my, šachy machy.
1: Možná. V tom hledali nějaký důvody, proč byla vlastně jmenována velvyslankyně a nějak nejede. Takže, no ale musím říct, že ty důvody, které se tady nějak, se kterými jsme se tu setkávali, nemají nic společného s pravdou a realitou. To říkám zcela odpovědně. No tak ten proces zabírá každopádně u každého nejrůznější lhůty. Musím ale potvrdit, že agremán jsem dostala velice brzy, což české straně děkujeme, stejně jako za možnost tady předat pověřovací listiny panu prezidentu České republiky. To bylo opravdu velice konstruktivně a rychle tady organizováno a já to vnímám samozřejmě velice pozitivně, děkuji, protože velvyslanec, jakmile předá ty originály pověřovacích listin prezidentu přijímajícího státu, tak od toho času může už v plné míře vlastně se věnovat té své diplomatické práci, takže tohle to oceňují. Nebylo v tom žádné překážení problém. Z české strany, to musím vlastně tady podtrhnout.
0: Povzdechem kvitovat.
1: Ano.
0: Já se přiznám, že jsem strašně rád, že k tomuhle rozhovoru našemu dochází, protože víte, já se snažím co nejvíc navštívit Ruskou federaci. V loňském roce třeba jsem to měl 3x za sebou. A říkám to, protože já vidím ty dezinformace, které tady u nás jsou, na zprávy od vás. Jo. A já se snažím je prostě tou pravdou vyvracet, ale díky takovýhle televizi, díky těm sítím se to celku daří. Teď se mi podařilo vydat i takovou knížečku, kde mluvím o svých zkušenostech z návštěvy Donbasu a na to. Takže jak vy se díváte na ty zvěsti, které tady chodí, ty zprávy na tom, a můžete to porovnat teďka nejlíp teda s tou situací u vás? Já vždycky říkám, víte, ono nejlepší je jednou vidět, než 10x, cokrát číst, protože ta osobní zkušenost, to je to nejlepší, co můžeme, nebo si můžeme přát. Jo. Takže to bych se chtěl vás zeptat na tom, jak vidíte, vlastně můžete porovnat, jaké informace jdou u vás a jaké informace se dozvídáte tady ze sdělovacích prostředků.
1: Jo, úplně různé, protichůdné, musím říct.
0: Že jsem vás dostal do situace, kdy lápete po dechu, jo?
1: Ne, to ne, ale vlastně takhle občané každého státu, myslím, že mají takovou vlastnost nebo chuť nadávat na vlastní televizi, ale...
0: Tak my to děláme právem, ale...
1: No, tak to si každý asi určí sám, ale co se týká tady toho informačního prostoru v České republice, nevím, já to... Oficiální média, s čím taky musíme pracovat a samozřejmě to musíme nějak pokrývat, tak jednoznačně to vnímám jako velice jednostrannou informační kampaň. To podle mě to není podávání objektivních informací samozřejmě, takže naštěstí asi existují ty dnes sociální sítě, nějaké alternativní platformy, kde se lidi snaží sem tam něco dostat, co můžou, a to se netýká, mám pocit, že se to netýká jenom dění v Rusku. Nevím, musím říct asi upřímně řečeno, že mi připadá, že tady ten informační prostor je docela izolovaný. No, co se týká podání informací, svědectví o dění v Ruské federaci, o zahraniční politice Ruské federace. Samozřejmě to je tady nějak cíleně směřované a podle mě samozřejmě není objektivní. Protože když si člověk, no to je velice jednoduché, když si musím něco nebo chci si udělat nějaký přehled nebo musím něco usoudit, tak musím vědět jednu stranu a druhou. Už nemluvím o tom, že existuje nějaký třetí, čtvrtý a pátý strany, nějaký zase názory, které by se mohly dávat dohromady. No tak co se dá dělat? To je asi cílená politika. Z části naším úkolem ve vyslanectví, byť se to tady nazývá nějakou ruskou propagandou, ale ku podivu normální diplomatická práce se začala v Evropě takhle pojmenovávat. Tak žádná propaganda to není. My jsme vlastně od toho našeho prostě od té naší profese úkolovány vyprávět o tom, co se děje v našem státě, abychom podávali ten přehled, abychom dávali možnost pochopení těm lidem v zahraničí, co se děje, proč se děje, kam směřuje Ruská federace a tak podobně. To samé očekáváme i na zpátek a jsme vždycky otevření k takovým informacím. Samozřejmě se tady bude namítat, že Rusko uzavřelo všechny možnosti jakékoliv kritiky a že tam je prostě nějaký tlak na média tak podobně. To není pravda, to musím říct. Opravdu u nás každý si říká, co chce. To bych řekla, že je docela příznačné pro ruská média. Samozřejmě, když dochází k nějaký nevím, tvrdé, prostě k tvrdému napadení na politiku státu a nějakou tu linii. Myslím, že to je v zájmu každého vedení, každého státu. Dobrý, jak to prostě na to reagovat. Takže takhle bych tomu asi řekla k tomu ne, to informačnímu prostoru a to, co tady můžu číst a sledovat.
0: Máte pravdu, já jsem i v Senátu jednou řekl, že jsme bohužel v situaci, kdy jestliže se chci dozvědět pravdivější informace, musím opět se dívat na zahraniční servery, na zahraniční zpravodajství. Na to tehdy jsem dával příklad k těm událostem Buši, kdy tady běžely zprávy o tom, že ruští vojáci tam vyvraždili a nevím co všechno. Přitom já jsem z amerického serveru stáhnul informaci, kterou jsem teda viděl už dopředu, ale že to nemohli být ruští vojáci, ty už byli v té době 3 dny pryč, takže to bylo prostě dezinformace. A je celá řada dalších příkladů, které bych mohl uvést. Ale já můžu i z vlastní zkušenosti, teď mám skočím kličku do reči zase já na tom, protože já jsem se teďka vrátil z oblasti Krasnodarský a tam jsem měl možnost, že tady slyším, no jo, oni ti ukážou jen to, co chtějí sami na tom. Já říkám, to není pravda, já prostě kamkoliv jsem přišel, já mám výhodu v tom, že sice ne nějakým obrovským vím, ale přece jenom se trošku domluvím rusky. Takže příklad z toho Donbasu, ať jsem šel, tam jsem měl možnost si popovídat s lidma, prostě nikdo nikoho neomezoval. Teď, když jsem se vrátil z Krasnodaru, tak jsem se zastavil na takové vesničce na tom, kde tady zase se vykládá o tom, že jsou přednostně zásobované velké obchody Moskva, Leningrad a tyhle ty velké města. A já jsem tam natočil obchůdek prostě na vesnice na to a říkal jsem, já bych takový obchůdek měl rád tady u nás. Takže právě proto jsem položil tuto otázku, jak to vidíte ty vztahy prostě toho stavu informování se vzájemně na tom, že máte pravdu, že tady holt se tu pravdu moc nedozvíme.
1: No, to příznačné vlastně příklad poslední, když se odehrála tragédie ve Starobelsku, když tam rozbombardovali školu, zahynuli děvčata a děti. Takže my jsme vlastně zvali západní novináře, aby podali skutečné svědectví z místa té tragédie. Ale bohužel oni tam ani nechtěli.
0: Nechtěli, ano.
1: Takže to nemají. Znamená, že se cílevědomě zavírají oči nad informacemi, na skutky a nějakými svědectvími, které by mohli nebo protiřečí té hlavní linii, co, s čemu se říká ten mainstream, že jo, takže no, co s tím můžeme nadělat, ale myslím, že pomalu asi se má do mezinárodního, včetně českého prostředí, dostávat i ta objektivní informace, o co se budeme snažit. A my skutečně nehodláme tady činit nějakou propagandu nebo konat nějaké propagandistické akce, jak se o nás píše. Já si nemyslím, že vyprávět o dění v jiné cizí země, nějakých příčinách a následcích činů, prostě vedení cizí země, je propaganda. To je normální vysvětlování. A tady jde o to, jestli se toho někdo ujme, nebo jestli to někoho zajímá, nebo ne. To si každý vybere sám.
0: To musí hlavně musí mít přístup, a nebo co hlavně musí chtít si ty informace jako no, najít, protože přece jenom možný možnost přístupu teda k těm informacím, když
1: je
0: člověk
1: taky omezená, chce, tak to má. No. Co všem? Bohužel.
0: Tak.
1: My v těchto podmínkách samozřejmě budeme pracovat. My nejsme v žádných, myslím, máme diplomatické vztahy s Českou republikou. Vedení České republiky tvrdí, že samozřejmě není ve válce s Ruskou federací. Ani nehodlá. My v žádném případě ne. A co nám tehdy může překážet si aspoň vyměňovat názory a informace? Mám pocit, že nic.
0: Ne, přesně. Víte, politika je přece o hovorech, o mluvení, o přesvědčování se, o skládání důkazů pro své tvrzení je na tom, ale pokud aspoň z jedné strany ty informace jsou falešné, tak jako je dostáváme my, tak to je prostě špatně na to. Takže já bych si strašně moc přál, aby už mohly informace i od vás přicházet naprosto normálně, ale aby je sdělovací prostředky přejímaly tak, jak jsou podané, aby si je lidi mohli svou hlavou přebrat a říct si, ano, to beru a to neberu. No.
1: Od toho teď jsou právě ty sociální sítě asi. Tak. Naštěstí je docela široké spektrum informací, kterými lidi mohou disponovat. A mám už tady, já jsem tady asi kolik, 3 měsíce, takže už se mi vlastně takhle vybavuje nějaký obrázek, že samozřejmě lidi to tady vyhledávají, snaží se udělat nějaký objektivní obrázek Ruské federace, co se děje, proč Ruská federace podniká ty či jiné kroky, jak ve vztahu k Ukrajině, tak obecně ve zahraniční politice. A to jsou i mladí lidi, kdo to vyhledává a tomu rozumí.
0: No, víte, já tenhle zájem zaregistroval už před nějakým časem, ten narůstající zájem o návštěvu u vás, protože, a ona se dokonce nad tím pozastavila i naše televize, jak je možné, že tak obrovským způsobem narůstá zájem o cestování do Ruské federace. A trvalo to snad týden, 10 dní, kdy nebyla jediná cestovka, která by nabízela cesty k vám. Ale tím jsem se dostal tak trošku, možná předeběh na tom, ale řekněte z toho vašeho pohledu, jaké jsou možnosti našich lidí k vycestování k vám?
1: No tak ty možnosti zůstaly stejné, jaké byly. Tady asi řeknu, vlastně často se setkávám tady v České republice s nějakým tvrzením, že Česká republika je na seznamu nepřátelských zemí v Ruské federaci. To musím říct, že vlastně, když budeme diplomaticky přesní, tak žádný seznam nepřátelských zemí v Ruské federaci neexistuje. Je samozřejmě určitý seznam stvrzený výnosem prezidenta Ruské federace a ustanovením vlády, ale to se jmenuje úplně jinak. To jsou země, které vykonávají nepřátelské činnost nebo činy vůči Ruské federaci a její občanům. A to je z formálního a i z podstatného hlediska něco zcela jiného. Takže samozřejmě nevnímáme Českou republiku a české lidi jako nepřátelé.
0: To je velmi dobře,
1: v žádném případě. A právě proto Ruská federace se nikdy neuzavřela vůči západnímu světu, aby lidi měli možnost Ruskou federaci navštívit a podívat se k nám a tak dále. Takže i ten vízový režim zůstal úplně stejný. Takže každopádně dostat nějaké pozvání od ruské instituce nebo zařídit si turistické vízum za podmínek, které to předpokládá, tento postup je možné. Obraťte se na ruský konzulát v Praze, dostanete tam veškeré informace vysvětlující možný postup. To je taky na stránkách velvyslanectví v té části, která se týká konzulárních otázek, všechno uvedeno. Takže myslím, že to, co brzdí lidi, to je jedině nějaký umělý strach, který je, nevím proč, vyvoláván v evropských zemích.
0: Ne, víte, já si myslím, že to brzdí spíš neznalost těch lidí a nevědomost toho, jakým způsobem, protože řekněte mi, kolik lidí u nás dneska ví, že prostě krátkodobé vízum, jednorázové vízum už může dostat od vás přes počítač, že už ani nemusí na ten konzulát.
1: Ano, byla zavedena taková forma, elektronické vízum, které
0: kolikrát slyším,
1: se opatřuje velice jednoduše.
0: Kolikrát slyším, že no jo, když já ale neumím rusky, tak jak já se tam s nima domluvím, zase hloupost, i ty tiskopisy už jsou v jazyce českém na tom, že to prostě není problém. Dřív to tak nebylo, ale prostě tomhle vidím jako obrovské zlepšení a myslím si, že to by pro nás byl i úkol, jak tohle dostat do povědomí lidí, že to prostě opravdu není takový problém, jak se z toho problém dělá.
1: No, to je pravda. Ne, věřím, ale vím, že každý, kdo se podívá do Ruska, tak určitě změní ten svůj názor, byť měl nějaké pochybnosti nebo předsudky a tak podobně, protože Rusko je otevřené ke kontaktům a k lidem. Vlastně já jsem opravdu, jak se říká, koukala teď u nás v Jekaterinburku, začal festival mládeže a studentů z celého světa, prostě mladí lidi. To je opravdu neobvyklý, velice pozitivní dojem, který jsem z toho dostala, co jsem se dívala na televizi, na to ceremonii zahájení toho festivalu. Myslím, že tam jsou i z České republiky nějaké účastníky. Takže To potvrzuji,
0: protože poslední takovýhle velký festival, velké setkání mladých bylo, myslím, na Jaltě a tam odsud přišli děti prostě takhle vykulené oči, říkali, ale to je úplně něco jiného, než jsme slyšeli úplně o tom. A proto říkám, že je lepší jednou vidět, než 10krát číst nebo poslouchat na tom, protože to, ty vlastní oči, ty to řeknou nejlíp.
1: Teď to je přísloví, že je líp to vidět, než číst a slyšet, takže no. A co se týká, jak jsi říkal, jak se lidi domluví, tak já myslím, že pro Čechy Rusko nikdy nebylo problémem, aby se s někým domluvili.
0: No víte, já když jsem přijel z Jugoslávie, když ty gauneři američtí je bombardovali, tak mě pozval Mezinárodní slovanský výbor k vám do Moskvy, abych tam měl takovou řadu besed, to ani nechci říct přednášek. A to byla moje první cesta a já vám řeknu, že jako do dneška mám v sobě pocit studu, protože já jsem tam přijel hrdý na svoji školní ruštinu a teď jsem se tam postavil před sál, kde bylo nějakých snad víc jak 1000 lidí a já jsem si uvědomil, že jim neumím říct to, co...
1: Tak to bude asi něčím jiným.
0: Ne, já jsem si uvědomil jednu věc, že ten jazyk skutečně užívaný, ten živý jazyk je něco jiného, než je ten školní. A to není jenom čeština, ruština, to je myslím obecně. No, takže vaše velká výhoda oproti mně byla, že jste tady studovala, že jste český jazyk vstřebávala skutečně prostředí českého jazyka.
1: Od profesorů Karlovy univerzity, ale v prostředí samozřejmě. Ale to jsem chtěla říct, že když člověk dostane nějakou trému před sálem, kde sedí 1000 lidí, tak určitě dostane ten pocit, že nemůže něco říct třeba. Takže
0: no, přátelé mi říkali...
1: To neznalostí jazyka.
0: Přátelé mi říkali, Jaroslav, čím bole, odky ty vypíš, tím luče, bo rusky govoríš.
1: No, to už zase, to je jiná řeč, bych
0: to
1: řekla.
0: Kapitola.
1: No, já bych na to nespoléhala v žádném případě. Ale tak v Rusku se běžně teď dá domluvit anglicky. A
0: to je pravda. No.
1: Jiným jazykem. No. Teď k těm jazykům, to jsem vzpomněla, měla jsem jedno takové setkání, opravdu příjemné a velice nečekané, když jsem byla v Číně, v Pekingu a trochu jsme tam zabloudili s kamarádkou v těch historických památkách a najednou naproti nám jde nějaká rodina, taky zřejmě bloudí, protože myslím, že oni se snažili nějak ptát na to, jak se dostanou někam, nějaký východisko hledali a byli to Češi. Tak jsem na něj mluvila česky. Já jsem tehdy byla v Pekingu v souvislosti s návštěvou jak prezidenta Putina, tak pana prezidenta Zemana. Tak jsme měli chvilku času, šli jsme se projít. A tak jsem na ty lidi promluvila česky, protože jsem rozuměla, že oni jsou z České republiky. A oni říkají, jo, a co tady děláte? Co jsem dostali? A říkám, no, tak tady máme prezidenta. No, jo, toho našeho. A říkám, no, ano, našeho. Jsme se opravdu smáli, že každý mluvil o svým. Takže to je k otázce jazyků, že se dá domluvit i kdekoliv ve světě, když se lidi potkají a můžou si rozumět.
0: To byl ještě ten náš, to byl ještě prezident, ano. Paní velvyslankyně, já bych se chtěl, jestli dovolíte, chtěl dotknout jedné takové ohnivé otázky, jestli dovolíte, a to je teda to současné neštěstí, kterému dochází na Ukrajině. Je mě strašně líto, samozřejmě vašich vojáků, je mi strašně líto životu, prostě všech životů, který, teda musím říct, kromě těch fašounů, se kterými jsem měl tu smůlu se i potkat já osobně. Já jsem navštívil tuhle oblast, Luhanskou oblast, ještě před tou speciální vojenskou operací. Tam mi předložili doklady o tom, že byli ještě za Porošenkem tehdy a že mu dávali návrhy na řešení toho problému těch východních oblastí, v podstatě autonomii. Porošenko to tehdy hodil ze stolu a řekl, že prostě ruský děti nemají právo na vzdělání, že budou žít v zemňankách, že budou žít...
1: To je známý výraz.
0: A já jsem si tohleto vybavil právě při návštěvě té oblasti toho Donbasu, kde jsem viděl a nafotil a i v té knížce uveřejnil fotografie těch sklepů, ve kterých se ty děti skutečně učily. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že tato záležitost vyvolává obrovské emoce nejenom tady, ale i u vás určitě a myslím, že i u těch normálních lidí na té Ukrajině. Mohl bych se zeptat, jak se vy na to díváte, na to zahájení, na ten průběh toho, proč tomu došlo a tak dále?
1: Myslím, že...
0: Já jenom připomenu vystoupení třeba bývalého prezidenta Klause, který absolvoval v televizi velmi ostrý rozhovor tam řekl tu pravdu, že ale to byla pravda, kterou viděli tady na tom, ale já bych rád znal tu vaší pravdu. Teď myslím samozřejmě pravdu federace.
1: Když to rozdělujete na pravdu a pravdu, já jsem, a to musím říct, že já jsem asi v závorkách oběť klasického univerzitního vzdělání za prvé, a to českého, za druhé asi jsem se formovala ještě za těch časů, kde skutečně panovala naděje, že pravda a láska zvítězí.
0: Naivní představa.
1: Je to možná trošku utopie, láska nevím, ale pravda, ta si určitě tu cestu udělá, byť ta cesta pravdivá je opravdu velice občas
0: bolestivá,
1: složitá, zapeklitá, říká se česky.
0: Zapeklitá a bolestivá.
1: A bolestivá. Takže neříká bych, že každý má nějakou tu svoji pravdu, i když je to běžně používáno. Samozřejmě ta pravda je jenom jedna a určitě dějiny ty přivedou k tomu, že ta vyjde najevo. Jenom bych vyzvala diváky zkusit vyhledat vystoupení, vyjádření jak pana prezidenta Putina, tak pana našeho ministra, pana Lavrova k těmto věcem nedávno vlastně. Myslím včera, že se konal takový kulatý stůl v diplomatické akademii při ministerstvu zahraničí Ruské federace. Ten projev pana Lavrova je vlastně k dosažení na stránkách ministerstva zahraničí v angličtině. A tam je opravdu perfektní, pečlivý, takový krok za krokem výklad i právnicky vlastně doložený toho, co se odehrálo na Ukrajině v roce 2014 a potom. Já zase prostě tady opravdu kladu vždycky důraz v nějakých svých rozhovorech nebo setkáních, že no to prostě nejde takhle klást ten začátek toho konfliktu rokem 2022, kdy začala speciální vojenská operace ruská na Ukrajině. Tam měla své příčiny, měla své důvody, k ní nás něco přivedlo. Ruská federace v žádném případě nestála o to, aby zahajovala nějaké války. Skutečně, jak říká náš prezident, my jsme se do toho vlastně vrhli, můžu říct, a vstoupili s jedním cílem, abychom zastavili zabíjení ruských lidí v regionech Ukrajiny, kde masově ruští občané žijí. Bohužel ukrajinské vedení od začátku, od roku 2014, když došlo k tomu nezákonnému převratu, ukázalo ten svůj vztah k těm lidem, které tam žili. A vy jste zmínil, co říkal pan Porošenko. Pan prezident Zelenský sliboval mír, ale vyšlo to úplně opačně, protože buď má jiné představy, nebo nakonec nemohl odolat opravdu.

0: nesouhlasili, nemohli s tím souhlasit, požádali o nějaké vyřešení, tak byla vlastně proti nim použitá vojenská síla. Nic víc k tomu, že nemohli, už jsme se na to dívat v klidu, nemůžu říct. Samozřejmě se to musí zastavit. Žádná válka nemůže být dobrá. Je jasné, že žádné boje na hranici svého státu nedovolí asi žádná země, žádný stát. Jenom Ruské federace se vlastně upírá to právo zabezpečit klid a bezpečnost a klid pro vnitřní rozvoj, což vždycky bylo vlastně hlavním cílem, který byl vyhlášen ve všech koncepcích zahraniční politiky Ruské federace, že to hlavní pro nás je zabezpečit klid podél obrovských hranic, abychom mohli zabezpečit klid a vývoj pro vlastní občany. Asi nic víc k tomu možná neřeknu, jenom ještě jednou vyzývám k pečlivému studiu těch událostí a k výkladu, které jsou k dispozici, jenom jedná se o to se k ním probrat. I z hlediska mezinárodního práva, všechno je to už vyložené, bylo to vyložené mnohokrát, ale když lidi tomu nechtějí rozumět a nechtějí to ani slyšet, tak je to samozřejmě těžká cesta pro tu pravdu. Ale já řeknu jediné, no tak to se nějak opakuje pořád, jak u nás, tak i v některých vlastně vzdělovacích prostředcích i v Evropě a ve světě. Vlastně západní země využívají jak ústavu OSN, tak nevím, Vídeňskou úmluvu, kdy se jim to hodí a jak se jim to hodí ve svůj prospěch. A když se porovnáváme ten příběh třeba Kosova, které bylo zapotřebí odtrhnout od Srbska, tak tehdy zásada národů na sebeurčení platila a platila za tu základní. Když na Krymu se konalo referendum, které mimochodem v Kosovu se nekonalo, tak na Krymu bylo prohlášeno, že ta zásada neplatí a platí zásada na územní celistvost Ukrajiny. To je právě ty dvojité, to jsou ty dvojité standardy, které se nesmí v mezinárodních věcech nějak takhle pojímat. Takže, a to je jenom takový ten malý detail, který teď přichází prostě v...
1: Věci vám to, že pokud vím, tak prezident Putin 8 let volal potom, abyste tohle nedělali, nechte nám ty lidi na pokoji, nemučte je tam na to. A když už to dosáhlo prostě hranice, když už to nešlo prostě pomíjet, no tak prostě nedalo se asi nic jiného udělat, než
0: udělat. A teď se říká, že Ruská federace, omlouvám se, že skáču vám do řeči, že nestojí, o mírová jednání, tak to musím říct, že to je prostě... No nic jiného než slovo lež nemůžu používat, protože Ruská federace nabízela, účastnila se mírových jednání. V roce 2022 my jsme byli opravdu velice blízko k tomu, abychom to všechno uzavřeli a to bychom už žili bez toho konfliktu. Ale bohužel nebyli jsme to my, kdo tomu nějak do toho zarážel a do tomu překážel, tak vypadá to tak, že opravdu je to ve prospěch někoho, kdo do ukončení války ani nechce. To včetně sil na Ukrajině.
1: Víte, já jsem před časem zaregistroval jeden skvělý rozhovor ředitelky RT televize vaší s, myslím, že holandským novinářem. Nevím, jestli jste to...
0: Švýcarským, ano.
1: Jo, vlastně to je tak úžasný rozhovor, který by měl být jaksi na každé škole čten a využíván.
0: Se asi nedostane.
1: No, aby, ale tak my se snažíme.

0: Pak se to mezi lidi dostalo. Takže,
1: tak děkuji za snahu nějak protlačit tu ne propagandu, ale opravdu jinou informaci.
0: Pravdivou informaci. A pak už to bude asi všechno by bylo jednodušší. No. Každá chvilka s vámi strávená je velmi příjemná, ale já bych přece jenom na závěr měl jednu otázku, která nevím, jestli bude příjemná. Já vidím poslední roky obrovské zhoršení těch vztahů mezi Ruskou federací a Evropou, ale já bych se otočil spíš teda k nám, k naší zemi. Myslíte si, že se dají ty vztahy, které jsme měli dřív, obnovit, navázat na ně a že by mohla se opět rozvinout taková ta skvělá spolupráce, která mezi našimi státy léta byla? A vlastně díky spolupráci, které jsme i dosáhli v tom předpřevratovém období těch obrovských hospodářských výsledků. To byl výsledek prostě té skvělé spolupráce. Na tom já bych si teda strašně přál, abychom se k té spolupráci také dostali, ale trošičku hlouby duše mám takového červíka, který mi říká, že to asi nebude tak, jak bych si představoval. Jak se na to díváte vy, prosím?
1: No to v žádném případě to není nepříjemná otázka, to je otázka vlastně k tomu, k podstatě věcí a k podstatě asi naší práce, protože obecně vzato od toho vlastně je diplomacie, že jinak bych tady asi nebyla, kdybychom někdy v hloubí duši taky si nepředstavovali nějaké třeba ve vzdálené perspektivě, ale možnosti obnovení vztahu a i spolupráce. Samozřejmě tady jsem zaslechla, že nemáme nějakou dobrou tu historickou zkušenost vzájemnou. Já myslím, že to je strašné zúžení toho pohledu, protože opravdu ta historická zkušenost vzájemných vztahů a styků Rusů a Čechů, to nemíním jenom Ruskou federaci, Českou republikou, ani Sovětský svaz a Československo, ale i předtím. Tak ta historická zkušenost je podle mého názoru velice vzájemně obohacující a každopádně pozitivní. Tady se pořád vzpomíná samozřejmě na rok 68, tady s tou kauzou na Ukrajině se to dostalo nějaký nový ráz, ale já si myslím, že zase to je něco tady uměle vytvářeného, protože vedení obou států ještě za pana Havla Jelcina udělalo vlastně všechno, aby to byla uzavřená otázka a skutečně to ocenění tohoto období máme založené v naší bilaterální smlouvě o spolupráci a přátelství, byť na to taky je teď vlastně zapomínáno, ale ona existuje, nikdo ji prostě nezrušoval. Takže věřím, že to je a ten vývoj půjde tou přirozenou cestou. Samozřejmě někdy dojde k obnovení našich vzájemných kontaktů a možná ekonomické spolupráce. My pořád asi máme, co si navzájem nabídnout. Bohužel asi to nebude tak. Nebude to krátká cesta, nebude to rychlá cesta. Ruská federace vlastně nikdy netvrdila, že se nějak uzavřela vůči České republice. ten zájem, pokud ho Česká republika bude mít a projeví na spolupráce, samozřejmě bude z naší strany podpořen. Rozumíme taky, že pokud Česká republika si položila do svých základních dokumentů to, že Ruská federace je strategickým nepřítelem nebo jakýmkoliv nepřítelem, takže sotva se to bude odehrávat v nějaký nejbližší době. Ale zopakuji, že my jsme k tomu otevření a vlastně nevidíme důvody, proč by se to nemohlo dít. To zmiňují pořád vlastně, že a to musím podtrhnout, že takové to umělé zhoršení rusko-českých vztahů k tomu vlastně došlo ještě před rokem 2022, před zahájením ruské speciální vojenské operace, takže to s tímhletím vůbec ani nesouviselo. Bohužel jsme to poznamenávali z období toho covidu, nevím, jestli on to přímo nějak způsobil, nebo to bylo nějak cíleně, prostě nějaký program, který přišel k svému nějakému závěru, že ty vztahy jsou skoro na nule vlastně teď, což konstatujeme z obou stran. Bohužel toho samozřejmě litujeme, ale nějaké obnovení samozřejmě musí přijít od lidí. Že? Tak obnovení těch mezilidských vztahů. Vy jste se ptal hodně možnosti návštěv, tak samozřejmě my jsme otevření, my bychom byli rádi, kdyby i naši lidi se mohli nějak znovu začít mít tu možnost podívat do České republiky. A to nejenom ty, kdo jsou proti režimu, že v Ruské federaci, jak se říká, ty tady mají otevřeno. To už jsem taky pochopila. Ale Ruská federace, evropská země, tam nejsou jenom ty protivníci. Takže to uzavření, no to prostě je cílevědomý úkon, který vede právě ke zrušení vzájemných vztahů, vzájemného porozumění. Kultura, my jsme vždycky měli tu výměnu a porozumění, zájem o sebe, takže přes tohle to asi bychom museli navázat. Jedině tady my bychom velice vítali, aby třeba činnost tady ruského domu, kde lidi tančí a zpívají a učí se rusky a hrají šachy, tak aby se to pokládalo za nějakou ruskou propagandu. No. To je obyčejná kulturní činnost každé instituce. A to budeme rádi, když se otevře široká nějaká činnost i české kulturní instituce v Moskvě, která taky chátrá, bohužel
0: to...
1: vzhledem k té situaci. Takže pokusíme se o to aspoň trošičku to přiblížit, i když samozřejmě z tohoto pohledu není to zrovna takové období přející ty diplomatické práce a těm dobrým vztahům, ale já jsem tady od toho. To je odpověď taky pro ty, kdo se ptal. My jsme už to s vámi, myslím, probírali, co tím měl pan prezident Putin na mysli, že ji sem poslal. Takže, no asi tohleto, že vztahy mezi zeměmi přece jenom existují. Nejsme ve válce, nezrušili jsme diplomatické vztahy. Musíme mluvit, musíme si navzájem vysvětovat věci a svoje postoje. Musíme se snažit tomu druhému porozumět. A na základě toho porozumění už se potom asi budeme snažit něco budovat. To je samozřejmě daleko sáhlý úkol, ale ten existuje.
0: Ono i v manželství se občas přiženou takové ty mraky, které zkomplikují vztahy, ale pak ty mraky musí odejít a bych to strašně rád, aby se ty naše mraky taky rozptýlily, abychom se vrátili tomu normálnímu životu, protože víte, já si myslím, že je tady obrovský strach z toho, aby lidé nepoznali, jaká pravda je, jaký život je u vás, teda v té Ruské federaci, a měli možnost porovnat s tím západním. Já bych jim strašně přál, aby tuhle tu možnost měli, já tu možnost měl. A řeknu vám znova, že bych velmi rád, aby tuhle možnost měl každý, a myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby ta možnost byla.
1: Ano. Každý člověk má žít s otevřenýma očima. To, jak na to špatný, jak na to dobrý. Tak. A když to porovnáváte s manželstvím, tak já si myslím, že u nás mezi Českou republikou a Ruskou federací by to spíš bylo takový ten velice řídký případ, když se manželé rozvedli a potom se znovu vzali. Uvidíme.
0: Tak, dobře.
1: No, dobře. Takže, děkuji ještě jednou za tu možnost toho vyjádření a rozhovoru s váma. Příjemného. Děkuji moc.
0: Já bych vám taky rád poděkoval za to přijetí, za velmi příjemný rozhovor, a vyjádřil bych takové trošku přání, aby nebyl poslední. Já bych byl velmi rád, kdybychom se za nějaký čas mohli setkat a popovídat znova.
1: Děkuji moc.
0: Takže já děkuji i vám za to, že jste nás přijali.
1: Děkuji, pane Dobrovo. Děkuji. A děkuji vám a přeji hodně příjemných zážitků divákům. A přeji možnost vnímat další a jiné alternativní informace.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. My tentokrát uzavíráme v podstatě ten energetický týden. My jsme se věnovali vlastně tento týden hodně energiím a asi nejsme jediní, kdo se tomu věnoval. Myslím, že se tomu věnujeme všichni, protože je to velmi aktuální téma. No a protože tady byl pan inženýr Noveský a hovořili jsme už o tom, že se tu objeví také náš další host, tak vám ho právě představím. Je s námi pan inženýr Hynek Beran. Vítejte u nás.
1: Dobrý den. Dobrý den, vážení protiproudaři, vážení diváci. Je mi ctí být tady v tomto studiu a těším se na pořad, těším se na další dialog.
0: Já se těším taky hlavně, že se něco dozvíme. To bude pro nás velmi zajímavé. Pojďme na to. Každý chlup má svůj ruch, každý

0: Pane Berane, pane inženýre, vy jste znám tak všeobecně jako takový hlavní bojovník nebo jeden z hlavních bojovníků proti větrníkům a vy se tomu bráníte. Tak jak to s vámi je? Jste bojovník proti větrníkům anebo jste bojovník za větrníky?
1: No, já abych to, pane redaktore, vám i divákům vysvětlil. Já jsem bojovník za tu energetiku, jako za ten obor. Když si představíte, že bych byl bojovníkem třeba za hudbu v nějakém orchestru, tak taky nebudu bojovníkem za bubny nebo za trumpety nebo proti bubnům a proti trumpetám. Větrníky, soláry, jaderné elektrárny, to je prostě nějaká technologie. Já jsem bojovníkem proti špatnému umístění těchto zařízení a hlavně jsem bojovníkem proti hospodářským tunelům a dneska už devastaci krajiny, která pomocí těchto zařízení má být realizována. Ta zařízení mají mít místa někde úplně jinde, například soláry, kdybychom si je dávali na střechy nebo na logické haly, na logistické haly, tak tam s tím nikdo nemá problém. Takže já jsem bojovníkem proti problematickým aplikacím v energetice. Zrovna tak v minulosti, třeba ještě pár let dozadu, jsem byl bojovníkem proti dumpingovému exportu uhelné elektřiny od nás. Takže proti všem nesmyslům v energetice a proti všem tunelům. A vzhledem k tomu, že v současnosti jsou to zrovna ty větrníky, kde chtějí nějakým způsobem vyrajbovat, vydrancovat náš rozpočet a ještě u toho zničit krajinu, no tak samozřejmě jako energetik říkám tohle ne.
0: To ale znamená něco docela pro mě zajímavého a podstatného, o čem se tady moc často nebavíme, když se na toto téma dojde. My někteří si myslíme, že všechny tyhle ty umělotiny typu právě těch solárních baronů, solárního explozivního zavádění těch solárů, které stojí na tom, že se dotují. Víme, že prostě tady jsme dotovali každý rok a ještě dotujeme do jisté míry ty soláry asi 40 miliardami z našich kapes skrze buď to přímé platby v našich účtech za elektřinu, anebo dnes přes státní rozpočet, tak si říkáme, máme to vůbec zapotřebí, když to vyrábí nějaké 4%, nějaká 4% energie za ty obrovské náklady, při kterých se to staví všechno. Teď ještě hovoříme o těch solárech, ale ono se to týká i těch větrníků. Má to vůbec smysl, anebo vy jako technik si možná myslíte, že má, ale zkuste nám obhájit, jaký to tedy má smysl.
1: No, já se spíš pokusím ten smysl vysvětlit, kam to patří, než obhájit. Jako, podobně jako v tom orchestru třeba. Když bychom začali od Číny, tak se říká, kolik solárních panelů, kolik solárních elektrárn postaví Čína do roka. No jo, ale Čína staví taky jaderné elektrárny a Čína staví taky uhelné elektrárny. Číně roste průmysl a staví úplně všechno. A když říkáme, že v Číně je umístěna jedna z největších solárních elektráren na světě a že je to naším příkladem, tak je to taky pravda. A víte, kde je ta elektrárna? Ta je na poušti Gobi. No my tady žádnou poušť Gobi nemáme, ale naopak se naše vláda pokouší tu poušť Gobi udělat z té Hané nebo z té naší úrodné půdy. Hmm. Takže to je naprostá zvrácenost. Tohle je potřeba si uvědomit, že na té poušti Gobi to nikomu nevadí. To za prvé. Když se bavíme o cenách, tak je potřeba si uvědomit, že tady u nás toho slunečního svitu a té povětrnosti toho povětří máme ve skutečnosti strašně málo. Ano. My máme třeba toho soláru, té radiace polovinu než na Sicílii a třeba té povětrnosti polovinu než na pobřeží Baltu. Hmm. Představte si, že byste třeba v Indii chtěli postavit jaderný reaktor, ale měli byste zadání, že ten jaderný reaktor vám tam poběží jenom půl roku, ten druhý půl rok bude stát, ale musíte za to zaplatit ty samé peníze. Hmm. A ještě máte zadání, aby na tom nějaký vexlák vydělal. No tak z čeho to vemete? Ze státního rozpočtu na úkor valorizace důchodů, mest, všeho tohohle z toho. No a někdo bude vydělávat, protože to vyrobí špatně a málo. Hmm. Takže je-li zadáním tato zvrácenost, no tak v tom nehledejte technickou logiku, ta v tom není.
0: Mně nejde o technickou logiku. Já se chci zeptat, potřebujeme vůbec všechny tyhle ty občasné zdroje?
1: Já to vemu z druhé strany. Představte si, že ta naše energetická soustava celkově připomíná velmi solidně vybudovaný rodinný dům, třeba někdy ze 70. z 80. let, s novou kotelnou, s vyspravenou střechou, s vybložkovaným komínem, řízený moderní elektronikou s trojitými okny. No a teď si představte, že někdo přijde a řekne, že kvůli tomu, aby někdo jiný vydělal, tak si musíte polovinu toho domu vybydlet nebo zbourat a postavit tam místo toho kus paneláku. Takže z hlediska technického my potřebujeme úplně jinou věc. My potřebujeme hlavně v té dnešní nejisté době udržet to, co tady máme. My nepotřebujeme budovat nic moc nového, my potřebujeme udržet ten stav a ne si nechat vládou zlikvidovat doly a tenhle ten stav zrušit. Největší jakoby riziko strategické, teď nebudu mluvit o technice, je když prvně vůbec, co jsem to slyšel, co dělám energetiku, tady někdo říká, že budeme dovážet elektřinu, ale neví odkud. Podívejte se na to. Vlevo rakety, vpravo rakety, odkud jí doveze. Ale už se dopředu ví, kdo na tom bude vydělávat a dopředu odhadujeme, kolik nás to bude stát. Tak prostě tudy technika nevede.
0: Pane inženýre, já bych se zeptal ještě jednou. Porozuměl jsem tedy tomu tak, že si myslíte, že všechny tyhle ty občasné zdroje, to jest, říkejme zatím tedy soláry a větrníky, jsou úplná zbytečnost u nás.
1: Do jisté míry já bych řekl, já začnu od těch solárů a dostanu se k těm větrníkům potom, abych to těm nějak posluchačům zarámoval. Soláry, hnacím momentem těch solárů je Čína. Čína je výrobcem více jak 90% monokrystalického křemíku. Dokonce nakoupila nějaké kvalitní písky v Mongolsku, ze kterých to dělá. A Čína má v tomhle monopol. Ovšem čínský monopol nesměřuje do Německa, kde mají relativně málo solárního svitu a kde jsou ještě tak hloupí, že si zavřeli jaderné reaktory a nejsou ani svým vlastním obnovitelným průmyslem schopni konkurovat tomu čínskému. A Čína směřuje na země třetího světa. A když se podíváte na takovou aplikaci, že třeba někde v Indii, v Dillí, s podporou vlády, kde mají dvakrát tolik sluneční radiace, prostě tam je teplo, tam svítí víc, no tak, že místo těch smradlavých motorčiček dvou taktů si tam dají motorčičky na elektriku a dobíjejí to tou elektrikou, tak je to fantastická aplikace. Hmm. Takže za to ta Čína nemůže. Jo, tam je to správně, tam to má být. Jo, ale to je něco, jako kdybyste chtěl pěstovat obilí v zimě, to se prostě nedělá. To je poručíme větru dešti. Takže tady někdo dělá poručíme větru dešti a ještě u toho chce krást, což je hrozné.
0: Já tomu velmi rozumím. Abyste pochopil, proč se na tom tak točím, protože vy jste technik, vy máte technické vzdělání, jste elektrotechnik, inženýr, vás samozřejmě zajímá a baví ten rozvoj technologií, zvláště v té energetice, protože tomu se věnujete soustavně a dlouze. Ale já naposledy, než si dáme jinou otázku, položím tu otázku znovu. Vy jako fanda do různých tedy technologických novinek, myslíte si, že je u nás, má smysl, aby u nás byly vůbec, ne v Číně, ne v Německu, aby u nás, kde máme málo slunečního svitu relativně a málo fouká, abychom vůbec měli soláry a větrníky? U nás, abychom měli.
1: Co se týče těch solárů, tak ty soláry v některých menších aplikacích, třeba na střeše továrny, jo, nebo na střeše rodinného domu, na střeše paneláku, tak tam se to opravdu hodí.
0: Uh-huh.
1: Jo? Já třeba mám právníka, ten si chtěl postavit solár, já jsem mu doporučil, ať si koupí dražší, který umí jako fungovat i při tom blackoutu. No a pak, když byl blackout u nás v loni, tak mi volal, že mu volala manželka, byla naštvaná, že zrovna luxovala a že vypli proud, tak on říká, běž do sklepa, zmáčkni tam nějaký knoflík. No a lux jí zase naběhl, tak mi děkoval, že jsem mu dobře poradil.
0: Ano.
1: Takže na tyhle ty lokální aplikace to patří.
0: Ano.
1: A dokonce, když si vezmete, že ta cena vlastně té elektřiny je dvojitá, že platíte za výrobu a za dopravu vlastně, tak když si to vyrábíte na střeše, tak za tu dopravu tam neplatíte. Takže sice vám to vyrobí méně proudu, ale neplatíte za dopravu a když si tam kus uskladníte i na noc nebo na případ nějakého blackoutu, tak je to docela zajímavá aplikace, která je moderní, které můžeme doporučit. No, rozhodně to nepatří na pole. To je ta zvrhlost. A podobně ty větrníky. Když jsme počítali u jednoho starosty v Mělníku, tam chtěl ČEZ zlikvidovat bonitní ornou půdu, nebo stále chce, je tam akcelerační zóna, je to jako podle mě je to z hlediska potravinové bezpečnosti zločinný záměr, ale chtěli tam na Mělnicku vybudovat nějakou větrnou zónu s asi 20 větrníky. No, měli jsme tam asi 15 starostů a my jsme tam počítali, že kdyby si chtěli něco postavit pro sebe, pro vlastní spotřebu těch vesnic, tak potřebují jeden nebo dva a menší.
0: Hmm.
1: Jo, takže ta otázka ve skutečnosti ani na těch vesnicích nestojí tak, že nějaká energetická soběstačnost nebo něco takového. Takže ta vláda nám vůbec nestaví před otázku, kterou by bylo možno nastínit, že teda jestli ta obec má obětovat kus toho pole a třeba si tam udělat i s dotacemi nějaký větrák s nižší výtěžností, než by měl na břehu mořském. A ta otázka je, že nám z toho chtějí z té půdy budovat průmyslové parky s dotacemi a snižovat nám ještě kvůli tomu životní úroveň, aby na tom nějaký baroni vydělali. Takže takhle ta věc se nemá. My musíme chápat tu technologii v kontextu. A ještě když se zmíníme o těch větrných elektrárnách, já třeba znám jednu takovou aplikaci, kde si to postavili za městem, kde nejsou žádná hnízda ptáků, jo, kde mají nějaké údolí, kde jim fouká, kde to nebliká do toho města, protože vlastně to město je za kopcem a je tam tomu dobře. Takže já bych se jako těm technologiím nebránil zcela, ale určitě v první fázi bych se bránil devastaci orné půdy a devastaci státního rozpočtu.
0: Tomu
1: to je potřeba zabránit.
0: Tomu dejdem, ale když hovoříte, zmínil jste tu devastaci státního rozpočtu, tak já bych měl jednu otázku. To vše, o čem hovoříme, má jednu podmínku, aby to vůbec se mohlo uskutečnit. Stát na to poskytuje dotace. Vy jste to slovo i zmínil. Přece ty dotace už sami o sobě jsou zločinné, protože to znamená, že pro někoho, pro nějakou, řekněme pro tu obec, o které jste hovořil, dostane ta obec zaplaceno z daní všech ostatních na to, aby si mohla postavit svůj větrník, který bude jí sloužit k tomu, že má o něco levnější, tedy řekněme energii, elektřinu, ale doplácíme na to všichni. Já to říkám v tomto malém, v tom velkém je to nekonečně násobné. Těm ostatním věcem se dostaneme, těch větrníků. Není právě ten fakt, že se tohle všechno odehrává ještě na pozadí těch dotací, už samo o sobě zločin?
1: Pane doktore, já bych možná řekl, že vůbec tato ta ekonomika, ta zvrácená ekonomika, k níž samozřejmě ty dotace patří, má takové tři zdroje a tři součásti, podobně jako marxismus, leninismus. Ty dotace jsou jednou z nich. To znamená, že stát někde vybere daně nebo vybere nějaké peníze a rozdá je nějakým privilegovaným subjektům, který ani nedělají nějaká technicky efektivní zařízení. Prostě rozdá je proto jako peníze naše a naše půda, aby na tom někdo vydělal. To je ale jenom jedna věc. Počítejte se mnou teďka, i vy diváci, kde na to vezmeme. Když vezmete třeba daň z pohonných hmot, spotřební daň, tak na tom stát vybírá necelých 100 miliard korun ročně, nějakých 93, 95, tak nějak. A teďka, když máme elektřinu, které vyrobíme zhruba 30 miliard kWh, 30 TWh, a vyrábíme si za 25 až za 30 haléřů ve výrobní ceně ve dvou jaderných elektrárnách, je to vlastně polovina naší spotřeby. Domácnosti tvoří zhruba čtvrtinu naší spotřeby, takže je to domácnosti, řemeslníci, prostě všechny tyhle sty a ještě zbyde. Tak si to vyrábíme za 3 korun, za 30 haléřů a prodáváme si to za nějaké 4 koruny. Tak si to spočítejte, to je nějakých 120 miliard, ale ty nejsou v tom státním rozpočtu. Takže tady existuje jedna úřední, nějaká daň z pohonných hmot, což je jenom druhá část kritické infrastruktury, kterou stát vybírá. Pak je tady ty samé peníze a v době energetické krize, to bylo v roce 2022, to bylo možná 500 milionů korun, které tady v tomhle státě nejsou, které vybírá někdo jiný. Takže to je druhý zdroj. První je, že nám někdo uzme z našich daní z těch pohonných hmot. Druhý je, že nám někdo uzme z té ceny, z té takzvané silové elektřiny. A není to prosím lipská burza. Na lipské burze v roce 2022 se prodalo jenom 10% naší elektřiny a 13% jsme vyváželi. Takže to je druhá součást. A třetí součást je provoz sítí. A vemte si, to už tady říkal Ivan Noveský v minulém pořadu, to jsme počítali i spolu. Když si vezmete všechny ty plány, jak se tady postaví nějaká vedení pro Němce a budeme to platit naši spotřebitele pro německého spotřebitele a postaví se tady, zničí se orná půda a postaví se na ní kabely a transformovny pro větrné barony a bude to platit zase náš spotřebitel. Ano. Tak toto samotné, to je ta třetí součást a to nám zvedne tu regulovanou složku asi o 2 koruny. Takže se dostaneme těmito třemi instituty, jeden jde teda na úkor daní, protože to odpovídá zhruba valorizaci, jestli se koukají důchodci, tak jako pěkně zdravím, toto, co se rozdává těm solárním baronům a bude se rozdávat větrným, tak je asi, kdyby vám vláda přidala 1000 korun penze měsíčně. Ne 500 korun ročně, prosím. 1000 korun vašich penzí měsíčně se tady rozdává na tyhle ty barony a bude se rozdávat víc. No a pak se bude rozdávat na nějaké marné stavby a dostaneme se někde na těch 10-12 korun. Takže to je jenom součást té zvrhlosti. Takže když se ptáte na dotace, ano, je to zvrácenost a jsou tam další dvě zvrácenosti u toho.
0: Takže když to teď shrnu, tak buď se mnou budete souhlasit, nebo nebudete, nevím, ale vy říkáte, že pro určité případy jsou ty soláry docela použitelná věc, například na těch střechách, například jako záloha proti případnému blackoutu. A v některých případech říkáte, že jsou v podstatě i ty větrníky potřeba, nebo možné, nevím, jestli potřeba nebo možné, ale v obou případech to dotujeme těm, kdo si to opatří, z našich peněz všichni, kdo to nepoužívají. Je to tak?
1: No, já bych tady to možná rozdělil. Ano, dotujeme, jo, ale je možné, že třeba taky dotujeme nějaký vývoz nějakých zlatých toalet na Ukrajinu, nebo kdo ví co.
0: No určitě, to je další
1: věc.
0: No.
1: Já teda, když už něco dotujeme a měl bych si vybrat, tak bych si vybral lepší ty střechy paneláku. Jo?
0: Ne, tomu rozumím.
1: A když říkáte,
0: rozumím.
1: Je to nespravedlivé, ano, jo, pokud bychom se bavili, že jsme zásadně proti všem dotacím, tak ano, je to nespravedlivé, dotujeme. Jo, když už bychom si měli vybrat, že něco musíme přece jenom dotovat, nebo že takovýhle je dnešní svět, tak rozhodně radši ty střechy paneláků, než ty barony, nebo než nějaké válečné
0: určitě
1: aplikace.
0: Rozumím.
1: A ještě se teda dostanu k těm střechám. Máme jednu takovou zajímavou aplikaci třeba, kterou jsme vymýšleli v Liberci. Tam je mezi obchodní a průmyslovou zónou, je tam skládka, kde se vejde asi 10 MW toho soláru. Akcelerační zóna, o kterých se asi budeme bavit, tam pochopitelně není, protože vyprodávali naši hornou půdu. Ale tam, když to dáte na tu skládku, na to smetiště, to už nepoužijete na nic jiného. Jo, to je zničená půda nebo bývalým, tak tam je tomu taky dobře. A to říká i ta Evropská unie, jo, když použijete smetiště nebo střechu na výrobu elektřiny, tak proč ne? Ano, jo, to neškodí. Bavíme se o penězích a o tom, že něco škodí, tak tohle neškodí.
0: Jasně, já jsem to chtěl jenom shrnout, protože se chci dostat teď k té klíčové záležitosti větrníků. To, proč jste si zřejmě u některých lidí, anebo mediálně vysloužil tu značku, známku, nálepku bojovníka proti té válce, nebo v té válce, v té bitvě o nesmyslné větrníky, je, myslím, proto, že vy zásadně nesouhlasíte s tím, kde se mají stavět. To jsou ta pásma, o kterých jsme právě teď mluvili. Můžete nám vysvětlit, v čem je tedy ten problém? Protože my víme, že minulá vláda stanovila nějaké zóny, v nich se to stavět má, dokonce musí, protože máme takový předpis z Evropské unie, možná nebudete souhlasit. A ta současná vláda v tom vlastně pokračuje, o něco ubrala na počtu těch zón, ale vlastně v tom pokračuje. Já myslím, je to jádro problému, proti kterému bojujete, a pokud ano, tak nám ho vysvětlete.
1: No, já se spíš pokusím začít od té dezinterpretace té Evropské unie, přestože se jí nechci zastávat. Já to přirovnávám třeba k tomu, představte si možná vzhledem tady k tomu plasteneckému symbolu, může být spousta posluchačů někde u skautů nebo bývalí skauti. Představte si, že skauti mají povinnou krabičku poslední záchrany, že jo, měli by ji nosit u sebe a mají tam sirky. A někdo bude říkat, když zapálí stoh, že já jsem zapálil ten stoh, protože jsem u skautu a nařídili mi tam mít sirky. Jo, takže to je asi tak, to je přirovnání k tomu, jak naše vláda interpretuje ty evropské směrnice. Ona se na ně v podstatě vymlouvá. Když byli solární baroni, někdy kolem roku 2010, už před 15 a více lety,
0: Brusík, ano.
1: Tak jako taky nám nikdo nenařídil, aby jsme se tady okrádali. Když byla v roce 22 ta takzvaná energetická krize, tak všude v Evropě se svítilo. A my jsme měli nejdražší elektřinu na světě, nebo pomalu nejdražší elektřinu na světě. Na Slovensku měli za korunu 60, ve Francii za korunu 10. A taky nám vláda říkala, že je to bruselský trh, že je to povinná lipská burza. Ani na ty lipské burze to neobchodovali. Představte si, pane redaktore, oni nám tak lhali, ale lžou do očí, že na té lipské burze nám zobchodovali jenom 10% a 13% vyváželi. Zbytek byl diktát a prach zprostá zlodějina, než to řeknu takhle. A podobně je to i s těmi větrnými zónami, takže tady se zase někdo, a je to bohužel ta současná vláda, která se vymlouvá na tu minulou, a ten Brusel nám nic takového nenařídil. Ten Brusel nám nařídil něco úplně jiného. Je pravda, že ta Fialova vláda, konkrétně tedy pánové Vlček s Hladíkem, ministr průmyslu a obchodu bývalý ze strany STAN a ministr Hladík jako křesťan tedy, tak prolobovali Bruselu.
0: Ministerstvo životního prostředí,
1: ale jako většinu té legislativy táhl Lukáš Vlček. Hmm. Jo? Jenom ten Hladík byl ten druhý. To je potřeba si uvědomit taky. Ale jako většinu teda z toho tam prolobovali, že ten závazek té České republiky je neobvyklý. Je to 3000 MW. Uh-huh. Ale my, když jsme to počítali, tak přesto, že ten závazek je neobvyklý, tak vzhledem k tomu, že my jsme průmyslová země která už má spousty ale zavřených třeba dolů, zavřených elektráren, tak my jsme schopni ten závazek realizovat trojnásobně a bez té orné půdy. Jo? Takže kdo tady říká, ano, Fialova vláda přehnala závazek a my máme místo na to, abychom ho bez problému a bez ničení orné půdy, bez ničení vašich osad a obcí, vážení diváci, vašich rekreačních objektů, tak abychom ho trojnásobně splnili. Oni chtějí 3, my máme 9,2. To je náš odhad, na který jsme upozornili novou vládu už někdy v únoru, paní ministryni Mrázovou i ministerstvo životního prostředí. Prostě všechny jsme na to upozornili, mají to v datovkách. Takže to není, že bychom si to říkali někde v datových schránkách, to mají. Že se to dá splnit a že se to dá splnit s dodržením té evropské legislativy a s dodržením českého zákona. Technické vysvětlení k tomu nemám, ale máme tady prvně jev, protože ta Fialová vláda teda udělala dvě věci a udělala je špatně. První je, že přehnala ten závazek, na Slovensku mají asi 300, my máme 3000, ale budiš. A že kolem roku 2023 iniciovala opravdu mafiánský projekt nějakých větrných baronů a energetické oligarchie, že si to tady začali developersky rozdělovat. A jednu věc udělala relativně dobře. Ta evropská směrnice říká, kde to má být. Na těch smetištích a na skládkách. A ke konci ještě své vlády, to buď to tato vláda nebo ministerští úředníci, možná asi vím i který to byl, tak to propsali do českého zákona o těch rozvoji obnovitelných zdrojů, o těch akceleračních zónách. A tam je taky, že to má být na nepotřebných plochách a na nezemědělské půdě. Takže problém není vůbec v technice. Problém je v tom, že za prvé máme vládu, která nedodržuje zákony. My máme vládu, která má napsaný zákon a kašle na něj, dělá si z něj trhací kalendář.
0: To je zákon,
1: kalendár.
0: Který schválila ještě Fialová vláda tedy.
1: No tak ať ho dodržou, když se na ně vymlouvají. Ta Fialová vláda jim vůbec nenařídila zabírat tu ornou půdu. Ta vláda dělala mafiánský plán s těmi akceleračními zónami, ta Fialová. Jo, i s těmi různými, teď tím nemůžu přijít na jméno, ale ono je to jedno s těmi různými lobbysty, ale pan Misiaček, který to vedl, že a Martin Abel a spol, jo. Ale dělala mafiánský plán a zákon měla, že to má být jinde. Takže co by udělal normální člověk, když přijde jako nová vláda, která kandiduje s tím, že nemá dělat Green Deal? Tak řeknu ano, ale hoši, vy jste to zvorali, vy jste si tady napsali zákon, že to má být na těch smetištích a ne na té černozemi. Tak pojďme podle toho zákona a oni si ten návrh převzali.
0: Rozumím.
1: A dodělávají ho.
0: Po něch snížili nějak počet.
1: Proti zákoně ho dodělávají. No snížili počet. Já to přirovnávám k tomu, že jako když vám někdo ukradne 2/3 orné půdy místo 100%, tak jako jestli je to...
0: Ne, to já to nehodnotím.
1: Jestli
0: já to
1: tím
0: jenom
1: se dostanete do toho zákonného stavu, jo?
0: Ne, to já to nehodnotím nikterak. Já to jenom konstatuji. Ale víte, mě na tom zaujala ještě jedna věc. Jednou věcí je, a ještě se k tomu nepochybně vrátíme, kde to má být. Ten zločin na té orné půdě je jednoznačný, ale přece ty větrníky nejsou jenom o tom, kde jsou umístěny nebo kde jsou zapuštěny do země. Oni ničí tu krajinu, oni ničí ten vzhled té krajiny, oni mají další velmi nepříjemné důsledky, ve smyslu toho elektromagnetického vlnění, toho chvění, všech těch ostatních věcí, čili zdravotní důsledky. Není všechny tyhle, když sečteme tyhle ty věci, není správné nikoli rozhodnout, že to má být na těch smetištích, ale že to nemá být vůbec?
1: Je to určitě správné. Já než bych to trošku zarámoval do takového toho evropského dění, že jo. Tak Německo je s energetikou na dně. Ty akorát vyvážejí 10x dražší ceny a blackouty. Francie, dejme tomu, v dané chvíli jede dobře, i když jsem teďka dostal nějakou novou zprávu zrovna, kterou jsem si nestihl nastudovat, že tam chybí nějakých pár gigawatt kvůli stávce zrovna ve Francii, ale tam je to běžné. No ale ve Francii už o to opouštějí. A když se podíváte, co se děje v Německu, tak tam už mají asi nějakých 1200 protivětrných iniciativ, takových jako je ta naše krajina lidí. A Alice Weidel o tom mluví docela jasně, že se s tím musí přestat. Takže já bych řekl, že když se podíváme do sousedního Německa, tam je to akorát otázka času, kdy už to někomu dojde, že dost. Jo,
0: A u nás to ještě nedošlo
1: ale u nás
0: někomu, že?
1: dochází k vývozu tohoto Green Dealového skanzenu. To znamená, ta energetická mafie naše na tom chce ještě v posledním záchvěvu rozkrádání vydělat. Někdo
0: Rozumím.
1: někomu nasliboval, že vykoupí ty prázdné sklady těch německých vrtulí,
0: Ano.
1: místo aby tady stavěl jadernou elektrárnu nebo malé modulární reaktory. Někdo nasliboval, že vykoupí ty vrtule, domluvil se s bankama, že to zafinancujou a chce tomu obětovat naše peníze, aby to těm chudáčkům developerům prosperovalo a ornou a lesní půdu k tomu. Takže když se ptáte, proti čemu protestuju, tak to nejsou ty zařízení, to je tohle. A když to řeknu ještě z technického hlediska, tak vlastně já jsem působil v obou těch Pačesových komisích, že jo, co dělali státní energetickou koncepci. A dokonce ta naše z roku 2015 pořád ještě platí. Takže oni jedou i v rozporu se zákonem 406 o hospodařením s energií, podle kterého se řídí ta energetická koncepce. A tam my jasně pravíme, že Česká republika nemá na solární ani větrnou energii vhodné podmínky, protože nejsme na jihu a nejsme ani u moře, a že to mohou být pouze komplementy. Oni se to snaží vyřešit tím, že jak máte pohraniční holy, že jo, hory, Česká republika je v podstatě kotlina, že jo, to
0: No.
1: je jako taková, všude jsou prostě hory, že jo, Šumava, Krušné hory, Krkonoše, a mezi tím jsou ty střední Čechy, no tak oni se to snaží postavit tak, že postaví jakoby tu štangli, proč se mi propisku, jestli to bude, že místo toho, když je v Německu takhle, tak oni u nás ji postaví dvakrát větší, aby to jako přefouklo ty hory, ta vrtule.
0: Ne,
1: Jo?
0: to
1: A
0: moja.
1: ještě to má malou větrnost, takže ještě ten větrák je o 100 milionů dražší, protože je o 100 metrů vyšší. Ještě to zjezdí krajinu a ještě si to budeme platit z daní.
0: Jasně.
1: To je ta prasárna.
0: No, ne, já se pořád vracím jen
1: Děkuju.
0: k tomu základnímu, o čem jsme se bavili. A položím tu otázku znovu. Nemělo by tedy být tím řešením, že úplně se zbavíme těch větrníků?
1: Ano, já neříkám úplně, jo, jsou místa, kde to může být vhodné, ale jako u těch akceleračních zón, když to počítal Ivan Noveský, tak jak říkal těch 95 asi procent, nebo kolem 95%, že je na těch nezákonných oblastech, tak těch 5% to jsou soláry. To znamená, všechny větráky jsou na nezákonných oblastech, tak všechny ven. A pak samozřejmě můžete, oni nejsou taky jenom ty velký větrné elektrárny, jo, ty 6-gigawattový, oni jsou i menší, kterou si můžete dát do nějakého průmyslového areálu. Jsou jich i různé typy. Jo, jsou to takový jako ty stojací, co vypadá jako ventilátor u auta, pak máte třeba takové křídlo pod střechou, prostě s tou větrnou energetikou se experimentuje hodně. Tak
0: Jasně.
1: proč by se ta větrná
0: No.
1: energetika v nějakých menších aplikacích nezačlenila do nějakého průmyslu? A nebo když vám to opravdu stojí v nějakým, ono se to hodí víceméně někde do pouště taky, kde hodně fouká. Jo. A notabene, když se to přehání, to máte stejný, jako jsme říkali ze začátku s tím orchestrem. Jo. Představte si, že budete mít jenom bubny, a budete z toho dělat orchestr, no tak z toho bude nejdřív nějaký pochod nebo něco, nechci si brát do úst třeba Richarda Wagnera zrovna, protože ten má své ctitele, ale pak to budete mít něco, co nepůjde poslouchat. No a když se kolem toho moře staví příliš mnoho těch větrných elektráren, tak si představte analogii s golfským proudem, který ohřívá Evropu, jo, když by tady ten proud nebyl. Tak tady budeme mrznout. A teď si představte, že byste tomu golfskému proudu postavil do cesty tisíce nějakých vrtulí, které by mu odebíraly energii. A ty vrtule měly třeba 300 metrů v průměru. Na to oni dělají tomu větru.
0: Hmm.
1: Takže už existují i renomované studie časopisu Nature, že ne jedna větrná elektrárna na kopci, jo, ale že to množství, nejenom, že to zabíjí ptáky, ale že už nám to vysušuje kontinent.
0: Jasně.
1: Jo, že vlastně za ty změny klimatu evropského si můžeme sami v rámci takzvaného boje proti klimatickým změnám.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: To
0: pak se soudružka Linová diví, když nebo nám uvádí, že nejrychleji se ohřívá evropský kontinent. No pochopitelně, protože proto děláme, co můžeme. Ale mně z toho ještě plyne jedna otázka. Vy kandidujete. Vy se v těchto senátních volbách, do třetiny senátu, se ucházíte za stranu PRO, za Jindřicha Reichla. Viděl jsem takový taky klip, kde spolu hovoříte. Ucházíte o místo senátora na Trutnovsku. Co si myslíte, že může senátor případně v tomto ohledu udělat? Nebo je to nesouvislé s tím, co s tou vaší profesí, nebo přemýšlíte o tom, že by to mohlo mít pro to Trutnovsko aspoň, když ne pro celou republiku, význam právě v tom zastavení nebo omezení alespoň těch šílených větrníků?
1: Já se to pokusím vysvětlit. Já teda kandiduju s heslem, že chci vrátit politice statut veřejné služby. Já jsem ještě z těchto takhle běhali klíčema, mám teda vedle, co takhle běhali s klíčema a zvonili, že chtějí tu vládu odborníků. Teď se podívejte, který z nich je ten odborník. Jo. Nejvyšší kvalifikace u mnoha je bývalý učitel nebo něco takového a prostě ti odborníci nám tady nevládnou. A tak já jsem do toho šel, když říkali, že je málo odborníků a že nekandidují normální lidi, no tak já jsem říkal, že půjdu kandidovat a vlastně když mě nezvolí, tak mně se nic nestane, já si budu dělat svoji práci dál, ale aspoň mi pak nikdo nebude vyčítat, že ti odborníci nekandidovali. Tak já pak můžu říkat, já jsem tam byl, já jsem tam stál na těch značkách, ale vy jste tam nebyli s těmi lístky, tak když jste si zvolili někoho jiného, máte demokracii, no tak si to třeba tady na tom Trutnovsku užijte, ty větráky zrovna, nebo tu bídu, která bude z toho.
0: Nevím.
1: Ale kandiduju s tím, aby nebyla. A teďka, co může senát změnit? Začnu od modelu demokracie ve Švýcarsku, který asi, nebo nebudu dopodrobna, jo, který je relativně málo známý tady. Ve Švýcarsku, kdyby byl takový zákon, jako třeba o akceleračních zónách, nebo ta vyhláška paní ministrině Mrázová, že nám zlikviduje půlku České republiky, tak mají institut, kterému se říká referendum. A tam opravdu, když se sebere v 8milionovém Švýcarsku 50 000 podpisů, tak vláda musí organizovat celostátní referendum. A když většina těch Švýcarů, jak vy jste říkal, že ty větráky nechceme, tak když většina těch Čechů by to bylo takhle a řekla, my to nechceme, tak paní ministrině Zuzana Mrázová končí se svým návrhem. Prostě návrh se smetá ze stolu. Švýcarů je 8 milionů, nás je 10, takže kdyby se sebralo proporcionálně 60 000 podpisů, což není tolik, když si vezmete, že bylo jenom 30 000 připomínek proti tomu destruktivnímu návrhu paní ministrině Mrázové ze strany ANO, tak jako asi by to zafungovalo. U nás máme ten Senát vlastně jako jedinou pojistku, ale podívejte se, co se děje teďka v případě toho stavebního zákona, který taky fandí. Ten stavební zákon je ambivalentní. Jo? On je hlavně hodně nesymetrický, protože hodně fandí tomu výprodeji a těm developerům. Ale oni to schválej, Senát vám tam hodí veto a oni to jdou za 14 dní přehlasovat. Tohle je pojistka. To je, vážení posluchači, jako kdybyste měli pojistky na baráku. Ty vám vyply. A vy jste tam přišli jako vláda s kladivem a hřebíkem a takhle to tam zatloukli znova, že teda, aby to fungovalo na sílu. Takhle se přeci dialog v civilizovaném státě o jeho budoucnosti nevede. Takže já kandiduju proto, aby se ten dialog takto vynucoval a aby se vedl.
0: Ale vy z toho, co říkáte, plyne, že sám si uvědomujete, že ten senát nemá vlastně vůbec žádnou sílu.
1: Podívejte, já jsem zjistil jednu věc. Když někde přijdu jako fyzická osoba po tom roce, co se tohle děje, tak já nemusím mít nic na vizitce. Mně stačí, když se představím, když tam byl nějaký developer od nějaké nejmenované státní společnosti, který chtěl rekvírovat bonitní pozemky, tak jenom mě viděli u dveří, ani jsem se nemusel představovat a říkali, pane Beranbo, co vám jde. Jo, takže si myslím, že jakoby s tím senátem, když se to podaří a když ti voliči nebudou slepě volit nějaké plakáty, protože když zvolíte straníka, co se stane? Ten má stranický sekretariát, tam přijde developer, něco naslibuje a ten sekretariát dostane někde befelem, příkazem, jak má hlasovat. Takže je nás třeba i víc takových nezávislých kandidátů, kteří se o to chceme pokoušet. No a když to zkusíme, tak pokud nám voliči dají mandát a pokud nás tam bude třeba nějakých určitý počet 12-15 nezávislých senátorů, no tak už můžeme podávat různé podněty jako k ústavnímu soudu a tak podobně. Ten senát zase tak úplně bezzubý není. Je to jenom se nenechat přehlasovat a nenechat se vyhodit.
0: Já tedy v tom případě ale se ptám. Vy jste tady hovořil o té švýcarské demokracii, o těch referendech, ale kandidujete za, nebo jako nezávislý, na kandidátce pro. Proč nekandidujete tedy na kandidátce SPD, která to referendum, tu přímou demokracii má přímo v názvu?

0: Opravdu dobře. Vlastně já jsem mluvil asi na jeho dvou seminářích parlamentních a on mi to nabídl. Tak proč bych tohle to nevzal? SPD mi to nenabídlo, nebudu přemýšlet jako vůbec proč. Jo. Já bych řekl, že SPD, pokud ho mám trošku rozebírat, tak má taky dvě křídla. Jedno to, které se chce podílet na moci a spolupracovat s touto koalicí, které třeba jako i spolupracovalo někteří vysoce postavení funkcionáři, nebudu je tady jmenovat, tak spolupracovali, aktivně kolaborovali, když to takhle řeknu, na tom návrhu akceleračních zón s paní Mrázovou. Jo, a jsou zase takový, když vidíte, kteří se tam zbouřili, ti tři stateční ministři, o čemž mluvil Ivan Noveský, který nakonec řekli při tom hlasování takhle ne. Jo, takže v tomhle smyslu já tu značku SPD podporuji, a podporuji tu část té značky SPD, která se té přímé demokracie drží. Jo, nebudu nikdy podporovat část strany, kde se podílejí na takovémhle totalitním vyvracení přímé demokracie, jako jsou třeba tyhle akcelerační zóny nebo stavební zákon.
1: To souvisí s přímou demokracií?
0: Samozřejmě. Podívejte se na to, jaké právo mají obce ve slovenském zákoně a jaké právo mají u nás. Ve slovenském zákoně má obec poslední slovo a u nás tu přímou demokracii té obce ji vlastně vyloučili. Tam přijde developer, dohodne se s celostátním stavebním úřadem a ta obec do toho už nemá vůbec co mluvit. Tohle je nějaká, to není ani demokracie, natož přímá demokracie. To je totalizace, to je, já to přirovnávám, jako když by třeba v tomto smyslu se nějaká strana levicového typu podílela na vyvracení učení Karla Marxe, jo, nebo křesťanská strana se podílela na bourání kostelů. Což konec konců v případě svatého Hostína někteří ministři z KDU, teda když se tam chtějí stavět větráky, tak nevím, k čemu se tam pak budou chodit modlit.
1: Jasně. Já mám ještě jednu otázku k tomu. Vy tam na tom Trutnovsku jdete nejen proti ANO, kde je vaším protikandidátem dosavadní senátor, jdete teda respektive STANu, jdete proti ANO, kde kandiduje známá paní doktorka, ale vy jdete i proti SPD, které tam staví také svého protikandidáta. Jak se koukáte na to, že PRO a SPD v tom místě staví dva kandidáty?
0: Podívejte, já s tím panem kolegou do nějakého ani neznám pořádně, nevím, kdo to je. Já s ním do nějakého oktagonu chodit nebudu. Máme demokracii, ať si ty lidi vyberou. Já si myslím, já kandiduju především sám za sebe. Jo. Nevím, na jednu stranu tomu trošku nerozumím a na druhou stranu se přiznám, že je mi to jedno. No. Jo, já nekandiduju jako straník, nejsem straník. Já kandiduju s podporou PRO, kandiduju s podporou i švýcarské demokracie, kde jsem chtěl jako paní Lopici-Mprichové poděkovat tady před diváky a prostě kandiduju především jako nezávislá osobnost sám za sebe. Uh-huh. A ať si kdo chce kandiduje, za koho chce, mě by spíš zajímal program toho pána. To je si myslím, že jako jeho třeba vztah k vrtulím nebo tam k tomu vůbec, co se děje v tom regionu, se v průběhu času taky různým způsobem modifikoval. No tak ať si každý kandiduje s čím chce, já si kandiduju s tímto.
1: Pane inženýre, popřeju vám štěstí do celkem už velmi blízkých voleb. No a na to téma vrtulí a celého toho obludného průmyslu občasných zdrojů se, doufám, ještě před našimi kamerami někdy popovídáme. Děkuji, že jste s námi byl.
0: Já vám moc také děkuji za to pozvání. Rád přijdu příště, můžeme třeba probrat i problematiku emisních povolenek, což může být i pro diváky. Děkuji divákům za to, že s námi vydrželi, pokud jste se dokoukali až do konce, a budu se těšit na další shledání. A vám děkuji za krásný pořad.
1: No, já děkuji samozřejmě také vám, že jste se koukali. My se uvidíme velmi brzy v pondělí při naší pravidelné poradě tvrdého jádra nepodvolených a možná, že některé věci z tohoto rozhovoru tam ještě probereme. Takže děkuji.

0: a vám přeju hodně štěstí.
1: Každý chlup má svůj rup, každý rup má zase líp. Chci vidět lístně do rumu, není nic. Každý chlup má svůj rup, každý rup má zase líp. Chci vidět lístně do rumu, není nic.

0: Dámy a pánové, zdravím vás u Eurojungle s Ondřejem Dostálem. Tentokrát vysíláme z Bruselu. Je středa 8 hodin a protože největším tématem dnešního uplynulého víkendu byly volby v Sasku a na Holandsku, tak zde mám kolegu přímo od zdroje, pana Petra Bystroně, kolegu europoslance z Německa. Vítám vás a rovnou se vás zeptám, kdy obsadíte Českou republiku? Bude už to příští týden? Všichni se bojí teď AFD.
1: Vidím, že veřejnoprávní média
0: zapracovala.
1: Ano, oslavují naše vítězství taky. Fejky. Já myslím, že spíš se utrhne celé východní Německo od západního a kdyby teda Češi chtěli se potom připojit k Sasku a udělat takovou koalici zdravého rozumu, tak jsou určitě vítáni.
0: Já si myslím, že ta spolupráce bude určitě žádaná. Mě se ptali v Parlamentních listech, jestli se máme bát AFD. Já jsem říkal, ne, my se máme bát té koalice, která tam vládne teď, těch kartelových stran, protože jsme provázáni pupeční šňůrou hospodářství s Německem a pokud se stáhnete prostě do úpadku a ještě nedej bože do války, tak to je to, čeho se máme bát. Myslím si, že AFD v tom to bude spíš...
1: Přesně tak, to souhlasíme na 100%.
0: My zatím nemáme takový problém s migrací, protože ti migranti, jak jim nedáváme tolik, tak chodí do toho Německa, kde je to bohatší, tak jako možná, kdybyste je zastavili, tak u nás budou chtít zůstávat, ale my si s tím poradíme.
1: Asi tak, že kdyby my jsme, nebo ne my, ale kdyby Německo přestalo platit ty vysoké dávky, tak oni by samozřejmě se zachovali tržně, tak jak se chovají teď, a šli by tam, kde by dostali ty dávky největší. Že jo? Mm-hmm. Oni momentálně, velká část z nich prochází, když jdou třeba po té trase z Turecka, tak oni přejdou přes 7 různých hranic, že jo? Jsou v krásných zemích, kde my děláme dovolenou Rakousko, Chorvatsko, ale nezůstávají tam, nechcou tam zůstat, takže... To by pak byla otázka, jaké by byly vysoké ty dávky v Čechách.
0: Já jsem zaznamenal jakousi výhrůžku ze strany migrantských sdružení, že tam, kde vyhraje AFD, tak tam opustí tu zemi. Tak nevím, jestli to dáte na předvolební plakáty v dalších spolkových zemích.
1: No fantazie, my už jim oficiálně děkujeme za to, takhle se vyjádřilo i nějaké sdružení tureckých obyvatel v Německu a já už jsem viděl na sociálních sítích děkovné posty, že jako fajn, že to je v podstatě win-win, že jo?
0: Tak, ale pojďme už se podívat na ty výsledky. Mám je trošičku pokreslené, protože jsem se s tím pracoval během víkendu, prosím o první obrázek. Tak, takhle to dopadlo v Sasku-Anhaltsku. AFD má z 83 křesel 39, s tím, že potřebuje ještě nějaké další, protože většina je 42. Jsou tam BSV od Sáry Wagenknechtové konzervativní levice, těch je 5, takže dohromady by to šlo. Možná třeba i nějací uprchlíci z CDU. Jak to vidíte, jak se bude stavět vláda?
1: Tak naším cílem určitě je postavit vládu sami, nedělat nějaké koalice, které by nás v podstatě, které by vedly k napětím. To je i to, co řekl Sigmund Ulrich, že chceme vládnout sami s takovýmhle mandátem, na to máme. Pak je třeba hledat ty většiny při různých rozhodnutích ve věci vždy buď u CDU nebo u BSV. V těch prvních rozhovorech, dokonce i ve veřejnoprávní televizi, už ta šéfka BSV dávala hodně otevřeně najevo, že je ochotná nás podporovat.
0: Proč mě to zajímá tohleto? Protože my se v Česku bavíme už dlouho o tom, jestli by neměla vzniknout nějaká vlastenecká koalice. Možná si pamatujete, v evropských volbách šel Indra Reichl sám, propadl, 60 000 hlasů zmizelo, mohli jsme tady mít o jednoho poslance víc, možná zrovna jeho. Potom v celostátních volbách zase propadlo, stačilo, takže skoro 5% zase přišlo vniveč. Takže možná, kdyby ty vlastenecké strany kandidovaly spolu s tím, že o výši daní se dohádají potom, tak by to dávalo smysl. Je něco možné takového možné u vás v Německu? Nebo?
1: Tak určitě tohleto tříštění toho vlasteneckého nebo toho pravicového spektra, to vedlo vždy k tomu, že jsme ztráceli hlasy. V Čechách to máte v tom zkušenost. My v Německu, nám se stalo přesně tohle v minulých volbách, kdy byly takhle 3 volby po sobě, taky v Sasku, myslím v Brandenbursku a myslím, že v Durinsku, kde bychom vyhráli všechny 3, ale systém schválně podporoval právě tehdy nově vzniklé BSV. Sára Wagenknechtová byla, od rána do večera ve veřejnoprávní televizi, všude, horem, dole mi tahali, ukazovali s tím, jako že má zrovna novou knížku, jo, ale byla prostě všude přítomná. Mimochodem ten rok díky téhle prezenci v těch médiích vydělala na prodeji té knížky 800 tisíc eur. Jo. Takže takhle ji mainstream podpořil, BSV se tím pádem dostalo do těch parlamentů a nám, to ukázali všechny průzkumy potom po volbách, nám to ubralo ve dvou těch zemích ty potřebné 1,5-2%, kde bychom jinak vyhráli. Takže takhle jsme byli, jedno jsme vyhráli a ve dvou jsme byli ale těsně druzí. Takže ty velké oslavy se nekonaly tehdy, ale teď už se tomu zabránit nedalo. Teď jsme vyhráli prostě ze 44%, jsme převálcovali úplně všechny za 80% volební účasti. To je třeba to je tomu to dodat, to je obrovský demokratický mandát. V tom Sasku, Anhaltsku šel volit opravdu skoro každý. Jo. A polovina z těch lidí volila AFD. Bez korespondenčních hlasů to bylo 55%.
0: Já vám k tomu gratuluju, protože skutečně to znamená, že z těch lidí, kteří mají volební právo, zůstali doma akorát, já nevím, lidé, kteří jsou, já nevím, invalidé nebo hrozně málo, skutečně 80%, to je hrozně moc.
1: To je rekord, to tady ještě nebylo.
0: Přesně, přesně. U nás v České republice šlo taky volit hodně lidí, promítlo se to do voleb ve prospěch Andreje Babiše hlavně, protože jeho marketing byl vynikající. U vás se ukázalo, že AFD je ta síla, která dokáže zvednout i ty nerozhodnuté voliče.
1: Tak on, Ulrich Zygmunt, zmobilizoval přesně, hlavně nevoliče. Podařilo se mu vzbudit v podstatě u všech obrovské nadšení. A ti lidi poprvé od pádu berlínské zdi cítili něco jako naději. Jo? Ti lidé říkali prostě, já teď konečně věřím tomu, že je možná opravdová změna v té politice. Jo? To je výsledek toho, že šli právě ti nevoliči, protože nevoliči to jsou lidi, kteří předtím k volbám nechodili, protože říkali, to je úplně jedno, ať to hodím, komu to hodím. Tak nakonec dostanu úplně to stejné, jo, jenom prostě v jiném kabátě. A teď je to poprvé, že ti lidi věří, že změna je možná a že ta změna přijde jenom z AFD.
0: A to je ta nálada, kterou my jsme si zažili na demonstracích na Václavském náměstí, kde jste taky s námi byl, takže jsem rád, že se tyhle ty věci pohybují nejenom mezi Českem a Německem, ale třeba i v dalších zemích Evropské unie. K tomu se ještě dostaneme.
1: Tak ta nálada na tom Václaváku byla tehdy, že Fiala by měl odstoupit.
0: No tak už ho nemáme.
1: Povedlo se.
0: Fiala už je minulost, odešel středem, respektive on ještě je v poslanecké sněmovně, občas něco komentuje, ale už to není podstatné. No, komentoval, poprosím o další obrázek, podívejte se. Tady jsme tři komentátory.
1: No, Petr Fiala, tady ho máme. Petra Fialu.
0: Politické zemětřesení v Sasku a Anhaltsku už nelze vysvětlit obvyklým výkladem, že za to mohou jen demokratické strany, které neřeší skutečné zájmy a problémy občanů. Trochu asi ano, připouští pan profesor politologie, ale příčiny jsou hlubší. Polský Donald Tusk nám říká, v Polsku jen idioti nebo zrádci se můžou radovat z triumfu AFD, trochu se jich našlo v Konfederaci a v Právu a spravedlnosti. A samozřejmě náš Vítek Rakušan se nenechal zahanbit, vítězství v AFD ukazuje, jak je nebezpečné, když demokraté přinechají populistům závažná témata jako i migrace. Vzpomeňte si, že pan Vít Rakušan schválil ten migrační pakt a už tady zase píše o otevřeně proruských extrémistech, takže já jako otevřeně proruský extrémista, tak též zdravím naše diváky, takže vidíte, jak to náš mainstream komentuje. No, mohou...
1: Já myslím, že Vít Rakušan a takovýhle zastánce takových menšinových skupin, jako je ODS, pan Fiala, že to není mainstream, jo? To už jsou opravdu okrajové skupinky, které ve volbách se budou pohybovat někde na té hranici měřitelnosti. Statistické úchylky, jo, abych použil ten termín.
0: Petr Fiala je nepřekonaný šampion, protože dokázal...
1: Premiér srdcí, ne? Ten byl nejpopulárnější premiér.
0: Šampion nepopularity dokázal být dokonce horší než trojice Starmer, Macron, Merz. Starmera už nemáme, jak
1: ano,
0: víme.
1: Ano.
0: S Merzem Bůh ví, jak to dopadne. Jediný, kdo ho dokázal překonat, byl ten jihokorejský pučista, který ho pak zavřeli a teď mu hrozí trest smrti za to, že chtěl udělat ten ozbrojený půjč za účelem vyvolání války, tak ten byl občas o procento hůř než Petr Fiala, ale co to přečně.
1: Ale já Petra Fialu vždycky chválím, když se mě zahraniční média ptají na to, jak je Merz nepopulární, jo, že nejnepopulárnějším kancléřem v celé Evropě a na celém světě. Já říkám, ne, šampionem je Petr Fiala.
0: Přesně tak, buďme na něj hrdí a buďme rádi, že už ho
1: ano,
0: mám, nemáme.
1: Ano, máme na to hrdí, ano.
0: Pojďme se podívat ale na tu korespondenční volbu. To je důležité téma. V Česku o tom byla velká debata a ještě bude. Řekněte nám, co se tady vlastně stalo.
1: No, zajímavý úkaz, který jsme dokonce předpovídali před volbama. Bylo jasné, že korespondenční volba dopadne pro nás hůře. Máme tady eklatantní rozdíl. Vidíme, že při volbách normálních jsme měli 55% a tou korespondenční volbou, to spadlo na těch 44, v té korespondenční volbě jsme měli stejný počet hlasů jako CDU. Takže tam jsou vidět dva jevy. Třeba být férový a říct divákům, že AFD, protože jsme věděli, že ta korespondenční volba je náchylná na manipulace, tak všem voličům jsme říkali, nevolte korespondenčně, jděte k urně, jo, aby ty hlasy opravdu někde se nestratily. Takže to je ten jeden efekt, že ti naši voliči tam nešli. A ten druhý možný efekt je, že na druhé straně hodně se takhle hlasovalo. Nevím, do jaké míry se do toho promítnou i ty volební manipulace. Měli jsme zaznamenané ve dvou velkých městech, že byly rozeslány volební lístky na korespondenční volbu v dvojnásobném počtu, než měly být. Takže tam docházelo k různým uchylkám. Byly hlásené i takové věci, jako že v domovech důchodců volí samozřejmě ty opatrovatelky pro ty dementní pacienty a tak dál. Takže když je domov důchodců, který je vedený katolickou Charitas, tak potom zázračně z něho přijde 300 hlasů pro CDU a 0 pro ostatní strany. A když je vedený zase Arbeiter Wohlfahrt, která je blízká SPD, tak zase všichni volí SPD. Že? Takže k těmhle věcem tam samozřejmě dochází a to té sumě vyšlo právě tímhle výsledkem.
0: Dámy a pánové, já si myslím, že čistě z hlediska právního jsou to dobré podněty k debatě o zrušení korespondenční volby, protože skutečně jenom za plentou si můžete být jistí, že toho voliče nikdo neovlivňuje, že mu tam nikdo nevede ruku, že není vytvářen žádným způsobem nátlak. O té korespondenční volbě prostě nejde. My nevíme, jaké byly efekty té korespondenční volby. Zda tam došlo skutečně jenom k tomu, že byste vyzvali lidi, či volí přímo, jo, a jiné strany prostě byly voleny korespondenčně, ale každopádně to riziko tady je, tu pochybnost to zbytečně vyvolává, ale je dobře, že v podstatě bez ohledu na tyhle jevy jste
1: přesně uspěli. Kvůli těmto problémům ty korespondenční volby v mnoha zemích vůbec nejsou povolené, třeba teď budou volby, jsou vysoce sledované francouzského prezidenta. Francouzského prezidenta nemůžete volit korespondenční volbou.
0: Tak je to správně. Důležitá volba. Pojďme se podívat ale, kdo koho volil. Podíváme se na věkové skupiny. Údajně extremisty volí jenom staří lidé. No,
1: ano, to odpovídá. Ty extremisty z CDU volí pouze ti 70-letí, kteří frčí na těch veřejnoprávkách, na těch fake news té lineární televize. Ale všechny jiné skupiny obyvatelstva už volí demokraticky.
0: Vidím, že jste vyhráli dokonce i mezi nejmladšími, mezi prvovoliči.
1: Ano.
0: Ale také mezi takovou tou skupinou, řekněme, která buď studuje, nebo se připravuje, zakládá si rodiny, tak ty vidí budoucnost ve vás, protože 44% dali vám a jenom 6% Mercovi. Nemají rádi svého kancléře.
1: Ne, tak to bylo úsměvné, protože komunistka, šéfka komunistu Reichinek, to je taková celoplošně potetovaná paní, která díky tomu jí ti redaktoři v těch už modlaných smetrech, co si balí ty cigarety v rukách, tak ji strašně jako protežujou, takže byla ve veřejnoprávní televizi a strašně tam brečela. Říkala, no, ale my jsme měli předtím takové ty průzkumy ve školách a ti žáci pod 18, ti by volili nejvíce nás, komunisty. A oni dokonce i v té veřejnoprávce už nasolili, říkají, no dobře, pod 18, ale ti nemají volební právo, ale tady ti prvovoliči volili prostě AFD, jo. Takže na tom vidíte přesně to, co jsem říkal předtím, že ti mladí lidé, nejenom ti prvovoliči, ale přesně i ta skupina, kterou jste oslovil vy, to znamená mladé rodiny s dětmi, kteří vidí, že ta země jde do kytek hospodářsky, kteří potřebují mít nějakou perspektivu, tak ji vidí pouze ve vládě AFD. A to ne proto, že bychom chtěli Anschluss České republiky, ale protože máme nejkompetentnější lidi na řešení těch hospodářských problémů a protože vidí, že jsme taky jediná strana, která se opravdu zasazuje o to, co chcou normální lidi, že děláme politiku pro naše lidi a ne pro nějaké mezinárodní koncerny, ne pro Ukrajince nebo pro někoho jiného, ale pro občany Německa.
0: A to je potřeba i v České republice. Zdravotnictví je veliký problém. U vás se sáhlo do systému zdravotnictví. Slyšel jsem o tom, že si lidé stěžují, že tato vláda krátí, jak chybí peníze, že vlaky jezdí pozdě, to v Německu taky nebejvalo, že tam není bezpečno pro lidi.
1: Víte, co to, že vlaky jezdí dezolátním způsobem, ono se prostě u nás, a opravdu, když jezdíme na nějaké meetingy AFD, tak už mezi sebou máme takový running gag, že říkáme, hele, když ti ujede ten vlak ve dvě, tak klidně můžeš přijet tím vlakem, co měl jet v jednu. Jo? A přesně takhle to funguje. Jo? Zdravotnictví opravdu šílený problém, protože z toho zdravotního pojištění stát ilegálně bere peníze, používá to na financování jiných věcí, pak nezůstává dost peněz právě v tom zdravotnickém systému. A to nehovořím o tom, že se v tom zdravotnickém systému, kam lidi, kteří pracují a platí si, že o svoji pojistku, takže je tam teď několik milionů migrantů, kteří nic neplatí. Jo? Takže to je jedna zátěž, ale druhá paralelně k tomu je ještě navíc to, že stát to peníze vytahuje z toho systému. Takže opravdu zdravotnictví v těžkých problémech, zrovna v Sasku a Anhaltsku, ale i v jiných zemích je těžké vůbec už najít doktora takového toho obyčejného všeobecňáka. Jo, prostě ta kvalita upadá velmi rapidně.
0: Čili je potřeba strana lidí práce tvořící hodnoty. Pojďme se podívat na další obrázek, jak volí lidé, kteří skutečně pracují rukama. Pojďme se podívat. To jsou lidé podle vzdělání a skutečně to, co by dříve ty voličské skupiny, které by volily levici, tak vidím, že všichni jsou u AFD.
1: No, to je hlavně tím, že SPD jako sociální demokracie, která taky i v Čechách že úplně zanikla, tak v Německu přesně taky zradila svoje voliče. Sociální demokracie, když vznikla v tom 19. století, tak byla postavena na tom, že bojovala za zájmy proletariátu, pracujícího lidu, těch lidí, kteří pracovali. A tam šlo hlavně o sociální jistoty a o tyhle věci. A toho oni se úplně vzdali. Sociální demokrati teďka frčí na takové té globalisticko-levicově extremistické vlně, podporují migraci, vykládají všem, že existuje 56 pohlaví, jo, dělají všechny tyhle větrníky a zachraňují klima a tak dále, a tak dále. Ale to obyčejného člověka vůbec nezajímá. Jako ten pracující, ten nechce, aby jeho děti ve škole se jim vykládalo, že jo,
0: prostě LGBTQ,
1: aby drag queens chodili do školky, jo, aby jeho peníze šly na Ukrajinu, na nějakou válku a tak dále, a tak dále. Ten prostě chce mít nízké daně, ten chce mít vysokou sociální zabezpečení, chce mít jistotu, že když jeho žena večer někam půjde nebo dcera, takže nebude znásilněná nějakýma migrantama a tak dále. Takže jsou přesně to, co se stalo za ty minimálně posledních 10 let, že ty mainstreamové strany, ty staré strany, prostě absolutně vypustili z fokusu svého zájmu normální lidi, normální německé voliče.
0: Tohle je hrozně zajímavé, protože i u nás jsem začal vnímat ten trend, že to, co dřív bývala levice, tak to jsou dnes, to jsou děcka z bohatých rodin z měst, nebo věční studenti, to nejsou lidi, kteří pracují rukama ve fabrice a podle toho ta levicová politika vypadá a možná proto to, co dřív byla konzervativní levice, tak se posunula na tu vlasteneckou scénu, která jediná dává prostor těmto zájmům a to u vás byla AFD. Je otázka, jestli BSVčko dokáže prostě se v tomto s vámi smířit, nebo jestli to tak nebude.
1: Tak BSVčko je zajímavý. Nevím, jestli čeští diváci ví přesně,
0: Bundestag,
1: co je BSVčko.
0: Jo, tak to byla taková v podstatě analogie koalice, stačilo, dá se říct, do určité míry. Taky v podstatě to byla jako levice, která nechtěla být úplně progresivistická. V evropských volbách jim to výborně vyšlo, stejně jako stačilo. A pak se něco stalo. Podle mě zakopli o to Durinsko, kde měli jít s AFD proti mainstreamu a oni se spojili s mainstreamem a proto jim lidi jako nevěřili.
1: BSV byl spin-off od Linke, to znamená od komunistů, je to levicová strana. ale přesně, nechtěla jít tady do těch globalistických věcí, ale taky v zahraniční politice je proruská, je pro ukončení toho konfliktu a byla to samozřejmě protestní strana, opoziční a udělala jednu velkou chybu, že v Durynsku, kde měla jako fantastický výsledek, tak okamžitě, to bylo pár měsíců po tom, co ta strana vznikla jako protestní strana, tak šli do vlády. No a to je zlikvidovalo, protože to je proti všemu. To je zase, když pošlapete nohama své vlastní sliby, které jste lidem dali před volbama, no tak to po volbách nemůže fungovat. Jo? A jejich slib byl, že budou tvrdá opozice, že jsou proti systému a při první příležitosti naskočili do toho vlaku systémového, jo, aby se tam trochu svezli. No.
0: Já jsem se tady bavil několikrát s Fritzem Pirnerem, který byl covidový jako velký běc a ten se stal nezařazeným kvůli tomu, protože nechtěl podporovat v podstatě mainstreamovou politiku. On
1: měl... Tak je inteligentní, poznal, že to je chyba, že to je prostě cesta do záhuby té strany a taky to tak je, to BSV prostě jde konstantně dolů a jsou rádi, že vůbec se dostali přes 5%. Teď tady
0: nicméně jako Bůh, ve kterého levičáci obecně nevěří, možná dal druhou šanci, že můžou teď podpořit tu správnou, řekněme, reformní část v dobrém slova smyslu a třeba se nějakým způsobem resuscitovat. Já tady možná mám názor, že ono není špatně, aby i na té, řekněme, alternativě, na té budoucnosti byl jak ten pravicový, tak ten levicový proud. Protože my víme, že potřebujeme zachovat svrchovanost našich zemí, že potřebujeme prosperitu, ale potom jsou legitimní dva názory na tom, co uděláme s daněmi, jestli bude prostě více soukromého zdravotnictví nebo více veřejnoprávního. Oba dva ty názory jsou v pořádku a potřebujeme podchytit ty strany v obě. Je otázka, jestli to dokáže někdo u nás či v Německu.
1: Nebudu vám odporovat.
0: Dobře, děkuji za to. Ale tak jako klidně můžeme. My tady máme velmi rozdílné názory s Juditkou Vlašákovou, ze Smeru se tady někdy nezhodneme, ale pojďme se už podívat něco, na čem se zhodneme, a to je všeobecná nepopularita kolegy Merce, ale tu si předznamenáme německým průzkumem. Toto je celoněmecký průzkum. Vy už máte jako AfD 29%, pod 20% nám spadlo CDU, CSU. To je vývoj. No pojďme se podívat, do toho asi působí hned poprosím o další snímeček. Toto je, dámy a pánové, popularita Merce v porovnání se Scholzem a s Merklovou, kdy vůči Scholzovi dokázal být horší a vůči Angele Merklové, která nebyla super úspěšná ve všech věcech, dokázal být fatálně horší. Takže toto je současný lídr koalice ochotných, největší bojovník za tady Ukrajinu a podobně.
1: Tak víte, my už jsme se o tom bavili na začátku, že Merz je nejnepopulárnějším premiérem v současné době v Evropě a to je úplně logický výsledek toho, co on dělá. Podívejte, on zradil svoje voliče už v první den své vlády. On dělal kampaň do parlamentu s heslem Levice skončila. To bylo po vládě koalice socialistů se zelenými a s liberály, ano? Takže on dělal kampaň s programem AfD, sliboval konec levice, to znamená implicitně sliboval, a lidé to chtěli, koalici a konzervativní AfD s CDU. Mm-hmm. Na tom to vyhrál. A co ti lidi dostali hned, opravdu jako první den, koalici ze socialisty.
0: Prolomení dluhové brzdy.
1: A aby to nestačilo, že dostali koalici ze socialisty místo CDU a AfD, tak navíc ještě udělal jednu věc a to se nejvíc manifestovalo při jeho inauguračním projevu. A to si musíte představit, jako to je něco plný Bundestag. Všechny kamery soustředěné na něho. On poté, co vyhrál volby, sestavil vládu, tak jde poprvé na veřejnost a má představit všem voličům, celému národu, celému světu, co je jeho plán, jeho vláda na příští 4 roky. Co budeme dělat? Jo? Dostali jsme ten mandát od těch milionů lidí. A co s tím naložíme? Jak s tím naložíme? A on začal mluvit. A mluvil o Ukrajině, Ukrajině, Ukrajině. 3/4 toho projevu mluvil o Ukrajině. Až nakonec řekl, no a v Německu ještě bychom udělali to. No jo, ale přesně takhle ta jeho vláda vypadá. My máme katastrofální stav v tom, že už několik let po sobě vláda vyždímává z lidí rekordní daně v rekordní výši. Máme rekordní příjmy. Rok co rok ten stát vybere rekordní počet peněz. Ale zároveň máme rekordní dluhy a ještě děláme rekordy v nových dluzích. To znamená, že oni nejsou schopni s těma penězma udělat něco smysluplného a ještě nás zadlužou. A pak, když se podíváte na to, ten nový dluh, jenom ten nový dluh je něco kolem 120 miliard eur. A ta částka odpovídá víceméně tomu, co ten stát rozháže na cizí státní příslušníky a na úplně bláznivé ideologické projekty zelených. Jo? To znamená, tam je nějakých 50 miliard na migraci, tam je podpora Ukrajiny, tam jsou platby do Evropské unie, jo? Tam jsou všechny ty větrníky, elektroauta, vypnutí atomových elektráren a tak dále a tak dále. Takže to je přesně to, co ti lidi vidí a říkají, no tak tohle ale nechcem. No. A přesný opak bychom udělali my jsme řekli, my bychom snížili daně, necháme lidem peníze, ať si každý dělá se svýma penězma, co chce, nebudeme to socialisticky přerozdělovat a v žádném případě nebudeme peníze německých daňových poplatníků posílat někam do zahraničí, ať už je to Ukrajina nebo Uganda, to je jedno, a nebudeme je dávat nějakým cizím státním příslušníkům, migrantům v Německu. Jo? Prostě chceme, aby Německo bylo pro německé obyvatelstvo.
0: Dámy a pánové, tohle je vážná věc, protože Německo je velké. Německo je ta země, která je motorem finančním, když už nic jiného, Evropské unie. Německo je pro Českou republiku snad z třetiny odběratelem všeho, co u nás vyrobíme, skutečně největší obchodní partner. A pokud Německo se rozkašle, tak Česko hospodářsky skončí na jipce. Takže pro nás je extrémně důležité, co udělá AfD, pokud se dostane k moci ve velkých volbách s Německem, protože v opačném případě nám nezbytne, než z toho Titaniku vystoupit, nasednout na menší parník jménem Střední Evropa, který je sice menší, ale má výhodu, že nejde přímo do toho ledovce a jet někam jinam. Byla by to možná škoda, protože ono to sice suverenisté u nás říkají tak bezva, tak se na to vykašlem, jo, prostě budeme sami, jo, bude to jako jo, se Slováky, prostě jako s Maďary a s Rakušany. Jde to. Nebojím se toho, jsme hrdý národ, zvládneme to, ale řekněme si, bylo by to pracné a drahé. Je pro nás lepší, pokud Německo bude ekonomicky fungovat, pokud bude schopno s námi hospodářsky spolupracovat, než pokud se to celé sesype. Dáte to?
1: No tak samozřejmě to provázanost našeho průmyslu a českého průmyslu je obrovská. A to nejenom s českým, ale slovenským, maďarským, takže ta orientace na tu střední Evropu je velká. A my na tom zájem máme samozřejmě taky. A nedávno jsem zaznamenal výrok kolegyně Alice Weidlové, která je šéfkou naší strany, řekla, když ona bude kancléřka, tak její první cesta povede do Washingtonu a druhá do Moskvy. A v tom je vidět přesně, jak bychom to dělali. Nejdřív urovnat vztahy s první supervelmocí, protože i ty jsou momentálně velmi špatné. Němci si to rozházeli opravdu všude. Takže s Donaldem Trumpem máme dobré kontakty, urovnali bychom to s Američany. A hned druhá cesta samozřejmě by vedla do Moskvy, aby jsme ukončili bychom ta nesmyslná embarga a začali bychom zase nakupovat levný plyn z Ruska, tak, aby mohl německý průmysl vyrábět konkurenceschopně, aby zase se snížily ty náklady, aby ty firmy neodcházely. My máme momentálně rekordní počet insolvencí a odchodů firem. Ty velké koncerny, které si to můžou dovolit, tak ty odcházejí z Německa do Číny, do Ameriky, ty malé střední firmy krachují.
0: Je to smutné a my se na to musíme bohužel připravovat, pokud se vám nepodaří napravit to velice rychle. Já jsem se vydal do Asie, po celé hedvábné stezce jsme se projeli, v Číně už jsem byl asi 5x, tak jim jsem měl nějaký hejty kvůli tomu, že moc se jako navazuje.
1: To už jste čínský agent, že?
0: Byl jsem čínský agent. No. Ale jsem i indický agent a pakistánský agent, přestože tyhle ty dvě země se jako velmi nemají rádi, tak jsem tam měl státní návštěvy a samozřejmě my tam jako Československo ze starých časů máme otevřeno, protože jsme někdy navzdory trošičku brblá povolání jako Čechů poskytovali obrovské množství rozvojové pomoci a oni si to ty lidi pamatují. A ti, co u nás studovali, tak tam teď zastávají vysoké funkce, protože taky zestárli, dospěli do těch funkcí. Takže ta střední Evropa to zvládne, ale přece jenom hrát za 10 milionů Čechů nebo 40 milionů, řekněme, středoevropanů, nebo k tomu mít ten obrovský motor v podstatě jako německé části Evropy, to je přece jenom trošku jiná hra. A oni, řekněme si to, milí diváci, já tady hodně chválím prostě Číňany a spolupráci s nimi, ale oni jsou tvrdí obchodníci a když s nimi vyjednáváte jako malý nebo jako trošku větší, má to své výhody, řekněme.
1: Jistě.
0: Takže doufám, že se i toto podaří. Pojďme si dát ale jednoho pana Merce pro odlehčení, který řekl v roce 2018 svojí krásnou němčinou, že mohou znovu dosáhnout až 40% a srazit AFD na polovinu, that to does get. A teď se podívejte, podařilo se mu rozpůlit svoji vlastní stranu, takže gratulujeme do Berlína. Tohle je ale přes příští víkend, kdy se bude volit.
1: My jsme zrovna dneska, mi to grafik předložil, dělal takovou grafiku na Facebook, kde je Merz zaramovan jako spolupracovník AFD měsíce, jo? Takže my ho oslavujeme, on opravdu hodně pomáhá, ceníme si jeho pomoci, takže touto cestou děkuju.
0: Tak ona je to skoro dějiná postava, že ten váš kancléř, jako ten král, který si zašel pro věžbu zama napadnout sousední říši a oni mu řekli v Delfách, když překročíš řeku Halis, zničíš velkou říši. A on tu řeku překročil a strašně prohrál a zničil svoji říši. Takže podobné je to tady s Mercovou stranou. No, pojďme se ale podívat na to, co se stane za 14 dnů v Mecklenburgsku, kde to vypadá takto. Velice silná sociální demokracie, ale stále vedoucí pozice AFD. Jaké tam vidíte vyhlídky?
1: No tak Mecklenburgs-Vorpommern tradičně bašta sociální demokracie. Dlouhá léta tam sociální demokracie vládla. Je tam sympatická blonďatá ministerská předsedkyně, takže i ta volební kampaň jako přes ty osoby je velmi, velmi těžký. Oni měli minulé volby nějak kolem 40%, hodně spadli, ztratili. My jsme dlouhou dobu vedli opravdu s velkým náskokem. Máme tam taky sympatiáka, šéfa naší strany, Life Erik Holm, takový opravdu takový jako sympatický bývalý moderátor v rádiu, takže umí tak pěkně povídat, je vždycky s lidma, není to žádný extremista, nikde nemá žádné hrany, jo, kterým aby nějak to. A takže tam, no a teď v posledních průzkumech to vypadalo, že sociální demokracie jakoby dotahuje na nás. Já si myslím, že výsledek voleb v Sasku a na Haldsku zase bude vítr do zad pro nás, pro Jirka Holma, a jsem přesvědčený o tom, že ty volby vyhrajeme.
0: Díky moc a myslím si, dámy a pánové, že teď je čas na Předěl a vaše dotazy. Tak a už nám režie z Prahy sem do Bruselu posílá první dotaz. Hezký večer z Německa, pane Bystroň, budu volit vaši stranu. Máte voličů mnoho, dokonce i mezi našimi diváky. Děkujeme za to.
1: Díky.
0: Jen ať je vás více.
1: No, už je ve většině.
0: Mainstream. Stali jste se mainstreamem. Johanka z Parku píše, neměla by Babišova vláda zavčas zrušit korespondenční volby. Nějak se na to zapomnělo. No, říkali jsme o tom, ta jistota té plenty, kde vám nikdo nemůže vést ruku, to je něco, kvůli čemu by každý demokrat měl podporovat zrušení korespondenční volby.
1: Určitě.
0: Pojďme dále. Co máme za komentáře. Terezie Vráželová píše, ovlivní nebo urychlí AFD rozpad EU? To je dobrá otázka.
1: A on ten rozpad EU akceleruje hlavně ta EU samotná. Jo? To je přesně jako s těmi problémy v Německu. Ty problémy nespůsobuje opozice, ale vláda. A ta současná komise, současná Evropská unie, a to si tady zažíváte denně, tím, co dělá, tak podporuje ten rozpad téhle instituce. My spíš se obávám, že budeme mít potom roli těch, kteří ty trosky budou muset pozametat a budou muset vybudovat v Evropě něco nového.
0: To je pravda. My jsme tady minule měli Island, který je příliš bohatý na to, aby se mu chtělo do Evropské unie. Ale
1: oni referendum zamítli. I přesto, že jim ten hrozný Donald Trump hrozí, že ho vsadí.
0: Přesně tak. Ale co je zajímavé, oni jsou v Schengenu, oni jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, oni využívají výhod celní unie, ale nemusí poslouchat všechny ty nesmysly, které teď Brusel nařizuje. Není toto možná dobrá volba o tom, že budeme stavět
1: tak,
0: novou
1: přesně, Evropu. To je přesně to řešení. To je to, co v podstatě Evropské hospodářské společenství na začátku bylo. A to opakuju znova a znova všem. Jako ta myšlenka těch zakládajících otců toho Evropského společenství byla přece fantastická. Chtěli jsme blahobyt pro naše obyvatele a chtěli jsme mír v Evropě. Sociální jistoty a bezpečnost. A když to budeme mít a svobodný pohyb, že jo, to Schengen, tak to je všecko fajn, ale nechceme ten ideologický nástavec, který na to byl nasazen, nechceme to, aby nám někdo v Bruselu rozhodoval, co si máme myslet. Proto vystoupili mimochodem muži Angličané, to bylo taky ve všech veřejných průzkumech veřejného mínění, řekli, no, my nechceme, aby se v Bruselu rozhodovalo, co budeme v Londýně dělat. No a to je teď vidět, že Island se rozhodl stejně, řekli, dobře, tyhle ty ekonomickou spolupráci ano, ale tu ideologii ne.
0: A tohle je důležité slyšet, řekněme, z úst německého politika, protože, řekněme si to otevřeně, my Češi nemůžeme sami změnit Evropskou unii. My z ní můžeme vystoupit, když se nám nebude líbit, ale prostě ty velké populace, německá, francouzská, jsou ty, kteří ten projekt buď totálně vybourají a zničí, a nebo se jim podaří ho dát dohromady aspoň tak, jak byl v časech Evropského hospodářského společenství.
1: A já vám v tomhle budu odporovat. Já si myslím, že každý stát má stejná práva, zatím jsme nezrušili právo veta, to je strašně důležité. A když budou Češi držet třeba ve Vyšegrádské čtyřce, když budou držet dohromady ze Slováky, z Maďary, z Poláky, tak vždy budou mít hodně silný hlas v Evropské unii. A podívejte, ukázal to Viktor Orbán, který byl sám na to, opravdu sám a dlouhá léta hodně věcí dokázal zastavit, zabrzdit, vzepřel se tomu diktátu z Evropské unie. Samozřejmě, je to boj Davida s Goliášem. Evropská unie ho šíleným způsobem proti němu bojovala, předtím potlačovala stejně tak polskou vládu, která byla suverenistická, takže každý, kdo se vzepře, musí počítat s tím, že prostě proti němu je potom vytvořen nátlak, ekonomický nátlak, neposílají jim tam ty peníze z Bruselu. Ale jde to. A proto říkám, a když se spojí více těch menších zemí, když drží pospolu, tak o to víc by to šlo.
0: Takže každý musí odvést svůj díl práce ve svojí zemi a pak se třeba podaří udělat tu Evropskou unii na míru a prosperitě, tak jak byla založena kdysi. My jsme měli extrémně smutný, to je hrozně smutný příběh, který jsme měli oceláře. A já jsem vzpomínal, že jsme byli, že to Evropské společenství uhlí a oceli. Teď nemáme ani uhlí a ocel, ale máme zatraceně drahý společenství. Takže s tím musíme něco udělat. A skutečně z toho není cesta ven. Emisní povolenky činí průmysl nekonkurenceschopným, aby vyrovnali jeho konkurenceschopnost, musí zdražit importy přes CBAM, přes uhlíkový clo. Když se zdraží importy, jak se zase propíše do všeho, jako k čemu je ta ocel potřeba. Čili to spotřebitelé to budou mít drahé. Takže prostě teď je to špatně a je potřeba s tím něco udělat. Máme další dotazy. Poprosím o další z nich. Mimochodem zítřejší svobodný trh určitě o ekonomii bude říkat, co Německo znamená, německé změny znamenají pro ČR. Chtěl bych se optat, můžete objasnit, jak je to u AFD s Benešovými dekrety, odpůrci vaší strany a vašeho úspěchu tu rvou klíny? Děkuji, to je ta propaganda, o které jsem mluvil.
1: A víte, co to je? Jako klasická otázka je na mě, když přijdu do České republiky, tak vždycky na mě naběhne takový redaktor České televize a co je s Benešovými dekrety a sudetští Němci a tak dále a tak dále. A prosím vás, teď už máme rok 2026 a tady se s tím nikdo nezabývá. Já to musím říct znova a znova sam, jako to nestojí ve fokusu snad už ani sudeto německého Landsmannschaftu. Prostě To jsou věci, které byly v historii a my máme teď úplně jiné problémy. Tady jsme dostali teď 44% v Sasku-Anhaltsku a určitě pro nikoho z těch voličů nebylo to tím důvodem nějaký náš postoj k Benešovým dekretům. Prostě řešíme problémy dneška, to, že krachuje průmysl v Evropě, že krachuje průmysl v Německu, že lidi budou nezaměstnaní, že nás vláda tlačí do války s Ruskem. To jsou ty aktuální problémy, které řešíme.
0: Přesně tak a já se toho neobávám také z důvodu historických. Nechci se pouštět do stejných exkurzů, jako to dělají někteří východní státníci, ale nám se už za Přemyslovců podařilo získat královský titul. A královský titul měl ve středověkém právu jednu obrovskou výhodu. Jestli správně ocituju ten latinský citát Rex est imperator in regio suo. Král je na svém území suverénem, suverénním vládcem. A protože toto neplatí 50 let ani 100 let, ale pro České království toto platí dlouhá staletí.
1: 12, zlatá tabula sicilská.
0: Velmi správně. A i německý europoslanec toto umí ocitovat naprosto přesně, že by to bylo zajedno.
1: Německý europoslanec
0: českého původu. Tak proto i z důvodu historických je dáno, jak je to mezi námi, jak je to s českou svrchovaností a i proto se nemusíme ničeho bát. Prosím o další dotaz. Proč si pan Vystroň myslí, že nám Rusko začalo dodávat levný plyn? Myslím, že nás mají plné zuby a že budeme rádi, když nám budou dodávat nějakou ropu a plyn. Otázka, jestli levný nebo drahý.
1: Takže nás mají plné zuby, to když píšete z pohledu České republiky, tak to po té vládě Fialy určitě pravda je. Myslím si, že kriticky už vidí i Německo a ostatní západoevropské země. To máte pravdu, určitě. Proč začalo dodávat levný plyn Rusko? No to je velmi jednoduché. Podívejte se, ty smlouvy, které dělalo Německo dokonce za komunismu, ještě se Sovětským svazem, byly koncipované na následujícím principu. Odběratel, to znamená Německo, se zavázalo k dlouhodobým odběrům. To dalo Rusům jistotu. Jo? To znamená, smlouva se uzavřela na 30 let. Oni měli jistotu, že jim někdo ten produkt odebere a za to ten benefit, za tu dlouhodobost, za tu stabilitu byl, že tu komoditu prodali pod cenou, která byla tržní. Takže oba dva měli výhodu. A to na tom byl postavený úspěch německého hospodářství. Vemte si, že v Německu je velmi drahá pracovní síla a přesto ta země byla velkmistrem v exportu. Ano? A to šlo ale jenom díky tomu, aby ty produkty byly konkurenceschopné na světových trzích, tak musely být samozřejmě kvalitativně na úrovni, mohly být i trošičku dražší, tím, že dokud byly lepší, ale aby to ještě v cenově fungovalo, tak bylo třeba ty vysoké ceny, ty pracovní síly něčím kompenzovat. A to bylo právě tím vstupním, s těma vstupníma položkama, těma nízkýma energetickýma nákladama. A v momentě, kdy se to zvedlo, tak se to teďka promítlo do všechno. Vy jste to tady oslovil, prostě máte drahou energii, tak se vám to promítne do všeho, do chemického průmyslu, do hliníku, do oceli a ze všech potom výrobků, které se z toho vyrábějí, automobilový průmysl a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: A to byl ten důvod, proč Češi tolik chtěli před 30 let zpátky být v té skupině, ve které je Německo, kvůli obrovskému německému pokroku, kvůli technologické vyspělosti, který se propsal i k nám. A samozřejmě, pokud by Německo toto ztratilo, tak ta atraktivita toho západu pro Čechy se objektivně stane nízkou. A to znamená, že bychom se začali chovat i my geopoliticky jinak. Hrozně zajímavá, důležitá věc.
1: No teď k tomu přichází ale ještě jedna nová komponenta, která před těmi 30 lety ještě vůbec nebyla ve hře, a to je ta masová migrace a je to islamizace západní Evropy. A to je velká zátěž. A lidé v Polsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, to všichni vidí, sledují ten vývoj, jak je hlavně ve Francii, kde už asi 25% obyvatelstva už jsou muslimové, sledují ten vývoj v Německu, vidí všechny ty problémy, které jsou s tím spojené. A přesně to nechtějí. Takže i tady už dochází k určitému rozdělení té Evropy, k určitému distancování. A já vidím opravdu jako denodenně zprávy z Polska, kde Poláci říkají, podívejte se tady u nás ve Varšavě, tady máte video, můžete chodit po centru přes den v noci, to je jedno, nikdo vás neznásilní, je to tady jako všechno v pohodě. Jo? A potom vidíte věci z Londýna, z Paříže, z Berlína, které jsou přesně opak.
0: Přesně tak, a to je podstatné především pro ty, kteří se nemůžou dovolit dům v nějakém zahrazeném prostě okolí, kde odveze pancéřový auto, ale pro člověka, který prostě bydlí v paneláku a vedle sebe má prostě jiný lidi a musí s nimi vyjít. A když se tam vyskytne komunita, která prostě nezvládá základy běžného kulturního chování, je to celé špatně. Já jsem vyrůstal v severních Čechách, kde se to na některých sídlištích stalo a velmi chápu, jako jaké to může být. A poslední dotaz. Pan Milan Rus píše, pane Bystroni, kdy zrušíte Green Deal?
1: To se zeptejte kolegy Petra Macinky a motoristů. Ti mají ministerstvo životního prostředí a můžou se o to zasadit. Ale my, když budeme ve vládě, tak to uděláme jako jednu z prvních věcí.
0: Tak tím pádem vám popřeji hodně štěstí. Poděkuju vám za dnešní setkání a moc přeju vám i hodně štěstí v příštích volbách.
1: Moc hodně úspěchu a zdravím všechny diváky v České republice.
0: A my po předělu půjdeme na česká témata. Děkuju. Tak, dámy a pánové, už jsme zase zpět a máme tady ještě jednu mezinárodní záležitost. Maďarsko opět zablokovalo jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Čili ať šlo o Petra Maďára nebo o Viktora Orbána, tak prostě ta země se nemůže chovat jinak. Pojďte se podívat, co s tím také souvisí na dalším snímečku. Teď už se o tom může otevřeně psát, dokonce i v českém tisku. Ukrajinský generální prokurátor podal rezignaci. Na Ukrajině píší New York Times, podvody a plýtvání jsou odměňovány dalšími zbraňovými zakázkami. Šílených peněz se ztratilo. Toto jsou věci, kvůli kterým není možné, aby ty přístupové hovory dopadly jako nějak rychle, protože prostě něco takového v Evropské unii nechtějí dokonce ani ti z toho mainstreamu, kteří vládnou nyní v Maďarsku. Maďaři mají navíc ještě nějaké staré, řekněme, spory, které se týkají maďarské menšiny. Některé z těch sporů nejsou zase tak úplně staré. Mimochodem, důležitá věc, to, co problesklo ukrajinskými médii, ukrajinskými těmi vládními, bylo i to, že důvodem, proč musel rezignovat ten jejich generální prokurátor, byly cyberskémový centra, jo, podvodná centra, která dokonce měla vazbu i na Českou republiku. Takže já jsem zvědavý, kdo všechno v České republice v takových věcech byl zapojen. Mimochodem, toto se netýká taky jenom České republiky. Teď rezignoval v Estonsku ministr obrany Pevkur kvůli zakázce z muniční iniciativy, kdy nakoupil přes jakousi podezřelou firmu, která nikdy z municí nekupovala za miliardu celý 700 milionů korun v přepočtu munici pro Ukrajinu a ta nebyla nikdy dodaná. Respektive ta trocha, co se dodala, tak byl hrozný šmejt. A on musel rezignovat. A víte, co je na tom zajímavé? Je na tom zajímavé, že je to spolustraník a ministr, kterého si vybrala Kaja Kallasová, současná eurokomisařka a viceprezidentka Evropské komise, která vede tu válečnou politiku a řekněme, má i své slovo v ovlivňování, co se děje s penězi z toho Evropského mírového fondu, ze kterého se vlastně tyto zakázky platí. Takže jako dějí se zajímavé věci, možná i teď Američané, kteří navštívili jak Moskvu, tak Kyjev, tak zavelili a začínají si věci dít, tak uvidíme, kam to dospěje. Náš zájem je jasný. V České republice, pojďme se podívat, pan ministr Vojtěch se nám skvěle zhodnul s Petrem Pavlem na centralizaci, což je ten newspeakový výraz pro rušení okresních nemocnic. Inu, není divu. Pan Vojtěch, Aspen Institute si jistě jaksi geopoliticky bude rozumět s lidmi kolem Petra Koláře, kteří vyrobili Petra Pavla. Covidista jeden, covidista druhý, vrának v ráně sedá. U Adama Vojtěcha si pamatujeme covidové časy u Petra Pavla toho vyráběl ještě v roce 2020. Jo, on se vyrábí ti lidi na toho prezidenta dlouho, tak za ním byl spolek, který dával dohromady jistý František Vrábil, jestli si pamatujete, Semantic Visions, který potíral ty covidové dezinformace za peníze z ministerstva zdravotnictví. Jo. Čili myslím si, že jako není divu, že se pan Adam Vojtěch s panem Petrem Pavlem zhodnou na centralizaci, rozumějme, rušení okresních nemocnic, ale je to rozhodně něco, co bychom neměli chtít a bylo by dobře, aby ministerské posty ve vládách, které chtějí být reformní, obsazovali lidé, kteří nebudou poškozovat to, na co můžeme být pyšní, což je veřejná soustava nemocnic. Povíme si o tom ještě mnohokrát. Možná si budeme muset i zabojovat. Mimochodem mě volali opět lidé, kteří se snaží zachránit svoje okresní nemocnice. Moje první demonstrace v životě byly proti rušení nemocnic, takže na to mám i osobní velice kladné vzpomínky, protože se to tehdy podařilo a nedáme ty nemocnice ani teď. Pojďme dál k věcem, které nejsou vůbec hezké, ale navazují na to, co jsme si tady říkali s panem kolegou europoslancem Bystroněm. Irské předsednictví chválí dohodu na nových daních pro EU z uhlíkových cel a z elektronického odpadu. Uhlíková cla nás zajímají zejména proto, že cokoliv se doveze ze zahraničí, tak bude zatíženo dalšími cly, které půjdou do evropského rozpočtu a to se propíše samozřejmě do spotřebitelských cen. Větší průšvih je ta daň z elektronického odpadu, což je zdánlivý detail, ale ve skutečnosti jsou v tom hrozné peníze, které na vás dopadnou tak, že zatíží v podstatě každou jako elektronickou věc, jako kterou si pořídíte. Ale to, co je úplně nejhorší, od 1. ledna 2027 bohužel naskočí emisní povolenky ETS 2, takže teď se někteří chlubí tady s našich mainstreamových stran, že to jakoby zmírní, ale to se má primárně zrušit. A právě k tomu, aby se něco takového zrušilo, tak je zapotřebí, aby bylo dost hlasů z České republiky, ze Slovenska, ale také z Německa, i v Evropském parlamentu, abychom mohli odvolat Ursulu von der Leyenovou a abychom mohli kompletně zrušit ten systém ETS 2, který bude kritický a za chvilku si ukážeme, proč. Dámy a pánové, toto je důležitá věc a nevěřte těm, kteří podporovali Ursulu von der Leyenovou a teď říkají, že nás jakoby zachrání částečně před těmi evropskými emisními povolenkami. To jsou lidé, kteří zapálili obrovský požár a teď říkají, no, on ten požár jako bude hořet jenom trošičku a jako zhoří nám jenom $100, ale možná zachráníme jako záchodek. To není dost. My skutečně potřebujeme toto zrušit a budeme to říkat opakovaně a třeba se to jednou stane, až všichni, kteří toto podporují, tak prohrají své volby ve svých zemích, jako se to dělo v Německu. Pojďte se totiž podívat na ty efekty. Tohle to mě připravil jeden z mých asistentů pro hlasování ve Štrasburku. Podívejte, tohle to se stane, to jsou ceny benzínu a nafty pro běžné uživatele, zemního plynu, uhlí a tuhých paliv. Co se stane, když emisní povolenky zůstanou neregulované a budou stát 80 eur za tunu CO2? A co se stane, když budou regulované, což je ten zdánlivý benefit, který vám tady slibuje Nerudová? Jaké cenové změny to udělá? I v tom, řekněme, módu, který je lepší, jo, a pro který budu hlasovat, protože je lepší, než kdyby se to nechalo úplně neřízené, tak i v tomto přijdeme o spoustu peněz. Čili správné řešení bylo zrušit, protože i v tom záchranném módu, kdy evropská emisní povolenka bude stát 45 euro, tak v tom modelu to znamená pro každého, kdo najede 15 000 kilometrů autem, něco jako 6 000 kaček ročně, jenom na benzínu nebo naftě, která stoupne o 2,50 až 3,20, jo, což se určitě netěším. Pokud jde o zemní plyn, tak běžný uživatel zaplatí až 9 000 ročně, protože ten plyn nám vyskočí o nějaký 200. U uhlí za metrák uhlí si připlatíme 280 až 320 korun, což znamená pro běžnou domácnost, která topím uhlím, cokoliv mezi 10 až 16 tisíci korun. Takže

Dokonce jsem viděl za 2,70 eur, jo, kde už se dostává na 70 korun. V České republice už jsem taky viděl 50 korunovou částku na těch totemech. To je něco, co určitě nechceme. Taktéž nám prudce zdražuje plyn, 79 eur jde nahoru, čili se dostáváme už těm úrovním jako na začátku ukrajinsko-ruské, rusko-ukrajinské války. Co je příčinou? Příčinou je válka v zálivu. Válka v zálivu nám vyhnala ceny barelu ropy už nad 100 euro, což mimochodem je dobré pro každého, kdo ropu produkuje, včetně Ruska, jo? Ale prostě pro nás je to velice špatně. Znamená to zdražení zemního plynu, takže v našem zájmu by bylo přesvědčit Spojené státy, přesvědčit Izrael, aby už konečně tu válku ukončili. Ta válka vůbec neměla začít, její důsledky budou horší. Irán, který předtím byl ochotný spolupracovat ve spoustě věcí, tak teď už spolupracovat nebude. Ale pro nás to znamená tato čísla, která vidíme, když si jedeme koupit litr benzínu nebo litr nafty. A teď si představte, že ještě o další tři kačky nám do toho na tom benzínu a na té naftě spadne dáreček v podobě emisních povolenek. No, to nechcete. Takže to, co musíme udělat, my samozřejmě budeme hlasovat proti, je nás málo. Jo, v tenhle ten moment ještě pořád nemáme většiny, ale doufáme, že když dostatečně ty od Merce nebo ty od Macrona prohrajou ve svých zemích, tak aspoň některé z nich to trkne a teď po poločase budou trošičku jinak hlasovat i v té Evropské unii. Ale zatím v tom můžeme jenom doufat, protože do roku 2029 se Evropský parlament bohužel nepromění. Promění se ale národní parlamenty a i to byl, vážení diváci, důvod, proč jsem tady dnes měl váženého hosta, byť možná z opačného kusu politického spektra, z toho pravicového. My jsme označováni za krajní levici, oni jsou ta krajní pravice, ale potřebovali jsme si říct, co se děje v Německu, jak tam lidé volí, protože to je důležité i pro to, co se stane Evropské unii. Tak a dámy a pánové, teď je čas na vaše dotazy. Pojďme na ně. Pustíte se do mne. Pan Jarek píše, dotaz, pane doktore, myslíte, že hrozí, že Trump použije jadernou zbraň proti Iránu? Dámy a pánové, já bych se tomu nedivil, protože Donald Trump si nemůže dovolit totální porážku zálivu a totální opuštění tohoto regionu. A nutno říct, americká politika je tvrdě provázána s politikou izraelskou. A pro Izrael by znamenal výsledek války, odchod Američanů, obrovský průšvih, možná i existenční riziko. A není vyloučeno, že pokud by došlo k nějaké eskalaci, tak se tam prostě nějaká menší atomovka prskne, což by mohlo vyvolat obrovskou regionální krizi. A to je možná důvod, proč se i ty státy, které mají teď vojenský navrch, Irán má vojenský navrch, proč se chovají relativně umírněně, protože když proti sobě jdou jaderné státy, nebo když proti sobě ten jaderný stát máte, vy na něj sice máte páku v podobě Hormuzského průlivu, ale on na vás může hodit tu atomovku. Sice se tím dostane do krize, ale jeho země zasažena nebude, ta je daleko, a vaše země bude mít jaderné záření, tak se chováte opatrně. Jo? A je to také důvod, proč se chovají na konci dne opatrně i Američané vůči Rusům a Indové vůči Pákistáncům a Číňané vůči všem ostatním, protože vědí, že kdyby jaderná velmoc zahájila válku, tak to bude strašný průšvih. A já věřím, že to všeobecné mezinárodní odsouzení, přerušení obchodu, totální prostě blok, který by na Spojené státy dopadl v případě, že by jadernou zbraň použili, tak je povede k tomu, že se tak nestane. Trošku větší strach mám ze států, kterým by mohlo jako dojít, že vlastně jim jako vlastně o nic nejde, že buď, že padnou tak jako tak, tak můžou použít, řekněme, samsonovské řešení. A to je za předpokladu, že by Netanyahu chtěl zůstat u moci, chtěl, aby ho ve volbách neodvolali a posléze nezavřeli a došlo tak k něčemu velmi nepěknému. Takže doufám, že i Izraelci v tomto budou rozumní, protože ti bombu mají a že tam k žádnému průšvihnu nedojde. Mimochodem, já jsem vysílal z Pákistánu, kdy došlo k uzavření té obranné dohody z Mekky. A důvod, proč extrémně bohatá Saúdská Arábie a technologicky vyspělé Turecko vzalo do party přece jenom chudší Pákistán, byl mimo jiné i proto, že Pákistán má jadernou zbraň a tu mohl dát, tak říkajíc, do placu. To znamená, že kdyby si tam někdo příliš dovoloval na Saúdskou Arábii, nebo kdyby někdo začal dělat problémy Turkům, tak je tam to bezpečí v podobě té

pákistánské jaderné zbraně, která teď smluvně jaksi chrání i ty zbylé státy. Což je důvod, proč ta, řekněme, dohoda z Mekky je možná stabilizační faktor. Dnes jsme tady měli skvělé odborníky ze Spojených států, které pozval kolega Fidias Panagiotou, a oni taky říkali, stabilita je teď důležitá v tom regionu. Takže tolik k vaší otázce. Japa píše, co se děje, Vojtěch jde na ruku Pavlovi, vláda přidává prezidentovi miliony. No, podívejte, pan Andrej Babiš je sice miláčkem tady všech Čechů, kteří mu dali těch 35%, ale to není radikál, to není reformátor. To je člověk, který se bude snažit udržet si svoji vládu, udržet si to, že prostě nikdo nepůjde příliš tvrdě po jeho podnicích. On má teď velké problémy, on teď kvůli čapímu hnízdu je tam nějaké to trestní stíhání, teď kvůli po jeho společnostech jde Evropská komise kvůli dotacím. To znamená, že jsou, řekněme, páky, před kterými musí Andrej Babiš uhnout. Uhýbá před Evropskou komisí, neřekl Antoniu Kostovi, ani omylem nebudem platit evropské daně, ale říkal tam něco takového jako mezi. A zjevně uhýbá skrz lidi, jako je Vojtěch, i před Petrem Pavlem. Případně si tady možná pan Vojtěch dělá trošičku jako svoji vlastní politiku, protože konec konců Adam Vojtěch je bývalý ODSák z časů, kdy taky ODS chtěla rušit ty malé špitály a privatizovat. Jo, on vstoupil někdy v roce 2012. Tak jako obávám se, že bohužel ta zpřízněnost názorů té bandy těch globalistických privatizátorů, kteří jsou za Pavlem, a určité části, řekněme, poradců Adama Vojtěcha, povede k tomu, že si oba dva pánové budou velmi rozumět. A místo toho, aby pan Vojtěch moudře a rozumně, jako i někteří jiní poslanci za ANO, kterých si vážím, zrušili zbytečných 7 pojišťoven a nechali pouze jednu. A ušetřené peníze použili třeba na udržení nemocniční sítě, tak budou vymýšlet nesmysly, rušit malé nemocnice, rušit porodnice, teď jsem zase zaslechl nějaké hrůzy, protože prostě to správné řešení není v jejich zájmu. Je to smutné, ale viděli jste na plakátech, jo, máme silný tým, kde kromě Andreje Babiše byl i pan Vojtěch a pan Plaga, tak to se nemůžete divit. Takže dámy a pánové, s tímto trošičku varovným závěrem se s vámi loučím z dnešního bruselského studia Eurojungle s Ondřejem Dostálem, ale už zítra se na vás v 19 hodin těší dámy Hanka a Jana v jasných zprávách, aby bylo jasno, a ve 20 hodin zítra svobodný trh s Hanou Lipovskou. Já se s vámi uvidím ze Štrasburku příští týden, budeme vysílat ve středu v 8 hodin z poměrně velice divoké plenárky, kde se budeme hádat o budoucím evropském rozpočtu, kde se budeme hádat o emisních povolenkách, kde se budeme hádat o 22. to číslo je těžký si pamatovat, co to mění, balíčku sankcí na Ukrajinu. Budeme se taky hádat o tom, že Ursula von der Leyenová přednese zprávu o smutném stavu Unie, a o tom všem si řekneme možná s někým z mých kolegů, možná bude Juditka, pokud bude mít čas, ona teď kandiduje na županku Prešovského kraje, ale pokud na nás bude mít čas, tak si i spolu řekneme, co to pro nás znamená. Tak se loučím, uvidíme se za týden ze Štrasburku, držte se.

0: Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho čím dál více oblíbenějšího pořadu Kidy z bunkru, Kidy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům zlán a vám se to moc líbí, mě také. A jak jsem avizoval už v co týden dál a také na kávě s Vojtěchem, tak poslední dobou ty díly dělám takové více k zamyšlení, to znamená trošku jako filozofické. Já samozřejmě nejsem žádný filozof, ale vzhledem k tomu, kolik těch informací za ten týden musím zpracovat a kolik přečtu knih, tak se vždycky snažím vám přenést ty pocity z toho, ty nově nabité zkušenosti a proplétání a navazování velice složitých záležitostí, které zdánlivě spolu vůbec nesouvisí, ale souvisí velmi. A protože mívám takové vlny, kdy třeba, ne že bych nečetl, to se mi nikdy nestane, ale čtu třeba pomalu nebo si přečtu jenom 3-4 stránky, tak teď jsem naopak měl období, a je to i díky archivu doktora Vajíčka, protože pro vás připravuji historická okénka a jsou čím dál tím delší, nejde se zdaleka jenom o kalendárium, ale samozřejmě většinou třídílné série, teď ta poslední série, která byla dneska ráno spuštěna, tak je o povstání ve varšavském getu, tak toho člověk musí přečíst opravdu kvantum. Takže já jsem za poslední měsíc přečetl 6 knih různých žánrů také, ale literatura faktu, to je ve 100%, a díky tomu jsem si teď připravil nějaká videa pro vás, ale zároveň mě to vrací do doby, kdy ti lidé přemýšleli podobně jako my na něco, co zdánlivě vůbec nevypadalo, že se to může takto zvrhnout. A tady teda konkrétně se bavím o kořenech vzniku druhé světové války a jejich příčin, nikoli v důsledků, a tomu, co se děje teď. Já tady velmi často říkám, že ve chvíli, kdy jsme jednou, přátelé, překročili Rubikon, tak to uděláme klidně znovu, to je v rámci například průmyslového vraždění a to, co je v nás. A já si říkám, jak bych se třeba já zachoval v pozici těch lidí, a to ať na jedné či druhé straně barikády, a jestli bych toho byl schopen. Jestli bych byl schopen na jednu stranu těch hrdinských činů, jako byli vůdci jak povstání ve varšavském getu, tak varšavského povstání, tak pražského povstání a tak dále, jestli bych byl schopen těch výkonů, co udělali partizáni například při slovenském národním povstání. Asi ne. A nebo jestli bych byl schopen takových zvěrstev, jako dělali lidé, kteří mučili doslova lidi v koncentračních a vyhlazovacích táborech a nebo v mobilních jednotkách Einsatzgruppen. Velká mýlka naší společnosti, a často to můžete číst mainstreamu, je v tom, že my už jsme jako chytřejší a že jsme vzdělanější a že máme lepší informace a že něco takového už nikdy nedopustíme a podobně. A já naopak říkám, že právě proto, že už jsme to jednou udělali a udělali jsme to do průmyslové podoby, plynové komory, spalovací pece, otevřené ohně venku v jamách a tak dále, injekce do srdce, fenolové, takže jsme schopni něco takového klidně udělat znovu. A dokonce ve větší podobě. A to je věc, která mě naprosto děsí. Proč zrovna nyní? No, protože já si troufám tvrdit, že jsme nejblíže na pokraji možného celosvětového konfliktu, chcete-li třetí světové války, co jsme kdy v minulosti byli. Dokonce si troufám tvrdit, že ani karibská krize, ani v 80. letech to mylné málem spuštění pomyslného červeného tlačítka v Sovětském svazu, kdy hrdiný důstojník tomu zabránil, protože nakonec zjistil, že šlo o ptactvo. Takže teď je to ještě horší. Proč? Protože blbci byli vždycky. V každém národě máte určitou část lidí úplně blbých, část lidí vyčuraných, část lidí přemýšlivých, chytrých, pracovitých, šikovných a empatických. Jenomže tady je jeden problém, který my si často směsujeme dohromady. To, že je někdo vysoce inteligentní, z něho nedělá hodného člověka a empatického člověka, dokonce to bývá naopak. Čím vyšší máte inteligenční kvocient, tak tím je větší pravděpodobnost, že máte menší emocionální kvocient. To ale ještě pořád neznamená, že jste schopný někoho mučit, zabít a tak dále, ale ten předpoklad k tomu je úplně stejný jako u primitiva, který si není schopen připustit ty důsledky svého jednání a svých činů. Ty největší masové vraždy v dějinách udělali lidé, kdy velící důstojníci měli prakticky všichni univerzitní vzdělání, to znamená doktoráty, nebo byli inženýři diplomovaní, a někteří z nich dokonce měli doktoráty dva, jako šéf Einsatzgruppen C, Brigádeführer, následně Gruppenführer, doktor Rasch, který se tedy psychicky zhroutil a umřel vlastně, když byly v Norimberku procesy v roce 1947 právě s veliteli Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. Ti lidé, kterým velali, tak to šlo zhruba o 3200 mužů a proměňovalo se to a nemuselo to být úplně nutně tak, že vždycky oni byli součástí té jednotky, ale byli složeny z různých jednotek, policejních praporů, pomocných praporů a tak dále. A samozřejmě tohle by nešlo udělat bez těch místních pomocníků, ať to byli Lotyši, Estonci, Litevci nebo to byli Ukrajinci. Nešlo by to prostě bez nich v žádném případě. A protože my velice brzy budeme mít smutné výročí Babího jaru, kde bezmála 34 tisíc Židů bylo zavražděno za necelých 48 hodin u Kyjeva, tak je třeba tyhle ty věci připomínat a uvědomit si, že jsme velmi blízko toho, abychom se k něčemu takovému dostali. Proč? Možná si někdo řeknete, že přeháním. Rus vlastně není člověk, ne? Rus je něco méně. Vy to nečtete v těch novinách? Neslyšíte to ve sdělovacích prostředcích? Na jednu stranu je to podceňování toho potenciálního soupeře a na druhou stranu je to ta typická klasická forma odličtění. Úplně to samé popisoval rakouský malíř v roce 1924, když psal Mein Kampf, jedničku, a následně po 30. lednu roku 1933, když se stal kancléřem Německa, takže druhým nejmocnějším mužem, protože ještě pořád žil Hindenburg, skoro rok ještě poté, tak začal okamžitě zakládat koncentrační tábory skrze jak Himmlera, tak tehdejšího šéfa gestapa a pruského ministerského předsedy, to znamená Göringa, který potom následně si to převzal Himmler, ale v té době byl vyšším Göring a založili Dachau. Což byl první koncentrační tábor prvního typu. To znamená možnost nápravy. Zavřeli tam nejdříve své odpůrce, socialisty, komunisty a tak dále. židé šli až v té další řadě. No ale norimberské zákony v roku 1935, tak ty už jsou naprosto jasné. Tam se není o čem bavit a bylo to přesně ono. Takže zakázali jim chovat kanárka, vzali jim kočky, psy, jestli mít doma telefon, gramofonovou desku, radiové přijímače, jo, nesměli chodit do parku, nesměli jezdit v tramvaji, ve stejné, v autobusech, ve vlacích, nesměli s nimi chodit po chodníku a takhle to postupně přibývalo, až to došlo do druhé světové války a nařízení o nošení žluté Davidovy hvězdy, Jude. A tohle je přece to samé. Já dám příklad, který zdánlivě vypadá jako úplná banalita. Jakýsi Rus přeplaval do Litvy nebo nevím, Lotyšska. Litvy nebo Lotyšska. A oni ho chytli, oblekli ho a poslali ho zpátky. Zkrátka, to, co se děje v Estonsku, v těch pobaltských zemích, Estonsko, Lotyšsko a Litva vůči rusky hovořícím obyvatelům, je, že je zbavují občanských práv a jsou to obyvatelé druhé kategorie. Tyto tři vyjmenované státy dají dohromady sotva 6 milionů lidí, sotva 6 milionů lidí, obyvatel, a to ještě z těch 6 milionů minimálně 25 až 30% jsou rusky hovořící občané. Úplně to samé se dělo na Donbasu a dělo se v těch východních částech Ukrajiny a na Krymu, kde na Krymu například drtivá většina těch obyvatel byla rusky hovořících a část byli Tataři. Těch Ukrajinců tam bylo naprosté minimum. Odesá to samé v bledě modrem. Tusk tady říká, že nás čeká hybridní konflikt s Ruskou federací a následně, že půjdeme ura, no tak ať jdou do první linie těto lidé. Protože já tedy o žádný konflikt s Ruskou federací nestojím. Já netvrdím, že neexistují hybridní hrozby na obou stranách barikády, to vůbec neříkám, tomu tak bylo vždycky. A dříve třeba to bylo daleko více od Severní Koreje než od Ruské federace, v rámci vykrádání bitcoinových peněženek a tak dále a praní špinavých peněz a distribuce drog, zvláště zpracování opia. To bylo v 90. letech a na přelomu milénia. A to samé dělají západní kontrarozvědky. Takže já myslím, že si nemají co vyčítat, ale já se prostě bojím toho, že je čím dál tím více hlupáků, kteří nebudou inteligenčně na takové výši, aby byli schopni rozeznat, co je provokace a co je skutečně jako útok už, a že to spustí řetězovou reakci, kdy v podstatě zaútočíme na Ruskou federaci pod nějakou záminkou. A na tom největší zájem mají Ukrajinci. Nemyslím teď běžného Ukrajince, ale myslím tím ten ukrofašistický establishment, který samozřejmě má největší zájem na tom, aby se rozpoutal konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. O co jde? No jde o zdroje samozřejmě, o nic jiného tady nejde. A já si myslím, že se tyto věci dají řešit úplně jinak a v klidu a že není bezpodmínečně nutné, abychom po sobě hned házeli bombami, že se má jednat. A je jedno, jak dlouho se má jednat, ale má se prostě jednat. Je to něco podobného, jako když došlo k zabrání pohraničí, když teda pořád hledají na té liberálnější straně, na té kvázi lepší straně ty paralely, tak tenkrát vlastně Edvard Beneš odmítl jednat se sněmovnou. Nechtěl jí vlastně svolat, že to veme na sebe, na svoje triko. a že by to bylo, byly zbytečné průtahy. To je právě den, kdy natáčím. To znamená 19.9. jsme v roce 1938 dostali takzvané francouzsko-anglické nebo anglo-francouzské ultimátum a 21. září vláda přijala bez požehnání parlamentu. Takže jaký pojistka ve smyslu parlamentu, dolní a horní komory, na to přátelé rovnou zapomeňte. Všimněte si, kolik generálů máme v politice. Jsme nikdy neměli. Všimněte si, jaký počet generálů má Česká republika. To číslo je úplně astronomické. Jestli se nemýlím, tak je to 157. Podívejte se, kolik máme armádních generálů. To znamená 4 hvězdičkových generálů. My nemáme maršály, takže pro nás je to nejvyšší hodnost. Nemáme ani kontraadmirály a velkoadmirály, jako Dönitz a tak dále. Redl. Takže admirální generála spol foukají do toho plamenku a ještě přilévají oheň samozřejmě. Olej, do toho ohně. Protože jsou tam jejich zájmy. Jsou tam zájmy nadnárodních korporací, zbrojařské lobby. Podívejte se, jak ohromně bohatnou. Dokonce teď Evropská unie přišla s tím, že začne zdaňovat a energetické firmy. Něco jako Windfall Tax. Protože posílají neustále peníze na Ukrajinu. Na Ukrajinu už se téměř poslali všechny peníze, které tam měly mít až do poloviny příštího roku. Oni měli další peníze dostat až 7. měsíc, pokud by se to schválilo, jakože ty pitomci to zase schválí, pokud do té doby nebude jakési příměří nebo mír. A nejde tady o nic jiného, než o zdroje v Ruské federaci. Podívejte se, co se děje na Středním východě. Teď už je naprosto jasné.
1: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.

0: Nuž, tak doufám, že teď se slyšíme normálně. Nevím proč. Přehrávání zase hudby jde nějak špatně, ale já vás zdravím a vítám. Dnes tedy v neděli 20. září léta páně 2026 a my se koukneme, až se nám připojí tedy mí hosté, jeden dělává bramborák a druhý spěchá tedy, nebo první spěchá z přírody a druhý dodělává bramboráky pro děti. Tak, uvidíme, jak rychle se budou schopni přihlásit ti, aby jsme se na to koukli, ne, tohle to nechci, a my se tedy koukneme tak nějak na asi volné, i když vážné pokračování s Jany Slánskou o společnosti lidství, tak jak bychom se měli kouknout na to, co chceme, kam chceme směřovat naše životy, kam potřebujeme, nebo co bychom se měli, kam bychom se měli zaměřit. A to je to směřování, to je vektorování těch našich záměrů a vlastně i cílů. Sice samozřejmě ta cesta může být někdy klikatá, protože co na papíře samá rovinka, to ve skutečnosti samá roklinka, jak nám říká pan Pjakin. Takže se koukneme s našimi hosty na to, co by nás mělo zajímat. Opět zase zvuky, frekvence, vibrace. Tak nějak letmu jsem to nazval, takže 52. pokračování o společnosti lidství. Hned jak se nám tedy dámy a pánové přihlásí. Ale já tady samozřejmě mám a Jany za to děkuji, protože druhým hostem je Ruda Vávra, nebo bude doufám co nejdříve i Rudolf Vávra. A on tady má nejnovější totiž na stop5g.cz, takže tady má nejnovější článek, jestli se koukám, 20. srpence, tak nevím, jestli je to nejnovější. Aktivace krvavé horečky z hydrogelu sekvencí 5G pulzů v rozmezí 16 až 18 GHz, aneb smrt doktora Rašída Butara. Je to dost zajímavé, takže doufám, že se mi lidičky přihlásí co nejdříve. Já to tady ještě zkontroluji, abych to viděl, jestli se přihlásí. Takže všichni si musíme seznámit s jednou zásadní informací. Druhá vlna nebude způsobena takzvaným virem, ale technologií a zejména technologií 5G. 5G způsobuje narušení vápníkových kanálků a tím může způsobit nebo dokáže způsobit propustnost pro mnoho patogenů v našem těle. Jsou to prý spící agenti ve vakcínách. Je tady doktor tedy Rašíd Ali Buter, nebo Butter, nevím, jestli to je Američan, ale Rašíd, tak uvidíme. Buter, tak asi budeme po Ali Rašíd Buter. Říká, že to, co bude následovat, má potvrzené prý tedy z několika zdrojů, nebo z mnoha zdrojů, a nanotechnologie a mnoho dalších věcí je uložena, nebo jsou uloženy ve vakcínách. Některé z nich ještě nebyly ani uvolněny. Očkování v uvozovkách je tedy něco, co má způsobit škodu v době, kdy se jim to zkrátka bude hodit. S tím, že veškeré biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny. Jsou to spící agenti v našich tělech a ani o tom leckdy nevíme. Tento agent nebo tito agenti mohou být spuštěni určitým signálem, právě 5 a 6G, nebo chemickým podnětem, případně jejichto kombinací. Teď je to potvrzeno a konkrétně vám v tomto článku řeknou mnohé, takže 105G, ale Jany už vidím, slyším, má tady za vypnutý mikrofon, takže Jany, už se můžeš asi přihlásit ti, jestli slyšíš. Jak já jí to tady? On mute, můžu jí slumit, nejde to, takže Jany má vypnutý mikrofon, asi se ještě připravuje, takže uvidíme. Takže jaká je ta aktivace krvavé horečky z hydrogelu sekvencí 5G pulzů v tom rozmezí 16 až 18 GHz? Ve vakcíně je něco, co spadá do kategorie biologické zbraně. Určitý náklad, něco jako když máme kamion plný výbušnin připravený k odpálení. Účelem nákladu je způsobit masivní v úvozovkách explozi ve vašem organismu. Očekávaným očkováním nebo očkovaným byl dopravený jistý náklad v úvozovkách obsahující jistý patogen, který má být aktivován právě sekvencí 5G pulzů v tom rozmezí zmiňovaném 16 až 18 GHz a mají to být tři po sobě jdoucí minutové pulzy. Tento signál, který vypustí tzv. Náklad z hydrogelových pouzder. Nož a mohlo by jít o Marburg a vysoutnou úmrtnost. Ve vakcínách by tedy měly být uloženy v těch úvozovkách vakcínách, v té genové terapii, pozor, prosím vás, neustále na to budu upozorňovat, v té genové terapii by měly být tři patogeny, ale Jany už se odmutovala, takže jí zdravím a vítám. Ale já ji neslyším. A to je chybička, která se nám vloudila. No. Haló. Protože dámy a pánové, mě se tady všechno rozeznastavilo. Nebudu přece říkat rozesralo, ale ve skutečnosti tomu tak je. Chvilku před začátkem vysílání, takže i Ruda už je tady, ale nevím, jestli se uslyšíme. Jo. Jo, výborně, dobře. Už jsme tady a hej, ono se mi to tady všechno povypínalo, pozapínalo, povypínalo znova, takže všechno je totál v řitě, ale už bychom se měli slyšet. A Jany, tebe jak slyšíme?
1: Haló, slyšíte mě?
0: Jo, ale je to nějaké sekavé a já nevím proč.
1: Aha. Tak nevím.
0: No taky sekavě, to je v mým počítači, to se něco tady rozeskakalo v mým počítači a já nevím co a nevím proč vůbec.
2: To je v pohodě, to je klasika, to jsou rádi, že to neděje jenom mě.
0: Ne, to bylo mojí chybou, já jsem tady musel, pojistky povypínat a najednou je všechno tady rozkakáno v počítači a nedokážu to teď teda svýma silama vůbec.
2: Já jsem měl ten stejný problém, když jsem měl počítač byl s dětskama, ne? Jak máme děti, tak já bych je trošku vydal a já jsem tam bráka, tak nahoru, jak jsem taky restartovat a proto se mě to spustil.
0: No, jenomže já jsem slyšel dobře, bych řekl, ale vy jste sekaně a to je průšvih, co se tady děje. No.
1: Jakub, já slyším Rudu dobře. Martine?
0: Ty asi jo, říkám, problém je u mě, to není u vás, problém je něco u mě tady.
2: Jo, pohodě, to vyřešíme. Restartujte, pomáháte, stará IT páka, restartovat všechno, vypnout počítač, zapnout.
0: No to už jsem udělal dvakrát, tak můžeme to zkusit, no, v nejhorším. Tak jdem to zkusit, dámy a pánové, vydržte. Jdem to vyzkoušet a já to všechno povypínám, porestartuji. A ciky na ti pryč, teď ne, zkrátka. A jdem se na to vrhnout, protože se na to vrhneme a nevím, co to tady.
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače. CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
4: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
5: Čekají, že bude tady sestavena vláda. Já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď. Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotací.
0: No, ale je to... Martin... Jo, a je to furt na dvě věci. Furt je to na Veliška psů. Ten zvuk z toho, já když teď přehrávám znělku, tak i ten zvuk ve znělce je chrchlavej a stejně tak vy. Takže něco se pokakalo tady ve vstupu.

Něco se tady sejří a já nevím co. Zkrátka, když nám resta, tak to dělá furt.

0: teď by to mělo být snad v pořádku. Někdo už tady, Jarda tady volá, ale už by to mělo být, už bychom se měli slyšet dobře.
1: Posloucháte svobodný vysílač.
0: Dobře, tak, ale já se teď neslyším, ale to nevadí, já to tady nějak propojím a vyzjistím od... Jestli to neudělá zase to špatně, snad ne, uvidíme. Tak Jany, já ti to nechám uvíst, odmlčím tě a jdu si s tím hrát.

0: ale děje už dlouho, dlouho a je potřeba mít zase povědomí o tom, co nás tady obklopuje, co se děje a samozřejmě, jaké máme další poznatky k tomu, abychom mohli tady s těmi těly tady ještě fungovat a abychom mohli vytvářet prostor pro to, co nás tady do budoucna čeká. Takže vítám Rudu a kdyby on se k tomu taky vyjádřil nějak, tak bych byla zase ráda. Tak máš slovo.
1: Děkuji, Ani. Je to, jak ty říkáš, je to přesně o tom zvuku, o těch frekvencích. Je to válka o frekvencích na té technické úrovni a na té duchovní vlastně úrovni. To je vlastně válka o vědomí. Jo? Že vlastně esenciálně jsme vlastně vědomí a když vlastně máme duši, tak máme i svědomí. Tak vlastně to, co se děje, je doopravdy, jestli si tu duši ponecháme, když konáme ve vědomí a svědomí, anebo o ní přijdeme. Protože když člověk trošku pozná a i tu minulost, že válka o frekvence není jenom s 5G nebo moderní telekomunikace, ale to se táhne stovky let dozadu, protože když se třeba jenom podíváme na ty ztracené civilizace, jako mi architekturu, tak mi to nedokáže postavit. Takže se hodně třeba mluví o Tartárii, o tom, jak zanikla. A když člověk si dá všechny ty věci dohromady, tak vlastně ta frekvenční válka nebo ta válka o vědomí probíhá vlastně stovky let. Takže teďka vlastně vrcholí jedna etapa. To samozřejmě souvisí i s moderníma technologiemi, které jsou na bitevním poli, řekněme třeba radiofrekvenční boj. Dneska vlastně všechno, jak víme, je o telekomunikacích nebo vojenských různých radarech, který mají dosah třeba ty ruský přes celou Evropu, takže oni monitorují celou situaci. A je tam vlastně takzvaný, teďka taková rozbuška, že mezi vlastně Litvou a Polskem je takový koridor, 65 kilometrů, Suvalský koridor, kde vlastně, který spojuje vlastně část Ruska s druhou částí Ruska. Jo? To je ta Kaliningradská oblast, která je vlastně od toho hlavního Ruska úplně odřízla. Je buď spojená přes moře, ale jenom když není zamrzlý moře. A jinak vlastně není spojeno. Jo. To je právě přes ten Kaliningradský, přes ten průsmyk Suvalský, 65 kilometrů. Podle veškerých dohod, vlastně co jsou, ať už dohoda GATT z roku 1940 o volném tranzitu zboží, anebo i z roku 2002 mezi EU a Ruskem. Rusko má plnou právu vlastně na ty, plný, plnou, plné právo na ten tranzit. Když to řeknu úplně jednoduše, vy máte zahradu, máte dům a mezi vaší zahradou a domem je cizí pozemek. Jo? Ale vy vlastně z hlediska toho práva, i mezinárodního práva, máte možnost se na tu zahradu dostat, jo? Nebo na ten dům dostat přes ten cizí pozemek. Jo? Jako právě ten tranzit. Jo? Takhle to má i Rusko a je to ukotvené právě v tom mezinárodním prostoru. Co oni teďka dělají, je to, že Litva tam staví blokády, tím pádem celá vlastně ta Kaliningradská oblast je bez zásobování, jo? Protože nějaký letecký most, jednak to vyjde draho a jednak tam je NATO a můžou to sestřelit, není to vlastně vůbec nic, co by bylo stálý, stabilní. Takže v té Kaliningradské oblasti je 1 milion lidí a Rusy nebo Sovětský svaz si pamatuje ještě nedávnou dobu z druhé světové války, obléhání samozřejmě Petrohradu nebo tehdejšího Leningradu, který byl obléhán skoro 900 dní. Takže to je vlastně podobná situace. Takže Rusko nenechá to dojít tak daleko, že by vlastně těch milion lidí tam nechalo vyhladovět. Takže vlastně to Brusel moc dobře ví. A vlastně v televizi se to o tom mluví trošku jinak, jo? Že přece Evropská unie má právo na svý teritorium. ale to není úplně pravda, protože jsou mezinárodní dohody, které se mají dodržovat. A to je vlastně dneska jako rozbuška právě k velkému konfliktu. Takže je na lidech, aby jsme prvně pochopili tu situaci, co se děje, a potom případně začali konat, oslovovat třeba starosty, že pokud vlastně se tady rozhoří jako válka, tak jsou připraveni starostové na to, že nebude voda, že nebude elektřina, že nebude plyn. Jsou tady krizový štáby. Jo, jestli chceme to dojít do téhle fáze. A samozřejmě je dobrý, aby se třeba ty starostové spojili a šli na kraj a říct, jaká je připravenost krajů, aby šli podat třeba i trestní oznámení. Právě, aby se to řeklo lidem, co se doopravdy děje, aby se tady nezatahovala Česká republika do války. Jo? Takže těch možností je moc. Je kolem toho už zpracovaný video, máme i písničku, PDF-ko, kde je vlastně analytický rozbor. A když se na to člověk ještě podívá i z pohledu té Tartárie, tak to je vlastně ještě o úroveň výš toho, co se děje. Když si člověk uvědomí, že tady je vlastně černá šlechta, která to vlastně tahá jako za ty nitky v pozadí, že to jsou nelidi, doslova do písmene, tak vlastně si člověk uvědomí, že ten konflikt je daleko větší a může mít daleko větší důsledky celý lidstvo. A jak už řekl i vlastně, nebo představitel Ruska, jestli bude válka, tak bude hodně rychlá, a takže vlastně za pár minut je to vyřešený. Takže aby se něco takového nestalo, jo, že bychom vlastně byli zpátky v nějaké době kamene, nebo jo, prostě vám nepojde nic, tak vodu, elektriku, jo. Takže aby se nedošlo do téhle situace, tak je právě tomu co nejvíc teďka předcházet a konat, jo, protože říkám, esenciálně je to válka o naše vědomí, protože když se na to člověk podívá z pohledu, teďka přeskočím trošku do Tartárie, z pohledu Tartárie, tak Tartárie bylo impérium zvuku a vlastně vnitřní zradou vlastně bylo zničeno. Právě civilizací, která je třeba ještě o 2, o 3 úrovní výš než ta naše současná. Jo, takže vlastně ne úplně byla zničena Tartárie, právě taková ta jako část, kde žilo hodně lidí, bohužel ano, jo. Hodně měst bylo buď zničený a ten parazit, když víte, funguje tak, když jste duše, tak esenciálně, jak je to válka o vědomí, že je to válka mezi vědomým a nevědomým, nebo mezi lidma a nelidma, jo, můžete to říct třeba do těchto rovin, tak je to vlastně, ta válka je esenciálně o naše nesmrtelné já. Ať je to v jiných třeba v buddhistických tradicích se tomu říká Atman, nebo nesmrtelné já, nebo v křesťanství se tomu říká Krist, jo, jak, abych to ještě řekl úplně přesně, tak byl Jezus Kristus, Jezus je občanský jméno, jo, to je jako třeba Ruda Jana a td. A tom Krist, to je právě ta nesmrtelná jako jiskra, jo, božská jiskra, nebo ve slovanství se tomu říká prajiskra. A o tom to celé je ta hra, jo, od tady tu naši nesmrtelnou jiskru. Jestli si ji zachováme v téhle reálnosti, když přijde válka, tak nás to, je možné, že nás to za sekundu smete, tak ta válka bude pokračovat na jiném místě, v jiném čase, v jiném míru. Ale chtěli bychom to ukončit v tomhle míru, protože když si člověk uvědomí svou přirozenost, tak zjistí a i třeba začne se učit lingvistiku runy, tak je runa Rať, což třeba je světlé vojsko. Můj syn se jmenuje Ratmír, jako právě žera je to přirozený světlo, T je vlastně natvrdo z vrchu daný, jo, že to je to spojení, ten aj torus, můžete říct, jo. A to je Rať, to je právě to vlastně světelné vojsko a mír, to je mír, vlastně moje myšlení, je istina a R je rod, jo, takže to je vlastně Ratmír. Takže vlastně my konáme právě jako jednosvětelné vojsko, jo, který je v řadě vedle sebe, nemáme pána, nejsme pány, my jsme jenom mezi sebou, že vlastně suverénní nebo živí lidé, jo. Suverenita se nikomu neuděluje, ta se jenom vlastně uznává tomu druhému člověku, když začne vlastně konat ve vědomí a svědomí. Takže doopravdy dnešní doba je takto vyhrocená a oni vlastně ten parazit, nebo černá šlechta, nebo archonti, jo, můžete je mít i pod jinýma názvama, jako třeba pátá kolonie, chazaři, a tedy sionisti, že oni jsou to, co potřebují, tak zrovna tu agendu mají. A vlastně, aby jsme fungovali, aby se trošku zase vrátil k Janě, aby jsme fungovali jako lidé, tak samozřejmě, když tu válku teďka zastavíme, tak jsou plány na obnovu našeho zdraví, ať už přes vlnovou genetiku Matice Garájeva nebo právě léčení zvukem a právě najít zdraví právě pro většinu lidí. Jani, jestli chceš tomu něco, prosím, dodat, budu rád.
2: A je ticho. Jany teda teď neslyším. Jestli si někam... Ono to souvisí... Jo. Protože když budeme... Já jsem vyzkoušel nový mikrofon, tak snad to bude dobrý, protože ono to o tom je, protože když ten člověk je suverén, tak jak říká Ruda, tak zkrátka on se postará i o to svoje zdraví, protože to začíná v mysli, samozřejmě jsme pod útoky, ale je to o tom nespoléhat se přece jenom na nějaký furt guruji, jak já říkám, aby na to lidé nespoléhali, aby nespoléhali úplně na nějaký medbec a další věci, protože všechno mají lidé ve své mysli a ve své vůli, protože to vědomí tvoří ten svět kolem nás, ten antropocen, který se nám tady říká, že jakože mysl a člověk vládne všemu, to je přece kravina, protože příroda se bez nás obejde, my se neobejdeme bez přírody, bez přírody jsme tak nějak trošku více v řiti, že ano, tak to je potřeba, aby si lidé uvědomili, jak to vůbec je a pak mohou, když už jsou vědomí a chovají se jako suverénní a vystupují jako suverénní v tom vědomí a svědomí, jak si říkal Rudo, tak pak mohou prakticky všechno. Ale nechám slovo Jany.
0: Tak já jsem ráda vždycky za doplnění, nicméně já teď pozoruju na tom našem úzkém kruhu lidstva, kteří se věnují celkově velkému rozsahu informací, a protože my musíme znát i tu historii trošku, že? A aspoň trošku teda mít nastíněné, co se dělo v té minulosti, protože opravdu ty civilizace tady před náma byly mnohé a my víme jenom o některých vývojech a vždycky se tak nějak domýšlíme a většinu toho ostatního cítíme srdcem, že to asi pravděpodobně tak bylo. Rozpomínáme si, že jsme pravděpodobně zažívali nějaké právě ty konce a začátky, nějaké růsty a pády a tím se schovávají ty traumata vlastně do našich těl a do DNA a na té rezonanční sféře se to potom objevuje právě i v těch skupinách, které se snaží takto něco dělat a nechci říct to slovo bojují, ale prostě je tady určitý boj. I když to každý děláme různě, tak na té frekvenční úrovni to především spočívá v tom, že my nevíme, jak tohle všechno dopadne, protože spousta našich předchůdců věděli většinou o tom pádu nebo co se chystá a byli nějak, teda aspoň co se k nám dostane nějak těmi informacemi, tak stejně k tomu pádu potom došlo a i taková velká velmoc, jako je Tartárie, když to řeknu velmoc, ale prostě to území celé a to, co tady fungovalo, tak my se také jenom domníváme, jak to asi bylo, protože to, co já zkoumám i v těch knihovnách, tak hodně se pracovalo na tom, abychom nevěděli. A fakt jsou to jenom takové ty útržky, takže co nám zbývá si rozpomenout vlastně na základě toho našeho vědomí, pak i svědomí, jak to pravděpodobně, jak si bylo a ta frekvence prostě nás nemá šanci ošidit, jo, takže je jedno, co chápeme slovy, je jedno, co jsme si přečetli, je jedno, co k nám přichází, prostě nějakým způsobem něco vevnitř víme a podle toho pak konáme a víme, že spousta z nás tady opravdu už v téhle realitě a v tom, co se děje, není schopná nic tvořit, nic budovat, opravdu jsme znechuceni, kam to všechno až spěje a kam asi to asi všechno může dospět, to vůbec netušíme, ale pořád vlastně jsme účastníky toho celého procesu, takže i ty staré mapy, jako Eskytie a Tartárie, jak se vlastně i změnila paměť Eurázie a proč je i toto téma tak důležité, tak je si uvědomit, že my opravdu máme ty vědomosti v sobě, ať už jsme staré duše nebo mladé duše. A teďka je důležitá ta důvěra k tomu vlastnímu vedení a udržování té, ať už vibrace nebo nějaké frekvence toho, abychom šli vpřed. A ta skutečná síla i těch starých map v nějaké časové řadě, když třeba vedle sebe položíme i mapy od antiky po 19. století, tak můžeme sledovat, jak Evropané postupně měnili představu o obrovském prostoru od Volhy, o Kaspického moře, přes Sibiř, Střední Asii, Mongolsko, až k Mandžucku a Tichému oceánu, tak tady existuje určitý jev, který stojí za velmi podrobné studium. Po několik staletí se vlastně v mapách objevují právě pojmy Tartaria, Tartari, Grande Tartarie, Great Tartarie, Maskoite Tartarie, Independente, Chinese Tartari a další varianty. A vlastně i Library of Congress sama ve své historii kartografie uvádí, že označení Tartari, Tartaria bylo po staletí používáno evropskými kartografy pro různé rozsáhlé oblasti mezi východní Evropou a Čínou. Takže tohle je pevný výchozí bod.

0: moderním národem ve smyslu dnešního národního státu, takže řečtí autoři taky tímto slovem označovali různé kočovné a polokočovné populace, že v euroazijské stepy. A ta pozdější kartografie zdědila tento způsob myšlení. Pokud evropský geograf neznal politickou strukturu obrovského prostoru detailně, mohl použít velký zastřešující geografický nebo etnografický název, a to je právě jeden z kořenů pozdější Tartárie. A ty souvislosti potom si třeba řekneme později, protože já tady mám rozpracované právě ty územní zajímavosti, které se dneska navazují na dnešní boje vlastně i o to území. Víme, že i naše Československá republika a Slovensko tady byly klíčové právě z hlediska územního plánu a neustále se vlastně o naše území bojovalo z důsledku toho, že jsou tady silné elektromagnetické a různé vlastně tady tyhle ty energetické body, které se samozřejmě spojují ale po celé Evropě a neustále se o ně takto bojuje. Takže co se týče právě i té ruské expanze za Ural, vlastně získala zásadní dynamiku od konce 16. století a není to už žádné dneska tajemství, takže když budete pátrat ty souvislosti a časové mapy a horizonty, tady jsou ve velké návaznosti a vlastně Library of Congress datuje oficiální ruský průnik na Sibiř k roku 1581 a dokumentuje následný rychlý postup průzkumníků, obchodníků a státní správy směrem k Tichému oceánu a to je pro zánik názvu Tartária právě zásadní, kdy třeba oblast, která byla pro západoevropské kartografii neurčitým obrovským prostorem, se postupně stává třeba Tobolskem, Jakutskem, Irkutskem, Jesenickem, Kamčatkou, Sibiří, ruským impériem, takže tak, jak říká Ruda, teďka se věnuje pozornost tady této oblasti, kterou zmínil, a nejsou to žádné náhodné věci. Stejně tak, jak se bojovalo o Ukrajinu a stále bojuje a o další místa, jako je Sýrie, Irán, všechno to má nějaké návaznosti a jsou to silná pole, které jsou propojené a běžný v uvozovkách občan jaksi nemá povědomí o co se tady jako jedná, takže to už třeba sahá do té kompetence nás, kteří na to máme čas a ty souvislosti spojujeme takto. Ale boj vždycky o nějaké území je velmi významný až v takové dohlednosti, kterou my nejsme schopni ani prohlédnout. Nicméně jako běžný tady člověk, který žije na nějakém tom území, vždycky se může zaopatřit v tom, že bude mít krátké povědomí a potom se může napojovat právě na to DNA, na tu paměť skrze třeba Garjájeva a pracuje na těch frekvencích, ať už je to opravdu jakkoliv, ale důležité je právě to pole srdce, kdy ono rozpozná prostě, co je pravda a co ne. Takže to mapování vždycky je zároveň politické obsazování nějakého prostoru a když stát nějaké území mapuje, tak to nedělá pouze pro nějakou vědu, ale ta mapa vždycky umožňuje, což známe, vybírat daně, stavět cesty, zakládat pevnosti, organizovat administrativu, těžit nějaké suroviny, řídit armádu a kartografie je vždycky jedním z nástrojů nějakého státu a to je vlastně pro to téma moci a vědění zásadní, že je potřeba pojmenovat prostor, znamená částečně získat i kontrolu nad jeho reprezentací a to je, si myslím, klíčové pro náš teďka pořad, kdy Ruda Vára právě může více objasnit, prostě co se děje třeba momentálně, jo? Protože já do toho tolik nezasahuju, tak bych zase dala prostor Rudovi.
1: Děkuju, já tady nazdílím trošku jenom takový dokument.

0: Takže dám Enter Scream, to vydám, doufám, že to půjde. Každopádně děkuju, co jsi řekla, já s tím můžu jenom souhlasit, protože to, co se doopravdy děje, má jako přesah do naší minulosti a i budoucnosti. A říká i Kozirev, což vlastně taky souvisí s Garájevem, to byl tak, oni měli stejnou alma mater na Altaji v Novosibirsku, stejnou vlastně školu, kde byly všechny ty parapsychologické věci, výzkum od 50. let 20. století, vlastně po druhé světové válce. A když se podívám třeba na ten Kaliningrad, tak tohle jsou právě obrázky z města Kaliningradu. A když se podíváte, tak tady jsou hvězdicové pevnosti. Jo? To je taková pěticípa hvězdicová pevnost a tady jsou ještě městské hradby. Protože dřív, když vlastně za vědecké kultury, jo, protože Tartárie byl jenom poslední název, nebo byl jenom poslední název vědecké kultury, ale esenciálně to jde právě do toho vědomí a svědomí. Takže oni moc dobře viděli, proti jakému parazitovi stojí. Proto vlastně veškeré ty města byly vlastně stavěny jako pevnosti, jako energetické pevnosti, jako štíty. Jo, každá brána městská, to byla v podstatě, to byl vojenský perimetr. Když jste šli tou bránou, tak jste se museli frekvenčně naladit na vnitřek. Jo. Když jste nebyl člověk, tak to hned poznali a ta brána vás nepustila dovnitř. Jo, proto vlastně všude ty města byly takhle stavěny, jo, jako vojenské pevnosti, které mezi sebou byly právě přes vodní éter propojeny. Jo, a všechny tady ty vodní cesty vždycky byly napojeny na moře, jo, že to dělalo jeden energetický celosvětový systém. Jo, proto najdete vlastně Tartáry všude po světě. I když třeba ne v mapách, jak třeba v Británice se uvádí, že to byla jenom v podstatě dneska Eurázie, oblast dnešního Ruska. Ale když jdete do té architektury, tak stejnou architekturu najdete v Peru, v Americe, v Austrálii. Prostě ten kamen nelže. Jo? Megalitické struktury všude po světě, ať už v pyramidách atd. Takže když se na tom podívám jako z pohledu tartarského jako vědomí, tak my jsme měli právě že neprůstřelnou obranu, akorát právě přes vnitřní zradu vlastně se říká, jeden italský zdroj uvádí kozáku, jo, kosac, anglicky se píšou kozáci ko, dvouma s, sax, jo, tak ta část vlastně zradila a vlastně otevřela vlastně ten vojenský perimetr toho parazita a tím vlastně vznikl ten problém, který vlastně ještě dneska není vyřešený. Tím vlastně, jak se narušila celá ta obrana, tak samozřejmě ten systém začal postupně padat, takže byly různý jako energetický právě problémy, ať už během těch třeba posledních 200 let. Takže vlastně postupem vlastně ta Tartárie slábla a slábla, jak ztrácela jednu državu vedle druhé. My právě, jak jsme byli suveréni, nebo jsme suveréni ve vědomí a svědomí, tak my jsme neměli vlastně jako žádný dědičný tituly, jak to mají vlastně králové, jako království, to je podvod vlastně dosazený právě těma, nebo králové jsou podvodníci dosazení právě tím parazitem nebo těma archontama, nebo jak to chce tomu říkat. Jo. A my jako suverénní jsme to měli tak, že vždycky ten nejzkušenější, nejlepší vlastně byl vždycky ve vedení. Jo. Byli tam dva, byl jeden vlastně, který to vedl po té, dá se říct, po té administrativní stránce a pak byl vlastně bojár, který to vedl po té vojenské stránce. A říkám, bylo to všechno koncipované tak, že jsme přes atmosféru Země, jsme byli napojeni přes vlastně éter zemský a éter Zemi, jsme byli napojeni a z toho jsme získávali vlastně svůj štít, obranu a i vlastně, když bylo potřeba, a i energetické útoky, když bylo potřeba něco třeba chránit. Ale říkám, jak jsme ztráceli postupem tu energii, tak jsme přišli vlastně o ten globální grid nebo o tu mřížku. Dá se říct, že ještě třeba ve druhé světové válce 1945, jak bylo bombardování Drážďan, tam bylo velkých asi 22 tisíc jednotek vojenských, takže proto tam to jako dvakrát po sobě úplně jako bombardovali. Že tam bylo 600 tisíc lidí, kteří nechtělo jít právě pod Řím, kde vlastně je dnešní parazit. S tím, jak to ještě souvisí s Československem, nebo s Českem, nebo s Československem, zde vlastně za Tartárie byli šikovní kameníci a skláři. Aby vlastně mohlo se ten éter přenášet vlastně a nevybuchnout, když to řeknu úplně jednoduše, tak potřebujete vlastně čistý, 100% čistý vlastně materiály, které vám jsou schopny vlastně tu plazmu převádět. A k tomu právě potřebujete mít čistý sklo. Jo, proto se dělali různé polymerní směsi. Jo, já jsem třeba 6. 7. Rulo Vávra a moji předci byli předtím, vlastně děda byl doktor a pak byl kameník a byli vlastně hrnčíři. Jo, keramiku jsme dělali. Takže vlastně to všude byly vlastně polymerní směsi, které byly právě na zvýšenou vodivost, aby tam vznikal piezoelektrický jev a mohlo vlastně se převádět náboj. Jo, takže to byla vědecká kultura, která byla právě postavená na vědění, jo, na doopravdě vědění, že vlastně viděli, že všechno kolem nás je torus, torzní pole, jo, atom je torzní generátor, čakra je torzní generátor, jo, Yin-Yang je 2D reprezentace toru. A ten torus, vlastně, když víte, že to je každý atom, tak je i vortex založená matematika a vy můžete pomocí toho vlastně i navrhovat systémy. Jo. A od torzního pole je odvozen celý elektromagnetismus. Jo. Když si vezmete tor jako je ten vír, jo, torzní pole, od toho máte slovička konduktor, jo, rezonátor, generátor, reaktor, jo, samozřejmě i profesor, lektor, jo, a tedy. Na to děláme teďka písničku, asi jsme našli 60 profesí, a takže to se připravuje. Jo, takže když vlastně se na to podíváte z téhle vyspělé technologie, která vlastně všechno propojuje, že jsme v jednotným jako poli, že vlastně celá galaxie je jedno torzní pole, můžete říct jedna velká čakra, jo, jedno velký vědomí, s kterými jsme propojeni, tak už to není nějaká religie, jo, není to nějaká tady, už jsou to fakta, už jsou to logika nepustí. Jo. Právě, že ti jako archonti, nebo tady ti nelidé, oni právě vytvořili programy 3D Matrixu a to jsou veškeré religie, i církev, i vlastně religie je i moderní věda, jo, že vlastně pro nevěřící, jo, to je vlastně religie pro nevěřící, politika. Takže aby vlastně rozdělili lidi, postavili je proti sobě a ty lidi nenašli vlastně ten základní kamen, že jsme vědomí a svědomí a že jsme v jednom poli, že všechno to pole se navzájem ovlivňuje. Jo. My jsme vlastně v tom vědomí spojeni i s těma archontama, jo, v jednom poli. Jo. Ale právě, že máme to svědomí, že máme tu duši, jo, to nás právě rozlišuje. To svědomí, to je ten základ, který nás jako rozlišuje od těch nelidí a to je vlastně válka svědomí. A, jo. Protože se říká z toho pohledu, že nevědomost je kořen zla. Takže když se na tom podíváme z tohohle pohledu, tak jenom potřeba si uvědomit, v jaké velké hře my teďka jsme. Já nerad říkám slovíčko hra, protože tady ta hra dokáže být hodně zlá a může hodně bolet. Ale jsme v téhle situaci a je doopravdy na to, aby jsme si uvědomili, kdo jsme, protože když si uvědomíme, kdo jsme, že jsme to nesmrtelné já, nebo ten Krist, jo, nebo prostě ten Atman, jak v různých těch právě programech je to právě rozdělení, aby se ty lidi hádali, islamisti mezi s křesťanama a td., jo, s nevěřícíma a td. A když si uvědomíme naši nesmrtelnou část, tak ti paraziti najednou nemají co sklízet. Jo? Oni jak ničili tu tartáry, tak jim nezničili záměrně celou, že třeba část vlastně nechali, jo? Třeba tu Prahu nechali, nezbombardovali a tedy, protože takové místa se připravovali zase na jejich příchod. Jo? Jejich jako taktika je vlastně, vlastně, aby ten Atman, ta nesmrtelná duše byla co nejvyšší, tak oni potřebují, aby ten člověk prožil vlastně celý život, jo? Aby vlastně zestárl a vlastně uvěřil nějakému dogmatu, jo, církvi. Tím pádem vlastně, když pak umírá, tak umírá se 100% přesvědčením, že to tak je, jo? A to je právě, to je takhle nejvíc jako právě v tom nevědomí, jo? Že vlastně on má pravdu, on to prožil, protože má tyhle životní zkušenosti a tedy. Jo, takže vlastně takhle vlastně oni vlastně vytvářeli ty programy a proto aj nechali určitý stavby a nezničili je, jak ostatní. Jo. Třeba hodně poničená je třeba východní Sibiř. Jo. Tam, když najdete, tak tam najdete přes 300 tisíc jezer, které jsou různého tvaru, často trojúhelníkový. Jo. Vyjdete tam, najdete tam místa, které jsou spálené, do kterých dodnes ještě nic neroste. Jo. Takže tam byla úplně poničená. Tam, kde to jako nepotřebovali, tam to srovnali se zemí, stejně jako Sahara. Jo? Právě a to se dělalo všechno zvukem. Jo? Protože všechno vlastně je postavené na zvuku nebo na rezonanci. Když máte tu správnou rezonanci, tak víte to. Možná jste si hráli se skleničkou, že jo? Nebo komorní A, když zaspívá, tak prasne sklo. Když jsou dva zdroje na stejné frekvenci, jo, tak vlastně dochází k přenosu energie z jednoho na druhý. Jo, na ten, jo. Takže vlastně potom, vlastně, když někdo zaspívá a ta sklenička je na stejné frekvenci, tak ta sklenička převezme vlastně tu energii toho zvuku a prasknu. Jo. Takhle vlastně celá hmota taky funguje. Takže když vlastně naše jako tartárie nebo to védské vědomí bylo postavené na frekvencích země, tak jim stačilo vlastně jenom tam přinést určitou energii a to všechno vlastně začalo a i veškerý kamen nebo hlína začal normálně vibrovat a bylo to jako kaše, jo, jako kaše. A právě když bylo víc té energie, tak to prasklo, když bylo méně té energie, tak to se to třeba ponořilo, jako potopilo do té kaše. Pak přestali samozřejmě vysílat z těch jako lodí a tím pádem to přestalo. Jo? Jak říkal aj nebo Nikola Tesla, Bůh ví, jak to s ním bylo, ale jedna věc, aby člověk přemýšlel o frekvenci, vibraci a energii. Jo? Když mám tu rezonanci, tak mám tu frekvenci. Pak už je to jenom o té energii a té vibraci, jak tomu dám velký vibrace, kolik tomu dám energie, jaký efekt chci docílit. Jestli chci docílit úplného zničení, nebo jenom, aby se to třeba jenom utopilo. Jo? Protože my, když jsme stavěli ty stavby, tak my jsme stavěli, že vlastně přežijou jako jakýkoliv kataklizma. Oni měli ten parazit, měli docela problém ty stavby aj ničit, jo? Protože jak my jsme to dělali z těch jako umělých polymerů, jo, z křemene, který má ještě třeba o 3-4% víc křemene, jo, než třeba je normální, jak máte třeba žulu, jo, tak v té žule je křemen a my jsme dělali křemen, žulu, která měla ještě o 3-4% víc právě toho křemene, jo. Takže vlastně jsme měli pevnější vlastně stavby, jo. Takže oni měli problém to rozbit, protože vlastně k tomu potřebujete hodně energie a když vlastně tyhle stavby byly v tom torzním poli země, tak oni vlastně postupem časem byli tvrdší a tvrdší, protože furt byli napojeni na ten éter, takže vlastně oni měli prostě problém je rozbit, protože museli, když ta stavba třeba tam stála 100-200 let, tak byla za těch 100-200 let tvrdší a tvrdší, takže oni by museli jako to 100 let v podstatě rozbíjet. Jo. Takže jo, nebo s velkýma výkonama, ale jo, takže ne všude to úplně rozbili, jo. Takže něco nezničili záměrně, něco nemohli zničit a něco úplně zničili, jo. Samozřejmě část té Tartárie věděla, co se děje, protože to vědomí to pochopilo, tak se část Tartárie schovala. Dá se říct, že hodně podzemí funguje. Vlastně kolem Česka aktivní jsou jako v podstatě hory, kolem jsou furt aktivní nebo trošku deaktivní. Hodně třeba sopek, co se nám říká, jsou to sopky, to jsou vlastně bývalý vlastně reaktory Tartárie, které jsou buď poničený nebo nějak znefunkčený. Když se vezmete i třeba Moravský kras, jo. Moravský kras má zhruba 40 km tunelu, jo. A když si vezmete jenom ty fakta, jak je to možné, jak to mohli postavit v tom 18. 19. století v žule, jo, která je tvrdý materiál, těžko jako to jako s kamenem to tam jako moc nedáte. Ještě když tam máte řeku, že podzemní, tak tam ta řeka má furt kolik, 8, 10 stupňů, tam máte podchlazení, tak dlouho tam moc nevydržíte, jo. A oni tam vyvrtali 40 km tunelu, jo. A nám přece ve škole řekli, že my jsme se dožívali 30 let a uměli jsme maximálně tak do 5 počítat, jo. A k čemu teda jsme potřebovali jako tam dělat zdymadla a vodní cesty a teda, jo. To samozřejmě to podzemí je pod velkou částí České republiky. Jo? Znojemský podzemí, tam máte čtyři patra nad sebou, jo? Propojený Brno. Jo? Takže když člověk začne zjišťovat, jak je to vlastně propojený přes tu vodu, jo? Že to až k tomu moři, až k tomu právě a i tomu Kaliningradu dneska, jo? Že to bylo všechno vlastně provázaná vojenská architektura, jo, protože jsme viděli, proti čemu stojíme, tak člověka pak nepřekvapí, že vlastně jsme v téhle době, jaké jsme, protože ten parazit nám přes jezuity, černou šlechtu, nám vlastně změnil osnovy, takže jsme se učili vlastně blbosti, aby jsme se neprobudili. Jo? A když to člověk začne vidět z toho jednotného vědomí, tak najednou ten parazit ví, že už ten atman, tu nesmrtelnou duši si nenecháme vzít a najednou oni už prostě jsou, takže jdou do té kompletní jako války. Tomu ještě v květnu nebyla podepsaná smlouva mezi dobrýma a zlýma, když to řeknu tam, nebo mezi vědomým, nebo svědomým a nevědomým, nebo těma šedýma, jo, těma entitama. Takže teďka vlastně se jde do úplně absolutního konce a jde o to, aby lidi právě navýšili to vědomí, nebo uvědomili si, že jsme svědomí a vědomí. Tím pádem tady není co sklízet a ten parazit vlastně nemá za co bojovat. Jo. Ale pokud lidi si to neuvědomí, tak říkám, tady budou větší problémy. Takže čím víc lidí si to dneska uvědomí, tím a spojí si všechny ty věci, jo. Samozřejmě je dobrý se na to podívat z toho technického hlediska, když chce se na to někdo podívat, tak tomu vlastně slouží web 105G.cz. Když se na to chce někdo podívat ze zdravotního hlediska, tak je to vlnová genetika.cz. Všechno se to točí právě v těch frekvencích, vibracích a energii. Jo, stejně jak to říká Jana o tom zvuku, jo. Tartárie byla hlavně impérium zvuku. Jo? K tomu vlastně sloužily veškeré katedrály, kde se léčilo. Jo? Tam se víc regenerovalo, než se stárlo. Jo? Proto oni se dožívali 600 let a tedy. Ještě v Brně v roce 1920 jsem viděl jeden zvon a tam ještě tehda vlastně stavěli zvony tartarsky, které byly právě v tom poměru, který vlastně vydávají rezonanci s okolníma zvonama, jo, a to vlastně tvořilo ten ochranný štít, jo, ty harmonické rezonance, které mezi sebou vlastně se jeden od druhého ten zvon vlastně furt přebírá tu energii, takže oni furt zvonili, jo, ještě byli v pásmu infrazvuku, že nebyli vůbec slyšet a to dělalo vlastně neviditelný štít a vlastně nás to všechny vlastně drželo ve zdraví, jo, my jsme nevěděli, co je nemoc, co je parazit, jo. Akorát, že potom část vlastně jako právě té šlechty tartarské, která vlastně zradila, nebo těch kozáků, těch, tak vlastně chtěla být to ovládat, jo, pak jsou z toho ty Saks, to jsou ti bankéři, Jo. Z toho jsou vlastně kosac, jak jsou dvě S, tak jsou i potom nací jednotky byly. Jo. Samozřejmě byly dobří a špatný, jo, protože když se na to podíváte z pohledu i těch třeba SS jednotek, tak dneska už hodně těch Němců, co dřív by řekli, hele, už by nenapadlo to Rusko, protože si uvědomili, že vlastně to není Rusko proti Německu, jo, nebo Evropská unie, ale že to jsou v podstatě lidi proti nelidem, jo. Je to úplně potom jiná válka. A samozřejmě oni hrají na tu nevědomost těch lidí a na ty právě programy toho 3D Matrixu, rozdělu a panu. Jo. Takže proto nechají ten Řím, aby vlastně se chystal na ten jejich návrat. Jo. A proto tam vlastně je aj největší kolonáda. A na ten Řím se taky chystáme, jo, když jako setlí vojsko, protože tam je největší kolonáda, že všechny cesty vedou do Říma. Tam byly vlnovody, jo, když máte aj procesy, tak máte vlastně takovou mapu, jak jsou různě ty křesťanské, že jo, cesty. To byly dřív vlastně vlnovody. Jo. Oni ukradli vlastně minulost, tartarskou minulost nebo védskou minulost. Jo. Ukradla církev, že jo, veškerý jako kostely, veškerý chrámy si, že jo, přivlastnila. Dále ukradla Anglie, že jo, tartarskou minulost jako impérium zvuku ukradla Anglie. Také samozřejmě ve 20. století vlastně vznikl až Vatikán 1929. Takže ona ta válka vlastně, když se na to podíváte, tak je furt je aktuální. Jo, 5G a COVID je jenom pokračování tady té války. Jo. Vlastně o čem to je COVID a i 5G je o to vytvářet nevědomost, jo, že vlastně lidi hloupnou, že to je vlastně digitální koncentrák, jo, digitální demence, jo, děti, že jsou úplně na tom závislí, že nedokážou, že jako už se učit bez počítače, tím jsou hloupější a hloupější. A to vlastně jsou ty programy těch archontů, protože z toho oni potom žijou, protože člověk, který je nevědomý, tak je lehce ovladatelný. Jo. Takže je to zase esenciálně válka o vědomí a na té technické úrovni je to válka o frekvenci. Takže když tohle dostatek lidí pochopí, to vědomí se ustálí, sjednotí, tak je to začátek vlastně obnovy celé té védské kultury. Takže Jani nebo Martine, budu rád, když tomu zase něco řeknete. Děkuju.
1: Tak kdo, Martin nebo já?
2: Ha, tak Jany. Ne, protože my to můžeme vidět, že ano, můžeme to vidět, a jak říkal Ruda, ty katedrály, já jsem to tady zmiňoval několikrát, proto to má dvě věže, bylo to nabitý a léčilo se v tomto, jenom zase ten parazit to tady přebral, aby nám to, aby jsme tady uctívali nějaký falešný bůžky, aby jsme se nespoléhali sami na sebe. A to je přesně o tom vědomí, že ano, ty církve na tom jsou, že ano, boj se, a musíš být hodnej a takovej a makovej, jinak půjdeš do peklíčka a uvidíš, co jsi, a tam se budeš kvařit a podobné kraviny. Takže pořád je to o tom, že někdo nechce, aby jsme byli ty plně vědomí. To je důležité, aby se lidé uvědomili. To jenom za mě.
1: Tak jednoznačně, jak říkal Ruda, tady je důležité si uvědomit, že ty nanotechnologie v COVID vakcínách a vůbec na jakém principu fungují, tak to jsou přesně scénáře z programovacích filmů, které už nám tady byly předkládány a můžeme to vidět v řadě filmech, kde vždycky takové ty útržky, jak to funguje, tak je jich celkem dost. A vlastně už to, že už jsme slyšeli třeba slovo náklad, jak se zkoumalo a jak měla vůbec fungovat takzvaná vakcína, tak když se podíváte hlouběji na tu technologii, o kterých je mnoho, mnoho informací a různých videí a ať už to bylo Otevři svou mysl na stránkách 105G, vlastně v té vlnové genetice, můžete pátrat do hloubky někde do zahraničí. Ale ta jednou z často kladených otázek je, proč někteří lidé třeba onemocní a dokonce zemřou, zatímco většina z nich je třeba zcela zdravá, bez větších příznaků. Tak to je vlastně, že pokud já je aplikovaná nějaká stejná látka, tak by měly mít vlastně všichni podobný výsledek, jo? A k tomu vlastně můžeme dneska mít ty důkazy, že tomu tak není. Takže tady tyhle ty technologie, které jsou mezi námi, prostě opravdu se experimentálně na nás krásně mohou pozorovat. Je to velmi okaté, vůbec jako není potřeba používat ani žádných konspiračních teorií, protože svým způsobem díky mikroskopům a opravdu skvělým lidem, jako byla doktorka Madej, Karnikum, vlastně doktorka Mihalčet, kteří používají vlastně tady tyhle ty i lékařské metody mikroskopu na temném poli a dál. Tak vůbec celkově, když my si uděláme třeba takový souhrn toho, kolik, nebo vůbec tohleto území, když budeme počítat teda jako, že je to nějaké území a nebudeme se zaobírat tím, jestli je země plochá nebo kulatá. Prostě je to nějaké frekvenční pole. A to frekvenční pole, tak jak říkal Ruda, prostě je v tom torusu. Jo? Takže svým způsobem hodně je to podobné nějaké kouli, nějakému válci, prostě nějakému útvaru, které vypadá jako prostě jabko, že, když to srovnám. A svým způsobem, jako můžeme se v tomto rozhraní bavit o tom, že je něco kulatého, ale svým způsobem můžeme fungovat na nějaké platformě, která je přirozená, když byly třeba zmiňované ty tartarijské stromy. Tak já si, můj názor je takový, že prostě existujeme na nějakých platformách a podle úrovně vědomí, frekvence a nějakých zase elektromagnetických síl se někde nacházíme. Takže momentálně lidstvo se nachází tady. Já už teda tomu neříkám lidstvo, protože to, co se děje v téhle realitě, prostě lidské není, že? Proto i ty naše pořady jsou nastavené na společnost lidství. Ale důležité je si uvědomit, co já třeba znám z těch knihoven Paměti lidstva, tak je důležité, že tady svým způsobem je velká ztráta to, co z lidského vědění zmizelo, co bylo zničeno, co bylo třeba někde ukryto a co možná stále čeká k našemu nebo k naší dispozici, v našem nějakému vědění k dispozici, tak v každé paměti lidstva, která se teda aspoň dochovala, známe to v útržcích, tak prostě svět začíná znovu a znovu. Jo? Potopy, požáry, dlouhé zimy, zaniklé země, paměť civilizačních katastrof a při pohledu napříč knihovnami světa se stále vrací jeden motiv. Svět před katastrofou a svět po ní. Jo, mezopotamští písaři uchovali potopu Ziusudry, Atrachise, Utnapishtima, Genesis zase vypráví o Noémovi. Indická literatura zachovala příběh Manua, íránská Avesta vypráví o Jimovi a ničivé zimě, Řecko znalo Deukaliona, čínská tradice uchovala velké povodně spojené s Junem, americké a další ústní tradice obsahují vlastní příběhy destrukce a obnovy. A mezi těmito vyprávěními existují zásadní rozdíly, přesto se opakuje základní struktura. Jo, starší svět je narušen nějakou mimořádnou událostí, část života nebo vědění přežije a po katastrofě začíná nové uspořádání. A tady je důležité, nebo nejdůležitější zjistit, zda některé z těchto tradic mohou uchovávat vzdálenou paměť skutečných přírodních událostí a co nám o zaniklých krajinách říká prostě archiv země, který je mnohem starší než všechny dochované knihovny. A ze města sama je nejstarší knihovna vůbec katastrof. Jo, ledovcová jádra, mořské sedimenty, jezerní vrstvy, korály, stalagmity, letokruhy stromů, vulkanická tefra, pobřežní sedimenty uchovávají události, které žádný člověk nezapsal, a jejich význam spočívá v nezávislosti na lidském vypravěči. A mýtus může být proměňován po generace. Sedimentální vrstva však vzniká fyzikálním procesem, a proto je při studiu starých katastrof nejúčinnější postupovat vlastně dvěma směry, současně od textu k přírodě a od přírody zase k textu. Takže máme tady opravdu řadu zajímavých katastrof, které jsou nám známé, a samozřejmě jsou věci, které tady se jenom domníváme. A vůbec všechno se vlastně takto nějak domníváme, tak jak jsem řekla, to srdce rozhoduje o tom, co si vybereme, co asi teda úrovni našeho vědomí a svědomí je momentální pravda, a to se neustále mění, takže to, co víme dnes, za rok zase se nám něčím obohatí a klidně to můžeme trošku pozměnit. Nicméně je důležité si uvědomit, že ten můj názor je, že prostě je všechno založené na těch frekvencích. Pokud jsou tady frekvence, tak potom ještě existuje jakési ticho, jo, neboli nic. A i to ticho může mít nějaký šum. Takže pořád se bavíme o nějakém zvuku, a ten zřejmě platí pro všechny, ať už fyzikální nějaké platformy, anebo prostě nějaké, jak tomu říkáme, dimenze. Může tady existovat mnoho zemí, miliardy zemí, tak jak prostě i vysvětluje omniverzum, že tady máme různé frekvenční místa, kde existuje prostě něco, a my se tady bavíme pořád o jednom a tom samém, že prostě náš svět byl vytvořen na nějakých frekvencích. Hezky o tom třeba vypovídá série filmu Hladové hry, jako tam je to hezky tak vysvětlené, jak ta kopule, kde funguje nějaká hra, a my jsme součástí taky teďka současné hry, tak která probíhá, tak vlastně je opravdu nutné si uvědomit to, že vždycky prostě něco vznikne. Tak jak vznikne, já to vysvětluji hezky, vždycky na těch skladbách. Prostě ten autor nebo nějaký skladatel přicházel s nějakou hudbou, a to, co vznikalo v určitém období, prostě odněkud bylo zachyceno, ať už zvukem nebo nějakými smysly. Víme, že spousta skladatelů vlastně nemělo ani ty smysly sluchové, že byli hluší, že? Takže prostě odkud jim to teda přišlo? No tak samozřejmě frekvenčně. A vždycky vznikala nějaká hudba v nějakém období, a ta vypovídala o té době, a pravděpodobně já jsem přesvědčená, že vlastně nějaká ta hudba přišla z nějakého světa, a proto my tady máme mix různých stylů po celém světě, a díky technologiím, které nám to otvírají, jako je Spotify, se můžeme dozvědět, že na místech, kde třeba je šílená válka, vzniká krásná, nádherná hudba. Ať už technologiemi, anebo prostě přirozenými nástroji. A tím je důležité si uvědomit, že ty frekvence jsou jako zásadní. Proto to, co se vytváří teď, je vytvoření nějakého dalšího světa, nebo jak jsem zmiňovala, kopule v kopuli, nebo svět ve světě. A dělá se prostě nějaký nový experiment, a myslím si, že jiné oproti jiným katastrofám je to v tom, že se tady děje něco zásadního. Proto se tady chtějí aj účastnit toho tady i různé takové ty divné entity, a je tady mix prostě různých nějakých civilizací, které přišly díky nějakým portálům a dírám v té vrstvě čtvrté dimenze, nebo prostě různým tady experimentům, jako je CERN, kdy se tady najednou objevilo prostě hrůzostrašné, satanské, prostě různá stvoření další, jako o kterém byl Gotthardův otevřený tehdy ten ten průsmyk nebo prostě nějaký ten tunel, jo, to byl satanský rituál úplně v přímém přenosu, to je taky na YouTube dohledatelné. Takže pořád se bavíme o frekvencích, víme o zvonech, víme o tom, co je tady k dispozici a není to náhodné, jo. Takže ať už máme dneska plazmové generátory, máme prostě třeba strukturovanou vodu, máme povědomí o čtvrtém skupenství vody a další prostě zajímavosti, které nás vlastně obohacují v tom studiu, abychom pochopili, kdo jsme, kam jdeme, kde to žijeme, proč jsme tady, jako já si myslím, že tady určitě nejsme dobrovolně, tady v tom vězení, to jsme museli udělat nějakou chybu pomýlenou, jako že bychom tady zrovna chtěli jako takto být v takovém prostředí. No, já tady každopádně už být nechci a věřím, že se do nějaké pasti inkarnační už nedostanu díky své důvěře v můj život a v nějaký prostě vývoj. A pokud teda se znovu objevím v nějakém takovém nepořádku, no tak jsem asi zřejmě ještě nebyla dostatečně zralá prostě na něco vyššího, takže přijímám všechno, co kam mě to vede, díky důvěře prostě v můj vývoj, v můj život, a tak bych to doporučila i každému, aby jsme věřili, že se dostaneme prostě tím úsilím, učením a šířením toho povědomí, toho, kam se každý z nás dostáváme a nemanipulujeme a nikomu nepředkládáme, jak by si měl, co by si měl myslet a co by měl vědět a neměl vědět a tak dále, jak to některé ty ezoterické kruhy taky dělají, jako a žádná nějaká vina, která by tady mohla zase způsobovat ten emoční chaos, jako když se dává někomu jakoby vina, ty za to můžeš, že takhle někde se nacházíš, tak vždycky to také není prostě ta pravda, jo? Protože ty manipulace těch technologií jsou opravdu silné. A i my jako silní jedinci, kteří to povědomí máme, tak se o nás často pokouší prostě manipulačními technikami. Každý den něco nějak prostě nás vést na cestí, ať už jenom tím, že tu pozornost dáváme na takzvaně uměle vytvořený problém, který se vytváří právě tady tím matrixem a tady tím systémem, takže jakmile už prostě máte nějaké povědomí, vědomí, tak vlastně systém vytvoří nějaký problém, takže je velmi důležité udržovat ten svůj náboj, nabíjet si svoji kvantovou baterku a vlastně neustále mít energii pro to své srdce, protože víme, jakmile ta naše síla dohasne, tak během chvilky vlastně ztrácíme tu energii, která vlastně to tělo opustí. Jo? Takže je to potom, že stačí strašně málo, něco se stane, nějaká nehoda a najednou duše, duch je fuč. Jo? A tělo prostě je magicky opuštěno a jaksi zase se vrací zpátky do země. Takže to za mě je důležité si uvědomit, že to malé procento, které pracuje samo na sobě, protože není nás mnoho, ale zase je to určitá kvalita, která je rozprostřená do velkého prostoru, tak se stejně na základě té frekvence stejně někde spojí. Takže nejsou nic náhody a důležité je si uvědomit to poselství právě toho, co víme třeba z těch událostí, katastrof, které byly a my se tady nacházíme teďka na něčem novém, takže předvídat, jak to asi bude, to nikdo nevíme, ale prostě jdeme v té vibraci toho, abychom poznali, kam můžeme jít jako dál. No, tak asi k tomuto já. Můžeš pokračovat, Rudo.
0: Tak já na to navážu. Jak jsi třeba říkala o té inkarnaci, když člověk umře, tak hlavně se nechejte napálit, že půjdete do nějakého světla, nějakým tunelem. To je právě už ta jejich hra Matrixová, jo, v tom 12. jako prostor nebo tak. Taková otázka, jo, kam byste chodila nebo chodili, když my jsme přirozený světlo a všechno máme jako v srdci. Takže nám stačí jenom rozářit to naše tělo, jo? To naše vědomí a nemusíme chodit do nějakého tunelu někam. Jenom máme právě v sobě tu praiskru, jo? Nebo ten Atman, tu nesmrtelnou já, a to nám prostě stačí jenom prostě rozářit. Takže my nemusíme nikam, my si to máme jenom v té chvíli uvědomit, jo? Takže nemusíme někam chodit, aby zase jako jsme nalítli do nějaké Matrixové hry, jo? Když to řeknu takhle. To, jestli jsme si to tady jako zatrest, tak částečně asi jo, taky částečně jsme si to vybrali, protože v tomhle čase se za mě jako uzavírá celý tady ten 3D Matrix v tomhle jako v téhle dimenzi nebo v tomhle rozhraní tohle torzního pole, jo, v tomhle vědomí. Ono samozřejmě pak bude větší torzní pole, větší vědomí, ale v tomhle torzním poli to má svůj začátek a konec. A jestli to tady začalo naší nevědomosti, že naši předci byli hodně jako vyspělí, že byli schopni právě dělat, prostě tvořit myšlenkou, tak je to právě dnešní doba, kdy jsme spadli úplně do hmoty, aby jsme si vlastně uvědomili všechny předchozí jako chyby. Proto tady asi chcou být všechny bytosti, jak chcou být u toho, protože zase ta praiskra, ta prvotní, která si to uvědomila, že co je v nás, v té pratmě, kde jsme tam bloudili, než jsme vlastně zjistili, že jsme jedno a tím pádem se to zazářilo, tak možná tady se to má vlastně znovu stát. Tak mně to přijde. Stejně říká Martin, je to bez gurua, bez žádných medbec, jo, to jsou jenom náhražky. Samozřejmě v určité chvíli života vám to může pomoct, ale nemáte si na to spolíhat, protože pak přijdou právě třeba okamžiky, kdy umíráte, jo, blízký smrti a tam prostě musíte být každý sám za sebe. Ono tady ta doba je krásná v tom, že my máme společný cíl, že, který je ta vědecká kultura v tom přirozeném světle, ve vědomí, že tady prostě jsou ty zdraví chrámy, které nás chrání nebo regenerují. Ale to, co se děje na té individuální rovině, je to, že každý sám za sebe, jo? Že každý sám za sebe musí si vlastně říct, kdo je, jo, kam jde. Já to říkám jednoduše, jsem vlastně vědomý, jdu z vědomí do vědomí, ve svědomí, jo. Takže vlastně to jsou ty tři jejich základní otázky, jo. Takže filozofie je další jako nesmysl, který program 3D Matrixu, aby si vymysleli. Jo, když se na to podívám, nevědomí je kořen zla. Jo, když jsou plně vědomý, tak se ničeho nebojím, jo, protože vím, jaký přijdou následky. Protože my vlastně všichni čelíme svým následkům, svýho konání, jo. Tomu my vlastně čelíme, aby jsme se naučili všechny ty svoje chyby, jo, opakování máma moudrosti nebo blbosti. Jo, samozřejmě s tou přírodou, jak je to všechno přes ten zvuk propojený, to je to, že proč si můžete třeba dát tam jabko, nebo jo, protože to má stejný genetický kód, tím pádem je to mezi sebou harmonický. Jo, proto veškeré věci, co nejsou přírodní, nás zabijí, degenerují. Jo, proto máme taky příroda, úroda, rod, rodina, prarodiče, to je zase aj s praiskrou, že jo, spojený. To jsou ty jazykové vlastnosti DNA, které právě propojují ty vlnové, ty frekvenční, s holografickými. To jsou to ještě naše vlastně, ta praesence, to naše vědomí. Jo. Takže přes ty slova, to jsou ty klíče, vlastně, které otvírají naše vědomí. Samozřejmě suverén jako takovej, ten ručí svým životem. Jo. Ručí svým životem za svý konání a nekonání. Jo. To je vlastně taky jako věc, která se o té suverenitě často neříká. Že ona, my jsme se ve škole učili, že suveréni jsou králové a blablabla, bla, bla, to už jsou ty jejich nesmysly. Ale skutečný suverén, ten ručí svým životem. Jo? Samozřejmě ta druhá strana, nebo ti parazity, ti černí a tyhle, oni jdou právě úplně do konce, jo? A i my. Třeba i Mark Steele teďka nedávno psal, že nás jdou jako vyvraždit, jo. Takže jako v tomhle je potřeba ustát tady veškeré ty tlaky, jo, v tom vědomí, že vlastně doopravdy jako žít nad nima, nad těma nízkýma jako frekvencemi, oni nás jsou furt stáhnout do toho jejího nízkého 3D matrixu. Jo, vy se nesmíte, nebo nesmíme se nechat, i když jsou to těžké zkoušky. Jo? Samozřejmě s tou nanotechnologií to taky je spojený. Že jo? Nanotechnologie nebo digitalizace, vlastně se o tom taky hodně mluví, o digitálním koncentráku, že jo? To je všechno kontrola z genetické úrovně. Jo? Ale zase, jak jsou ty různé šarže, proč jsou ty šarže? Protože někdo má vyšší vědomí a jeho tady ty jednoduché jako gadgety nebo tady ty nezlomí, jo? Protože to na něho nefunguje, jo? Protože on má složitější vědomí a on radši ten člověk umře, než by se nechal ovládat. Jo? Byli třeba, samozřejmě horší je to u lidí třeba v armádě, nebo takový, který se jako zaprodali, že prodali svou duši, když si od té druhé strany něco vezmete, tak o těch věcech nemůžete mluvit veřejně. Jo? Protože když o tom začnete mluvit, tak máte v sobě nějaký nano zařízení a to vás do 30 sekund zabije, když přestanete plnit rozkazy. Jo? Sice vám to nano zařízení dá nějaké jako speciální schopnosti, že umíte třeba 10 jazyků, jo? Nebo vás to dá do nějaké pozice, že? Že jste třeba, jak na Slovensku, Fico čtyřikrát předseda vlády, nebo jo, Havel na hradě někdo, ale musíte plnit. A když přestanete plnit, tak vás zabijou, ještě rituálně vás zabijou a mají za vás náhradního klona. Jo? Proto nám všem brali kapku krve, jo? Když jsme se narodili. Jo? Že mají vlastně z toho, oni vytvoří celku rychle jakéhokoliv klona. Takže ti politici to moc dobře ví. Jo? Tak proto z téhle pozice už ty politici se nedá věřit. Jo? Protože to je 3D matrixová hra. A kdyby volby něco změnili, tak už to dávno zrušili. Jo? Takže proto i různé šarže a proto jsou vlastně tady ty různé kontrolní jako programy. Ale my jako by se měli taky si vytvářet něco svýho, nebo obnovit tu vědeckou kulturu. Tomu je třeba tady to torzní pole pochopit, že vlastně to torzní pole úplně ve všem, že to tvoří celý elektromagnetismus. Jo? Jak jsme o tom říkali, tady máte různý slova. Jo? Lektor, rektor, mentor, mediátor, doktor, direktor, inspektor, kurátor, administrátor, galiátor, prezentátor, auditor, autor. A samozřejmě generátor, rezonátor, konduktor, rezistor, kapacitor, reaktor, kolektor. Takže když se na to dívám z pohledu té vědecké kultury, tak všechno je, jak vlastně pracovat s tou energií. Jo? Takže jsou nový profese, takže lidi potom víc tvoří. Jo? Není tady vůbec to, že si musíme jako něco dokazovat, ale my v podstatě tady vlastně vytváříme úplně nový jako vědomí, nebo staronový. S tím, že jsme se už právě naučili, nebo jsme prošli tou takzvaně temnou nocí duše, jo, nebo tou nocí svaroga, že jsme si jako kdyby všichni vlastně na zemi uvědomili, vlastně, že čelíme doopravdy nelítostné protistraně, která nemá svědomí. Jo? Takže když někdo nemá svědomí, tak jak se s nima chcete domluvit? Oni všechny smlouvy poruší. Proto se ani vlastně žádná smlouva teďka nepodepsala. Jo? Byly takzvané ty různé trusty, jo? Na 70 let, na 100 let atd. Jo? Mezi těma šedýma a bílýma, jo? Aby to ty bílí neřekli, protože nějak by vyvraždili všechny lidi světa. Jo? Takže se to neřeklo. Jo? Takže se vlastně hrála jako hra na lidi blbý a blbější. Ale to už se zakončilo. Jo? Samozřejmě my teďka musíme restrukturalizovat celou společnost. Samozřejmě se musí restrukturalizovat složky, musí se restrukturalizovat ta armáda. Jo? Proč by měli složky donášet nebo reportovat nějakému prezidentovi? Když se zakončí nějaká operace, tak se to má dát veřejně a lidi se mají rozhodnout, co se s tím člověkem udělá. Jo? A protože my jako lidi převezmeme svoji zodpovědnost. Jo? Tím, že se začneme konat ve vědomí a svědomí a každý suverén ručí svým životem, jo, tak je to úplně jiný vědomí. Jo. A jsme právě jako živí lidé, že si uvědomujeme, že máme právě třeba i torax, je portugalské slovo pro hrudník, jo, kde je vlastně střed toho té praiskry. Když vám taky zazáří, tak ona se otevře ze srdce. Tam je vlastně střed toho torzního pole. Jo. Máte to vlastně v bukvách nebo v, že jo, tady, v fí a máte to vlastně všude, všude kolem vás je torzní pole. Jo, že to je ten vír, že to je vlastně ten různý tradice tomu různě říkají. Jo, že byl prvotní ten, kdo si to uvědomil. Jo, to je ten takzvaný ta první bytost. Ale říkám, my jsme esenciálně jedno. Jo, takže někdo si to uvědomí teďka, někdo si to uvědomil trošku dřív. To nás jako spojuje. Protože když si to člověk jednou uvědomí, tak zjistí, že to vědomí je vlastně svědomí, že to je spoluvědomí, že vlastně sdílíme stejný základ, že jsme to jedno. Jo. Takže vlastně tady není jako potřeba si dokazovat, kdo je kdo, jestli, jo. My prostě jsme jedno, takže vlastně, když to člověk jako potom jako pozná a potká dalšího člověka, je rád, že není sám, jo, protože my jako lidi, nebo jako vědomí se potýkáme ve věčnosti, jo. V věčnosti, takže pro nás je občas těžký, jako když jste v tom, ta místa, kde jste fakt jako sám, jo. Takže vlastně pak jste rádi za každého člověka, který je taky v tom vědomí a svědomí. Takže vlastně v tom je i ta védská kultura. Samozřejmě ta védská kultura je potom v architektuře, jo. Je vidět všude kolem nás, jo, samozřejmě. Když máte dvě torzní pole proti sobě, tak vlastně když narazí, tak se vyzáří do středové plochy. Jo? To je pak topografická rovina. Jo? To je vlastně plus a minus. Jo? Samozřejmě je to vidět na úrovni atomu, je to vidět i ve vesikách Pisces, je to vidět i ve slovanském stromu života, ve všech jako kulturách světa, ať už je to židovské kabale, jo, nebo v amerických kulturách. Tady máte třeba grifa, jo, ten je napůl orel, napůl, to je vlastně, že má horní část, jako, a pak je, že má tělo zase lva, takže je vlastně na zemi, takže spojení vlastně země a nebe, jo, on byl ochránce vlastně té znalosti. Jo, samozřejmě tady máme třeba seriál Reboot, jo, který vlastně popisuje vlastně tu vévskou kulturu, jak fungovala vlastně přes moravské sítě, ať už to bylo třeba jako Petrov, Špilbergce v Brně, až právě po třeba Klementinium v Praze, takže to je asi 100-stránkový dokument, co vlastně se tak postupně uvolňuje. Samozřejmě, jak to souvisí i s polárním jako září, jo, viditelný datový tok, to je vlastně náš severní pól, že tam je střed toho torzního pole. Jo, takže když se na to člověk začne dívat přes fyziku torzního pole, tak všechno začne dostávat úplně nový rozměr a všechno se začne spojovat do jednoho velkého pole, do jednoho vědomí. Takže vlastně je to jenom na nás, vlastně jak jsme schopni to přijmout, jak jsme schopni pracovat se svým vědomím, jo, protože ty různé indicie, jo, jsou vlastně všude kolem nás. A tady, když se vezme třeba to slovanství, jo, to je slovenská kosmonologie, která vlastně to říká, že tady je vlastně jeden velký strom, jo. A to je vlastně dub světa, jo, mírové děrevo. A to je vlastně zase střed, tady máte tu kopulu, jo. Takže Země, nebo z tohle pohledu, je jak kulatá, že má vlastně ten tvar, tak i vlastně je to ta rovina, a i multidimenzionální. Jo, to třeba, jak jsou v Clementinium, jak byly ty globusy, takzvaný globusy, to byly vlastně malý 3D reprezentace našeho torzního pole. Jo? A tam byly vidět přesně různý torzní jako, nebo plazmové bouřky, jo? Různý jako neharmonický vlivy, právě jak ten parazit pronikal. Tak my jsme to tady právě měřili a snažili jsme se jako na to připravit a udělat nějaký protiopatření, jo? Aby právě třeba nevznikly nějaké plazmové bouřky a lidi to nezabilo. Jo? Protože to jsou vysoké proudy 300 000 V, jo? Takže to nechcete, aby vám to silo jako do baráku, jo? A všechny to zabilo. Jo? Takže se to musí monitorovat. Že se na to doopravdy musíme dívat z pohledu jako civilizace, která je o 2-3 stupně na tom technicky líp než jako my současně. Jo? Jo, ale říkám, je to ve slovanské kosmologii, je tam zase torzní pole. Jo, tady máte očistec, což je zase jako napojený samozřejmě na církev a takhle. Jo, ale to

0: A to samozřejmě rozbí všechny naše jako programy, co jsme se naučili ve škole. Samozřejmě to je i v hinduismu, jo, hinduistická kosmologie. Máte světy nad, světy pod. Samozřejmě je to tady zobrazený přes nějaký, že jo, nějakou želbu a tedy. To jsou v podstatě, aby se to naučili děti. Jo. Takže jsou tam nějaké právě obrázky pro děti. Samozřejmě to říká židovsko-křesťanská kosmologie a torzní pole. Jo. Takže vlastně všichni mluví o torzním poli. Jo. V rámci všech jako kultur, které se vlastně od sebe byly odděleny takzvaně jako tisíce let. Jo. Takže vlastně zde vidíme určitý jako vzory a člověk by měl vlastně se na to podívat otevřenou myslí a říct si zázraky přirozeného vědomí nebo myslí, otevřeného myšlení. A měl by se na to podívat právě z pohledu toho, že se učíme celý život. Takže já zase předám slovo, jestli Janě, chceš tomu něco říct?
1: Děkuju. Rudo, jako hezky jsi mě doplnil, protože já si taky myslím, že jsme vlastně zároveň té kouli i na té platformě, tak nějak jak to prostě vysvětlil. A hlavně se mně líbil i ten názor toho, že člověk se nemá prostě dostat do té pasti toho světla, protože dneska už víme, jsou i důkazy, vlastně těch, kteří to zažili, to posmrtné světlo, že to je také prostě jedna z pastí a to naše srdce, jak říkal i Melchizedek, že máme takzvanou pátou komoru v srdcích, to je to skutečné, prostě ta božská jiskra. Takže každý má nějaké, že ty přirovnání, nicméně opravdu je důležitá víra v sama sebe, protože tady ty pokusy všechny, a experimenty, ať už jsou to nějaké vakcíny, frekvenční zbraně, zbraňové systémy, které prostě opravdu tady jsou od druhé světové války sofistikovaně na lidi takto používány a zkoušeny, jo, nenadarmo asi prostě nechci dělat klasickou psychologii, protože psychologie je také obor, který vznikl po druhé světové válce na manipulaci. Takže jsem si našla tu svoji prostě hudební a psychologii a neuroakustiku, asi jsem to musela nějak taky si takhle pochopit. A hlavně je důležité, že z toho hyperdimenzionálního pohledu nebo té perspektivy je konečným cílem tady té jejich agendy úplné převzetí nebo unesení našeho fyzického, emocionálního, mentálního já, aby nás uzamkli ve frekvenčním vězení a všechny ty jejich různé spouštěče a nástrahy a všechno to prostě se zkouší na to božskou jiskru útočit, tak my víme, kteří už máme to povědomí o té skutečné síle toho našeho skutečného já a toho světla, že na té úrovni šachovnice jsou všechny tyhle ty spouštěče navrženy tak, aby připravili naše těla a usnadnili tak i hostování jejich vibrační esence v našem lidském hlavním počítači, takže oni si připravují takové svoje prostředí, protože ta naše láska, ta neutrální, ta božská, ta zdrojová opravdu je něco, co se nedá popsat a pokud se v nás aktivuje, tak vlastně jsme neporazitelní a to je jeden z důvodů, proč z nás mají oni takový strach a nemáme mít strach my. A jak už i předpověděl Rudolf Steiner, taky říkal, že spousta těchto věcí se prostě budou dít, takže myslím si, že bychom neměli mít žádný strach a i já to také znám, že spousta lidí je na očkovaných a přesto to nemělo žádný vliv a nemusí mít třeba placebo. Opravdu je důležité, co člověk vyzařuje zevnitř a jak pracuje prostě na té své důvěře v sebe sama a stvoření prostě něčeho tak krásného, jako jsme my, jako bytosti. A je důležité, že opravdu

0: ty zkušenosti jsou takové, že prostě to, co se teďka děje, že ty vakcíny vytváří díry v astrálním energetickém těle a nejenom, ale i ty vakcíny. Prostě jakákoliv ta frekvenční nerovnováha se dostane skrze ty naše díry, které my máme, ať už jsou to traumata, nebo prostě nějaké chemické látky, nebo prostě cokoliv, co člověk používá, tak ta lidská bytost je silněji spjatá s hmotou a zatvrzuje se v materialismu a egoismu a proto pak odmítá duchovnost a tu vyšší sílu. A to je důležité si uvědomit. My jenom třeba o tom bavíme, ale ta skutečná hodnota naší energie, jak tomu říkáme, nebo toho světla, je tak nepopsatelná, že prostě my jenom prožíváme a blížíme se k tomu skutečnému božskému já, když to tak jako řeknu. A prostě nás nemůžou pak odpojit, nemůžou odpojit lidskou duši od lidského těla a připravit jenom tak jako tělo, jako schránku pro nového hostitele, což samozřejmě se i děje, protože ta hybridizace a ta integrace technologické i té farmaceutické hybridizace za účelem poškození lidské DNA jako přípravy svým způsobem na unesení těla i duše, tak je to jenom o té naší hodnotě a o té víře k tomu, abychom věřili v tu multidimenzionální lidskou duši, ducha a to transhumanistické hnutí pak nebude účinné. A to je právě ta zkouška, o které říkal i Ruda, že vlastně jsme tady prověřování v té skutečné síle a kdo nás potom bude soudit za to, protože jedině my sami, jako neexistuje nějaký tam hodnotitel toho, jak jsme byli dobří nebo nebyli dobří a kolik skutků jsme udělali dobrých, protože jak víme, tak spousta tady těm divným entitám to opravdu prochází a vidíte, že ta spravedlnost potom není, protože nemají svědomí, nemají srdce, nemají to lidství a je jim to jedno, proto vlastně, jak jsme zmiňovali, a Ruda taky ty smlouvy. Prostě dělají si, co chtějí a jenom nás tahají prostě za nos, co jim dovolíme. Je to o tom. Stejně jako když jsme se kdysi s Martinem v jednom pořadu bavili o tom, jak se vychovávali vlastně malí kozáci, že to prostě bylo fakt drsné a proto i to mužství. A někdy ten zásah prostě toho muže, toho chlapa na tu ochranu toho svého kmene, té své rodiny, prostě bude potřeba, aby tam někdy byla i ta hrubá síla, protože i o tom to bylo, jo, i to slovanství, ty kmeny, teda aspoň co víme od těch kozáků, tak prostě tvrdě vychovávali své syny a své potomky, takže nebylo to jako takové nějaké rozmazlování. A víme, že i ta válka, která tady probíhá, tak ta příprava vlastně i toho bojového umění, jo, ať už to byla třeba ruská systéma, ty kozácké různé ty styly, tak je důležité si uvědomit, že i to připravování, kdo je připravený na takzvanou tu válku i v tom boji, což bylo důležité pro každou ochranu toho kmene, tak bylo důležité. To neznamenalo, že prostě se někdo chtěl rvát a chtěl tu válku vyvolávat, ale ta příprava i toho mužského silového pole na ochranu vlastně i té rodiny, tak byla důležitá. Takže to jsme měli na to, že takový pořad kdysi, už nevím kdy, který to byl díl, tak tohle jenom jako k tomuto tématu, že ty pastičky jsou tady, ano, sofistikovaně na tu duši připravovány, ale člověk, který ví a je ukotvený ve svém srdci, tak je neporazitelný, nemá strach, není se čeho bát a ta vnitřní síla vychází z toho každého jednotlivce opravdu zevnitř a ta zodpovědnost je každého na nás samotných, takže nikdo nás tady nebude zvenku soudit a vyhodnocovat, jak jsme teda žili, protože my si žijeme s tou vlastní duší a duchem vlastně takto pospolu, při tomhle okamžiku. Takže tak, můžeš pokračovat, můžeš dát třeba nějaké rudo návody, budeme pomaličku se blížit ke konci, takže jestli máš prostě nějaké třeba i řešení, to lidi často chtějí vědět, jako jak teda, co teda jako by s tím, jo, ale svým způsobem zase to máme ty odpovědi v sobě, že jo, takže to je tak za mě, co s tím, protože nikdo tady nebude nikomu nic radit. A to srdce je ten klíčový směr, takže tak já tady končím.
1: Děkuju. Já to jenom navážu. Je pravda, že nikdo nebude nikoho soudit. My vlastně máme jenom rozřešit tu situaci. Jo? Jako kdyby pochopit tu situaci. Vlastně každýho vlastně, co se dostat do té situace a říct, hele, tenhle udělal tuhle a tuhle chybu, protože se stalo tohle a tohle. Jo? Rozřešit to, aby vlastně ten člověk potom vlastně došel k tomu vlastně poznání sám. Jo? A třeba pochopil, dobře, já jsem udělal tyhle chyby, chápu, že musím teďka udělat tohle, aby se to odčinil. Jo? Aby ten, jo? Takže naším úkolem není odsuzovat, ale rozřešit tu situaci, najít vlastně, najít tu cestu, jak to řešit, jak, proč se to stalo a vlastně tomu člověku nebo tomu, co zřešil, ne, jako říct, hele, co teďka budeš dělat. Takhle to bylo, jo, jo. S těma kozákama je to tak, oni vlastně od tří let jsou na koni, jo. Oni čerpají sílu z přírody, jo, tam je jejich síla. Protože když třeba jenom jako zvedáte nohy jako vysoko, jo, to si třeba postavte, jo, a začnete zvedat nohy vysoko až třeba jako co to jde, kolena až třeba k srdci, jo. Když budete takhle chvilku jako skákat, tak si tím posilujete hodně spodek, jo. A od tam vlastně je potom síla. Takže oni když vlastně od 3 let jezdí takhle na koni, tak mají prostě tu sílu, jo, v krvi, jo. Další věc, co je, proč jsou třeba nejlepší zabijáci, jo, protože oni ví, že můžou svou rodinu nechat, jo, že se o ně někdo postará a když padnou v boji, tak ví, že o tu rodinu se někdo postará, jo, takhle vlastně furt ti kozáci ještě fungují, jo, říkám, jsou furt kozáci, kteří se neprodali za peníze. Jo, ale ty, co se prodali za peníze, tak tu už hodně z nich tady mezi nima není. Právě jde o to, že ten kozák každý si musí jako říct, jestli jako ty peníze za to stojí, anebo jde proti svému jako rodu a svý, jako přírodě, odkud čerpá tu sílu. Takže mezi nimi se to taky tam už jako pohnulo. My jako, když vlastně jdu k té naší úloze, tak my když vlastně pochopíme, že jsme svědomí a vědomí, že jsme vlastně, když člověk začne třeba ty runy a ty rať, takže by jsme měli být to světelné vojsko, jo. No a někdo je světlé, nebo myslí na to třeba ve 3 ráno, někdo o 6, někdo o 9, jo. A měli bychom si určit časy, jo, právě kdy vlastně jsme synchronizovaní, aby jsme vlastně vytvářeli větší torzní pole, větší silný torzní pole, jo. Aby to nebylo třeba jeden v 8, jo, a jeden třeba o 8:30, jo. Takže říci, to byl i ten Gröning, jak byl vlastně takový německý člověk, který viděl věci. Tak já vím, že tady v Česku je taky velká skupina a oni právě začínají vždycky dělat ty afirmace nebo v 9 hodin večer. Jo, takže my můžeme vlastně to propojit, protože základ máme stejný, jako od srdce, jo. A být v tom, jenom v tom vědomí, můžeme to spojit ještě s dýcháním, jo? Že vlastně když člověk zase třeba jako dýchá, že má na čtyři výdech, pak na 4 drží, jo? Jo? Pak se zase na 4 nadechne, pak zase na 4 drží, nebo může držet na 6 a vydechovat na 6 a nadechovat na 3, jo? Najít si ten rytmus, co komu vyhovuje. A jde o to vydechovat do do úplně až, já říkám, až do prstů u nohy, že vlastně úplně vlastně cítit až v sobě takový jako prázdno, tu vlastně tu pratmu, jo, nacházet v tom dechu, takže vlastně člověk, když takhle začne dýchat, to dělají právě jako jednotky SEALS, nebo jako speciální jednotky, který musí vlastně přejít z toho fight and, jako z toho stresového módu, jo, bojového, do klidního módu, aby mohli vlastně zhodnotit tu situaci. Takže vlastně je důležité vždycky chytnout dech. Jo. A takže vlastně to, v tom vlastně uklidní ten mysl a člověk začne jako kdyby myslet a může začít jako jednat. Jo. Takže my bychom měli právě najít, protože jsme každý někde jinde, na každém jiném místě, tak se nemůžeme z technických důvodů setkávat, ale můžeme třeba v 9 večer si všichni říct, že jsme vědomí a tím vlastně posilujeme a sjednocujeme to vědomí. Jo? Jo, takže vlastně, když vlastně takhle začneme vnímat, tak můžeme potom vlastně rozšiřovat tady si telepatické schopnosti a říct, hele, já si na tebe myslím a tohle jsem ti posílal. Jo? Takže většinou na to i přijdou starý lidi, kteří žijou třeba celý život spolu. Já jsem s tím taky mluvil. A oni říkají, hele, my už nemusíme skoro mluvit, já už vím, co ona myslí. Jo? A tohle, že mám jít třeba, já nevím, vyníst koš, jo? Nebo něco, co jí teďka napadlo. Protože ty lidi jsou na sebe už v rezonanci, že už prostě si na sebe zvykli a už myslí jako jedno vědomí. Jo? Takže to není nějaký jako koncept. Akorát, že většinou si to lidi uvědomí, až už jsou starý, a pak už, že jo, dnešní doba to stáří tak necení a jsou zapomnění, ale když pak s těma staršíma lidma mluvíte, tak vám řeknou určitý věci. Jo, takže to řešení, no, jak jsi říkala, no, ujednotit to vědomí třeba na té 9. hodině a začít tím, aby si člověk doopravdy ujasnil, kdo je, jo, že jsme to vědomí, svědomí a že ve hře je úplně všechno. A jde o to, co je schopen proto taky obětovat. Já jsem třeba před 15 rokama jsem soukrví přisáhl na svůj život. Jo, takže já vlastně tady tu přísahu vlastně, to bylo, že jsem chtěl zachránit přírodu, jo, před tady vlastně jako nepřírodou, co řeknu jednoduše. To bylo ve tmě. Já jsem dal tady tu vlastně před celým duchovním světem, dá se říct. Takže tuhle vlastně přísahu pořád sobě mám. Vlastně celý to, proč jsem šel do tmy, to byl, tma byl pro mě jenom důsledek toho, co se mě stalo, když mě byly 3 roky, jo. Co jsem zažil, vlastně, to je vlastně pocit, co mě změnilo celý život. To proto vlastně dělám i ty věci, co dělám teďka. Takže je důležitý si vlastně uvědomit, co je schopen člověk pro to obětovat. A jít si za tím a samozřejmě člověk během života ho to hodněkrát může zlomit, hodně ho to dostat do problému. To, že třeba občas člověk zpomalí, že člověk, aby chytl dech třeba, jo, tak to není jako prohra, jo, ale důležitý zase jako se zvednout a jít. Takže ty problémy jsou, budou, ale je potřeba vlastně to jako společně řešit. A říkám, když zastavíme válku, protože válka to je pro ně chaos a vítězství a pro nás to smrt, tak teďka je ta doba. Takže to jsou za mě ty asi poslední ty slova. Jsi Martine, k tomu chceš něco říct? Budu moc rád, děkuji.
2: No, to je dobře, že jste to nechali na mě. Tady odkrytí kocoura. O tom, jak jsi říkal, že to nakonec zůstane na nás, že vlastně nikdo nás nebude soudit a ten přechod nějaký je na nás, já to teď nechci rozpitvávat, tak jsem měl článek, já jsem ho teď dohledával, že jsem ho nedohledal, s tím, že to tam právě bylo, že to může někomu připadat cynické a nevkusné a že to nechce slyšet, ale že zkrátka ten přechod tam bude, že se budeme nakonec muset odprostit i jakoby od těch věcí, ať už je to ta rodina, přátelé, rodina, taky ty domácí mazlíci a všechno, že zkrátka přejít dál se bude moci nebo posunout se dál, se bude moci tedy jenom každý sám a opravdu každý sám za sebe, což je velice zajímavé. Kdyby to někdo měl, tak to napište pak, prosím vás, kdybyste ten článek někdo měl, tak to dejte do popisu, protože by to bylo zajímavé. Ale já tady zmíním, jak jsme manipulovaní. Lidé z přirozené podstaty válku nechtějí. Který farmář by chtěl riskovat život, když jeho největším snem je klidný návrat na svou farmu? No žádný. Válku nechce ani Německo, ani Rusko, Anglie, ani nikdo ani v Americe. To je přeci jasné. Ale nakonec rozhodují vůdci. A přesvědčit společnost, aby za nimi šla, není vůbec těžké. Nevadí, ať jde už o nějakou demokracii, monarchii, komunismus či diktaturu. No a když se novinář ptal tady toho pána, co to řekl, že v demokracii mají lidé hlasovací přeci právo a mohou ovlivňovat rozhodnutí prostřednictvím svých zástupců, tak tento pán jim klidně tomu novináři odpověděl. To možná je pravda, ale v podstatě lze vždycky zajistit, aby společnost udělala to, co od ní očekáváme. Stačí vštípit jim, že jsou ohroženi. A ty, kteří volají po míru, obvinit z nedostatku vlastenectví a škodlivé činnosti vůči zemi. Tento mechanismus vždy funguje. Zní vám to nějak povědomě a nepřipomíná vám to určité současné schéma? Toto by měl být úryvek z rozhovoru citovaný v knize Norimberský deník. Mělo to vyjít 18. dubna roku 1946 a ten citovaný pán je Hermann Göring, vrchní velitel nacistického letectva. To, abyste to věděli, dámy a pánové, že pořád ta schémata jsou tady. V minulém století jsme to viděli, dnes to vidíme, že ano, chcete mír, tak jste chcimírové, nechcete očkování nebo chcete zdravé tělo a založené na svém vlastním úsudku a na své vlastní práci, tak jste antivaxeři a jakmile nejsou argumenty, tak jste přece ty oškliví ruský agenti, že jo? Tak to je i k té knize, kterou tady Jany zmiňovala, že ano, manipulace vědomím, tak od Karamurzy, takže tu si také můžete dohledat, dámy a pánové, tak lze sehnat, myslím, že u Honzy Buska na zakázaném vzdělání je, takže tam se na to můžete kouknout. No, poděkuji našim milým hostům za tedy 52., jestli to Jany můžeme zařadit do toho tématu o společenství lidství, aby jsem řekl, že teoreticky asi ano. Takže 52., takže děkuji Rudovi Vávrovi a zdravím ho a přeji chutné bramboráky.
1: Děkuji, děkuji všem a jsem moc rád, že jsme tady dneska byli spolu. Děkuji.
2: Taktéž, taktéž. A děkuji samozřejmě Jany Slánské. Jany, děkuji.
0: Děkuji, děkuji, nekonečně děkuji. První setkání dneska a proudilo to srdcem ze mě, tak myslím, že to všichni takto měli a doufejme, že se to zase potká někde dál a dál a budeme rezonovat vlastně v tom torzním poli, kde vytvoříme nějaký ten svůj krásný nový svět. Tak děkuju a mějte se krásně.
2: Tak, Brave New World, objevme nebo ten nový svět, protože je to zase právě jenom na nás. Jak říká Martina Kociánová, mějte se, dámy a pánové, hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás zkrátka neudělá. Je, kam jsem to dal? Tak to jdeme zkusit, jestli teď to bude hrát v pořádku. Já doufám, že ano.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Nuž, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes se studiem Kraj na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Dlouho jsme je neměli. A koukneme se tedy na teď nejčerstvější z pondělí 14. září. Studio Kraj je tedy na svobodné vysílači nachystáno, Martin Marcikán též. Ještě jsem trošku indisponoval, tak mi omluvte. Případné zachrchání bo tak nějak a koukneme se tedy na to. Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný pořad, otázka a odpověď. A máme zde oznámení, pozor, pozor, na zakázaném vzdělání se prodává nová kniha o školství a nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal to IV Michňuk a jsou to velice prý důležité informace, takže nám je doporučují tady z Náboje pravdy. Taktéž zmiňují, že je Náboj pravdy k dispozici, tento web, takže se na něj můžete podívat, sdílet odkazy na něj na sociálních sítích a vše možně komentovat, aby se to nám rozproudilo, takže nábojpravdy.cz bez diakritiky. Toť tedy k novému upozornění, nebo staronovému upozornění a my už se koukneme na samotný pořad, moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Nuž a pan Pepin odpovídá taktéž dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 14. září roku 2026. Eduard na našem webu položil následující otázku. Náš dron zaútočil na železniční infrastrukturu u pohraničního přechodu Jagodin do Rogusk na ukrajinsko-polské hranici. Dron zasáhl lokomotivu osobního vlaku jedoucího na trase Kyjev-Varšava. A podle údajů Spiegelu, Der Spiegel, se vedle místa útoku nacházel speciální vlak, a to s evropskou delegací, která se vracela z Kyjeva. Mezi pasažéry byl Boris Johnson, ano, bývalý premiér Velké Británie, Ginter, Schauter nebo Sauter a poslanci Bundestagu. Nuž a Valerii Viktoroviči, prosím vás o váš názor na tuto událost. A jdeme na opět na obšírnou odpověď. Pan Pekin k tomu říká, tato událost získala značný mediální ohlas, protože to okamžitě využili pro vybičování protiruské hysterie. Řvali, podívejte, jací jsou ti rusové teroristi, kam útočí a neberou ohled na mezinárodní vztahy a na delegace. Když se ale podíváme na podstatu té věci, to jest na tu faktologii, tak ještě před začátkem té hysterie, do které se značně zapojili polští státní činitelé, britští, přeci Boris Johnson jako bývalý premiér, a země, ano, a samozřejmě taktéž začali zvát Ukrajinci. Tak ty informace, které publikovaly západní noviny hlavního proudu, jako je například The Financial Times, přímo svědčí o tom, že výslovně této delegaci vůbec nic nehrozilo. Že ta delegace tím místem projela již dříve a až po určité době, kdy už ten jejich vlak odjel, byl provedený útok na jiný vlak. To znamená, že té delegaci ale vůbec nic nehrozilo. Ani pasažéři nebyli ohroženi v tom zasaženém vlaku a nezahynul dokonce ani strojvedoucí se svým pomocníkem. Zlikvidována byla jen lokomotiva. Likvidace tedy dopravní infrastruktury na Ukrajině je nezbytnou vojenskou daností, o které jsme neustále mluvili, že je nutné vyřadit všechnu vojenskou techniku a ty lokomotivy, které vozí osobní a vojenské vlaky, jsou jedny a ty samé. Znovu opakuji, že likvidace těch lokomotiv je vojenskou nutností, aby se snížil počet obětí na frontě. Aby tam neumíralo tolik lidí, aby umíralo zkrátka méně lidí a ten fašistický režim v Kyjevě byl rychleji zlikvidován. Mimochodem, když navštívil Jared Kushner, žáno, a Steve Witkoff Kyjev, tak tam jednali s tou kyjevskou bandou, žáno, když to bylo, tak byla vidět jejich úroveň porozumění řízení státu.
protože nebo přestože jsou sami USA projektově zkonstruovaným státem, tak úroveň kultury jednání a státního myšlení je o celý řád vyšší, a možná i o několik řádů, než u těch jimi najatých ukrajinských klaunů, kteří vůbec nechápou, co dělají a jak se vlastně řídí. Ukrajinci měli trička, Američané měli obleky. Jak je přijato? Při jednání, že ano. Ta jednání měl přece vést stát a Ukrajinci tam přišli v tričkách s nápisem ukrajinský, oj ne, kyjevský režim. Kyjevský režim. To měli na tričkách, když jednali s Vítkovem a Kašnerem. K tomu tu mám dva takové závažnější komentáře. Jeden spočívá v tom, že byl kdysi natočen fakticky dokumentární film pod názvem Koruna ruského impéria aneb znova nepolapitelní. Jo? Všichni si mysleli, že to je jen taková komedie pro mládež natočená v Sovětském svazu, ale jak ukazují činy těch vlasovců, fašistů, podpindosníků, monarchistů i tady v Rusku, tak se ukazuje, že šlo vlastně o dokumentární film. Dotýká se i té kyjevské bandy, toho kyjevského režimu. Šlo tam o dva uchazeče o ruský trůn, kteří spolu bojovali a ti lidé, kteří byli loutkovodiči těchto dvou kandidátů na ruský trůn, zastávali různé úrovně. Jeden, ten byl pánem té hry a druhý byl jenom její figurkou. A tito dva se bavili a ta figurka se ptala pána hry. Monsignor Duke, což pak jsme proto nemohli najít obstojnější lidi, vždyť jsou to absolutní idioti, jsou to naprostí kreténi. No, v naší třídílné práci Válka stát a bolševismus je to všechno dost podrobně rozepsáno. A ten Duke mu odpověděl, také se tam dozvíte, proč se jmenuje v tomto filmu právě Duke. Takže Duke mu odpověděl, můj milý herec je vždy nejlepší, když věří tomu, co hraje. A tihle idioti své role berou vážně. Takže ta kyjevská banda, to jsou takoví idioti, kteří svým rolím věří. Věří celé té šaškárně. No a jejich pánové jsou nuceni se s tím tak trošku smiřovat, protože tím hlavním je, že proces války proti Rusku běží s plnou silou a dokonce se rozšiřuje. Nyní na roli nových Ukrajinců pretenduje Polsko a to vší mocí. Vždyť ministr zahraničí Polské republiky Sikorsky prohlásil tento týden, takže vlastně už minulý, že ano, cituji, jestliže si Rusko dovolí na nás zaútočit, tak ho okamžitě rozneseme. Máme ve všem absolutní převahu, v tancích, dělostřelectvu, vojácích a my to Rusko prostě převálcujeme. Tohle ovšem nesmí být bráno se smíchem na lehkou váhu. Toto Sikorského prohlášení je velice, opravdu velice závažné. Veškeré to polské furianství je založeno jen na jedné věci, na rusofobii. Polsko bylo prvním protiruským projektem. To si také tedy můžete přečíst v té třídílné práci Válka stát a bolševismus. No a v roce 1939, ještě v srpnu, se polští státní činitelé vyjadřovali a polské noviny o tom psali, cituji, jestliže se nyní vojensky střetneme s Německem, tak už za 3 dny polští kavaleristé budou slavnostně pochodovat berlínskými ulicemi a na pokoření celého Německa nebude Polsko potřebovat více než 2 týdny a za týden už budeme u západních hranic Německa, tak jsme silní. No, ale když zaútočilo Německo, no, na Polsko, tak Polsko už druhý den zaúpilo, Anglie, kde jsi? Musíš válčit za nás. No a Saúdská Arábie je teď ve velice žalostné situaci v souvislosti tedy s útočnou ofenzívou Húciů, takže se obrátila na ty, se kterými letos v srpnu taktéž podepsala smlouvu o vzájemné pomoci, tedy na Pákistán a Turecko. Že ano.
a braňte nás. A Pákistán hned říká Saudský Arábii, ne, ne, ne, ne, ne, my vám pomáhat nebudeme, to se týkalo jiných konfliktů a o tomto konfliktu vůbec v tom dokumentu není řeč. Proč o tom mluvím? Všechna podobná spojenectví, včetně toho, které uzavřela Velká Británie s Polskem před druhou světovou válkou, se vždy zakládají na principu napřed sníme to vaše a potom každý to své. A napřed samozřejmě sní to, co patří tomu, kdo je tam za hlupáka a má být využitý ve velké hře. A tehdy těmi pány byly hry, tedy pány hry byly Britové. Ti plánovali, že vrhnou sílu Polska proti Rusku Sovětskému svazu. Takže neměli samozřejmě žádný zájem na tom, aby Polsko vyhrálo. A proto mu také na pomoc nepřišli. A potřebovali totiž Hitlerovi uvolnit cestu na východ přes Polsko. Zatímco Polsko chtělo přitom v pádu na východ hrát hlavní roli, čímž překáželo vlastně projektu Třetí říše. Takže aby mohli Polsko využít jako maso, promínek, tu svalovou hmotu, tak ho nechali Německu uchvátit, což se mu povedlo ale velice rychle. A já připomenu, že ve druhé světové válce, nejen v té naší velké vlastenecké, ale v celé druhé světové válce, tak v lidové armádě, Armia Ludova, po Polsce, válčilo na nejvýš 300 tisíc lidí. Ale do té armády, hele, připomenu vám, je to i v polském filmu Čtyři stanku a pes. Mechanik a řidič tam byl hrdý polský člověk s příjmením Sákašvili a fakticky stejným jako politik Sákašvili, také to byl Gruzín. To znamená, že tam byli vojáci nejen s polskými příjmeními. To, když potřebovali odborníka, takové bylo složení právě té lidové armády Polska. A ještě nevelký počet vojáků z této armády působil v partizánských oddílech v Polsku. No a na straně Anglo-Britů, kde se základem polských jednotek stala Andersova armáda, která byla mimochodem celá sformována v Rusku z polských vojenských zajatců, a byla jim předána vycvičená, vyzbrojená a zásobená. Ale té se nechtělo válčit na sovětsko-německé frontě. Ta chtěla na jinou frontu. Tak je nechali umírat na těch frontách, kde chtěli ušetřit britskou krev. Tam Poláky vrhali jako zase potravu pro děla. A ti za ně bojovali rádi. Takže tato armáda měla také maximálně 300 tisíc vojáků, když se jí najednou prudce začaly zvyšovat stavy. No, a proč ta posila přicházela právě v roce 1945? Neboť zatímco v lidové armádě a v polské, té Andersově armádě pod velením dalších států proti hitlerovské koalice bylo na nejvýš 600 tisíc přibližně, tak ale ve Wehrmachtu a jednotkách SS, kam přicházeli Poláci zcela dobrovolně, sloužilo půl druhého milionu Poláků. Jo? Půl druhého, ne půl prvního. Milion a půl, dámy a pánové. Dobrovolníků. Wehrmacht a jednotky SS. Najděte si to zase v příznačných dokumentech, že ano. A proč se najednou na západě ta polská armáda pod velením Britů tak rychle rozrostla a právě v roce 1945? No, protože přece začali přebíhat z Wehrmachtu. A ti, kteří stihli přeběhnout před kapitulací Německa, už byli bráni jako bojovníci proti Wehrmachtu. Ale byla tam ještě jedna kategorie Poláků, milion jich byl, a to v zemské armádě, tedy Armia Krajova. Ta za celou válku proti Německu nikdy neválčila, ta s ním přímo spolupracovala. Ta za celou válku a byla vyzbrojována tedy z německých skladů a válčit začala až ve chvíli, kdy se ocitla v týlu Rudé armády. Tam proti Rudé armádě potom ta zemská armáda, tedy Armia Krajova, rozpoutala rozsáhlou diverzně teroristickou válku. To jen připomínám.
A mimochodem, to Varšavské povstání, které nám neustále předhazují, bylo schválně naplánováno tak, aby Varšavu obsadili před příchodem sovětských vojsk a dosadili tam polskou vládu. Aby Polsko posloužilo Rusku jako další překážka, aby tedy ta v uvozovkách zákonná polská vláda, podporovaná Velkou Británií, nepustila dále Rudou armádu rozprášit Třetí říši. Jako ten nárazník, který umožňoval Německu jeho expanzi na východ. Stejně jako za Mnichovské zrady, kdy Polsko odmítlo pustit Rudou armádu na pomoc Československu. V plánu se zkrátka bylo provést tento manévr. A měl být provedený právě ve chvíli, kdy bude útočný potenciál Rudé armády vyčerpán, takže nebude schopna výpadem obsadit Varšavu, že ano? Tam bychom to věděli v souvislostech. A kde vypukne povstání, takže generálové Wehrmachtu a jednotek SS byli ti obyčejní, nebyli zasvěceni do této globální dohodičky a proto to povstání potlačili. A tou hlavní údernou silou, která ve Varšavě po povstání potlačila, nebo to povstání potlačila, byla Kaminského Rona, sformovaná v okupované Lokotské autonomii, Ruská osvobozenecká lidová armáda. A potom toho Bronislava Kaminského jednoduše zastřelili za to, že to povstání potlačil, že zmařil tu dohodičku s cílem záchrany Třetí říše. Teď si říkáte, proč tohle všechno připomínám? No právě kvůli tomu, že v současné době ty protiruské síly ve světě, které nechápou, že na Rusku se nyní drží existence celé civilizace, hodlají a považují za potřebné. Je to pro ně naléhavou nutností vrhnout do boje ještě někoho jiného, kromě Ukrajiny. Ukrajina to už jim dochází. Potřebují další berany, kteří budou válčit pro zájmy svých pánů. A těmito berany jsou přinejmenším od 17. století právě Poláci. Zase doporučíme, čtěte třídílnou práci Válka státa bolševismu, říká pan Pěkin. Je to první projekt globální úrovně, první projektově zkonstruovaný stát, vytvořený jako antirusko, tedy výslovně to Polsko. Proto má Polsko bílo-červenou vlajku a Ukrajina zase modrožlutou. K tomu si zase přečtěte práci s názvem Státní symboly a státní suverenita. Tak. Ano, a teď mi to ujelo. A nevím, kde to jsme. Jo. K tomu si přečtěte práci státní symboly a státní suverenita, ale já jsem to chtěl zvýraznit. Tak, teď to tady je. Kde jsou ty barvy samozřejmě státních vlajek rozepsány a popsány a vysvětleny? Takže Sikorsky zcela teď přímo prohlásil, že on, řekněme, a jeho stát jsou připraveni stát se potravou pro děla a že se hodlají vrhnout do boje proti Rusku, stejně jako Ukrajina, aby hájili zájmy západních států svých západních loutkovodičů. To je to, co prohlásil. A tak samozřejmě vykládá, jací jsou silní, hnedka říká, vyhrajeme všude a ve všem, stačí nám dát možnost a my to Rusko zkrušíme. No. A tento incident byl právě využitý k tomu, aby byla rozpoutána protiruská kampaň. To všechno tedy vyvolává otázku, a je to dobře nebo špatně, že tato delegace západních států nebyla zasažena tím úderem? Že z toho nádraží odjela dlouho předtím, než tam přiletěl dron? A co to vlastně znamená? Abychom si odpověděli na tuto otázku, musíme si odpovědět i na jinou otázku. Co znamená tedy ten politický turismus, který zkvétá, kdy si kde kdo jezdí tedy do Polska? Oj, omlouvám se, říká pan Pěkin, na Ukrajinu. Když si kde kdo jezdí do Kyjeva, když se mu jen zachce a žádná válka mu v tom nebrání. A když zase prohlašují, přece když tam přijel Jared Kushner a Steve Witkoff, tak Zelenský říkal, vy jste ta nejlepší protivzdušná obrana, přijíždějte častěji, aby nás Rusové nebombardovali.
No dobrá, v tomto případě se dohodli tedy na 3 dny prostřednictvím amerického prezidenta, že ano? Ale vždyť se Zelenský fakticky prořekl, neboť kdyby existovalo byť i to nejmenší nebezpečí pro ty západní činitele jakéhokoliv druhu navštěvovat Ukrajinu, tak by žádný politický turismus neexistoval. Politický turismus v té současné podobě znamená jen jedno, že se Rusko neodvažuje bránit své zájmy tím, že by způsobilo jakoukoliv újmu těm, kteří proti němu reálně bojují ukrajinskýma rukama. Že je Rusko všechny šetří, že se před nimi plazí, že jsou pro něj důležitější jejich zájmy a že vše teď přesně zapadá do toho vzorce veřejně sformulovaného Zbigněvem Břežinským, i když to ve skutečnosti nebyl on, ale to je vlastně teď vedlejší. Tedy, že ano, ten vzorec, nový svět bude vybudován proti Rusku na jeho úlomcích a na jeho účet. Nevidíme snad, že ta válka probíhá výlučně jen proto, aby nepřátelé Ruska dostávali zdroje z Ruska, aby proti němu byli schopni vést válku a zabíjet tím tak ruské lidi. A dosud tu je takový politický turismus a všichni vidí slabost Ruska, všichni vidí, že ta rosijonská elita je připravena kapitulovat, protože právě ten turismus jim dává tu naději, že Rusko kapituluje. Oni nepočítají s tím, že by porazili Rusko na bojišti. Vždy počítají s výhrou díky. Hele, Západ vždy sázel na vítězství proti Rusku jen díky vnitřnímu státnímu převratu. Aha, ten politický turismus musí být přerušen v jakékoliv své podobě. Každý státní činitel, ať už. A to už vůbec tedy nemluvím o různé té pakáži. Typu právě Borise Johnsona, Šmercových poradců a dalších, kteří byli v tom vlaku. A vůbec každý státní činitel, nejen Lindsey Graham, který tak náhle zemřel, což vyvolalo na západě tak velké znepokojení, že odložili na pár týdnů všechny své návštěvy. A každý, kdo se dostane do zóny bojových akcí, že může být zlikvidován. A je také ukrajinské politické vedení, které vítá daného západního politického činitele, toho turistu z západu, a přišlo na nádraží, tak to je přeci taky legitimním cílem, nebo ne? Je legitimním cílem a musí být zlikvidováno společně s tím západním turistou. To mi promiňte, ale on sám ví, kam přece leze, že se jedná o zónu bojových akcí. Vždyť i na stavě vám píší, máte tam výstražné tabule, že nemáte stát pod zavěšeným řemenem na jeřábu a tak dále, že ano. A proto přece existuje bezpečnost práce. BOZP bychom od nás řekli, že ano. Proto lidé nosí ochranné helmy, brýle, rukavice, boty pracovní a tak dále. A to je přeci jenom obyčejná stavba. A v životě jsou i jiné oblasti, kde je nutné se vyhýbat nebezpečí. Máme třeba pravidla silničního provozu. Nelze přeci vstupovat na silnici, přecházet ji a dokonce ani přes pěší přechod, jestliže tam je semafor a na něm vám nesvítí zelená. A zde je to stejné. Tady probíhá válka na Ukrajině a probíhají přeci boje. Takže pokud jste vstoupili do této oblasti a byli kvůli tomu zraněni či zabiti, tak je to jenom vaše vina. Nesmíme přece šetřit žádné delegace. To právě kvůli tomu, aby obnovili ten politický turismus po smrti Lindseyho Grahama, byli nuceni tak říkajíc použít štít, kterým se stal Vučić, srbský prezident. A proto by bylo zcela správné neničit tu lokomotivu, protože to je až druhořadý cíl, ale výslovně tu evropskou delegaci, aby k ním do vagónu přiletěl ten dron a všechny je zabil. To je výhodné pro Rusko. A je to vlastně výhodné i pro celý svět, aby ti rozničovali, já bych řekl podněcovači, ne rozněcovači války, kteří chtějí zabít všechny Rusy do jediného, kteří zabíjejí ruské děti, tak aby to oni zdechli. Aby jim došlo, že ta válka už zasáhla i je,
že ji v klidu nepřečkají ve svých západních státech. A to přinejmenším, když přijedou tam, na Ukrajinu. A když tam jezdit nebudou, tak jejich pacholci budou pěkně špatně válčit a nakonec mohou přestat válčit přece úplně. Protože se promění v beztvarou, státně neorganizovanou masu, která zaplaví Západ, a poté svojí zločinností ty státy smete. To si totiž reálně západní představitelé uvědomují. A pro nás, abychom se ochránili, je to nejlepší východisko přeci. Proto měl být každý turista zlikvidován a žádné, že nikdo neutrpěl újmu. Že se nic nestalo obyčejným lidem, to je přeci dobře. Je to mimochodem jediná válka, kde jsou civilisté šetření. Rusko je vůbec jediným státem, který to dělá, který šetří civilní obyvatelstvo. Stačí si připomenout velkou vlasteneckou válku, jak byla útokem brána evropská města, aby se zachovala jejich architektura a tak dále. Jak byli civilisté zachraňováni. Máme v Berlíně Treptowský park, že ano? Ten je právě svědectvím toho, jak ruský voják zachraňuje civilisty. Kdy němečtí vojáci stříleli a zabili mámu toho děvčátka, které za cenu svého života ten ruský voják zachránil. A proč je to ta jediná válka? Protože nyní už je přesnější munice a válka přeci může probíhat úzce cíleně. Je možné si vybrat místa útoků. Dříve se prostě střílelo a hotovo. Když to trefilo civilisty, nedalo se nic dělat. Ale ukronacisté ty civilisty zabíjejí schválně, zatímco ruský voják se snaží chránit. Ale tato politická delegace, to byli vojáci nepřátelské armády, kteří měli být zlikvidováni, aby se ušetřili životy právě těch civilistů. Jenže to provedeno nebylo. Tak se ptejme, nebylo to provedeno schválně? Nebylo to provedeno náhodou? A my víme, že na Anano domněnkách stavět přeci nebudeme. To nevíme přesně. Ale to, že ta událost byla využita v podněcování toho, že je nutné likvidovat veškerou infrastrukturu Ruska a v první řadě uzavřít nad Ruskem nebe, k tomu to plně bylo využito. My víme, že Zelensky nerad povívá na Ukrajině. Je to tam pro něj nebezpečné. Mohou mu tam zakroutit krkem jeho vlastní lidé a potom by mohli hezky říci, že to šlo o úder Rusů přece. Tak Zelensky, ten letěl na pohřeb norského krále a prakticky současně se v informačním prostoru objevily dvě zprávy. Napřed taková, že prý se Rusové pokusili jeho letadlo sestřelit dronem, což tedy vůbec není pravda. Protože šlo o dva drony, kdy jeden zaletl do Moldavska v určitém místě a poté kousek jejich prostorem letěl a nakonec se vrátil na Ukrajinu. A druhý dron, ten spadl ve vzdálenosti 160 kilometrů od místa, kde se nacházel Zelenský a jeho letadlo. To letadlo stálo na zemi, jako všechna letadla, která čekala na konec toho dronového útoku. A nikomu nebyl povolený start. To znamená, že Zelenský byl v plném bezpečí, byl absolutně zabezpečen. A odletěl až 40 minut poté, co spadl ten dron, 160 kilometrů daleko. Jenže on přece minulý týden sliboval uzavřít nebe nad Ruskem. No, už tak se pokoušejí sestřelovat civilní letadla letající na ruském nebi. Celou tu dobu se snažili je sestřelit. A Západ nic toho bezesporu neviděl, že ano, co dělají Ukrajinci. Ale nyní se jedná o novou vlnu, tu propagandistickou vlnu rusofobie a odličťování Rusů. Byla ohrožena delegace, pokoušeli se sestřelit letadlo se Zelenským. To my jsme si tu už rozebrali. Politologové to rozebrali, že Zelenskému nic nehrozilo, ale lidem se v jejich mase
Do mozku otiskly titulky, že se ruský dron pokoušel sestřelit letadlo se Zelenským, že se ruský dron pokoušel zabít tu zahraniční západní delegaci na vlakáči. Takže jen si to vezměte. A co ti Rusové snaží, jak chtějí, tak se jim to stále nedaří. A nedaří se ani Západu způsobit žádnou újmu. Zatímco se v Evropě roztáčí zase kolosální vlna rusofobie. To znamená, že všechny ty údajné teroristické útoky, jako na tom letišti v Lipsku, že to organizují sami tajné služby Německa a dalších, řekněme spíše příslušných států. A mají za cíl zatáhnout západní státy do války proti Rusku. To je ten cíl. A všechny ty nahrávky, které jsou prováděny ze strany Ruska, celé to povzbuzování politického turismu, to vede jenom k tomu, že se ti Poláci, kteří, jak říká Sikorsky, uvěřili ve svou vlastní neporazitelnost, že se vrhnou na Rusko. A třeba i Německo a další státy. Zapojí se do té války, objeví se nová potrava pro děla. Ano, to je přesně to, co potřebují jejich zaoceánští loutkovodiči, tedy americké státní elity. Ty se pokoušejí zopakovat projekt první a druhé světové války, tedy té jednotné války 20. století. Jenže to nechápou a oni nevědí, jak se to dělá. To, co předvádí americké státní elity, je ve skutečnosti cargo kult. Tedy jako když domorodci místo skutečného letadla vyrobí letadlo ze slámy. Jenže celý ten problém spočívá v tom, že takový cargo kult v politice je v životě doprovázen hořem, strádáním a smrtí lidí, kteří za nic nemohou. Jsou přitom smetány se celé státy do minulosti. A tak Ukrajina jako politický jev, dobrou definici dal, tu druhou definici Ukrajiny, kterou dal ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov. Ten velice přesně definoval, že Ukrajina jako stát nikdy neexistovalo. Jednalo se o legitimní politický jev. To, co je v naší třídělné práci válka státa bolševismus definováno tedy jako projektově zkonstruovaný stát. To znamená, že se jedná o určitý státní konstrukt, nabývající legitimních forem, tedy spíše, který získává zdání státu a je braný jako stát. A když Lavrov nazval Ukrajinu politickým jevem, tak tím nastolil velice závažnou otázku, zda jsou skutečně všechny státy opravdovými státy a zda je všechny nutné brát jako takové, a to i když jsou legitimní. Když totiž k těm legitimním jevům přistupujeme jako ke skutečným státům, tak nás to totiž poškozuje. No, potřebuje Rusko válku s Finskem? Do kterého tlačí NATO? NATO, Severoatlantická aliance? No, nepotřebuje Rusko válku s Finskem. A je vůbec Finsko státem? No, nikdy jim nebylo, nyní a nikdy jim ani nebude. Je to také ten legitimní politický jev. Sergej Viktorovič Lavrov tak nastavil velice závažnou otázku, když označil Ukrajinu jako politický jev. A my vidíme, že tyto politické jevy v Evropě, obzvláště ty, které se rozmnožily po rozpadu Sovětského svazu, jsou určeny všechny k tomu, aby byly vrženy do války proti Rusku. Samotné jednání například Azerbajdžánu je toho názorným příkladem. Ach, jo. Už jsme rozebírali, jak se Azerbajdžán zachoval vůči Rusku kvůli jedné benzínové čerpací stanici. A jak se na rozdíl od něj chovají Američané a jiné evropské státy, když jsou jim na Ukrajině likvidovány celé výrobní celky. Ten rozdíl je přece obrovský. Takže stále hledají debily, kteří budou válčit proti Rusku. Hledají ty jevy, politické legitimní jevy, které budou válčit proti Rusku. Zkrátka debily,

přece by mělo vyvolat obrovský skandál. Skutečný mezinárodní politický skandál. Británie dělá všechno pro to, aby Ukrajina mohla válčit proti Rusku a v uvozovkách ukrajinské tajné služby plánují vraždu britského velvyslance. Ale lidé, kteří se to trochu vyznají v řízení státu, se okamžitě zeptali, a byly to skutečně ukrajinské tajné služby, které se tak sami rozhodly, nebo plnili vůli výslovně britských tajných služeb? No a já tu mám takový skrytý dějový zvrat. Velice závažné prohlášení udělali naše tajné služby, bylo to ve velice sledovaných pořadech, to proběhlo na státních televizních kanálech, což znamená, že to není jen tak. Navíc to nebylo jenom jednou a FSB to nijak nevyvrátila, to prohlášení. A co to tedy bylo za prohlášení? Bylo řečeno, cituji, bez ohledu na to, že se ruské orgány státní bezpečnosti nejednou střetávaly s britskými gambity a v jejich žravnících byly těmi nejrafinovanějšími způsoby jako oběť politickým cílům přinášení jejich vlastní podaní, tentokrát doufáme, že britská rozvědka nevěděla o provokaci připravované Ukrajinou proti diplomatickému sboru britského velvyslanectví v Moskvě. V opačném případě se jedná o velice závažný obrat. Konec citace. Tak tohle je velice závažné prohlášení. Opakuji, velice závažné, dámy a pánové. My skutečně známe mnoho příkladů, kdy Velká Británie s klidem zabíjela vlastně své vlastní poddané, aby si tak vyřešila nějaké své zahraničně politické úkoly. A není vyloučeno, že si tohoto velvyslance zcela cíleně připravili k tomu, aby byl pak hezky zabit. Ale jaký měla mít ta vražda smysl? No zase mělo jít o zatažení Velké Británie do války proti Rusku, a to se vším všudy. A v tomto ohledu to ohlášení prohlášení pracovníka, tedy ne pracovníka, ale prohlášení, které přečetl pracovník FSB v televizi, v plné míře zapadá do toho, co se dělo v roce 1941. No a konkrétně 13. června roku 1941 sovětská agentura TASS zveřejnila prohlášení sovětské vlády, že Sovětský svaz neplánuje válku s Německem a doufá v totéž ze strany Německa. Mnozí to hodnotí jako politickou neprozíravost, nepředvídavost ze strany Stalina, sovětského velení a vedení, což vedlo k tragédii roku 1948. No, tak to ale mohou uvažovat jen lidé, kteří vůbec nevědí a nechápou, co je to stát a státní a národní řízení. A co mělo znamenat to prohlášení ta zprávě z 13. června roku 1941. Ono se jednalo o poslední test. Zda je Třetí říše připravená k totální válce proti Rusku. To, že Třetí říše válku se Sovětským svazem prohraje, bylo všem jasné už tehdy. Ale ta skutečnost, že může být říše na národního řízení využita jako síla, která napomůže ke zrucení politického systému, politického zřízení v Rusku prostřednictvím vyvolání státního převratu, to si uvědomovali všichni. A bylo nutné zjistit, v jakém stádiu se nachází příprava k válce. Vyčkali 5 dnů, téměř týden, žádná odpověď nenásledovala. No, a tak 18. června vydal vrchní velitel Josef Vissarionovič Stalin rozkaz, aby všechna vojska byla přivedena do plné bojové pohotovosti pro odražení útoku. Takže ta katastrofa, které došlo v roce 1941, nebyla chybným kalkulem sovětského vedení. Ta byla výsledkem právě zrady, výsledkem vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě. A pro porážky z roku 1942 platí to samé. Šlo o výsledek vojensko-fašistického spiknutí v Rudé armádě.

Právě toto vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě, v ruské Rudé armádě, v našem ruském státě v současné době pozorujeme přímo v plné míře. Jen si to vezměte, jak to na začátku s tím Kanye Westem plánovali. Tak měl mít 3 koncerty, jo? 7. října, to je významné datum, to totiž má ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin narozeniny. 8. pak měl mít odpočinek a 9. 10. října měl mít další 2 koncerty. Tohle se realizovat nepovedlo a lístky začaly prodávat až 10. a 11. října, ale v Leningradu, který fašisté nedokázali dobít. No a proč Kanye West? Říkají, že se Putin natolik sklání. No tak hele, to říkají ti organizátoři koncertu, že se sklání před Kanye Westem, ruský prezident, že touží potom, aby mu Kanye West poskytnul audienci, vždyť sám je jen jakýmsi prezidentem Ruska a tohle je přece americký zpěvák Kanye West. Měl by chtít přeci ruský prezident Westův autogram, že ano? No, tak nespletli si prezidenta? Protože na autogram od J.K. Rowlingové, autorky vzpomenu já, tedy a Harryho Pottera, že ano, série, stál ve frontě s vědomím své absolutní ubohosti. Vždyť byl také jenom přece prezidentem jakéhosi Ruska. A tohle byla ta světoznámá, věhlasná Joan Rowlingová, že ano. Tak na její podpis stál ale Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Na to jste snad zapomněli? A ona mu pak říká, já sama bych přiletěla a všechno bych vám podepsala. A ona to, ale vždyť jste vy a kdo jsem já jsem přece jenom prezident Rašky a vy. Takže aby jsme na to snad nezapomněli. Nebo na to máme zapomenout? To mluvím o nás. Zapomněli jsme snad na to, jak seděl hodinu v předpokoji o Schwarzeneggera, kalifornského guvernéra a čekal na to, až ho veliký Arnold Schwarzenegger přijme prezidenta jakéhosi ruského státu, nějaký podělaný Rašky, kdy Dmitrij Anatolievič přímo zářil štěstím, protože sám kalifornský guvernér přijal tu hlenicku. Vždyť, co je to Rusko? A co jsou Spojený státy, že ano? Nebo jenom třeba takový stát Kalifornie? A co je k tomu prezident Ruska? A co je sám guvernér Kalifornie? Sám velký herec Arnold Schwarzenegger. Takže Západ a ruští fašisté, kteří tady zorganizovali právě ten koncert, nebo ty koncerty Kanye Westa, se v plné míře pokusili realizovat výslovně tuto matrici a začlenit do ní Putina. Jakékoliv setkání Putina s Kanye Westem by znamenalo jen jedno, že Putin uznává svou bezvýznamnost Ruska ve vztahu k západnímu idolu, nebo třeba jen ke známé osobnosti, že Putin touží získat od něj autogram a promluvit si s ním. Putin potom přece touží a Kanye West velkopansky kývne. No dobrá, tak já přijedu a vystoupím na tvých nározkách. To byl ten signál. Ale ono jim to nevyšlo. Nicméně ale to hysterické úsilí, se kterým organizátoři tohoto koncertu či koncertů stále trvají na tom, že Kanye West stejně vystoupí, protože je to vůle Kremlu, dárek Putinovi. No to se podívejme na ten pěkný dárek Putinovi. Fašista přijede s propagandou fašismu? Tak my se to teď snažíme potlačit. Nedaří se jim to v Leningradu, tam řekli, no dobrá, tak v tom ustoupíme, ale Moskvu znovu dobudeme. Napoleonovi se to přece povedlo i Polákům, tak my si to zopakujeme. Samozřejmě to nebude tak cenné, jako dostat Leningrad, symbol nezlomného ruského ducha. Protože Moskva je také symbolem přeci nezlomného ruského ducha. A že v ní někdo pobude, ještě neznamená, že něčeho dosáhlo. Oni doufají v to, že se jim někde ten fašistický sabat uspořádat povede.
A jaká fašistická propaganda všude probíhá? Včetně jednoho televizního kanálu, kde dávali dokonce seriál 17 zastavení jara. Něco tak ohavného jsem ještě neviděl. Jakou musí mít nenávist k Rusku a ruskému národu ti, kteří to provedli? Tak, co se stalo? Ten seriál je tady velice často zmiňován, abyste se na něj koukli. Ale teď se něco stalo, dámy a pánové. Všechny rozlišovací znaky, nárameníky, nášivky na Němcích, vyznamenání, pásky na ruce nacistických důstojníků, důstojníků SS, všechno bylo zakryto. Kokarda zakryta. Když zvedali ruce ve fašistickém pozdravu, bylo to zakryto. Když pronášeli Heil Hitler, tak v tom seriálu zní pípnutí. Takže o čem potom je ten film? Aha, tak to je film nebo seriál? Tady je seriál, film. Tak je to seriál, si myslím. A co má vychovat teď tenhle seriál změněný? Když to všechno zakrývají, tak tím připravují prostor pro možnost provádění fašistické propagandy. Vždyť kdo byl vychováván na tom seriálu za 17 zastavení jara? No přece ruští vlastenci. A ti velmi dobře věděli, že hele, tohle je symbolika zla, proti kterému je nutné bojovat. A koho chtějí vychovat ti, kteří nezakrývají například hákový kříž? Chtějí, aby lidé nevěděli, že právě tato politická symbolika se přijala nebo se pojila k těm zločinům, které byly prováděny. Aby tam došlo k odtržnosti, aby potom na této fašistické symbolice mohli vychovávat Ivany, kteří zapomněli na svůj původ. Aby se vytvářely jednotky Azov, Kraken, Dněpr, Ajdar, Donbas, žáno, a další neřády, kteří se vlastně objevili na Ukrajině. Přesně díky tomu se mohli objevit totiž. To, když se jedno odstraní a druhé se začne propagovat. Zpřetrhali tam vzájemné vazby mezi nacistickou symbolikou a zločiny, kterých se nacisté dopouštěli. A když v seriálu 17 zastavení jara zakrývají a vypípávají všechno, tak všechnu tu smyslovou část, která právě ukazuje celou tu nelidskost fašistického režimu, tak to je propaganda fašismu v čisté podobě. A tohle se teď šíří na obrazovkách našich televizí. A to se vším všudy. A Západ to všechno velmi dobře vidí. Západ si velmi dobře tohle všechno uvědomuje a připravuje se k válce. Na základě toho, že tady uvnitř Ruska tu máme vojensko-fašistické spiknutí. Projevuje se to i v ekonomice, kdy centrální banka Ruské federace opět nechala sazbu, aniž by se už vůbec namáhala nějak logicky vysvětlit, proč už je protože už je všem zcela jasné, že přeci nelze požár hasit benzínem, že to ten požár jenom umocňuje. Takže nesmíte snižováním úrokové sazby bojovat s inflací. To právě ta úroková sazba je generátorem inflace. Teda zvyšováním, pardon. Nesmíte zvyšováním úrokové sazby, mě to teď bylo v hlavě divný, špatně jsem to přečet. Nesmíte přece bojovat zvyšováním úrokové sazby, tak tím bojovat s inflací. To právě ta úroková sazba je generátorem inflace. Snižování úrokové sazby, rozšiřování výroby, to je efektivní způsob přece boje s inflací. Všechny ty takzvané ekonomické zázraky se pojí s tím, že tam úroková sazba byla nízká a nebo dokonce až záporná. V Sovětském svazu byly státní programy a žádná úroková sazba. V Japonsku i Číně ten japonský i čínský zázrak byly zajištěni tím, že například v zemědělství úvěrování probíhalo až do minus 10%. Vzali jste si 100 jenů nebo 100 juanů a bance jste museli vrátit jen 90. Ten zbytek jste vracet nemuseli, protože jste vyrobili společenský významný produkt, který přispívá k prosperitě přeci celého státu a k jeho fungování.
Už tím jste mu přinesli prospěch. A u nás jsou tu úroky, zkrátka v Rusku, šílené. Už nejednou jsem mluvil o tom, že se v žádném případě nelze rozvíjet se 14% úrokovou sazbou. A Nablivlina k tomu říká také, hele, musíte zdechnout. Vypovídá o tom i základní přeci scénář Ruské centrální banky, který si zřejmě nedokáží přečíst analytici v FSB, v prokuratuře ani na ministerstvu vnitra. Nikdo z toho nedokáže vyčíst, že je v něm, v tom centrálním základním scénáři centrální banky, že je v něm založena genocida ruského národa, aby ze 140 milionů obyvatel zůstalo jenom 15 milionů. Tam to přece všechno je. Ale to je zcela něco jiného, že ano. Západ přece vidí tu rozsáhlou zradu v Rusku. A se sázkou na tuto plnou zradu je v plánu rozpoutat novou etapu války proti Rusku. A zde globalisté s americkými státními elitami našli důležitý společný průsečík, dámy a pánové, s ohledem na Velkou Británii. Přece mluvíme o odhalení toho spiknutí s cílem zavraždění britského velvyslance a o zatažení Velké Británie do konfliktu, do války s Ruskem. Tak k čemu to má sloužit? Když se podíváte na události, ke kterým dochází ve Velké Británii, tak uvidíte absolutní krach státu. Přímo tam probíhá výměna obyvatelstva a tím výměna kultury. Dokonce to došlo už tak daleko, že ve Velké Británii zakazují vyvěšovat státní vlajku Velké Británie i Anglie. Ale za to vlajky Pákistánu, Indie si tu klidně vyvěšujte. Teď jsem viděl dvojice na koních a vlajky nějaký černý islámskýho státu. Za nima policie doprovázela, aby jim to nikdo nešel strhnout. Když budete na Instagramu, jistě to dohledáte i u mě, protože jsem to přesdílel, jo. Tak se na to můžete podívat, že to nejsou keci. A o těch vlajkách už jsem to tady zmiňoval xkrát v průběhu posledních týdnů a měsíců. Je tam utlačováno v Británii původní obyvatelstvo, probíhá tam absolutní deindustrializace. Ta vládkyně moří, která žila na základě zásady dvojnásobného loďstva, v tom smyslu, že britské loďstvo musí být dvakrát větší než druhé nejsilnější cizí loďstvo. A teď je jejich loďstvo přímo k smíchu. To znamená, že Velká Británie je připravována ke krachu. O tom, že probíhá přenesení centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny, o tom už jsme mluvili. To je ten euroatlantický blok globálního prediktoru a euroazijský blok se základnou v Evropě je převáděn do Iránu. O tom jsme mluvili nejednou a dočtete se o tom i v naší cílné práci Válka stát a bolševismus. Velká Británie tedy spěje do finále, kdy bude potřebný nějaký silný manévr, který by davu poskytl vysvětlení, proč Velká Británie jako stát krachla a už není ve světě žádnou určující silou. A to právě znamená zatažení Velké Británie do války s Ruskem. Z toho plyne to rozvěřování nutnosti jaderného útoku na Velkou Británii ve veřejném prostoru v Rusku, aby přestala jako stát existovat. To právě na základě tohoto programu probíhá přeformátovávání Velké Británie v současné době. A ten poslední akt má zakrýt, nebo má být zakryt tou válkou Ruska s Západem, kdy Rusko bude odrážet agresi Západu. A v tomto ohledu se Velká Británie zapojí v té poslední etapě do té války a bude jí ušetřen rozsáhlý úder, v jehož důsledku přestane jako taková existovat. To právě o tom je řeč. Jako v tom textu s prohlášením agentury TASS z 13. června roku 1941. To je to prohlášení, které přečetl teď pracovník FSB na základě odhalení toho spiknutí. Je to jako přes kopírák. Jen se to ukládá do té logiky, v jaké stále funguje Rusko. A co tedy konkrétně mám na mysli?
Když Putin poskytl rozhovor na summitu zemí BRICS v Indii v Novém Dýlí, tak řekl, že vstup evropských vojsk na Ukrajinu bude znamenat válku s Ruskem. Tak to napřímo. A že v takovém případě budeme válčit jinak. No to proto ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov už nejednou připomněl, že... hele, konkrétně řekl, že Západ si musí zapamatovat Putinova slova. Že v případě útoku Evropy na Rusko bude ta válka vypadat zcela jinak a bude velice krátká. To znamená, že budeme nuceni použít veškerý arzenál svých zbraní a právě pod rámec tohoto útoku Polska a dalších států na Rusko, těch pseudostátů, politických legitimních jevů, jak je definoval Sergej Viktorovič Lavrov, toho útoku na Rusko právě chtějí zahrnout ten útok Ruska i na Velkou Británii. Velká Británie se do toho zapojí, vykoleduje si tak útok Ruska a přestane existovat. A pro celý svět je tu vysvětlení, to proto zmizelo britské impérium, to vošklivý Rusko, jenže to už bylo přeformátováno dávno přece, ta Velká Británie a všechno. Takže čtěte třídělnou práci Válka státa bolševismus a knihu Státní symboly a státní suverenita. To znamená, že vše, co nyní probíhá, se děje proto, že Západ vidí slabost Ruska. A apoteózou toho všeho je pokračování tématu vzájemných vztahů Ruska a Japonska. Jak víme, tak bylo rozhodnuto změnit mapy, zeměpisné mapy. A Japonsko vystoupilo s ostrým prohlášením, s protestem a prohlásilo, že japonská vláda je kategoricky proti tomu, aby Kurilské ostrovy byly označeny nebo vyznačeny na mapách jako ruské území. Minutku. A proč proti tomu Japonsko vystupuje? No, zase uděláme dějinný exkurs. No ano. Byla tu určitá doba, kdy spadaly Kurilské ostrovy pod Japonsko. Bylo to celých 40 let od roku 1905 do roku 1945. Kurilské ostrovy náležely Japonsku na základě toho, že válka mění všechny smlouvy a proto ta území tehdy připadla Japonsku. Ale proč nyní japonská vláda vystupuje oficiálně s protestem a požaduje, aby byly uznány japonskými ty ostrovy? Je to všechno velmi jednoduché. Celé se to opírá o tu sovětsko-japonskou deklaraci z roku 1956. Trpávě s oporou na tuto deklaraci Japonsko prohlásilo, že Sovětský svaz tenkrát přiznal svou porážku ve válce s Japonskem. Japonsko tedy sice bylo poraženo, ale přiznal Sovětský svaz svoji porážku? No, přiznal. A přenechával svá území? Přenechával. Proto je nutné započít s procedurou návratu těch území na základě rozhodnutí té sovětské vlády z roku 1956, trockisty Chruščova, s návratem Kurilských ostrovů. Japonsko se stává stále drzejším. A proč by také nemělo, že ano? Vždyť minulý týden 4. září byl odhalený pomník sovětskému vojákovi, osvoboditeli, který porazil militaristické Japonsko. Ten památník byl tedy odhalen 4. září a o tom už jsme v předcházejících pořadech mluvili. A 3. září, v den vítězství nad militaristickým Japonskem, což je datum vyražené na medaili za vítězství nad militaristickým Japonskem, provedlo Japonsko politickou demarši s požadavkem, aby Rusko tento památník demontovalo. Ten památník nebyl postaven přeci za jeden den, dokonce ani za jeden týden, protože ho vlastně ve skutečnosti montovali dost dlouho. Japonsko tedy mohlo dělat svá prohlášení veřejná, předkládat přeci protestní noty a tak dále, jakéhokoliv dne, absolutně jakéhokoliv dne, od začátku jeho montáže až do jejího dokončení. Ale Japonsko to neudělalo. Udělal totiž politické prohlášení právě toho dne vítězství nad militaristickým Japonskem 3. září. Tehdy toho dne, kdy se úřady Chabarovského kraje vzdali odhalení památníků, čímž to datum uvolnili pro politickou demarš Japonsku. Aby tak snížili vítězství Sovětského svazu.
Aby tak Japonsko demonstrativně předvedlo celému světu, že Rusko, že současné Rusko, stejně jako Sovětský svaz v roce 1956, uznává porážku ve válce s Japonskem a 3. září tedy není dnem vítězství Ruska nad militaristickým Japonskem, ale naopak je to dnem vítězství Japonska nad Ruskem. To právě z toho důvodu ten památník neodhalili 3. září, ale až 4. září. Oni si počkali, až bude zcela namontován a to datum jim bylo uvolněno pro politické prohlášení zcela cíle vědomě. To je velice závažný politický chod. To je absolutní rafinovaná zrada z ruských zájmů. A právě na těchto krocích staví Západ své plány na vítězství nad Ruskem. Neboť vidí tu zradu nejen centrálních elit, ale i těch regionálních. Je třeba si uvědomovat, že ty chabarovské úřady to odhalení památníků přesunuli, nepřesunuli jen tak pro nic za nic. Je pravděpodobné, že to udělali v koordinaci s vlasovci, fašisty a podpínosníci ve státním řízení, pevně usazeným tedy v Moskvě, tedy s centrálním řízením. To právě proto Západ chová naději, že nad Ruskem vyhraje. To právě proto vidíme... Jen si to vezměte. Už pokolikáté, několikátý týden pozorujeme řadu, jasnou řadu provokací, které provádí Západ. Přičem se jedná o symbolické provokace, jako například to prohlášení Japonska ze 3. září a jeho požadavek, aby mezinárodní společenství uznalo Kurilské ostrovy území Japonska. Vždyť proč by měli brát ohled na nějaký Rusko? To už samo přece přiznalo, že je nutné ho rozčlenit. Nový svět, ještě jednou připomenu, má být vybudován proti Rusku na úlomcích Ruska a na jeho účet. To přesně se v plné míře realizuje. A to odhalení spiknutí s cílem zavraždit britského velvyslance je velice silným úderem proti realizaci těchto plánů. A to prohlášení, že britské tajné služby se toho mohly účastnit, a ty se toho nejen účastnili, našli si i frontmeny, avatary, které strčili do popředí. Ve skutečnosti tu vraždu britského velvyslance připravovaly britské tajné služby, jinak to zkrátka ani být nemohlo. A v tomto případě ta věc nabírá velice závažný obrat. To znamená, že se připravují k rozsáhlému útoku proti Rusku. Vidí například toho odhalení památníku vojákovi osvoboditeli v Chabarovsku, vítězi nad militaristickým Japonskem, jak se všechna ta rosijanská elita podřizuje zájmům Západu, jak je umožňován ten politický turismus. To se přece také rosijanská elita podřizuje zájmům Západu a nehájí zájmy Ruska. A proto se mohou s přesvědčením, že ho nyní mohou dorazit, tak se na Rusko vrhnou. Jenže prohrají, ten jejich scénář už jim selhal. A víte, jak to funguje? Stačí vytáhnout jednu součástku a konstrukce se začíná celá hroutit. A to je stejný případ. Ta vražda velvyslance neproběhla. To Rusko umožňuje vést aktivně svou globální politiku, suverénní politiku, jenže tuto politiku rosijonská elita nepodporuje a proto to zůstává na ruském lidu, na lidech v Rusku. Tak taková je situace. Moderátor říká, to je tedy pro dnešek všechno. No což říká pan Pěkin. Tak to už mi nezbývá, než to ukončit tím, že pokud ta věc zůstává v rukou lidí, tak ti lidé musí znát a chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A pro ten současný silný manévr byly napsány, účelově napsány knihy, právě třídílná práce Válka státa bolševismus a ještě jedna speciální práce, tedy státní symboly a státní suverenita. Jo? U nás to máte o světě křivý zrcadel. Válka je dvojka, druhý díl
Stát je třetí díl a bolševismus je čtvrtý díl o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání u inženýra Jana Buska. Nuž a naši partneři, říká pan Pěkin, zcela cíleně pro ten stávající okamžik vydali souborně práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. To jsou další práce nezbytné k tomu, abyste chápali tyto procesy. A jaké jsou to práce? A ty jsou nové? Tak především je to kniha Od freudismu raději dále, která je o psychologii chování. Další kniha nebo práce je o trockismu, protože musíte jednoduše chápat, co a jak se děje. Obzvláště v podmínkách právě probíhající předvolební kampaně. Vždyť se podívejte, kolik tu je stran, ale ani jedna z veřejné tribuny nevystoupila proti tomu fašistickému sabatu Kanye Westa v Leningradu a ani v Moskvě. Tak, dále tu máme reedici knihy o fašismu pod názvem Světový fašismus. Protože už tehdy, v roce 1923, kdy vyšla tato kniha, chápali nebezpečí fašismu a plně ho analyzovali a ukázali, co je zač. A právě také práce vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy v souboru o fašismu. Takže to je další ještě pak práce, nejenom světový fašismus, ale je teda práce ještě i o fašismu, koukám. Tyto dvě práce se fakticky doplňují. Ty práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy jen rozvíjejí to, co bylo analyzováno už v těch článcích zveřejněných v roce 1923. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru. Stávejte se tak konceptuálně mocnými a potom svou běžnou činností dokážete zároveň napomáhat upevňování státu, návratu jeho suverenity a tím zároveň nejefektivněji ochráníte zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, jelikož bychom ale byli moc rychlí, tak já jsem si samozřejmě pro vás něco připravil. Ještě teda zmíním, že do knihy vnitřního prediktoru souborně sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz. Všechny ty zdroje budete mít samozřejmě v textu, jo, a v popisu pořadu. ksbzdroje.cz anebo voda voda.spb.ru anebo si je tedy můžete ještě zakoupit v knižní podobě na stránkách ksbpreseso.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina. A teď jsme u toho o světě křivých zrcadel, kdy jednička je sborník analytických prací, dvojka je válka, trojka je stát, čtyřka je bolševismus. I knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je k dispozici fórum koncepce taktéž, to najdete na stránkách kob.forum.ru. Takže se na něj podívejte, sdílejte na něj příspěvky, přispívejte komentáři a tak dále, šiřte. A další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Jehož telegramový kanál je t.me, lomí, že ano, samozřejmě, lomí Proud národní hrdosti, je to dohromady s velkým P, bez diakritiky, dohromady, jo, není tam žádná mezera, abyste se na to mohli kuknout, dámy a pánové. Tak, a mě teď ještě napadlo, že jsem chtěl sem dát ještě něco, dáme si pauzičku kratičku, asi 5 minutovou, tak vám pustím tady nové knihy a další.

0: upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpresses.cz.
1: Znalosti je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.

Nuž, ještě jsem vám slíbil, aby jsme měli ty 2 hodinky do ET, abych tam nemusel nic pouštět. Tak se koukneme na velvyslanectví Ruska na Slovensku, to je s pramenů na síti VK. Tak s odpovědí oficiální představitelky Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharové na otázku médií o insinuacích v zahraničních tisku týkajících se údajného úmyslného útoku ozbrojených sil Ruské federace na osobní vlak, ve kterém se nacházelo vícero bývalých či současných politiků a představitelů západních zemí. Bylo to publikováno 15. září. Já jsem to tady ale nenašel na VK, tak mi to možná někde uniklo. Otázka. V ukrajinských zahraničních médiích se objevily informace, že ozbrojené síly Ruské federace v rámci útoků na cíle na západu Ukrajiny 13. září letošního roku 2026 úmyslně údajně zaútočili na vlak, kterým z Kyjeva cestovali bývalý britský premiér Boris Johnson, že ano, tento pošuk, bývalý ředitel CIA, Petraus a představitelé vícerých dalších západních zemí. Co byste k tomu mohla říci? Simultánně tlumočím ze slovenčiny, hej. Maria k tomu řekla Zacharová. Chtěli bychom zdůraznit, že naše ozbrojené síly, na rozdíl od ozbrojených sil Ukrajiny, nebojují proti civilnímu obyvatelstvu, neloví civilní dopravu a neotvírají palbu na ženy, staré lidi a na děti. Pokud jde o ruské útoky vzpomínané v médiích z 13. září, je naše ozbrojené síly skutečně uskutečnily tyto útoky, avšak výlučně proti vojenským objektům a dopravně logistické infrastruktuře kyjevského režimu, využívané na vojenské účely, a to i na západě Ukrajiny. Opakovaně jsme upozorňovali, že železniční uzly, depa a kolejová vozidla, především tedy lokomotivy, které se aktivně využívají na přepravu západních zbraní v zájmu zásobování ozbrojené sebranky Ukrajiny OSU, jsou legitimními vojenskými cíly. Cílem rozmíchávané informační kampaně je očividný, nebo ten cíl je očividný. Opět se pokusit vyprosit vojenské dodávky pro Zelenského režim prostřednictvím zastrašování evropské veřejnosti jakousi ruskou hrozbou při branách NATO. K tomu tady mám pak jednu poznámku. V květnu letošního roku jsme diplomatickému sboru v Moskvě a prostřednictvím našich velvyslanců zahraničních rozeslali příslušné noty o potřebě, aby zahraniční občané, včetně diplomatů a členů jejich rodin, opustili Kyjev v souvislosti s přechodem ozbrojených sil Ruské federace k systematickým a důsledným útokům na objekty vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny, na centra řízení a rozhodování v ukrajinském hlavním městě a dalších městech země. Takovéto útoky se uskutečňují v reakci na teroristické útoky ozbrojených sil Ukrajiny proti civilnímu obyvatelstvu a civilní infrastruktuře Ruska. Už delší dobu též upozorňujeme různé západní politické turisty a VIP osoby na to, že Zelenského režim je cynicky využívá jako živé štíty na krytí svých vojenských transportů. Před několika takovými cestami k nám diplomatickými kanály přicházejí žádosti o zabezpečení možnosti bezpečného průjezdu pro konkrétní osoby. Naše už dříve veřejně vyslovená varování zůstávají aktuální a západní politici a diplomaté by měli střízlivě posuzovat existující rizika. Takže to je od Marie Zacharové. A samozřejmě ta moje poznámka teď z hlavy se vede k včerejší nějaký debatě CNN Prima News, tam večer po 10. hodině, jsme to tam přepli, tak jsme se na to koukali. Byl tam nějaký pán, já ho neznám, za to se omlouvám, nějak jsem to tam ani nepostřehl, ale debatoval s tím blbcem po
Pospíšilem, nebo s tím pánem, co se jmenuje Pospíšil, ten, který má rád, který je moderní, abych to řekl takhle, který je moderní a který přece za jehož působení na té právnické fakultě v Plzni se podivně rozdávali ty diplomy a titule. Dámy a pánové, to ten Pospíšil, teď už zarostlej, vyžraný jak prasátko. Já se divím, že ho vůbec někam pouštějí, tady toho exota. Ale pouštějí, no budíš, tak byl na primě. A přesně ten tam řval. Jak vy můžete chtít levný plyn a levnou ropu od Ruska, když jsou to takový hajzly v uvozovkách, že oni útočejí na toho civilního Borise Johnsona a na ty evropský představitele a pomalu tam zabili i se teď zase Lipánek, se někde objevily nějaký hlášky, že Lipánek se tam měl objevit, že ano. Jenda Lipavský, tento buřtík. Ach jo. Takže já se divím, že tady toho exota tam ještě dávají. Nebo toho pána, co jako exot vystupuje. Ty jeho keci, já se divím, že to ještě někdo žere. Ale zase byl to teď exkurs tím, že večer to tam tak připínáme teď. Když jsem indisponován, tak se tím bavíme. Někdy jsme i zhnuseni, ale potřeba se na to někdy kouknout. Aspoň pro mě, samozřejmě pro vás ne, jestliže chcete mít čisté spaní, klidné spaní, tak tady ty idioty, nebo ti, co vystupují jako idioté, tak samozřejmě je se jich zbavit těchto a nesledovat to, protože to je hrůza. Ještě tu mám, nevím, odkud to je, je to z Facebooku, není tam zdroj. Je to vystoupení, je to přepis přímo rozhovoru Sergeje Lavrova, právě tedy ruského ministra zahraničních věcí. Je to dost dlouhý. Teď jsem čet hodinu a půl, nebo hodinu 10 jsem čet 14 stránek a tady to má dalších 16, takže to nedáme, jo. Nedám to celý, není to možný. Musíte to někde dohledat. Možná je to na kremlin.ru anebo na ruském zamíny. No, tam to asi někde bude. Já jsem tam nikdy nehledal, takže ani nevím. Ale je to proslov Sergeje Lavrova a na konci jsou pak ještě nějaké otázky. To byl asi ten kulatý stůl se Sergejem Lavrovem. Já jsem to tady někde zahlédl, ale byly tady k tomu jenom výtažky, jo, na, právě na stránkách. Jo, hele, tady je o těch insinuancích, takže to tady je. To můžu dát vlastně sdílet, jak se to dělá takhle. Z toho já si z toho kód a odkaz vezmu, takže já ji použiji, teď skopíruji, abyste věděli, jak se tvoří. Takže já to sem dám pod nadpis k Marii. Šup, už to tam je, nevím, proč to tam je s nějakou debilotinou tady. Proč je tam podkres, výplň, nevím, dobrý, už je to správně. Tak a ještě jsem teda nenašel ten proslov, ale je to zase zajímavé. Tak se na to pojďme kouknout, co řekl Sergej Lavrov, když jsme teď měli jeho mluvčí, nebo mluvčí ministerstva, jo? Vaše excelence, dámy a pánové, oceňujeme váš zájem o naše hodnocení vývoje kolem Ukrajiny. Což je taky zajímavé téma, co ano. V žádném případě se nejedná o naši první diskuzi u kulatého stolu. Všechny předchozí diskuze se tak či onak dotýkaly záležitostí mezinárodního práva. Ukrajinská krize je učebnicovým příkladem, který ukazuje, jak Západ a jeho zástupci, mírně řečeno, soustavně nerespektovali své mezinárodní závazky. Dnes se zaměříme na právní analýzu toho, co se děje kolem kyjevského režimu. Takže teď získáte další doložitelné učebnicové příklady faktologie s tím, abyste měli náboje v této informační válce, dámy a pánové. Takže jsem rád, že vám můžu zase rozšířit obzory.
Od roku 2014, roku krvavého převratu, západní hlavní města zavírají oči před tím, že ultranacionalistický, než kvůli neonacistický režim, který se dostal k moci na Ukrajině, ničí v této zemi vše, co má co dočinění s Ruskem. Jsou porušována jazyková a kulturní práva Rusů a rusky mluvících lidí a tato práva byla postavena mimo zákon ve všech oblastech, včetně vzdělávání všech úrovní, hromadných sdělovacích prostředků, kultury a tak dále, dlouho před zahájením speciální vojenské operace. Porušuje se také svoboda slova, svoboda shromažďování a náboženského vyznání, jakož i právo podílet se na správě státních záležitostí. Ukrajinská arena politických stran byla účinně očištěna od politických sil, které tak či onak zaujímají nezávislé postoje a nezdílejí názory kyjevského režimu. Respektováno není ani základní lidské právo, tedy právo na život. Pravidelně vidíte záběry aktivit People Hunters, lovců lidí, těch busifikátorů, mobilizátorů, to je můj doplněk, abyste tomu rozuměli, ty zmetci, abych byl slušnej, který tam unášejí chlapy na ulici. Dnes už i v nacistické, fašistické Oděse se proti ním staví lidé, ale vždy záleží, dámy a pánové, to je moje poznámka, jenom na tom, kolik odhodlaných, odvážných žen či starých lidí se zastane toho jednoho mobilizovaného, busifikovaného a jdou jim tam rozebrat auto na součástky a kripli stříská, i když tak, jo? Tak, ale opravdu je to jenom, to je na lidech, to je lidová zase zodpovědnost, že jo? Tito shromažďují mladé a nebo ne tak mladé lidi v ulicích Kyjeva a dalších ukrajinských městech a tahají je do vozidel, aby byli násilně odesláni na frontu bez jakýchkoliv povolávacích dokumentů nebo oficiální mobilizace. Není pochyb o tom, že tento lov se brzy zaměří už i na ženy. A ti lidé, moje poznámka opět, zasahují proti těm zmetkům TCK, to jsou ty lovci lidí. People Hunters. Proto, že se množí na Ukrajině samotné případy toho, že když byli pod kustodací, pod opatěrou těchto zmetků TCK, tak spousta těch chlapů je podrobena týrání, mnoho jich i pod opatěrou TCK zemřelo, než se vůbec dostali někam na frontu. To je moc důležité vědět, proč se o tomto bavíme. Tak, jdeme dál. Na Sergeje Lavrova Viktoroviče. Práva, která jsou pošlapávána kyjevským režimem, jsou zakotvena v mezinárodních paktech o lidských právech z roku 1966 a v celé řadě všeobecných úmluv o lidských právech. To však Západu nikdy nebránilo v tom, co dělá. Pod ochranou svých pánů nyní tedy Kyjev také věří, že si může dělat, co se mu zachce. Západ rád vykládá chartu OSN, ale činí tak selektivně a ve svém vlastním zájmu a vybírá zásady a ustanovení, která v každém okamžiku vyhovují jeho politickým plánům. Když potřebovali odtrhnout Kosovo od Srbska, jednostranně vyhlásili jeho nezávislost a prohlásili, že jde o právo národů k sebeurčení. O několik let později, po referendu na Krymu, a v Kosovu se však žádné referendum nekonalo, tak na Krymu řekli, že nejde o právo národů na sebeurčení na Krymu a musí převládnout princip územní celistvosti Ukrajiny. Těchto příkladů je samozřejmě mnoho. Ještě jednou se zmíním o deklaraci OSN z roku 1970, založené na konsenzu, a ta se nazývá Deklarace o zásadách mezinárodního práva, o přátelských vztazích a spolupráci mezi státy v souladu s chartou Organizace spojených národů. Tak, jde o značný objem, jehož vypracování trvalo samozřejmě dlouho a v části, která nás dnes zajímá, se výslovně uvádí, že, cituji, principy suverenity a územní celistvosti platí pro státy,
které se chovají v souladu s principem rovných práv a sebeurčení národů, jak je popsáno výše, a mají tedy vládu zastupující celý lid patřící k území bez rozdílu rasy, vyznání nebo barvy pleti. No, tento způsob uvažování byl poprvé použitý v 60. letech 20. století, kdy africké národy získaly politickou nezávislost během procesu dekolonizace, podporovaného především Sovětským svazem a řadou dalších zemí. Africké národy tak jasně ukázaly, že západní koloniální mocnosti, které jim vládly, nereprezentovaly lidi žijící na africké půdě. Stejně tak pučisté, kteří byli opravdovými neonacisty, tak by se přece měli jmenovat, kteří v únoru roku 2014 nezákonně se chopili moci v Kyjevě, nezastupovali lid Krymu a ani lid Novorusie, ani Donbasu. Je zřejmé, že všechny fáze této krize jsou ponořeny do očí bijícího právního cynismu. Zmínil jsem únor roku 2014. K převratu došlo následující den, respektive druhý den ráno, poté, co bylo dosaženo dohody mezi prezidentem a opozicí a byla podepsána den předtím, 21. února. Podle této dohody se prezident dobrovolně vzdal většiny svých pravomocí, stanovily se předčasné prezidentské volby, které by téměř jistě prohrál a vyhrála by opozice. Aby se připravili na volby, dohodli se a napsali to písemně a podepsali na ustanovení vlády národní jednoty. Tento dokument garantovali ministři zahraniční Francie, Německa, za to byl Frank-Walter Steinmeier, současný prezident Německa, a také Polska, tam byl Radoslav Sikorský, to je teď ten jejich zamíněný, že ano, který chce porazit Rusko, kteří zastávají stejný post dodnes. Druhý den ráno došlo k převratu a nebyla vytvořena žádná vláda národní jednoty. A ti, kteří podepsali dokument jménem opozice spolu s prezidentem, vyšli na náměstí a řekli: gratuluji vám, vytvořili jste vládu vítězů. Dostáváte rozdíl tedy v myšlení, co je vládní jednota nebo vláda národní jednoty, a víte, co je to vláda vítězů? Porazili své nepřátele a stále považují za nepřátele lidi žijící například na Krymu, Donbasu anebo v celé Novorusii, které bývaly součástí ukrajinského státu, ale kategoricky se s ním rozešli poté, co se tento stát stal tedy otevřeně nacistickým. Pozici Západu lze popsat tím, co se stalo ráno po převratu. Snažili jsme se Němcům, Francouzům a Polákům sdělit, že zaručují mír. Přesto došlo k převratu a požádali jsme, aby rozumně promluvili do svých chráněnců a řekli jim, aby ti splnili to, co podepsali, jen o pár hodin dříve. Žádná reakce. Dne 23. února roku 2014, tedy den po převratu, si francouzský prezident François Hollande telefonoval s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Později paní Merkelová uvedla, že zdůraznila, že po několika dnech násilí probíhá demokratický přechod, který je v souladu s aspiracemi ukrajinského lidu. Pochopitelně součástí té dohody byly i Britové. 22. února roku 2014 měl britský ministr zahraničí William Hague následující prohlášení. Cituji. Události za posledních 24 hodin ukazují vůli Ukrajinců posunout se směrem k jiné budoucnosti a zajistit, aby hlasy těch, kteří během několika měsíců odvážně protestovali, aby byli slyšet. Abych to zopakoval. Vše se stalo poté, co opozice na základě záruk Evropské unie podepsala s prezidentem dohodu o urovnání krize. Proto naši západní kolegové, lidé s koloniální DNA, jejich koloniální a neokoloniální instinkty jim nezmizely, tak oni instinktivně, nebo možná vědomně,
pravděpodobně mnozí z nich vědomě, jednají přesně v souladu se svými koloniálními zvyky a způsoby. S ohledem na to, co se stalo dál, rok po převratu, poté, co Krym, Luganská a Doněcká lidová republika povstali proti pučistům, odmítli je uposlechnout a byli prohlášeni za teroristy, byla proti ním zahájena válka v hrubém rozporu s mezinárodním právem. To je asi Google překlad. Jste si toho vědomi? Vy v Evropě by tady mělo být. A má tady být otazník. Tak. A boje tam pokračovaly rok. Ano, to byla vyhlášena přece antiteroristická operace. ATO. Všichni, kdo nesouhlasí s fašounama a náckama, jsou teroristi. A my je budeme hezky bombardovat. A jejich školy, školky, nádraží, autobusová nádraží, vlaková nádraží, že ano, všechno to budeme bombardovat s tam raketometama. Zabijeme tam 180 dětí, že ano. Proto máte alej andělů. No, ale jdeme dál na Sergeje Lavrova. Boje pokračovaly tedy rok. Poté byl v hlavním městě Běloruska v Minsku podepsán balíček opatření. Minské dohody se tomu říkalo k ukončení tohoto konfliktu. O několik dní později byl tento dokument schválen dokonce rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Balíček opatření byl podepsán 12. února a 17. února byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Tak, nic z toho nevzešlo. Přesto článek 25 charty OSN říká, že každý je povinen dodržovat rezoluce Rady bezpečnosti. Navzdory tomu Západ přimhouřil oči, protože nejprve Petr Porošenko a poté Volodymyr Zelenský hrubě odmítli jednat podle minských dohod. Později Angela Merkelová i François Hollande, kteří tento dokument taktéž podepsali, tak v roce 2022 veřejně přiznali, že nikdo na Západě neměl v úmyslu jej implementovat. Potřebovali totiž jen získat čas, aby zaplavili kyjevský režim zbraněmi pro konfrontaci a vedení války proti Ruské federaci. V březnu 2022, měsíc po speciální vojenské operaci, Ukrajina požádala o rozhovory a se po sérii kol konzultací v Bělorusku navrhla zásady pro urovnání situace v Istanbulu, v Turecku. Tyto principy podpořila ruská strana. My i Ukrajinci jsme parafovali tento dokument, který sloužil jako

Rusko bylo ukončit válku, pokud bychom souhlasili, že se zavážeme nevstupovat do NATO. Jo? Později šel do televize, aby řekl tento, že tehdejší britský premiér Boris Johnson přišel a řekl jim, aby to Ukrajinci nedělali. Každý si pamatuje, co tehdy řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Cituji. Upřímně jsme v těchto jednáních udělali každý krok a pracovali jsme spolu, dokud Boris Johnson neopustil mírové úsilí. Takže je to potvrzeno tureckým prezidentem. To byl jeho diplomatický způsob, jak popsat roli, kterou v té době hrál britský vůdce. Západ tedy nerespektuje mezinárodní právo a dokonce vytvořil právní termín lawfare. Je to anglosaský vynález, který popisuje myšlení našich nepřátel. Po znovu sjednocení Krymu s Ruskem a zahájení speciální vojenské operace byla proti naší zemi zahájena řada soudních a kvazisoudních řízení. Prezident Vladimír Vladimirovič Putin nedávno zmínil, že na Rusko bylo uvaleno přes 30 tisíc sankcí. 30 tisíc, to je dvakrát více než všechny sankce uvalené na všechny ostatní země po celém světě dohromady. Kromě sankcí bylo zahájeno kvazisoudní i soudní řízení, ale pro zopakování sankce byly uloženy před výsledky tohoto řízení soudních, nebo těchto asi tady má být. Výsledky, které jsou již k dispozici v dostatečném počtu, vypadají pro naše západní kolegy ale tristně. Účelem tohoto řízení nebylo urovnávat existující spory. Byly zahájeny souběžně s rozsáhlými politickými, ekonomickými a donucovacími opatřeními, včetně tedy sankcí. A tomu se říká a je hybridní válka. Nešlo tedy o použití právních mechanismů v dobré víře. Západ ani nechtěl čekat na výsledky všech soudních řízení, která zahájil. Potřeboval Západ vyvolat geopolitický a propagandistický hluk a pokusit se rozsévat nenávist k Ruské federaci po celém světě. Ta právní agrese proti Rusku má dlouhou historii. V minulosti se do ní pravidelně zapojoval Evropský soud pro lidská práva, a to ještě před událostmi na Ukrajině. Od roku 2014 se tato agrese právní stala systematickou. Ve snaze delegitimizovat historickou volbu národů Krymu, Donbasu a Novorusie v plném souladu s mezinárodním právem a principem sebeurčení národů, o kterém jsme dnes diskutovali. Nás tedy kyjevský režim začal obviňovat z financování terorismu v Donbasu a rasové diskriminace krymských Tatarů a Ukrajinců na Krymu. Dvě obvinění. Terorismus a rasová diskriminace. Tato záležitost je před Mezinárodním soudním dvorem OSN od roku 2017. Zvažuje se již 8 let a obsahuje desítky tisíc stran dokumentace. Zájmy Ukrajiny zastupovali vysoce odměňovaní američtí a evropští právníci navzdory všem těmto námahám. Však toto tvrzení zcela selhalo jak ve vztahu k obvinění z terorismu, tak i k tvrzení o diskriminaci. V lednu roku 2024 vydal Mezinárodní soud svůj konečný rozsudek. Určilo se, že Rusko nefinancuje terorismus, že Doněcká a Luganská lidová republika nejsou teroristické organizace a na Krymu neexistuje diskriminace krymských Tatarů a ani Ukrajinců, a že zákaz extremistické entity Melis byl zákonný. Zákaz tedy v Ruské federaci. Tento rozsudek tedy znamená něco velmi důležitého. Přinejmenším ztrácí smysl všechny četné rezoluce a zprávy vydané mezinárodními orgány, které opakují tvrzení týkající se diskriminace na Krymu. Vyzývám vás, abyste na tuto záležitost upozornili zejména svá hlavní města, protože tyto rezoluce a zprávy jsou nadále přijímány a projednávány, jako by hlavní soudní orgán Organizace spojených národů neexistoval a jako by jeho rozsudky neměly žádný význam. To představuje flagrantní ignorování rozhodnutí Mezinárodního soudu. V platnosti zůstávají i nezákonné

0: jednostranné sankce, o kterých jsem se již zmiňoval. A ty jsou mimo jiné přímo motivovány výmysly týkajících se údajné diskriminace národnostních menšin. Na Krymu a dále. Mezinárodní soud Unii odmítl uznat Doněckou lidovou republiku jako teroristické entity, čímž devalvoval a zrušil pokusy Kyjeva charakterizovat svou válku proti vlastním bývalým občanům jakožto protiteroristickou operaci. ATO. Po státním převratu byly prohlášeni tito občané za teroristy. Když bylo odmítnuto uznání výsledků tohoto převratu na Krymu a Donbasu, byli označeni zkrátka za teroristy. Ale soud, a opakuji, rozhodl, že ani Doněcká, ani Luganská lidová republika nepředstavují teroristické organizace. To v podstatě potvrzuje legitimitu rozhodnutí lidu Donbasu, tedy Doněck, i Doněckou i Luhanskou republiku, ve prospěch nezávislosti a následné integrace do Ruské federace. Takže žádná anexe Krymu a žádná anexe Doněcka a Luganska. Jak říkali, separatisté, že ano, si nám tady mediálně sral do hlav. S prominutím. Zhroutil se i druhý nárok Ukrajiny vůči Rusku. Toto bylo podáno v únoru 2002, kdy nás Kyjev obvinil ze zneužívání úmluvy o genocidě tím, že brání lid Donbasu před genocidou. Takové obvinění je nesmysl a čirá absurdita. Tvrzení však podpořilo 32 západních států, především členů Evropské unie a NATO, které vstoupily do řízení jako takzvané třetí to strany. I když ve skutečnosti na straně kyjevského režimu jasně zasáhli. To představovalo první případ hromadného zasahování do řízení v historii soudu a přirozeně to nemůžeme považovat za nic jiného, než za pokus vyvinout kolektivní politický tlak na hlavní soudní orgány Organizace spojených národů. Přesto se i to ukázalo jako marné. O dva roky později, v únoru roku 2024, soud vynesl v akcích Ruska rozsudek, tedy, že v akcích Ruska nedošlo k žádnému porušení úmluvy o genocidě. Tečka. Všechny nároky vůči Rusku byly tedy zamítnuty. Před soudem však zůstala ještě jedna věc. Zda samotná Ukrajina spáchala genocidu, a to na Donbasu. Tato otázka zůstává v posouzení soudu a na žádost tohoto orgánu jsme poskytli i potřebné důkazy. V prosinci roku 2025 soud přijal naše důkazy a naše nároky v plném rozsahu a k přezkoumání a v blízké budoucnosti očekáváme verdikt. Po tomto vývoji však polovina západních států, které se připojily jako třetí strany, odstoupily z řízení, protože uznali marnost a potupu svého postavení. Nicméně vývoj událostí u Mezinárodního soudu a jeho rozsudek jsou četnými mezinárodními organizacemi a některými jednotlivci zcela ignorovány. Teprve nedávno se vyznamenal zvláštní zpravodaj Rady OSN pro lidská práva pro otázky menšin Nicolas Levrat. Pochází ze Švýcarska, údajně neutrálního státu, ačkoliv jeho neutralita byla dávno opuštěna. Ve své zprávě píše toto, cituji, říká Sergej Lavrov. Otázku invaze Ruské federace na území Ukrajinky pod záminkou, že rusky mluvící menšina byla obětí genocidy, postoupila Ukrajina Mezinárodnímu soudnímu dvoru. To je nápadný příklad verbální akrobacie. To znamená, že chování Ruska si vyžádalo zapojení Mezinárodního soudu, přesto skutečnost, že soud tyto nároky zamítl již před 2,5 lety předtím, než tento švýcarský epištolní expert sestavil svoji zprávu, tak to teda nemá pro něj žádný význam. Proto naše právní konfrontace se Západem přetrvává a v žádném případě se neomezuje pouze na Mezinárodní soud. V roce 2016 Ukrajina zahájila arbitrážní řízení podle úmluvy OSN o mořském právu. Obdrželi jsme dlouhý seznam protestů týkající se 20 článků. Z formálního hlediska se tato obvinění zabývala porušováním práv Ukrajiny v Černém moři, v Azovském moři a Kerčském průlivu. Co však motivovalo toto úsilí, se stávalo totiž z pokusu Kyjeva zpochybnit ruskou suverenitu nad Krymem. Jak byla nastolena tedy po svobodném projevu vůle lidu tohoto poloostrova? Ve svém konečném rozhodnutí, konkrétně z 15. června roku 2026, se arbitrážní soud, kde Ukrajina postoupila tento případ, postavil na stranu ruského postoje. Soud ve svém rozhodnutí znovu potvrdil, že vodní oblasti Azovského moře a Kerčského průlivu byly vždy vnitřními vodami a tento status si zachovávají. Všechna tvrzení Ukrajiny, která tvrdila, že Rusko porušilo svobodu plavby, byla zamítnuta, což nebylo překvapením, vzhledem k tomu, že Ukrajina se pokusila zpochybnit status, který existoval od sovětské éry a byl později znovu potvrzen a zachován. Tedy podle stávající dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev také hledal reparace, nebo vyžadoval, že ano, s argumentem, že Rusko využívá krymská pobřežní uhlovodíková ložiska a mořské zdroje, jen aby jeho tvrzení tedy byla znova zamítnuta. Rozhodčí jsou také zamítl cynické žádosti Ukrajiny o sundání Krymského mostu, tedy demontáž. Požadavek na zničení mostu, jakéhokoliv mostu, byl v zásadě považován za něco zlotřilého a divokého v civilizovaném přeci světě. Tento konkrétní případ se zabývá mostem, který byl postaven s ohledem na humanitární účel, s ohledem na snahu Kyjeva zablokovat Krym z pevniny. To představuje flagrantní porušení zase minských dohod, o kterých jsem se již zmínil. Dovolte mi znovu zdůraznit, že Ukrajina prohrála všechna řízení, která jsem zmínil, aniž by cokoliv dostala. Zpočátku jednali ve zlé víře a kyjevský režim, stejně jako jeho západní páni, věděli, že jejich nároky neobsahují vodu, a v určitých případech se na ně zpočátku nestahovala odpovídající úmluva. To znamená, že toto je podstata právní války, kterou si vymysleli anglosasové. Věří, že v dosahování výsledků hlučnými prohlášeními budou zase úspěšní. To znamená začít tím, že vydáte zvuky cock and doodle-doo bez ohledu na to, zda se blíží svítání. Jo, to má být asi kriký, kokedudu, tak to já neznám, zase tak amerikanský nejsem, ale asi to má být tedy před blížícím se svítáním kikriký, že ano. Tak, v nacistickém Německu byla známá historická postava, která říkala, že čím větší je lež, tím více se věří v ní, v tuto lež. To znamená, že tyto nacistické instinkty zůstaly mezi našimi západními kolegy živé až dodnes. Bohužel mnoho dalších mezinárodních struktur nebylo schopno odolat snaze spolitizovat svoji agendu. Patří sem Rada Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ICAO, kdy Chicagská úmluva svěřuje tomuto orgánu pravomoc přezkoumávat spory, ale pouze pokud spadají do jeho působnosti, nebo do její působnosti. A když v roce 2014 havaroval malajzijský let MH17, tento Boeing, tak orgán Rada ICAO ignoroval masivní množství důkazů předložených ruskou stranou a orazítkoval verdikt o vině, který vynesl tribunál v Nizozemsku na základě anonymních svědeckých výpovědí. Bylo totiž 13 svědků, jejichž výpovědi se postavili na stranu obžaloby, ale pouze jeden z nich byl identifikovaný, zatímco všichni ostatní přednesli svá svědectví anonymně. Dobrý, ne? Spojené státy také odmítly sdílet data ze svých radarů a k tomu odmítnutí Ukrajiny zveřejnit svá radarová data s tvrzením, že byla tenkrát vypnuta, když došlo ke katastrofě. Toto rozhodnutí jsme napadli u Mezinárodního soudního dvoru a tento případ je dále v řízení. Pokud budou tato řízení pokračovat, nemají závěry ICAO žádný právní účinek, stejně jako závěry tribunálu v Nizozemsku, o kterých jsme se již zmínili. Dále. Mezinárodní trestní soud si pro začátek nezaslouží žádnou podrobnou kritiku. Každý ví, že se jedná o kvazisoudní instituci, která má jen málo společného se spravedlností a je plně kontrolována svými západními sponzory. Na západě však existují výjimky. Existují západní země, zejména Spojené státy, které si nepřejí, aby soud pokračoval ve své práci, protože dráždí mnoho severních i jižních, západních i východních. Soud vykonává politicky zasažené práce, přičemž porušuje jak mezinárodní právo, tak své vlastní zákony nebo předpisy. Bylo dlouhé období, kde se ICJ soustředil výhradně na africké země a zavíral oči před četnými západními zločiny, a to včetně zločinů v Iráku, Afghánistánu a nebo Libii. Dnes Mezinárodní trestní soud se zaměřuje pouze na země, které nejsou stranami římského statusu a nemají nic společného s tímto statusem a ani s tímto soudem. Kromě Ruska sem patří také Myanmar, Filipíny a Bělorusko. Kdo bude další na řadě, je odhad a může to být kdokoliv. To znamená, že požadavek, aby země přijala jurisdikci soudní instituce, je základním principem mezinárodní spravedlnosti. Mezinárodní soudní tribunál ale nerespektuje svou jurisdikci, pokud jde o území nebo osobně obecně tedy uznávanou zásadu imunity úředníků. A tak tedy požadavek, aby země přijala jurisdikci soudní instituce, je základním principem mezinárodní spravedlnosti. Ale mezinárodní trestní tribunál nerespektuje svoji jurisdikci, pokud jde o území nebo obecně uznávanou zásadu imunity úředníků. Aha, tady je to, pardon, zdvojeno. Požadavek, aby země přijala Pokud jde, tak to tady musím takhle nějak označit a musím to pak z textu vyjmout. Tady to je nějaký nerespektuje úředníků požadavek. A teď je to tady třikrát. Tak to se omlouvám. Tak, jdeme dál. Pokud jde o ukrajinskou dokumentaci, Mezinárodní trestní soud, ICC, to má být správně, se netajil tím, že jeho vyšetřování je zaměřeno výhradně na Rusko. Soud ani jeho členské státy nevznesly námitky proti výhradě, kterou Kyjev učinil při ratifikaci římského statusu v roce 2024. Podle níž by válečné zločiny spáchané ukrajinskými státními příslušníky byly na 8 let vyloučeny z jurisdikce ICC. Stojí za zvážení, za jakých podmínek byla tato země ovládaná nelegitimním režimem, přijata k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Ze dvou stran konfliktu si Mezinárodní tribunál nárokuje jurisdikci původně nad jednou zemí, nebo jednou stranou, tedy nad Ruskou federací. A to navzdory skutečnosti, že naše země není smluvní stranou římského statutu, zatímco režim Volodymyra Zelenského byl fakticky dán jim šarže carte blanche, tedy však vy víte, biankošek, že ano, tak bychom to mohli říct, nebo to podepsali jako čistou stránku a nadiktujte nám, co chcete, my si od vás necháme všechno líbit. Tak jdeme dál. Ve stejné době se případ Ukrajiny ukázal jako skutečný, řekněme, zlatý důl pro samostatný mezinárodní trestní soud. Hned po zahájení speciální vojenské operace požádal prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu Karim Khan západní sponzory o dodatečné financování z prostředky na stíhání případů souvisejících s Ukrajinou, kdy miliony dalších finančních prostředků pak proudily z Británie, Nizozemí, Kanady a Japonska. Při oznamování svých příspěvků do této oblasti činnosti Mezinárodního trestního tribunálu sponzoři hrdě tvrdili, že peníze byly určeny na financování vyšetřování ruských akcí. To znamená, že stíhání již vybraného obžalovaného bylo otevřeně financováno. V jakémkoliv vnitrostátním právním systému by to znamenalo do očí bijící úplatkářský soud a výsledné řízení by nebylo považováno za nic jiného než za nájemnou práci, tedy hit job, tedy vlastně, no, nájemnou práci za nájemného vraha, hit job. Tak. Jsme si vědomi toho, že někteří z našich partnerů, včetně některých zemí zastoupených v této místnosti, nadále vkládají své naděje do ICC, že poženou izraelské vedení k odpovědnosti za tragickou situaci v Palestině. Jsme solidární s palestinským lidem v jeho úsilí zajistit provádění rezolucí OSN, včetně těch, které vyzývají k vytvoření palestinského státu. Zároveň nepochybujeme o tom, že tento pseudo-mezinárodní trestní tribunál se této záležitosti chopil pouze proto, aby vyvolal zdání nestrannosti a odvedl pozornost od svých vlastních vnitřních skandálů. Vidíme malou vyhlídku v tom, že by tento případ získal nějakou smysluplnou trakci a v každém případě to nijak neposílí aspirace palestinského lidu. Už mi dochází hlas. Ono už zbývá 2 minuty, takže teď tu máme ještě Burkinu Fasu, Venezuelu, Niger, Mali, Čad a další zmiňováno. Takže to je důležité, dámy a pánové. Já si to tady nějak označím, nevím jak. Ještě vám to načtu, dám to asi dohromady, aby jsme to dali. Aby jsme se na to koukli, protože je to moc důležité, ale dneska už to s tím hlasem nedám. Takže vám tam pak pustím do 2. hodiny vysílání. Něco asi od 5 budeše vyberu. Tak jo, dámy a pánové, to byly teda rozsáhlé, obsáhlé, nejenom otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina, ale tedy i část přednesu vystoupení tedy ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Viktoroviče Lavrova. Velice důležité informace. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme za sdílení, za šíření, za podporu, jak tedy svobodného vysílače, případně přes Odyssey Studia Kanaň. Mějte se krásně a děkuji za pozornost.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Zdravím a vítám, dámy a pánové, teď už tady opět zase živě. Dneska je to takový maraton zde na svobodném vysílači, ale nevadí, akorát se tady musím potěšit, jinak mi to tady vrze až do uší. Nuž, zdravím vás, máme tady komentované to zpravodajství. Pan Tichý mi zatím ještě nic neposlal, kouknu, ještě aktualizuji jednou, zatím nic nepřišlo, takže čekám na nějaké podklady od pana inženýra Jaroslava Tichého, aby jsme se mohli kouknout tedy na to komentované zpravodajství. Zase to bude souhrn všeho, co se za týden událo a odehrálo, co jste možná neslyšeli a neviděli v našich vašich veřejnoprávních a korporátně fašistických médiích. Případně jste to nejspíš, jestli jste to zaslechli a uviděli, tak spíše to bylo v nějakém zase jejich to narrativu, že ano. To je důležité, aby jsme to věděli. Zase poznamenám na začátek, že ničemu zde nevěřte, vše si prověřujte z několika v uvozovkách nezávislých to zdrojů, abyste se na to mohli kouknout. Mám tu od Lukáše Hotěna něco, takže bychom se na to mohli podívat. Migrantů, ovšem podle arabisky a politoložky Zory Hesové z Českého rozhlasu se vlastně skoro žádné násilí muslimských migrošů v Evropě neděje a vše víme se přece té krajní pravice. Český rozhlas je prostě jen rudé právo dneška. Italské děti tedy pochodují a mládež, ale i starší lidé tady koukám jsou tedy v Rozánu, v Milánu a jsou chráněni svými rodiči a doprovázení, protože nechtějí být obtěžováni a byti severoafrickými muslimskými přistěhovalci. A rodiče k tomu říkají, pokud stát naše děti neochrání, uděláme to my. Takže to jsou dost důležité věci. Samozřejmě Český rozhlas a tady nějaká Zorka Norka Horka, doktorka Zorka Horka Hesová, samozřejmě to budou právě podávat tímto zase narrativem. Aby jsme to věděli, že ano. A zatím Český rozhlas jede svoji propagandu, že se nemusíme bát masové migrace muslimů do Evropy. Problémy s islámskou migrací nebo imigrací, protože je nelegální, jsou větší. Problémy s islámskou jsou menší, než před pár lety by se zdálo. No-go zóny jsou mýtus, tvrdí paní Hesová. Takže tu máme odkaz na její plkání v rozhlasu, lži a dezinformace Českého rozhlasu tady máme, jsou již dlouhé roky vyvráceny prostými fakty a daty, takže si k tomu můžete přečíst Islám a terorismus, to je kniha, kterou najdete v nakladatelství nebo knihkupectví Kosmas, abyste se na něj mohli kouknout. A Eurábie, mýtus nebo realita budoucnosti, to je taky další kniha, Eurábie a třetí vlna, což je další kniha, aneb islamizace, masová migrace. To jsou jenom takhle od Lukáše Lhotěna, za což mu moc děkuji, věcičky, abyste se na ně podívali, aby jsme se na ně podívali vlastně všichni. Doufám, že se slyšíme v pořádku, že se nic nepokakalo. A my bychom se mohli kouknout ještě na Giorgio Meloni, takhle rychle, než mi... první už teď přišlo, tak ještě Giorgio Meloni jsem slíbil. Italská poslanecká sněmovna schválila takzvaný Valditarův zákon, který zavádí úplný zákaz tématu LGBT plus minus autobus IQ, hlavně minus v mateřských školách a základních školách a zároveň zavádí povinný souhlas rodičů se sexuální výchovou na vyšších stupních škol. Výsledek hlasování parlamentu 151 hlasů bylo pro, 113 je proti a opozice hovoří o návratu do středověku. Více než totiž 500 tisíc podpisů bylo mezi tím shromáženo pod peticí za referendum o zrušení zákona. Požadovaná hranice podle italské ústavy tak prý již byla dosažena. Spor o podobu italského školství vstupuje tedy do dalšího kola, vy byste to měli sledovat. Jaký je váš pohled na tuto věc, ptá se tedy Martin Cibulka. Nuž, ale já už to tady prokliknu, ať se na to koukneme. Ať to tady máme na očíčka, ještě vám to vlastně tady prokliknu. Šupsky, dubsky, takhle, abyste to viděli a jdu to číst druhého, tak pan Tichý, první podklady mám začít. Takže se koukneme, dámy a pánové, na zprávy z Ruské federace, těmi teď začnu, pak budou následovat události na Ukrajině, další bude konflikt na arabském poloostrově, pak bude iránský konflikt, konkrétní, jako páté budou informace z USA a jako šesté novinky odinut. Jako sedmé budou aktuality z Evropské zóny a zajímavosti z domova, aby jsme to měli zakončiti, protože pak už jsme se měli kouknout na tematické okénko a neb historie v pohybu. Tak, pan Tichý se omlouvá, dorazil trošku později z toho československého setkání, tak zkrátka musíte vzít za vděk aspoň, nebo přimouřit očičko paní Pirátové, tak a pánové Piráti, abyste to sjeli se mnou. Takže jdeme na to. Konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je nepravděpodobný dříve než na konci roku 2028, se tady píše. A my se na to tedy jdeme kouknout. Nuž. Současný tedy ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou má všechny předpoklady pro přechod do zdlouhavé víceleté fáze. Podle současných odhadů specializovaných vojenských analytiků a geopolitických expertů je nepravděpodobné, že by boje skončily před koncem tedy roku 2028, to máme ještě 2¾ roku, že ano. Proces vyrovnání je spožděn kvůli hlubokým systémovým neshodám mezi stranami a rozsáhle vnější podpoře kyjevského režimu. Kde se na to píše? Avia.pro Lomí news, novinky. Tak, scénář dlouhodobé konfrontace je podpořen daty o plánování rozpočtu a vojenských rozkazů, asi tady má být výdajů nebo klíčovými účastníky procesu. Zejména země Severoatlantické aliance, tedy NATO, přešly na dlouhodobé smlouvy na modernizaci, tady má být evropské vojenské logistiky a rozšíření výroby munice s ohledem na nadcházející roky. Ruská strana naopak systematicky převedla vojensko-průmyslový komplex do režimu nepřetržitého provozu, čímž zajistila stabilní zásobování skupin vojáků. No už jdeme se kouknout na dvojku, ať to nezdržujeme. Takže to jsou nějaký analytici a experti, ale nevím, odkud byli, no tak světový prej, no tak uvidíme. Projev ministra zahraničí Sergeje Lavrova při zahájení 4. kongresu mezinárodního rusofilního hnutí v Moskvě 17. září. Drazí přátelé, dámy a pánové, jsem potěšen, že mám příležitost hovořit s účastníky mezinárodního rusofilního hnutí na tomto svatém symbolickém místě v síni tedy velitelů v Muzeu vítězství. Jak víme, shromáždili jsme upřímné přátele naší země z více než 50 zemí světa, ale to je jen malá část těch, kteří mají laskavý postoj k Rusku, milují ruský jazyk a dědictví Alexandra Puškina, Igora Turgeněva a Lva Tolstého. Takže mládežnický festival v Jekatěrinburku právě skončil. Vystupoval jsem tam a samozřejmě to zanechalo velmi silný dojem. Vzpomenu, že tam bylo zastoupeno tedy asi 10 000 mladých lidí z více než nakonec 190 zemí, téměř všech členských států z OSN. A přijeli tam dobrovolně na volání svého srdce. A bylo jasné, s jakým velkým zájmem se účastnili různých to akcí. Není pochyb o tom, že mají krásné vzpomínky na naši tedy zemi a komunikaci se svými ruskými vrstevníky. Takže super, mládež se tam sjela z celého světa, takže to jsou skvělé zprávy a my se přesuneme na trojku a koukneme se na důsledky rozmístění zbraní USA na oběžnou dráhu. Ty prý budou katastrofální. Mluvila o tom Maria Zacharová, mluvčí samozřejmě ruského zamíny ministerstva zahraničních věcí. Takže ruské ministerstvo zahraničních věcí už v 15. to bylo v úterý, uvedlo, že přiznání USA ohledně rozmístění zbraňových systémů na oběžné dráze dokazuje, že Washington ignoruje důsledky takového ozbrojeného konfliktu a představuje hrozbu pro civilní aktivity ve vesmíru. Cituji. Washington je připraven sledovat své čistě sobecké zájmy a zcela ignorovat katastrofální následky ozbrojeného konfliktu na oběžné dráze, a to následky pro celé lidstvo, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny. A poukázala na to, že rozmístění amerických zbraní na oběžné dráze ohrožuje vyhlídky na další průzkum vesmíru a varovala před kolosálními riziky, ohrožujícími civilní aktivity, na níž závisí blahobyt všech občanů. Ministr totiž amerického letectva USA Troy Minke v pondělí prohlásil, že Washington vyslal na oběžnou dráhu a teď cituji, zbraně určené pro kontrolu vesmíru, které mohou chránit americké ozbrojené síly před jakoukoliv nepřátelskou akcí. Tak samozřejmě Ruská federace na to reagovala. Nesmí to zůstat bez reakce. To je zkrátka důležité. A jdeme se kouknout na čtvrtou zprávičku. Pokud se Polsko zapojí do konfliktu s Ruskem, přestane do 2 až 3 dnů existovat jako stát. Píše o tom Nikolaj Patrušev. Je to reakce poradce ruského prezidenta k polskému ministru zahraničí. Teď jsme to měli i v otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. V archivu jsou na Odysee taktéž. Takže poradce ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviča Putina se obzvláště ostře vyjádřil k možnosti přímého vojenského konfliktu mezi Ruskou federací a Polskou republikou. Cituji. Polská státnost přestane existovat a to do 2 až 3 dnů. Patruševovo prohlášení přišlo tedy v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radovana Sikorského, který tvrdil, že země NATO, včetně Polska, by v případě ozbrojeného konfliktu mohly nad Ruskem rychle zvítězit. Patrušev označil dohady polského ministra zahraničí za amatérské s argumentem, že neodpovídají skutečným možnostem ruských ozbrojených sil. Zároveň argumentoval, že Sikorského prohlášení nezohledňují skutečnost, že ruské síly během vojenské operace na Ukrajině nevyužily všechny své vojenské kapacity. A podle Patruševa by v případě přímé vojenské konfrontace s Ruskou federací Moskva konečně už použila, to konečně je moje, celý arzenál svých sil a prostředků. To je můj názor, nikomu ho nevnucuji. Tak, aby války chtiví šmejdi už přestali a zalezli. Nuž, ale jdeme se kouknout dále. Pátá zprávička, scénáře tedy ruské operace a dilema mezi Suvalským koridorem a Estonskem. Mluvili jsme o tom odpoledne i tedy s Rudou Vávrou a s Janislánskou. Takže tady máte žlutě zvýrazněno, nevím, jak je to vidět na Odysee, trošku to tam vidět je. Žlutě mezi těmi červenými, červené jsou samozřejmě Bělorusko, a červené u moře je Kaliningradská oblast Ruské federace a mezi tím je ten Suvalský průsmyk nebo koridor. Tak vojenská tedy připravenost na východním křídle NATO je v červeném, v rudém módu, protože bezpečnostní kroky Moskvy v Valském moři znovu přivádí do popředí nejnebezpečnější geostrategický bod Evropy, slavný Suvalský Gap, neboli Suvalský koridor. A samozřejmě k tomu jsou ještě ty vymiráty, tady vidíte Litva, Estonsko a Lotyšsko, že ano. Současně vyvolává nová vlna obav překvapivým příkazem ruské bezpečnostní služby FSB za vesnoční zákaz vycházení v pohraniční zóně naproti městu Narva na hranici s Estonskem, což bude v platnosti minimálně do 26. září. Tak, zranitelnost aliance a proč se tak bojí toho Suvalského koridoru? Tento koridor či průsmyk je úzký pás země dlouhý asi 80 až 100 kilometrů. Asi odkud se to měří, je to trošku zahnuté. Podél tedy hranice Polska a Litvy a je historicky považován za nejslabší článek NATO. Je tedy vklíněný mezi těžce ozbrojenou ruskou enklávu Kaliningrad na západě a Běloruskou republiku na východě. Je to jediná silniční a železniční tepna vstupující pobaltské státy, tedy Litvu, Lotyšsko a Estonsko, se zbytkem Evropy a hlavním tělesem NATO. A v případě blokády by ruský úder nebo odříznutí koridoru zcela izolovalo pobaltské republiky od pozemních sil. Takže je potřeba tomu taktéž to věnovat pozornost a už se koukneme. A tady máme stíhač dronů. Ruský záchytný dron Jolka prý v akci a bylo to na záběrech samotného ruského ministerstva obrany. Takže tady ho vidíte, to je takový turbostíhač dronů. Model Jolka využívá tedy umělou inteligenci a zasahuje kineticky s mimořádnou přesností. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo totiž nové video představující lehký záchytný dron Jolka, tedy smrček, že ano, který je ve velké míře používán už tedy v SVO, tedy ve speciální vojenské operaci. Dronové zbraně se totiž v posledních několika letech naplno prosadily a plní nejrůznější úkoly na bojišti, od tedy průzkumu přes údery na velkou vzdálenost až po útoky na cíle na frontové linii. Jako jsou tedy ozbrojená vozidla a dokonce i jednotliví vojáci. Účinné potlačování nepřátelských bezpilotních letounů se stalo jedním z klíčových cílů obou stran, přičemž drony zaplnily i tuto roli. Čtyřvrtulový dron Jolka je uspořádaný do tvaru písmene X a stal se klíčovým prostředkem pro bezprostřední zachycování přilétajících bezpilotních letounů na frontové linii. Ručně vypouštěné zařízení váží méně než 1,5 kg a je schopno dosáhnout rychlosti až 230 km v hodině, což mu umožňuje zasáhnout většinu cílů, samozřejmě s výjimkou nejrychlejších bezpilotních letounů, těch s proudovým pohonem. No, tak to jsou taky pěkně zajímavé zprávy a koukám, že tím jsme skončili první mailik, tak doufám, že už další se hrnou. Ano, další se nám tady hrnou od pana Tichého, takže přecházíme už dále na Gerani, přecházíme na Okrajinu a SVO. Tak já to tady překliknu, ať to taky vidím, ale to odseď můžu číst a jednička je tady, pan Tichý stále ještě není. Tak, kde máme tu jedničku, proč se mi nezobrazí? Geraň 5 mění průběh války a Boris Johnson a další evropští poradci se dostali pod útoky Geraňů. Je tady 13 videí. O tomto velice důležitém zase provokačním scénáři mluvil pan Pěkin právě v těch posledních otázkách a odpovědích, které už máte v archivu. Jo? Tak si to prosím vás doposlechněte. Tady budou jenom takový drobnosti. Objevují se podrobnosti o útoku na ukrajinsko-polský hraniční přechod poblíž Jahodin, tedy Dorohusk. Na internetu se objevila četná videa hořících kamionů a byla zničena taktéž čerpací stanice. Podle Der Spiegel německých novin byl úderům svědkem Mercův poradce Sauter, byl rovněž ve vlaku z Kyjeva spolu s dalšími poradci evropských vlád a poslanci německého Bundestagu. Ve vlaku měl být také hlavní válečný štváč Borisek Johnsonu. A bohužel všichni vyvázli bez zranění, je zde uvedeno. Během nočního poplachu vystoupili ze zastaveného vlaku a krátce na to pokračovali v cestě. Oni samozřejmě vystoupili a 40 minut potom, co to bouchlo do té lokomotivy, tak pokračovali tím svým vlakem nerušeně dál, jo. A Bůh ví, jak to vlastně celé bylo. Toho pána Pěkina si poslechněte. Financial Times k tomu zase píší o ruských dronech Geraň 4 a Geraň 5, které změnily průběh války. A podle ukrajinských ozbrojených sil je Ukrajina schopná zachytit nejvýše 60% proudových Geraň, to jsou myslím ty pětky. Zatímco u ostatních dronů dokáže zachytit asi síťkama, asi tam macha. Jak lovec Pampalíny, anebo jak se jmenoval ten ve Vinetuovi. Teď mi vypadlo jeho jméno, už jsem dlouho Vinetu neviděl. No ale vy určitě víte, tak když tak mi napovíte, tak prý 95% dalších dronů dokáží zachytit. To víš, jo. Geraň 5 totiž létá, to jsou ty proudové, rychlostí 600 km v hodině a nese dokonce 90-kilovou bojovou hlavici a má dolet rovný 1000 km. Drony jsou rovněž vybaveny i kamerami pro noční vidění a jsou propojeny do mesh sítě pomocí čínských modelů, což ruským operátorům umožňuje ovládat přímo i na takovouto vzdálenost. Dokonce i Irán podle Američanů projevil o tyto geraně zájem a Rusko se možná brzy stane nejaktivnějším provozovatelem řízených střel, tedy typu Geraň 5. Tak, to byla první zprávička z ukrajinského bojiště a dám se kouknout i dále. Zelenský nyní kromě patriotů žádá už i o lokomotivy. Rusové zničili ukrajinskou totiž železniční síť, protože to samozřejmě šetří vojáky na frontě, když tam nedojedou zbraně, munice a ukrajinští vojáci a zahraniční žoldáci, tak samozřejmě to šetří životy ruských lidí. Takže podle ukrajinského ministra zahraničí Sergeje Sibihy bylo od začátku ukrajinského konfliktu ruskými útoky poškozeno anebo zničeno více než 500 železničních lokomotiv, dámy a pánové. A toto číslo odráží rozsah tlaku na jednu z nejdůležitějších ukrajinských sítí, jelikož železnice se tam používají pro válečnou dopravu. Tak, to abyste to věděli. Sibiha dále uvedl, že jen letos byla poškozena více než polovina lokomotiv, jelikož Moskva zintenzivnila své útoky na železniční infrastrukturu. Cituji z pana Sibihou. Vyzýváme všechny naše partnery, aby nám urychleně pomohli s nalezením lokomotiv kompatibilních s rozchodem kolejí, teď jsem to měl v hlavě, že oni to mají, myslím, uší, ne? 1520 mm a také s financováním pro zrychlení pořízení nových, napsal ukrajinský ministr zahraničí na severu X. Protože, jo, tak ne, tak oni mají širokorozchodný a my máme úzkorozchodné, protože naproti tomu většina Evropské unie používá evropský standard rozchodu, tedy železničních těles 1435 mm. Se zde uvádí na konec článku. Nevím, proč já to tady vidím zvětšeně a vy zmenšeně, tak teď jsem z toho jelen. A teď se zmenšilo i tady to, tak to jsem z toho jelen úplně dvakrát. Nevadí. Tak, jdem se kouknout tedy na další. I když článek, viděli jste to, článek je taky blbost, že ono. Zelenský nyní kromě patriotů žádá o lokomotivy, ale pak je tady v celém článku opakován ministr zahraničí Ukrajiny Andrej Sibiha, že ten to prohlásil. No tak, vidíte to, tak ani tady tomu nemůžete věřit. Zkrátka, všechno posuzujte selským rozumem, jo? A z několika zdrojů. Kyjev tedy požaduje dalších 27 miliard euráčů na válečné výdaje jen pro tento rok. Přitom již převzal půjčky a zálohy v hodnotě přes 100 miliard euráčů. Takže teď do konce roku požadují Ukrajinci dalších 27 miliard euro a to na zaplnění mezery ve svém obranném rozpočtu. No vidíte, jak by rychle válka skončila, kdyby tam nepřišel ani eurocent. No jo, jenže to by se zase třetina nesměla vracet našim politikům. No ale do kapes, že ano. No ale to nic, že ano. Tak uděláme akce D, dron D, že ano, a takovýhle kraviny s vetchym a tamtým zakopávačem příkopů. Foltínkem, odtakákem Foltínům a dalším a namastíme si kapsičky. No ale to už je zase na rozkrytí orgánů činných v trestním řízení. Evropští diplomaté a představitelé z Evropské unie vyjadřují pochybnosti ohledně tohoto ukrajinského požadavku. Někteří ho vnímají jako politickou taktiku vykonávat na Brusel systematický prýton nátlak. Nejostřejší kritiku po této zprávě Washington Post přináší Berliner Zeitung. Požadavek byl předložen už koncem srpna, kdy se v Kyjevě nacházela evropská delegace. Evropské vlády se domnívaly, že tedy ten balíček přesahující 100 miliard eur určených pro tento a příští rok již z velké části pokrývá tedy ukrajinské potřeby. A jeden z diplomatů uvedl, že tato žádost dopadla na koalici ochotných k válce a zabíjení lidí, je moje poznámka, že to na ně dopadlo prý jako bomba. Úředníci Evropské unie vznášejí závažné tyto otázky ohledně toho, jak Kyjev dospěl k této částce 27 miliard euráčů. No a jak? Když kradeš, tak potřebuješ krást ještě víc, že jo? Tak, kde máme čtverku? Čtverku máme tady Gerani, nevím, jak je to vidět. Jo, je to vidět dobře. Počkejte, já to ještě tady roztáhnu. Zase se tady všechno pokakalo před vysíláním. Tak, aby jsme tam neměli ty okraje. Tak, dobrý. Dobré. O několik dní později se v Oděse objevily lodě a obrovský ruský Geran 4 je připoutal asi tedy buď na dno, anebo nevím. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy války a zásob Ukrajincům. Jo, je to divný překlad zase z ProNews GR. Tak, na záběrech zveřejněných zpravodajskými kanály na Telegramu lze vidět výsledky útoků těchto dronů, tak se tam můžete prý podívat i na video, anebo přímo na pronews.gr. A za tento incident se podílela, říkám, to je debilní překlad, a na tomto incidentu se podílela na trajektu a za tento incident se podílela na trajektu. Dobře, během tohoto incidentu byl asi zasažen trajekt a tři lodě přepravující materiály a další zboží. No, zkrátka to někdy nejde. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy válečného materiálu a logistiky pro Ukrajince. Z tohoto důvodu byla trasa lodí z oděského přístavu výrazně zkrácena. Grani 4 se tak stali strašákem a terorem Ukrajinců v oblasti jejich dodavatelského sektoru. Tak jsem rád, že tuhle zprávu máme za sebou, protože ty překlady jsou hrozný. No ale nevadí, musíme s tím pracovat. Jdeme na další, pátá zpráva. Ukrajinské síly podnikaly poslední zoufalý pokus o průlom z obklíčení v Charkovské oblasti. To je zpráva ze středy z 16. září. Tak v sumském směru, ježišmarja, to je zase všechno možný, no to je zase celkový přehled. Hele, tak si dáme asi tady to, snad tam nebudou zase miliardy vesniček, závěr, jo, k tomu, k té středě, nebo středa ráno. V sumském směru ruské útočné skupiny rozšiřovaly kontrolu v lesních pásek a postupovaly poblíž vesniček Ulanova a Kijanici, to je. Tak, jdem to vzít panu Tichému, já si taky odpočinu, šup. A halo, halo.
1: Tak, dobrý večer.
0: A jste nějaký velice slabý a nechtámit. Teď nevím.
1: Slyšíme se?
0: Jo. Ale hodně slabě vás teď slyším, nevím proč.
1: Já se pokusím přidat.
0: Je to hodně slabé.
1: Teď je to lepší?
0: Jo.
1: Jo. Tak. Takže, dobrý večer, vážení posluchači. Já se omlouvám za zpoždění, ale my jsme přijeli dneska odpoledne, bohužel ze zpoždění, protože byla brněnská dálnice absolutně ucpaná, jak se popojíždělo z Paládeku na Slovensku, kde jsme vlastně zahajovali první etapu projektu na obnovení Československa. Další etapa bude 17.10. v Karlových Varech, následovat bude 21.11. v Lednici na Moravě. Takže vás všechny zveme vaší účasti, kdo chcete podpořit Československo, jeho obnovu. Tak, takže to je teď na ten začátek. A
0: dobře,
1: prosím.
0: Dobře. No už asi se můžeme vrhnout ti tedy na další věcičky. Jsme ve druhém košíku a můžeme dát šestou zprávičku. I když teď se tady slyším hodně a...
1: Tak. Už je to lepší? Jo, já jsem pomyslel, že na sluchátka. Dobře, takže teďka to bude dobré. Takže druhý košík, tak se pojďme do druhého košíku. Začneme teda na té Ukrajině první zprávou, která hovoří o tom, že ten bezpilotní letoun Grani 5 mění průběh války. Tady se hovoří o tom, že Boris Johnson a další evropští poradci srostli pod útok Graniů. Ono to tak nebylo, oni byli na pohraniční stanici a odjeli tam odsud a pak teprve přiletěl nějaký Graň a útočil na lokomotivu jiného vlaku, který tam stál na stanici. Takže některé ty žertovné kresby umělé inteligence, které nám ukazují Borise Johnsona, rozcuchaného toho vždycky, jak běží s děsem v očích vnuční kostíly lesem, tak se prosím vás nezakládá na pravdě. Tak jenom se, aby takže tady vlastně
0: jsme na Ukrajině a teď máme šestku, co to vyvádí drapatý, že míří ke Kursku a vyšle.
1: Aha, a už jsme až
0: kašle na Volčanský kotel, tak aha. Takhle.
1: A už jsme až tam, to jsem netušil.
0: Ano.
1: No. Hned jsem u toho, se pojďme na drapatého, co provádí. No, drapatý míří ke Kursku, kašle na Volčanský kotel. Útočí tam, kde může, ne tam, kde je potřeba. On to má země také těžké, protože on musí někde na tom západě vykazovat nějaké výsledky. A to potřebuje vykazovat i Zelenský. Takže tam spíš, jako kde má šanci aspoň nějaký takový výsledek vykázat, tak spíš tam jako útočí, tedy, než tam, kde tedy tedy jak by to bylo možné, ale ono to stejně vyjde na stejno asi. Takže ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo 15. září osvobození velké vesnice Olchovatka. Tam měla asi před válečnou populaci 1200 lidí v Charkovské oblasti. A tady podle těch západních odhadů, tak ruské velení nasadilo prolomení té nepřátelské obrany, vytvoření těsného obklíčení a udržení vnějších linií, tak asi útočnou skupinu o počtu 1500 vojáků. Takže tam je to takto. Tady dál Slaviansk, Kramatorsk, tak na jižní křídle centra, tam rozřezávají tu obranu vždycky kousek po kousku v té Dobrepilě na dvě části. Tam Beleckého 5000 ukrajinských vojáků brání pevnost, tak jsou odsouzeni k záhubě. Dobře vidíš, tam asi odsud živí neodejdou. Tam v podstatě na té banderovské straně drží obranu jednotky dvou praporů 120. těžké mechanizované brigády, těch ukrajinských sil přibližně 700 mužů. V době uzavření obklíčení počet obránců uvězněný v kotli se snížil na 180, tak si představte ze 70 na 180. Poté, co odmítli složit zbraně, tak byly zbytky nepřátelské posádky zlikvidovány během brutální čistky na východním okraji vesnice. Zatímco část příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny se vzdala. Takže takto oni dále postupují, ještě si řekneme v dalších zprávách, postupují tedy na Charkov, takže takto. Jsou tam samozřejmě další pak hlášení ještě těch dalších těch armád, v těch dalších směrech, ale to jsou detaily, to už nepůjdeme. Tady je vlastně jenom jedna věc, pokud o to Drapatého, nejde nic nového. Drapatý zahájí dvě ofenzivy prostoru odpovědnosti skupiny vojsk Sever, které jsou podle nezávislých vojenských kanálů velmi rozsáhlé a údajně srovnatelné s limanskou operací Vivaldi. A ta mimochodem probíhá už 3 měsíce a ukázala se jako neuvěřitelně v úvozovkách úspěšná. Pouze na internetu, nikoli v terénu. Takže ty Ukrajinci v podstatě se promarnili další síly a neudělali vůbec nic, jako získají nějakého postupu. Ani v operaci Vivaldi. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se koukneme na což. Koukneme se na dronovou invazi. Rusko 6x zvýšilo počet reaktivních dronů. Letí jich dokonce 3000, zde uvedeno. A největší průser, čtu to, jak to tady mám, ukrajinské ozbrojené síly je nedokážou sestřelit, a to vůbec. To zase je právě, proč jsem se smál, že dokáží zachytit 95% dronů, které bylo v těch předcházejících zprávách. Reuters teda informuje o neschopnosti Ukrajiny, tak komu budeme věřit, Reuters nebo Ukrajincům, ale to je jedno. Čelit našim, tedy ruským proudovým bezpilotním letounům, bylo oznámeno, že v polovině léta ukrajinské ozbrojené síly pozvaly skupinu výrobců dronů protivzdušné obrany, aby otestovali možnost zachycování proudových bezpilotních letounů. Výsledky však totiž byly zklamáním. Mnoho dronů bylo obtížně ovladatelných a dosahovalo rychlosti přesahujících 400 km hodině. Drony často narážely pak i do země a jejich ovládání vyžaduje vysoce kvalifikované operátor, je zde uvedeno, to abychom to měli. Nuž a podle Ukrajiny, Rusko během léta zvýšilo používání proudových bezpilotních letounů šestinásobně z nějakých 450 v červnu na téměř 3000 v srpnu. Při některých útocích dosahoval podíl proudových letounů až nebo dronů až 70%, přičemž jejich hlavním cílem byla Kyjevská oblast. Velitelé ukrajinských ozbrojených sil si tak nevidí rady, protože nové proudové bezpilotní letouny Geraň 5, poznamenám já, nedokáží zasáhnout běžnými protivzdušnými stíhači. Daří se jim to jenom v některých oblastech, kde proudové drony zpomalují, ale ani to není moc účinné, protože ukrajinské ozbrojené síly nejsou schopny nové proudové bezpilotníky Geraň 5 zachytit. Drony registrují přicházející FPV signály, a jednoduše pak zrychlí, protože mají tu umělou inteligenci, dámy a pánové, ty pětky proudové ruské.
1: Podívejte se, jak se v době války, jak se vždycky ta technika, jak vždycky udělá skok dopředu. Jak je to dlouho, kdy se ex-prezidentovi Zemanovi smáli, když jako říkal, že je prostě potřeba investovat do dronů, tak je to pár let. A podívejte se, co dneska nevím, že se investuje do dronů masově, ale podívejte se, co ty drony už dneska umí. No, další zpráva hovoří o tom, že Kyjev hoří, Putin prý pálí všechno, no tak jako ono to tak není, no pálím tam infrastrukturu. A celá Ukrajina se otřásá po monstrózním útoku. Městem se rozléhají výbuchy, z něj titulky. No, tady během noci, to je zpráva ze 17. To znamená, během noci se stal terčem silného ruského raketového dronového útoku Kyjev a v ukrajinském hlavním městě zaznělo přibližně 10 výbuchů, byly hlášeny útoky na infrastrukturu a skladová zařízení. To je to, o čem jsem hovořil. A podle monitorovacího kanálu bylo na Kyjev vypáleno celkem 6 hypersonických střel Zircon a také balistické střely Iskander. A stejné zdroje uvádí, že při útoku byly použity i další typy střel, zatímco drony Geraň pokračuje v útocích na Kyjev a okolní oblast. Takže tady ty úřady ukrajinské potom tedy jaksi zveřejňují ty následky toho útoku. A tady výsledkem teda bylo to, že došlo k přerušení dodávek vody, byly hlášeny útoky na infrastrukturní objekty a sklady, o tom jsme hovořili na několika místech. Došlo k poškození budov objektů. Vitalij Kličko, starosta, oznámil, že na několika místech v Dněprském obvodu byly zaznamenány nebo nalezeny trosky střel. A tady se hovoří o tom, že dokonce podle předběžných údajů byly v Dněprském obvodu poškozeny obytné budovy.

0: Jansk tam směruje prý ruská aktivita a nepřítel vstoupil a i ukrajinská do centra Raj Alexandrovky, zatímco ruské síly postupovaly směrem Mykolájevce a rozšiřovaly svoji zónu kontroly o 2 kilometry až k nějakému bodu, tady to máte uvedeno, souřadnice. Bloomberg ale informuje, a to je důležité zase, že Německo se připravuje na válku s Ruskem a začaly přípravy nemocnic německých. Bundeswehr tak nacvičuje scénář, podle něhož bude z fronty denně přicházet 1000 raněných. A tak cvičí, kam je umístit, jak je přepravovat, kdo je bude léčit a jaká léčba bude použita. Očekává se, že prvních 5 vojenských nemocnic se rychle přeplní a ranění pak budou umisťováni do civilních nemocnic. No ale k tomu máme také zprávu z Ruské federace, kde městský soud moskevský propustil 4 řidiče kamionů, kteří převáželi nepřátelské drony přes území Ruské federace. Řidiči byli obviněni z terorismu, ale nevěděli, co se nachází v jejich nákladních vozech a během operace Pavučina přepravovali drony pro SBU, ukrajinskou tajnou službu. Zvláštní na této situaci je, že někteří z řidičů byli zaměstnáni u živnostníka v uvozovkách sabotéra Artyoma Timofejeva, který se přímo podílel na provedení teroristického útoku v Rusku. A vyšetřování však nedokázalo najít příčiny, přímé důkazy o vině řidičů a nepřímé důkazy nebyly dostatečné k tomu, aby mohl být případ předán k soudu. Řidiči tedy nevěděli, jaký náklad ve skutečnosti převážejí. Tím zpráva končí.
1: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin nastražil na Ukrajince u Charkova past. Ukrajinci se pokusili, skončil to obklíčením, Ukrajinci se pokusili obklíčení prorazit a pak, když si konečně uvědomili, že se chytili, takže už nebylo úniku. A to ruské obklíčení se konalo poblíž Nefedovky v Charkovské oblasti a tam to bylo pomocí obrněného vozidla, však vozidlo i celá bojová skupina byly během ruského palebného úderu zničeny, jako vedly ruské bezpečnostní zdroje, RIA Novosti, a podle jejich vyjádření se ukrajinské síly znovu pokusily otevřít průchod skrz obklíčení, které ruská armáda v posledních týdnech stahuje na severovýchodě Charkovské oblasti. Pokud tak, jak je to psané, pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně tam by tedy ty Rusé dali určité vlastně lidi a to obrněné vozidlo jako návnadu, která teda byly zničeny. Rozumím mi teda tomu dobře. Je to zvláštní. V oblasti Neferovky podnikly ty ozbrojené síly Ukrajiny další neúspěšný průlom, nebo pokus o průlom z toho obklíčení za použití obrněné techniky. A tady potom ruské síly provedly kombinovaný palební úder a zničili kanadské obrněné vozidlo Rochelle Senator spolu s ukrajinskou bojovou skupinou, která se v něm nacházela. Takže vidíte, že to obklíčení, že funguje, to bylo samozřejmě na zkoušku, protože Rusové tvrdí, že tam obklíčení zůstalo 1700 vojáků. Takže uvidíme tedy, jak se to dál bude vybíjet, tato zpráva. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme. SVO aktuálně, tak to je ke čtvrtku už, 17. září. Krvavá prítomela u Limanu, Kyjev žene do bojů neonacistické rezervy a v samotném Limanu prý je to fake o ústupu. A taktéž železnice ukrajinské jsou pod palbou, bylo zničeno dalších 20 lokomotiv během 2 týdnů. Tak, počítám, že to je z CZ24, protože to zase skrumáš nejrůznějších článků daných dohromady, ale je to vlastně právě ten denní přehled. Tak, teď nevím, co z toho vybrat. Krasnolimanský směr, Velkoburský směr, taky nevím. Tak, dalším krokem je zpřístupnit test GTO ve všech obcích republiky. To je z Doněcké lidové republiky. Testovací centra už byla otevřena v Doněcku, v Šachtorsku, je na Kyjevu a v dalších městech. Toto hnutí je také dobré proto, že spojuje lidi ve všech věkových kategoriích. Školáci, jejich rodiče a starší generace mají své vlastní normy. Když rodiny společně sportují a vzájemně se podporují, návyk pečovat o sebe se rozvíjí pak přirozeně. Právě tak se vytváří kultura zdravého životního stylu, poznamenal představitel Doněcké lidové republiky, takže tam jsem

0: rozjel ten program, ale to už je z minulého roku program, který teď pokračuje a jmenuje se Připraven k práci a obraně. Za tuto dobu si své schopnosti otestovalo více než 2,5 tisíce občanů a více než 1200 splnilo normu nebo normy pro získání odznaku, jak informuje kanál Doněcká lidová republika online, DPR online. Tak, to k tomu máme. Dva majoři zase tady popisovali, ale ty můžete sledovat na Telegramu, dámy a pánové, anebo na dalších platformách. Teď si nebudeme asi říkat zase, která vesnička byla, kde byla osvobozená, kde ustoupili, tak můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se nachází v rozkladu, že se boje všude, boje se na frontě, boje se v parlamentu, boje se na úřadech. Kauzy, bitky, vraždy a korupce zaplavili Kyjev. Generální prokurátor tento vyřešil, takže utekl do zahraničí. To je zpráva ze 17. A ta zpráva hovoří o tom, že jakoby se tady se mi to mnohopočetnými kauzami, hádkami, bitkami, útěky a tak dál, atentáty, vraždami a podobně, jakoby se prostě roztrhl na jednou pytel. A mezi sebou také bojí, jak víte, tajné speciální služby. Jedna za druhou se odhalují korupční schémy politiků, poslanců, úředníků. Ten generální prokurátor raději utekl do zahraničí, o tom jsem hovořil. A nejnovější bývalá zelenského tisková tajemnice Julia Mendelová tak znovu teda vylejvá teda jaksi z pašky na zeleného hlavu, na zelenského hlavu, kritizovala teda prezidenta Ukrajiny. Jednak teda ve své rubrice u prestižního britského časopisu The Spectator, a kde napsala, že teda zelenská strategie je národní samovraždou. Podle ní Ukrajina nebude schopna vojensky porazit Rusko a jediným východiskem zůstává mírová dohoda. Vedení vyhlazovací války je náročná sebevražda, ne odvaha. A to však přesně je strategie, kterou sleduje zelenského vláda, řekla Mendelová. A tvrdí, že Ukrajina nadále ztrácí lidi, území a ekonomické zdroje. A národ umírá, ale vojna pokračuje. A Ukrajina je zmrzačená smrtí svých občanů a zničení svého výrobního, své výrobní základny, zatímco dluhy nadále se hromadí. Takže tolik teda k této zprávě, která se samozřejmě pokračuje, ale v podstatě to podstatně bylo řečeno.
0: Mm-hmm. Já jsem zrovna našel Julii Mendel, která samozřejmě říkala, že to je monstrum, že to je příšera. A novinářka se ptala, myslíte Zelenského, prezidenta Zelenského? Ona říká, že jo, že lituje, že ho udržela u moci tak dlouho. A ona měla mít projev na konferenci v Evropském parlamentu, dámy a pánové. Ta se nesla název, ta Ukrajino, odvažte se pro mír, diplomaci místo eskalace. No, jenže při vstupu do budovy však byla tato žena ochrankou zastavena a bylo jí sděleno, že jí bylo zakázáno přednes svůj projev. Jedná se o klasickou ukázku současné úrovně demokracie v Evropské unii. Jiné názory totiž nejsou tolerovány a jsou nekompromisně umlčovány. Pravdou je, že běžní Ukrajinci už válku nechtějí. No, protože obvinila z užívání drog šňupanského a z korupce a chtěla tlumočit právě Evropanům přání značné části občanů Ukrajiny zastavit finanční i vojenskou podporu současného kyjevského režimu a dosáhnout co nejrychlejšího ukončení již dávno rozhodnutého kyjevského konfliktu, jenž v současné době již jen prodlužuje obrovské utrpení a krvě prolití obyčejných lidí. To zde mám já rychle takhle, aby jsme to měli do souvislostí. Tak koukneme se ještě na Volčanský kotel, 500 vojáků se vypařilo, převzetí obce Malaja Volča ruskými jednotkami a boje v centru už Orechova do Kramatorska zbývá prý ruským jednotkám 5 kilometrů. To je na telegramovém kanálu Vojenkor Lisicin, takže to můžete taktéž sledovat, překládat a šířit směle dále. Na severním směru ukrajinské ozbrojené síly posilovaly své síly a podnikaly protiútoky poblíž Vasilievské pustoši a Nikolajevce. Zatím se jim nepodařilo nikde prolomit ukrajinskou obranu a v Dobropolském směru ruské ozbrojené síly postupovaly směrem Sergejevce. V Dobropolí probíhaly prudké boje, to je taktéž stále ještě čtvrtek a bylo dosaženo taktických úspěchů. Situace pak v Krasnolimanské oblasti zůstávala vážná a rozporuplná. Boje pokračovaly v samotném Limanu, Zarečném a Koloděži a ukrajinské ozbrojené síly aktivně používaly drony. No už v záporožském směru ruské ozbrojené síly postupovaly k Orechovu, přičemž boje probíhaly tedy v centru města. Nové pozice byly obsazeny severně od Novosjolovky a postup je zaznamenán poblíž Červené Krynici. Tak, a takhle bychom mohli pokračovat ještě dále, ale necháme to už být a pokročíme dál.
1: Další zpráva je zajímavá. Tusk, polský premiér, přiznal šokující ztráty Ukrajiny, přiznává 27 tisíc vojáků měsíčně. 27 tisíc vojáků ukrajinských měsíčně, že padne ztráta. Takže to je jako jedna věc. A teď se ukázalo, že nejenom slovenský premiér Robert Fico nepřijel na Ukrajinu a na ten zakládající sněm Karpatské osmičky, který inicioval Zelenský. Ta ukrajinská média přizvukují, že Maďar, nebo uvádí, že maďarský premiér Petr Maďar se rovněž nezúčastní tohoto fora, které organizuje Zelenský v Bukoveli. A Maďarsko na to delegovalo na toto významné setkání, které je v úvozovkách uváděno, pouze zástupce velvyslance v Kyjevě. Takže Fico teda nejde také, to jsme si řekli. A teď je otázka teda, jak dále to bude. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny informoval, že v průběhu toho posledního dne na frontách došlo k 213 ozbrojeným střetům. Ruská armáda podnikla 89 leteckých útoků, podnikla 312 naváděných bomb a 10588 dronů kamikadze. 2952krát ostřelové pozice ukrajinských vojsk. Tam se nám hovoří, kolik tedy na Pokrovsku k útoku a tak dál, na Gujajpol a podobně, to už nebude zajímavé. Faktem je to, že ti vojenční analytici upozornili, že Rusko našlo lacinou náhradu za Iskandery pro útoky na Ukrajině. Zde se ty ruské jednotky hromadně použili rakety RM-48U, aby se vyhly vyčerpání zásob dražších a přesnějších balistických raket. Takže tyto rakety byly původně vyvinuté jako výcvikové cíle pro jednotky protivzdušné obrany a nyní se vypouští z komplexu S-400 na pozemní cíle. Takže asi tak.
0: Dobře. Dále se koukneme na, to už je zpráva z dneška, nebo z dnešního rána. Rusové pronikali do Charkova a říkali, rozkrájíme ten kotel jako koláč. Obklíčené je tam prý zhruba 10 praporů. Tak a ruský velitel k tomu podává hlášení, tak se na to jdeme kouknout. Ruské tedy síly tvrdí, že dokončili klíčovou fázi rozsáhlého obklíčení v Charkovské oblasti a uzavřeli až 10 praporů ukrajinských ozbrojených sil do kotle, a to o rozloze více než 400 km čtverečních, přičemž dalším úkolem je rozdělit obrovskou oblast na několik menších kapes a poté je jednotlivě obsadit. Uvedl to tedy velitel 71. gardové motostřelecké divize ruské skupiny Sever, plukovník Roman Škorba. Podle něj ukrajinské velení neočekávalo manévr, kterým se ruské jednotky pokusily uzavřít ten kotel, a proto se svou reakcí přišli Ukrajinci pozdě. Říká, nepřítel si nemyslel, že tuto operaci provedeme. Pravděpodobně s tím nepočítal. Teď už o tom začal přemýšlet, ale je příliš pozdě, uvedl Škorba v rozhovoru pro ruské noviny Vesti. Tak, týden připravovali uzavření okruhu, nebo toho kotle, a Škorba tvrdí, že operace nebyla provedena improvizovaně. Přípravy trvaly přibližně jeden týden, během něhož ruské velení koordinovalo činnost několika jednotek, určovalo také směr útoku a vypočítávalo, kolik lidí se musí přímo účastnit útoku a kolik jich má zůstat za nimi a upevňovat dobyté pozice. Tak.
1: Tak, přejdeme do dalšího koše informací a tentokrát se podíváme na konflikt na arabském poloostrově. Začnu první zprávou, která hovoří o tom, že balistické rakety Houthiů zasáhly oblast té řecké baterie Patriot v Jambu. Jestli si vzpomenete, tak už jsme uváděli informaci, že řecká baterie Patriot má jak si hlídat Jambu. Jambu je tedy přístav a terminál v Rudném moři, kam vlastně napříč arabským poloostrovem posílali nebo dodávali ropu k exportu Saudská Arábie. A ty jemenští povstalci jednak teda zautočili na tu infrastrukturu, rozbili ten ropovod, ale hlavně rozbili také zautočili na tu oblast řecké baterie. A ono je to velmi zvláštní, protože ty Řekové tam hlídali, ta baterie tam hlídala, nebo měla hlídat ten saudsko-arabský přístav Jambu, přičemž Saudská Arábie uzavírala s Pakistánem a s Tureckem smlouvu vlastně o spolupráci a pomoci při útocích a tak dál. Takže by se dalo čekat, že zasáhnou, že pomohou Saudské Arábii, což se ovšem nestalo. Takže řecká ta oblast té baterie byla zasažená v ozbrojených silách Saudské Arábie a i v Aténách by vyhlášen maximální nebezpečí potom hlášení o tom balistickém raketovém útoku Houthiů, ale jako v podstatě tím to asi tak skončilo a ropovod je rozbit, takže teď už tam asi nemají, pokud toto baterie přečkala ve zdraví, tak už tam nemají celku asi co hlídat. Nicméně, jako jak budou postupovat dále, zatím není jako jasné.
0: Tak, dále se koukneme. A odříznutí arabského poloostrova. Saudská produkce klesla na nulu a asi ještě budeme se slzami v očích vzpomínat na litr nafty za 50 korun. No, uvidíme. Jsme prý na konci cesty. Po 7 měsících nevyprovokovaného válčení se situace na Blízkém východě rozrostla v plnohodnotnou krizi. Během jedné noci klesl saudský vývoz ropy na nulu, tedy ano, na nulu. A nechte to chvíli doznít. Největší producent ropy na světě v současnosti nevyváží žádnou ropu. Terminály v Perském zálivu jsou kvůli válce s Íránem fakticky uzavřeny, zatímco ropovod Východ-Západ, hlavní pozemní obchvat, kterým se denně přepravovalo 4 až 5 milionů barelů z terminálu Jambu u Rudého moře, který byl ve čtvrtek vyhozen do povětří na 9 různých místech, tak iránskými drony, a již není tedy tento provozuschopný. To znamená, že poprvé v historii se na trh nedostává vůbec žádná saudská ropa. Zní to tak nějak jako katastrofa? Zní vám to jako něco, co bude vyžadovat okamžitou reakci Trumpa a spol? No, Trumpovou jedinou dosavadní reakcí však bylo nesouvislé prohlášení, které učinil na páteční tiskové konferenci a řekl toto. Tak se na to jdeme kouknout. Huciové nám volali, nechtějí s námi bojovat. Dali nám vědět, že s námi nechtějí bojovat. Nechtějí, abychom po nich šli. Mnohem raději by byli, kdybychom se do toho nezapojovali a většinu lodí nechávají proplout. Je jen jedna země, se kterou nejsou příliš spokojeni a blablabla. Bla, bla. To je prý nesmysl, Trump z Hucii nemluvil a ani neví, co chtějí. Prezidentové kanceláře pouze ukazují, že Trumpovi poradci byli zaskočeni a zatím se nedohodli na reakci. Každému, kdo tuto frašku sleduje, je však jasné, že všechno řídí Irán. Byli to iránští spojenci v Iráku, kdo zasáhl ropovod Východ-Západ. Stejně jako to byli Iránem podporovaní Huciové, kdo obsadil Moku a ostrov Perim. No a skrnutí asi poznáme na benzínových stanicích a pak na připlacení všeho, protože to se nám promítne totál do všeho, dámy a pánové.
1: Mám takovou prosbičku, jestli je možné tady z toho článku ukázat divákům ten obrázek, tak když se na to podíváte, tak nejdříve vpravo, jak tam máte Strait of Hormuz a Closed, tak tam nejdříve uzavřeli Hormuzský průliv, to uzavřel Irán. Druhý krok byl, že tady dole na tom obrázku, Hutiové, jak je ten kroužek, tak tam uzavřeli Hormuzský, tam uzavřeli Bab al-Mandab, čili výjezd z Rudého moře, aby přes ten ropovod nebylo možné dodávat přes Rudé moře a Bab al-Mandab ropu, hlavně na Indie, Čína a tak dále, na Dálný východ. A potom ještě jako třetí krok, teďka jim rozbili ten ropovod do Jambu, to je ta modrá čára, přes ten arabský poloostrov, protože oni z Jambu to mohli vozit ještě nahoru, přes Suezský průplav, ovšem tam projeli jenom menší tankery kvůli ponoru, protože ten Suezský průplav není až tak hluboký. Takže jim proto to rozbili i tohle. Rozbili jim ten ropovod a rozbili jim teda Jambu, který je na konci té modré čáry tady vlevo. Jo. To je na tím East West Crude Oil Pipeline, tak jako nad tím, tak tam je Jambu. Jo. Takže oni to také postupně jim to vlastně zamkli nebo prostě zavřeli celé. Jo, to je prostě potřeba jako takhle jako to jako chápat, takže oni je mají jako úplně v ruce, mají v kapse a hrajou si s nima doslova. A jinak jako u toho malého doníka zase vždycky to, co on vyplodí, myslím, že se tomu říká bajná lhavost. Mám pocit, že to má dokonce i odborný termín. Ale pojďme dále, protože samozřejmě čas nám kopí a ještě se tady nadějeme asi různý věcí. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně byla nějaká tajná schůzka, která měla být nastavena proti Iránu a Hutium, měla být vytvořena OSA, Izrael a 8 prozápadních arabských zemí, z nichž klíčovou zemí měl být Egypt. V Německu se tajně setkali vysocí vojenští představitelé ze Spojených států, Izraele, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru, Jordánska a Egypta. Spojené státy se pokouší o zdálně nemožné vytvořit arabsko-izraelskou vojenskou osu se sunnickými Araby, aby za ně vytáhli kaštany z ohně ohledně šítského útoku v Perském zálivu a v Jižním Rudém moři. Či tam je to postavené ne Arabové versus Židé nebo versus Amerika, ale pokusuje se to tam udělat na bázi náboženské nesnášenlivosti, to znamená sunité proti šiitům. Takže to setkání zorganizoval velitel amerického středního velitelství CENTCOM admirál Brett Cooper a ta přítomnost těch izraelských zástupců na takovém setkání je prý bezprecedentní. Nikdy se předtím vojenský personál arabských států nesetkal na takové úrovni s Izraelci, což teda jenom poukazuje na to, jak velké obavy mají arabská prozápadní hlavní města z vítězství Hutiů. Takže není vyloučena společná akce, naopak každým dalším okamžikem je pravděpodobnější. Takže uvidíme. Krom toho, tady samozřejmě, pokud by se zapojil proti těm Hutiům egyptské síly, tak to je jako značná váha. Jinak dneska jsem, co tady ve zprávách nemáme, tak údajně snad Amerika ve spolupráci s Brity vypravila nějaký bombardér, který snad letí někam tady tím směrem, co nese na palubě za bombu, nevíme. Takže to je zatím toto jako zpráva, jako čerstvá.
0: Tak, jdeme se kouknout ti tedy dál. Teď mi to vypadlo 1, 2, 3, 4. Útok Huciů na Meku bychom teď měli mít. Oznámení Světové muslimské ligy. Saúdská Arábie varuje před bezprostřední reakcí. Tak, konflikt na arabském poloostrově se spirálovitě vyostřuje a to do nezvladatelné eskalace. Jemenští husiové zahájili rozsáhlý koordinovaný útok balistickými raketami a drony na posvátná města islámu. Civilní obrana království vydala okamžitá varování pro velké oblasti země, včetně Džidy, Tajfu a muslimského svatého města Mekky. Přestože sirény houkaly jen krátce a poplach byl později zrušen, aktivace nouzových protokolů v oblasti nejposvátnějšího města islámu signalizuje velmi závažnou eskalaci. O co jde? Hlavní cíle útoku byly identifikovány v městských centrech a infrastruktuře na jihu Saúdské Arábie, přičemž zprávy o úderech a zachycení se objevily ve městech Khamis, Mus'haid, Abha a Taif. V důsledku útoku a padajících úlomků byla zaznamenána zranění civilistů a materiální škody na budovách. Jak bylo upřesněno, nebyly potvrzeny žádné přímé údery na městské zástavby ani na posvátná místa v Mece. Hrozba namířená proti širší administrativní oblasti je však pokládána za přímou provokaci. No, a vzbudilo to hněv v tom islámském světě a Světová muslimská liga vydala důrazné prohlášení, v němž útoky označila za trestné činy, které porušují základní náboženské hodnoty a mezinárodní právo.
1: No tak.
0: Tak.
1: Další zpráva, ještě se vrací k tomu Jambu. A tam vlastně je otázka kladena po tom útoku, tedy těch Hutiů. Za ten řecký systém Patriot, PAC2, zase ještě nachází v té Saudské Arábii, nebo už ji opustil, jestli se ho řekl, odvezli, pokud to neměli co, pokud to nebo rozbité. A jinak jako říkají, že ty jemenské drony nerušeně přiletávají nad oblastí odpovědnosti řecké mise, to znamená té posádky, která teda s tím Patriotem, nebo s tou patriotu to tam měla hlídat. A což zapříčinilo přerušení toku ropy. A teďka vlastně oni ty drony, které letají v oblasti odpovědnosti toho řeckého systému, jako kdyby ten systém tam nebyl. A teď se vlastně jako oprávněně se tam nabízí otázka, zda se teda ty řecké systémy o tu stáhly, a to v reakci na řeckou vládu na tu trojstrannou dohodu, tu alianci Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu, o které jsem mimochodem před chvilku hovořil. Protože podle informací se ale německé bezpilotní letouny, kamikaze a rakety pohybovaly v oblasti dohledu, možná chtějí říct dosahu, řeckých systémů s řízenými střelami Patriot, PAC-2, aniž byl zaznamenán jakýkoliv zásah nebo pokus o jejich zachycení. A teď je teda otázka, říkají přesto, že jemenské drony nepatří mezi nejpokročilejší stealth zbraně na světě, či nějaké neviditelné, tak bez problémů zasáhly své cíle, což vlastně vyvolalo dvě hlavní otázky. Buď se drony a rakety pohybovaly v extrémně nízké výšce, kde je radar AN/MPQ-53 nebyl schopen zaznamenat, nebo existoval výslovný zásah nezasahovat. Proti jim je to velmi zajímavé toto. Takže uvidíme, jako co z toho ještě vyplyne dále. Ale říkají, že zkáza nebo takových rozměrů, že společnost Saudi Aramco zrušila pro září všechny dodávky ropy do Evropy. Jeden evropský dopravce uvedl, že až do listopadu nebudou odeslány žádné ropné dodávky. Ono v podstatě, když tam ten ropovod obnoví, spraví, tak jako nikde není psáno, že ho znovu nerozbíjí. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet celé dál. Ale s tou ropou teda, tady z té oblasti se nad ní se stahují černé mraky tedy. Pojďme dále.
0: Tak. Bylo přece prohlášeno, že opravy budou trvat několik měsíců, ne-li několik let, takže to nebude otázka týdnu, dámy a pánové. Změna. Nuž, tak jdeme na šestku. Husilové oznámili se střel saudsko-arabské stíhačky F-15 a to nad tedy jemenským Maribem. Riad však tuto informaci prozatím nepotvrdil, je to zpráva z 16. ze středy. Tak mluvčí husijské armády Yahya Sari oznámil, že saudsko-arabské letadlo bylo sestřeleno během jeho operací v této oblasti, tedy nad jemenskou provincií Marib. Riad však tuto informaci nepotvrdil. Husijové zatím mezi tím popřeli obvinění Saudské Arábie, že se pokusili zaútočit na Meku a saudské úřady oznámily, že protivzdušná obrana odhalila a sestřelila husijský dron, a to poblíže svatého města. Hizam al-Assad, člen politického byro Husijů, kategoricky popřel tedy verzi Riadu a v příspěvku na síti X hovořil o odporné lži s tím, že tvrzení o útoku na Meku se stále opakují a již nejsou přesvědčivými, takže opět někdo chce nejspíše vyvolat jenom zase vlnu a eskalaci, že ano. Tak viděli jsme to Lipské letiště v úvozovkách ruské drony, že ano, a tak dále. A Lipánek s Borisem Johnsonem ve vlaku a takovýhle věci, takže neustále to tady vidíme.
1: Tady chtějí vyloženě poštvat sunity v masovém měřítku, aby jsme vyhlásili prostě svatou válku šiitům. Jo, to je jako celé evidentní. No, ta další zpráva je také zajímavá, protože ta hovoří o tom, že Hutijové nebyli velkou část severozápadního Jemenu. A to hnutí Ansar Allah, čili to jsou ty šíští Hutijové, jinak Lidová fronta pro osvobození Jemenu, obsadilo velkou část provincie Lahič na severozápadě země. Scott Ritter by řekl, osandálovaní pastevci, jako to hovořilo o těch afgánských, jo. Takže osandálovaní pastevci. Jejich odpůrci podporovaní Saudskou Arábií, Izraelem, Spojenými státy a ostatními v uvozovkách prokazují, že nemají žádnou realistickou naději. A otázkou, která vyvstává, tak je, zda Západ dovolí Hutům vyhrát nebo zda nakonec zasáhne. No já si myslím, že ta otázka takhle nestojí. Je otázka, jestli ten Západ je schopen ty Huty zvládnout v té oblasti, kde jsou. Ale ta zpráva dál hovoří, pokud to zasáhne, zareagují i ti, kdo podporují Hutie a nebude se jednat jenom o Irán. Takže to je fakt, to je jako si musí vlastně počítat, tak se do toho asi nikdo moc nepožene. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme na Čínu. Čína chtěla na Blízkém východě dokázat, že její ekonomická síla přináší také politický vliv. Současná situace a krize ukazuje limity však této ambice. Saúdská Arábie totiž požádala Peking, aby využil svých vztahů s Teheránem a pomohl omezit útoky jemenských Húsiů. Čína následně Írán soukromě vyzvala, aby svůj vliv využila. Uklidnění však ale, jak jistě tušíte, nepřišlo. V sobotu se v Riádu rozezněla tedy varování před vzdušným nebezpečím. Poblíž hlavního letiště byly vidět plameny a mohutný kouř a Húciové oznámili raketové a dronové útoky na cíle v saudské metropoli i zařízení společnosti Saudi Aramco v Yanbu. Přímá souvislost požáru u letiště s útokem nebyla ale bezprostředně potvrzena, samotná eskalace je však zřejmá. Tak, Saúdská Arábie požádala Peking, to už tady máme. Tak, no, zatím to tak nevypadá, Čína se bude snažit, ale moc to nebude úspěšné.
1: Další zpráva, to už je z dalšího koše, to je, co se týká Iránu a iránského konfliktu, tak to hovoří o zmasakrované americké armádě. No, ona zmasakrovaná bude, ale ne na základě čísel, která jsou tam uváděna, ale ona asi přesná nebudou. Hovoří se o těžce porážce Spojených států, která je bude Spojené státy pronásledovat po celé desetiletí. Konečně přiznali historickou katastrofu, říká zpráva. Říká, že ve válce s Iránem zahynulo nejméně 22 amerických vojáků, tedy o 4 více, než Pentagon uvádí ve svých veřejných záznamech, jako informoval Washington Post, s odvoláním na 6 amerických představitelů obeznámých s interními údaji ministerstva obrany. Já si myslím, že je to klam stejně, protože těch mrtvých bude daleko více. Dokonce jsem někde zahledal nějaká čísla, která nemám odvahu říci, protože nebyla potvrzená, když byla ze Spojených států, a jako můžu vám říct, že to by byl jako dost velký děs, to se budou divit. Takže americký ministr obrany Pete Hegseth zprávu odmítl jako naprostou lež, vidíte. A 5 ze 6 zdrojů Washington Post uvedlo, že interní vojenské záznamy ukazují nejméně 22 úmrtí příslušníků amerických vojenských sil od začátku konfliktu. A 6. americký představitel uvedl ještě vyšší číslo. Podle jeho údajů od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájil válku proti Iránu, zemřelo 23 vojáků. Zase si myslím, že ta čísla jsou dramaticky větší. Ne všechna úmrtí jsou nutně důsledkem iránských útoků. Důležitým rozdílem je, že to nemusí tedy být jako všechno tedy z toho útoku. Tady hovořím také o amerických vojácích, kteří zemřeli na Blízkém východě během války, ale u některých cel není známo, kdy, kde, jak, za jakých okolností umřeli, a zde jejich smrt přímo souvisela s bojovými operacemi. Takže jenom když si vezmete na těch lodích, co tam tedy bylo, nebylo, tak si myslím, že některé ty torpedoborce tam byly napadeny raketami a tak dále, takže si myslím, že ta čísla asi budou větší. Jinak samozřejmě totožnost vojáků nebyla zveřejněna, takže naopak zase veřejná bilance Pentagonu v systému DCAS, tak v pátek tak uvádí celkem úmrtí 18 příslušníků americké armády od začátku konfliktu, včetně úmrtí způsobených nepřátelskou akcí i těch, která nebyla způsobena nepřátelským útokem. Takže tolik teda hovoří tato zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. Druhá tady máme. Irán poslal USA skrz Katar návrh na ukončení války. Předložili to Spojeným státům mírový návrh prostřednictvím Kataru a uvedl to pro Al Jazeeru nejvyšší tajemník nebo tajemník nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí. Cituji, jsme v kontaktu s katarským mediátorem, který Washingtonu odevzdal naše podmínky na ukončení války a čekáme na odpověď prezidenta Trumpa v této věci, uvedl. No, mezi požadavkami nebo požadavky je zastavení nepřátelských akcí na všech frontách, uvolnění zmražených finančních prostředků a zrušení námořní blokády, dodal iránský představitel. Rezaí též poznamenal, že počínání USA a Izraele dává Teheránu důvod na odstoupení od smlouvy o nešíření jaderných zbraní, i když Irán stále zůstává oddaný fatvě zesnulého nejvyššího vůdce a nezměnil svoji jadernou doktrínu. Se tady uvádí, tak můžeme si dál.
1: Půjdeme do dalšího koše, tentokrát se podíváme do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech propuká ropná panika a to je zpráva už ze 14. to znamená z pondělka. A Wall Street se začal psychicky připravovat na to, že ceny ropy prudce vzrostou na $120 za barel a více. A američtí investoři mají obavy z Trumpových slibů o vyřešení krize v Hormuzském průlivu před volbami do kongresu 3. listopadu. Navíc Irán nyní posiluje svoji vyjednávací pozici, přičemž využívá úspěchy hutických rebelů v Jemenu a uzavření průlivu Bab el-Mandeb. A to dohoda o budoucím statutu Hormuzského průlivu s Ománem a monarchiemi Perského zálivu, tak je možné, že celkem k ní dojde ještě na tečka na podzim a případně na jaře. A Iránci pravděpodobně s tím asi před volbami ve Spojených státech souhlasit nebudou. Musí Trumpovi vytvořit co nejvíce problémů. Ty ceny pohonných hmot ve Spojených státech rychle rostou a ta nafta v Kalifornii se ta už co mimo brzy překoná psychologickou hranici $10 za galon. A dodávky paliva ve Spojených státech jsou nejhorší od hurikánu Katrina v roce 2005, kdy na čerpacích stanicích v jižních státech byl nedostatek benzínu a nafty. A ta současná válka s Iránem by mohla mít vlastně podobný účinek. Takže tolik asi k této zprávě. Jinak v těch nedávných průzkumech klesla ta Trumpova podpora ve všech klíčových otázkách, ekonomika, obchodní válka s Kanadou a Irán a tak dál, už pod 30%. A ty demokraty mezi tím tuto situaci využívají a v celostátních průzkumech veřejné mínění ve sněmovně reprezentantů mají významný náskok. Takže na Blízkém východě Trump tak uvázl v té eskalaci a ustoupit nyní by znamenalo ztrátu tváře a to by bylo fatální 50 dní před volbami, takže tam to bude velmi obtížné. Problém je v tom, že ho do toho navez vlastně ten malý doník. Že? A zvýšení úrokových sazeb by zhoršilo zase domácí energetickou krizi ve Spojených státech. To by bylo rovněž fatální. Takže je tam nějaký takový ten nucený krok, který ale jenom zhorší tu pozici toho Bílého domu. A něco budu muset udělat. Takže tolik teda v této zprávě. No.
0: Dobře, dále se koukneme na Pentagon shledává problémy v amerických strategických zásobách munice. Cena války s Iránem už dosáhla 33 skoro a půl miliard doláčů. Zpráva generálního inspektora amerického ministerstva obrany dokumentuje vážný nedostatek strategických zásob munice a problémy s jejich uvolňováním, a to v důsledku války s Iránem. Podle nezávislého auditního mechanismu Pentagonu utratili americké ozbrojené síly od února do června za munici více než 22 miliard dolarů, což vedlo ke strategickému nedostatku zásob. Zpráva je tedy jedním z mála nezávislých hodnocení stavu amerického arzenálu, jehož, jelikož tedy relevantní data obvykle zůstávají utajena. Během tedy války s Íránem použili americké síly značné množství zbraní dlouhého doletu a systémů protivzdušné a protiraketové obrany, a to k odstrašení íránských útoků. A my víme, že to nebylo moc účinné. Takže konečně to máme potvrzeno z amerických zdrojů, dámy a pánové. Nejde o konspirační teorie.
1: Další zprávu, kterou tady máme, zase z řeckého serveru, hovoří o tom, že Donald Trump pošle Izraeli 40 000 bomb o hmotnosti 2000 liber v hodnotě 2,8 miliardy dolarů. A většina té částky má být, bude pokryta prostřednictvím amerického programu financování zahraničních armád. To je zpráva ze 16. to je znamená ze středy. Administrativa Donalda Trumpa plánuje novou zásilku americké munice do Izraele. Dodávka, na níž se nyní pracuje, by měla mít hodnotu 2,8 miliardy dolarů a měla by zahrnout celkem 40 000 bomb o hmotnosti 2000 liber, to je přibližně 907 kg na kus. A ta navrhovaná dohoda se týká 20 000 bomb MK-84 a další 20 000 bomb BLU-117. Přičemž dodávka zahrnuje i 20 000 průbojných hlavic I-2000. A v posledních letech se jedná o jednu z největších dodávek plánovaných pro Izrael. A zvláště zajímavé je financování této dohody, protože podle financí, které pronikly na veřejnost, tak bude většina částky pokryta prostřednictvím amerického programu Foreign Military Financing, tedy prostřednictvím amerického vojenského financování, které Izrael využívá k nákupu amerických zbraní. A MK-84 patří mezi nejúčinnější konvenční munici, kterou mají Spojené státy v dispozici. A jedná se o bomby o hmotnosti přibližně půl tuny, pardon, opravdu jedné tuny, a které lze použít proti velkým nebo vysoce chráněným cílům a které mohou způsobit rozsáhlé škody. Na BLU 117 je variantou MK-84, zatímco I-2000 je určena k útoku proti zpevněným nebo podzemním strukturám, bunkry a tak dále. Takže velikost a složení této dodávky už vyvolává ve Spojených státech debatu, jelikož podobnou munici použil Izrael při operacích v Gaze a v Libanonu. A ten kongres už byl informován, tady plánovaný prodej byl neoficiálně oznámen příslušným výborům amerického kongresu, ale proces odsouhlasen doposud nebyl. Nebo proces to odsouhlasení dokončen nebyl. Zástupci americké vlády se vyhnuli komentářům ohledně této dodávky s tím, že prodej vojenského materiálu se řídí předepsanými zákony. Takže předepsanými postupy. Takže tady dohoda nabývá ve Spojených státech zvláštního politického významu, jelikož americká vojenská pomoc Izraeli je středem rostoucích negativních reakcí, a to zejména ze strany demokratů. V červenci více než 100 demokratických zákonodárců hlasovalo pro zastavení americké pomoci Izraeli, což představuje prohlubující se neshody ohledně politiky Spojených států na Blízkém východě. Za Bidena bylo toto zmraženo a tato kategorie bomb byla středem americké politiky od konce roku 2024 a ta administrativa Joea Bidena pozastavila dodávku 2000 liber munice do Izraele s odvoláním se na obavy z dopadů jejich použití v hustě obydlených nebo osídlených oblastech Gazy. Takže s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu bylo toto pozastavení v lednu 2025 zrušeno. Takže jenom, a tady není náhoda, pokud byla uskutečněna ta nová dohoda, tak se stane jedním z transferů 2000 liber munice do Izraele, a to během posledních let. A děje se tak postupně v době, kdy navzdory příměří v Gaze, tak ty izraelské útoky tam nadále prostě v tom regionu pokračují. Takže tolik teda k této zprávě a půjdeme dále.
0: Tak, dále se podíváme na čtyřka tady. Média lžou o tomto transferu zbraní do Izraele, o kterém jste teď mluvil. Redakce Washington Post má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje. Cituji, je tady článek z 15. září od nich. Trumpova administrativa připravuje prodej těch 2000 bomb Izraeli v hodnotě několika miliard dolarů. Jedná se o největší jednorázový prodej této kontroverzní munice za poslední roky, uvedl deník The Washington Post. A pro něj to byl americký představitel. Balíček tedy v hodnotě 2,8 miliardy dolarů, který byl zaplacen z peněz amerických daňových poplatníků, zahrnuje těch 40 tisíc bomb o hmotnosti 2000 liber. A podle představitele, který stejně jako další zdroje hovořil pod podmínkou anonymity kvůli diskuzi o vojenských záležitostech, tak jde o 20 tisíc bomb MK-84 a 20 tisíc bomb LBU-117. Součástí prodeje je také 20 tisíc průbojných hlavic I-2000. Tak, New York Times ani jednou nezmiňuje, že tento falešný prodej je hrazen z rozpočtu americké vlády, avšak odkazuje na výstižný text Tuckera Carlsona, který Times označuje za tirádu, tedy rozhořčený výlev, protože správně poukazuje na problémy s touto transakcí. Takže tady vypočítáváno zase, kdo, co, komu a jak. No zkrátka zaplatí to zase občani, že ano, ze svých daní, válčení a zbraně.
1: Tady touto záležitostí se zabývá dále i americký Moon of Alabama, a to s tím článkem ze 16. respektive 17. září. A říká, redakce Washington Postu má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje v uvozovkách prodeje. Trumpova administrativa připravuje prodej 2000 bomb.
0: Teď jsem to četl.
1: Toto.
0: Jo.
1: Už Moon of Alabama.
0: Ano, to vlastně
1: ta zpráva.
0: Teď máme Donalda Trumpa tak, a
1: ano, tak to mě uniklo, to se omlouvám, abychom nedělali dvakrát to tež. Tak se podíváme na další zprávu a to je, jak mě to uteklo trošku, Donald Trump a prodal 48 F-35 za 24,3 miliardy Saudské Arábii, aby je chránil před Hutii. A ta mega dohoda pro americkou ekonomiku je těsně před volbami do kongresu. Ono tam půjde spíše o něco jiného. On je nebude chránit tím, že jim dodal ty stíhačky, ale on potřebuje nějaké výsledky před volbami. Takže řekně, podívejte, já jsem tady prodal zbraně za 24,3 miliardy Saudské Arábie, či já jsem tady zajistil pro Ameriku peníze, a když to ta Saudská Arábie koupí, tak té Saudské Arábie, že jim vojensky pomohou. Tak to je taková ten původní záměr, který se skrývá za tím takzvaným nákupem století. A ta administrativa prezidenta Trumpa povolila prodat teda té Saudské Arábie pouze 48 F-35, v rámci smlouvy, teda v té hodnotě 24,3 miliardy dolarů. A ten prodej stíhaček je vlastně první v arabské zemi, protože dodávky do Spojených arabských emirátů byly zrušeny. A není to nic jiného, než potřeba Riádu podpořit americkou ekonomiku, aby Washington mohl podpořit proti Houthium. To je přesně to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A to ministerstvo zahraničí informovalo kongres a označilo za nezbytné zlepšit bezpečnost důležitého partnera mimo NATO. Takže to Saudské království, tedy na základě takového návodu, tak požádalo o nákup těch 48 letounů F-35 Lightning a Joint Strike Fighter s konvenčním vzletem a přistáním a 49 motorů Pratt & Whitney F1 nebo F-135 PV 100, 48 instalovaných, jeden náhradní. A hlavní dodatel byl společnosti Lockheed Martin Aeronautics Company se střídlem ve Fort Worth v Texasu a Pratt & Whitney Military Engines se sídlem v East Hartfordu v Connecticutu. Takže jsou to vlastně, je to vlastně kšeft pro firmy toto. Takže tolik teda hovoří tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme už dále do dalšího košiku. který máme, ne, to bylo teď, tak počkat, šestka.
1: Máme oni, no, šestka, ano.
0: Šestka, šestka, jednička, multipolární svět už se stal realitou. Takže prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina o transformaci globálního systému odráží jednu z klíčových linií rétoriky ruské zahraniční politiky, tedy předcházející model globálního řízení, ztrácí svoji stabilitu a postupně ho nahrazuje multipolární pořádek. Ruský prezident na summitu zemí BRICS v Novém Dýlí spojil současnou krizi v mezinárodních stazích s jednáním států, které podle něho vyvolávají konflikty a vytvářejí nová ohniska napětí. Jú, o kom to asi mluví. Podle Putina se unipolární systém, který sloužil zájmu omezené skupiny zemí, stává minulostí. Nejde jen o změnu jednotlivých lídrů nebo aliancí, ale o hlubší restrukturalizaci rovnováhy sil. Centrum ekonomického a politického vlivu, jak poznamenal ruský prezident, se postupně přesouvá směrem k novým centrum růstu na globálním jihu a východě. No a právě tento proces podle něho vyvolává odpor ze strany bývalých center vlivu. Celní omezení, sankce, politický tlak, vydírání a síla se stávají nástroji omezování. V důsledku toho se podle Putina snižuje efektivnost mezinárodních institucí, které se nedokáží přizpůsobit měnícímu se rozložení příležitostí a zájmů. No, takže postoj Ruska je tedy založen na kontrastu dvou modelů. Unipolární pořádek, který předpokládá dominanci té úzké skupiny států a jejich vnucování svých vlastních pravidel, a multipolární systém, který naopak musí zohledňovat existenci některých nezávislých nebo několika nezávislých center moci, ze kterých každé má své vlastní ekonomické, politické a civilizační zájmy. Důležité prohlášení.
1: Další zpráva hovoří o tom, že vůdci Skotska, Walesu, Severního Irska se v Cardiffu rozhodnou odtrhnout od Británie. No, zprávě ze 14.9., kdy se teda měli sejít a podepsat společné memorandum, které bude volat vlastně po právu jejich národů na nezávislost na Londýně. A tady vlastně jde o to, že by vlastně na základě toho nechali v těch svých zemích vypsat referendum na ten na to odtržení. A jde o to, že oni současně vyzývají Londýn, aby připravil a usnadnil ústavní změnu. Přičemž Skotové a Velšané jsou dva zcela odlišné národy oproti Angličanům, kteří jsou dominantní etnicitou v britském státě s podílem 85%. Ten případ Severního Irska je o něco složitější, protože obyvatelstvo tvoří irští katolíci a protestanti převážně anglického původu. A ti poslední mají malou většinu. Ale katolici nechtějí tolik svoji nezávislost, jako spíše sjednocení ostrova Irsko, protože oboji jsou na ostrově Irsko, protože se považují za Iry a britští osadníci se usadili na irské půdě a historicky nemají právo takovému rozvoji zabránit, i když jich je více. A John Sweeney, to je SNP, jako strana, Rap on Your West, to je Plate Simmons, to je další, a Michelle O'Neill, Sinn Féin, tak podepisují jako vůdci stran. Ona, ta jejich jména jsou taková, v těch jejich nářečích jsou taková, to není ani angličtina, některé z nich. Takže přítelná byla také prezidentka Sinn Féin, Mary Lou McDonald, místo předsedkyně vlády Severního Irska, Emma Little Pendley z DAPu, a ta uvedla, že O'Neillová nepožádala o pomoc cokoliv podepsat ve své funkci premiérky. Ten text se zabývá samozřejmě ekonomikou, energetikou, Evropou, sebeurčením a tak dál. Ta společná linie uvádí, že Skotsko, Wales v Evropské unii by byly jako noví členové, Severní Irsko v EU, prostřednictví Unie s Irskou republikou. Minulou středu premiér Andy Barnham ponechal otevřenou možnost referenda ve Skotsku, pokud bude jasný konsenzus. A zejména Downing Street, to je sídlo britské vlády, jak víme, tak uvedla, že další referendum, ono se konalo to poslední v roce 2014, zůstává mimo hru, dokud je ekonomika prioritou. Takže manifest liberistů z roku 2024 nepočítal s druhým hlasováním. Takže v sobotu tedy v Dublinu Trump promluvil tedy zase naopak zase ve prospěch irského sjednocení. Pro Londýn to byla samozřejmě nežádoucí intervence. Takže ta situace má aktuálně silný politický základ, není úplně přehledná. A ta vlastenecká strana SNP je první stranou ve Skotsku, také vlastenecká Plaid Cymru je od května největší politickou silou ve Velšském senátu a Sinn Féin je vedoucí silou v Severoirském shromáždění od roku 22. Takže jinak teda, jenom pro zajímavost, tak Sinn Féin byla politickým křídlem IRA, to je irské revoluční armády a to byla, jak víme, tak to byla teroristická organizace. Zatím ty průzkumy ukazují, že asi 47% je pro nezávislost Skotska, 36% v Severním Irsku a 32% ve Walesu, čili není to většina. Není to většinový proud, ale stačilo to k tomu, aby se ten problém neuzavíral. Takže ale ty fronty všechny jsou vlastně odlišné, čili ten vývoj tam může být potom jako skutečně odlišný. A Skotsko potřebuje kompetenci, kterou nejvyšší soud rozhodl jako vyhrazenou. To znamená, že nejvyšší soud Spojeného království jednomyslně rozhodl, že skotský parlament nemá právní moc vyhlásit referendum o nezávislosti země bez souhlasu britské vlády v Londýně. Severní Irsko má mechanismus hraničního referenda ve velkopáteční dohodě, kdy se posoudí, že veřejné mínění se změnilo. Wales nemá ekvivalentní rámec. Společný podpis nevymaže rozdíly, ale ukazuje to, že tři země odmítají nechat svou budoucnost výhradně Londýně. Barnham slibuje devoluci v Anglii a stabilitu ve Spojeném království. V Cardiffu mu je řečeno, že stabilita bez práva rozhodovat obstát nemůže. Takže zase volby otevřou pro takové rozhodnutí, tak to de facto rozhodne Westminster, ať už si tam tedy použijí prostě, nebo podepíší tedy vlastně, co chtějí. Takže nevím, jak to dopadlo. Dá se předpokládat, že to podepsali, ale nevím, jaké je to fáze, ale tohle to nevím, tedy to musíme se podívat. Já jsem to pak nikde neviděl, nezáhledno. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na ty ceny ropy. Ceny prudce rostou, a to z důvodu krize saudsko-arabského exportu, o něj jsme tady už mluvili. Ropa Brent na $110 za barel. Růst ceny americké ropy WTI byl prý ještě větší. Takže je to zpráva z úterka, z 15. Ceny rostly, přičemž ropa zaznamenala nárůst o téměř 3%, jelikož se stupňují obavy z dlouhodobých narušení globálního energetického dodavatelského řetězce. Obavy se zvýšily po zprávách o zastavení dodávky ropy z toho Jambu, že ano, významného saudsko-arabského exportního přístavu v Rudém moři. Zároveň s tím informoval Riad některé své evropské zákazníky, že dodávky plánované do konce září dodány nebudou. Cena ropy Brent vzrostla tedy o $3, tedy konkrétně o skoro 3% na 108,75 dolarů za barel a americká ropa WTI, to je West Texas Intermediate, vzrostla ještě více na 105,83 dolarů. Jedná se o nejvyšší úroveň jedná se o asi nejvyšší úrovně od května 19. května tohoto roku. Význam Jambu se výrazně zvýšil po narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, to jsme probírali na tom obrázku, kterým se obvykle přepravuje asi pětina světových dodávek ropy a LNG. No, tak dámy a pánové, budeme šetřit.
1: No, to budeme.
0: Když nechceme ruskou levnou ropu a plyn, že?
1: No, proto také jsme už užili ty vozovky v těch městech na jeden pruh jenom, protože to bylo všechno cíleně připravené, protože není zájem o nějakou větší mobilitu obyvatelstva. Ono navíc v těch zemích, kde vlastně byly teda ty, ta šlechta a ty podaní, tak ty podaní jako taky nemohli moc jako cestovat, jako řekněme, bez povolení jako z jednoho panství na druhé, takže vracíme se tam prostě. Zatím to nevidíme, zatím to necítíme, ale je to tak. Další zpráva hovoří o summitu BRICS, jak víte, tak v New Delhi, či v Novém Dillí, v Indii, v indickém hlavním městě, se to je zpráv ze 16., tak se sešli v neděli, vlastně poslední den toho dvoudenního summitu lídři BRICSu. To hovoří samozřejmě o minulé neděli tedy. A tady vlastně to má význam v tom, že jednak tam připomenu, že teda ta rozšířená skupina dneska jde o 11 zemí. Původně byla Brazílie.

0: deklaraci z Nového Delhi, která uznává cenový přínos, cenný přínos partnerských zemí ke spolupráci BRICS, jak uvádí společné prohlášení. Ty partnerské země jsou takové ty, které se chtějí přidat. A deklarace také potvrdila závazek bloku podporovat inkluzivní, vzájemně prospěšné a rozvojově orientované partnerství s partnerskými zeměmi. A podle údajů uvedených v BRICS nyní skupina, to je těch 11 zemí, představuje přibližně 49,5% světové populace, 40% globálního HDP a 26% globálního obchodu. A tady vlastně je důležitá jedna věc, že navzdory tedy těm všem předpokladům, tak BRICS překonává ostré rozdělení tom novém dělí, protože zaprvé on je postaven jako na ekonomické bázi, na spolupráci jednotlivých zemí, není postaven na konfrontaci s Západem, už vůbec neválečnou. To je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že oni tam doteďka měli, někteří jeho členové tam měli v něčem dosti odlišné zájmy. Takže bylo velmi cenné, že tam vlastně došlo k určitým dohodám. Tam ty konflikty, když se jmete, tak je tam třeba, je tam například Spojené arabské emiráty versus Irán. Tady je chyba, tady nemá být země, ta Saudská Arábie, tady by měl být Irán, ten je členem. Takže to tady mají chybu. Takže tady prostě rozpory jsou, přesto jako byly docela vyřešeny a tady je prostě důležité, že jednak teda tady odsuzují teda ty údery proti Iránu, to je jako první věc, to je porušení mezinárodního práva a charty OSN. Nicméně tentokrát v tom novém dílí skupina pouze vyjádřila hluboké znepokojení nad pokračujícím stupňováním napětí na Blízkém východě. A takže to není úplně ono, tam je problém jedné věci, a sice v tom, že zatím oni se nestylizují do polohy politicko-vojenské, na což čeká zase skupina těch zemí z jihu, z jednoho důvodu, protože oni dneska by se také přidali rádi, ale bojí se Ameriky a také se bojí toho, že zatím by jim ten BRICS, kdyby ta Amerika proti jim, jak se říká, vyrukovat, tak ty země toho BRICSu jim vojensky nepomohou. Takže takhle to je a tam mimo ty hranice Irán a USA, toho konfliktu, tak by v deklaraci změnili další významné projekty. Ku podivu všechny zmínky o konfliktu na Ukrajině byly vynechány, zajímavé. A ta evropská válka byla v deklaraci BRICS konzistentně zmiňována od ruské invaze v roce 2022. A loni ten text dokonce obsahoval jazyk, který ho do značné míry odrážel ten postoj k ukrajinským útokům na tři místa. Takže tak toto je. A tam potom zahájení několika úspěšných iniciativ, jako je Nová rozvojová banka a hlavní fází expanze za sebou, tak se BRICS nyní ocitá na rozcestí a ty růstové bolesti expanze jsou zřejmé a vypuknutí několika válek ve světě nemohlo přijít horší dobu. Bude chvíli trvat, než se objeví členové dostatečně socializující ve skupině. To znamená, že budou mít podobné názory a budou se shodovat. A ve příštích letech či dvou bude BRICS muset se hluboko nadechnout a znovu najít pevnou půdu pod nohama, pokud nechce ztratit celou energii, jak se teda uvádí tedy v tom článku. Takže tolik teda k tomuto jednání, k zasedání skupiny BRICS.
1: Tak, čas kvapí, tak se koukneme dále. Saudská Arábie požádala Peking o zprostředkování v Iránu a o příměří s Huci, to už jsme tak nějak načrtli. Útoky vedly k ekonomickému uškrcení Saudsko-Arabského království. Není vývoz ropy, nebudou prachy. Tak, v důležitém mezinárodním vývoji Saudská Arábie tedy žádá Čínu o zprostředkování pro Irán, zatímco zároveň požádala o příměří s Huci. Riyad vidí neschopnost svých vojenských sil vypořádat se s iránskými raketami a Husi a vidí, že Washington ho nepodporuje v době, kdy je jeho ekonomika škrcena a zdá se být upřený teď tedy na Peking. Podle agentury

0: Reuters, která cituje iránské představitele obeznámené s touto problematikou. Čína na žádost Saúdské Arábie vyzvala Irán, aby Húcie zadržel, přičemž Teherán zpočátku tvrdil, že USA by měly ukončit válku, kterou proti ním rozpoutali. Tak.
1: Poslední zpráva tady z tohoto soudku, Lukoše, chcete-li, tak je z Běloruska, kde prezident Lukašenko oznámil, vlastně měl projev k výročí tedy toho pokusu o převrat a oznámil zabránit situaci podobné té na Ukrajině. A tam, jak si zmiňuje, že v roce 2020 se vnější síly pokusily odtrhnout Bělorusko od Ruské federace. Toto oficiální prohlášení učinil prezident, tedy Lukašenko, během tedy svého veřejného projevu. A podle něho, kdyby odpůrci současné vlády dokázali své plány uskutečnit, tak geopolitická a vnitřní situace v zemi by byla kritická. Lukašenko přímo zdůraznil, že pokud by pokus o převrat byl úspěšný, situace by byla nyní přesně stejná jako na Ukrajině. To je velmi pravděpodobné. A politická situace v roce 2020 v Bělorusku byla doprovázena masovými protesty, které koordinovaly Západem podporované opoziční struktury. A jak bylo uvedeno v předchozích analytických zprávách, tak Minsk a Moskva tyto události považovaly za vnější organizovaný pokus o převrat zaměřený na vytvoření sanitárního kordonu kolem Ruska. A včasná vzájemná podpora v rámci svazového státu umožnila stabilizaci situace, po níž se výrazně urychlila integrace obou zemí v oblasti obrany a ekonomiky. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, jdem se kouknout, máme pár minut a 12 zpráv nebo 11, tak musíme se na to kouknout. Jednička, tady je o Lipsku. Tak, bomba praskla, teď jeden zaměstnanec letiště v Lipsku se vyjádřil k incidentu s dronem. Dron byl obyčejný hobby dron z nějakého třeba z MediaMarktu, který nemůže na sobě mít žádnou přidanou váhu. Výbušné zařízení na fotografiích z novin tam bylo později položeno jen kvůli fotografiím. Přímo po incidentu dorazil odborný tým na zneškodnění těch výbušnin v uvozovkách spolu s představiteli tisku, kteří zřejmě byli informováni už před událostí. V krátkosti tedy vše bylo zinscenováno, aby to mohli svalit vinu pak na Rusko. Velké díky prý patří novináři Anatolij Šary, ukrajinskému novináři, který ten rozhovor nahrál a pro ochranu muže mu asi sfalšoval identitu. Tady je ho sfalšoval, ale to je zase blbý překlad, takže tady máte i obrázek od Šarie, abyste se na to mohli podívat a píše o tom Anna Alina Lipová. Můžete ji na síti X asi dohledat.
1: Další zpráva hovoří o tom, že švédské volby dopadly katastrofálně, že se z toho Švédsko už nikdy nespamatuje. Proto proč? Švédsko se zvolilo vládu, která zcela jistě úspěšně dokončí přeměnu kdysi země vikingů v islámský chalifát. A to, o čem se dosud spekulovalo, je po letošních volbách jisté. Stejně tak je jasné, že volby dopadly tak, jak dopadly, zejména díky dovezeným voličům. Tedy opět se potvrzuje to, co jsme si již dávno tušili. Některé politické strany si voliče cíleně dováží. Politické strany současné opozice, které mají vítací politiku v programu, nabrali členstvo z řad obyvatel GET, a tam si také udělali reklamu. Samozřejmě v arabštině, na švédštině, když na Švédové již tyto strany většinou nevolí. Pokud by totiž bylo na něj, tak by se progresivní opozice udržela v opozici. A tady nicméně ani nyní končící vláda pravice není bez viny. Ve skutečnosti vládla tak, že vojenskou základnu pro progresivní vítací levici ještě posílila. Právě to znechutilo mnohé Švédy, kteří pak hodili hlas malým stranám a jejich hlas potom propadl. Takže mezi politickými špičkami navíc slyšeli, nejdete nikoho, kdo by chtěl politiku zásadně změnit ve prospěch Švédů. A to je ten problém. Protože každá větší politická strana se spolehá na to, že na část svého programu přitáhne vetřelce. Jenže ti volí přesně ty, kteří se jim osvědčili. Chtějí otevřené hranice, více soukmenovců, šedřejší dávky, více mešit a uznání islámských svátků jako svátků státních. A mají samozřejmě i mnoho dalších požadavků. Vše výše uvedené a mnohé další dlouho slibuje progresivní levice, která má navíc jejich lidi ve svých řadách. Takže švédský Riksdag, tak se tak po, to je parlament, tak se vlastně po volbách vlastně obohatí o nezvykle vysoký počet muslimských zástupců, zřejmě v řadu socanů, levice či zelených. Ale především se bude snažit příští 4 roky nejenom víc říct tomu, co svému voličstvu, ale také dovolit občanům dovést nebo dovolit dovést to voličstvo nové a dalším 100 000 dát občanství. Jenže přesně to dělala také vláda, která před 4 lety vyhnala díky příslibu zpřísnění migrace. Tak ta vyhrála volby před 4 lety. No, jenže ve skutečnosti nezpřísnila. A ta končící vláda, která si hraje na protimigrační, tak během 4 let svého působení udělala celkem 207,5 tisíc občanství jedincům, zejména z neevropských zemí, a zdaleka nejčastěji rozdělala občanství Syřanům. Pak následovali podle pořadí Eritrejci, Afgánci, Indové a Somálci. Ve všech případech jde o jasné voliče progresivní levice. A mezi oběma bloky levice pravice byl včera při těch volbách rozdíl pouze 32 425 hlasů. Tedy lze říci, že vítězná progresivní levice, jejímž hlavním úkolem je vyměnit obyvatelstvo, vyhrála díky svým oponentům z pravice. Tady je to chyba, tady si mě nastavit trošku jinak podmínky. Tady měla by celá kvalifikovaná většina a podobně, jde o vážnou věc. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme. Nejtou nacvičuje senát blokády Kaliningradu a to máte ten suhalský průsmyk, nebo jak my jsme to nazvali, že ano, Severoatlantická aliance se vážně připravuje na tvrdý scénář v Baltském moři, kdy západní vojenské síly začaly otevřeně plánovat blokádu ruského území a izolaci hlavních přístavů země, a to na severozápadu. Vedoucí ruské delegace na vídeňských jednáních o kontrole zbrojení učinila v této souvislosti znepokojivé prohlášení. Jedná se o Juliu Ždanovovou. Ta na svém vystoupení na plenárním zasedání fóra OBSE oznámila, že NATO už nevytváří pouze teoretické plány, ale přešlo k praktickému výcviku. Ruská diplomatka upozornila na zásadní změnu situace v regionu. Cituji. V Pobaltí už státy NATO testují konkrétní scénáře blokády Kaliningradské oblasti spojené s plány na vojensko-politickou izolaci ruských přístavů na našem severozápadě, včetně tedy i Petrohradu, cituje agentura TASS Julii Ždanovovou. Samozřejmě se to prolíná s tím sikorského polského prohlášením a dalších.
1: Takže půjdeme si dále. Naši zpráva hovoří o poctě fašismu na hlavním náměstí v Bratislavě. Je to zpráva ze 17. září. A tady vlastně to propagování fašistického hnutí je zakázané na Slovensku. A pokud, tak by to tedy mělo být řešeno tedy příslušnými orgány. Nicméně bohužel se to nestalo. A až TB smeru SSD seznámil širokou veřejnost, slovenskou veřejnost tím, co vlastně nevládní organizace Mír na Ukrajině v hlavním městě Slovenska na jejím hlavním náměstí vyvádí. A pánové Kulich a Štasolová se v centru Bratislavy dopustili vážného trestného činu propagování hnutí směřujícího k potlačování lidských práv. Nejsou sami ve spolupráci s agenty Benderovského vlivu na Slovensku, a že při své trestné činnosti spolupracuje s cizími státními příslušníky, možná agenty ukrajinské rozvědky nebo agenty CIPSO, SBU, to je tam taková třešnička už potom na dortu. Takže se zdálo, že ta banderovská nehoráznost, když se ocitla na očích veřejnosti, takže byla odhalená pro širokou slovenskou podpolitost, například pro občany Kolobasova, kdy byli Štasilovou mimovládkou oslavování hrdlořezy, kteří tam po vojně zavraždili 11, respektive 13 občanů dnešního Slovenska. Takže takhle to je. Hovoří o tom i Luboš Blaha, europoslanec, a tomu vlastně nakreslili benderovci na čelo terč, protože jeden z mála vytrvale poukazující na jejich zločinné neofašistické aktivity. A tam ve směru SSD byla věnována také jiné téma, a to je obvinění Šimečkové a spol. Finančních podvodů. Je to důležité téma, ale je na škodu věci, že se spojil s tématem ještě důležitějším, tak říkajíc s tématem celonárodním celoslovenského významu. A to vězení faktu se tady před zraky tedy diváků šíří, a to se týká toho neonacismu, a to bylo trošku zeslabené. Takže ještě ten článek ještě jde dále, a myslím si, že už je to samozřejmě tam zase ne, jaksi namíchán deník N a podobně, ale pojďme to ten článek uzavřít v podstatě výzvou, která hovoří, milí Slováci, udělejme všechno pro to, abychom vražedný banderovský mor ze Slovenska vypudili. Učiníme všechno pro to, aby sympatizanti banderismu, jako je Kulik Štasilová, a také novináři a novinářky ze Smeru, deníka N a Smolu, abychom je aby tedy mohli čelit tedy vlastně trestně právním a etickým důsledkům jejich činnosti, která škodí národno-státním zájmům Slovenské republiky. Takže tolik teda k této výzvě a já předávám slovo.
0: Tak, dále se koukneme do Německa. Další země spolková podle prognóz vyhrála tam AfD. Uzavření tedy volebních místností dnes v 18 hodin skončily v Německu zemské volby v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. Takže v tom předním Pomořansku, Mecklenburgsku podle prognóz volby vyhrála Alternative für Deutschland. Druhá je sociální demokracie, vládní CDU má 5 až 5,5%. V Berlíně podle prognóz s náskokem zvítězila levice, CDU byla druhá a AfD až třetí. Protestní AfD nyní vede i v celostátních průzkumech a před 2 týdny drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. No, volby tedy, volební výsledky nás nutí k obavám z budoucnosti, řekl po oznámení prvních výsledků kancléř Friedrich Merz z CDU, který si postěžoval na vzestup radikálních pravicových i levicových stran se zjevným odkazem na AfD a levici. No, Berlín je ztracený, jako tady Praha, tam Stan a další, tady ty taky vedou, že ano. No.
1: Další zpráva hovoří o takzvaném EU Kids Act, to je zákon, který se týká zákon Evropské unie, který se týká dětí. Von der Leyenová vyhlásila válku všem a pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinnou digitální identifikaci pro všechny. A tady vlastně pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinné ověřování digitální identity, tvrdí, že tedy chrání soukromí v maximální možné míře, ovšem tam to bude zase spojené zase s očkováním plošním a s dalšími záležitostmi, se sociálními kredity, s elektronickým koncentrákem. Takže tady se v Evropě rozhořela ostrá debata o plánu zavést jednotnou unijní aplikaci pro ověřování věku. Zatímco Evropská komise to prezentuje jako nástroj na ochranu nezletilých, tak kritici vše s odborníkem na online bezpečnost Paulem Walshem tvrdí, že jde ve skutečnosti o zavedení povinné digitální identity pro každého člověka, pro každého občana. A já tady sporu je tady otázka, pokud má každý člověk pro přístup k sociálním sítím, hrám, streamovacím službám a dalším digitálním službám prokazovat svou osobnost prostřednictvím oficiální aplikace, chráníme tím děti nebo ukončíme online anonymitu? Tady se tím zabývá ten Paul Walsh, který ve své analýze vyvrací jednotlivá tvrzení von der Leyenová a odvolává se přitom na šéfa Epic Games, Tima Sweeneyho. Podle něho se legislativa vytáhne jako na jakoukoliv digitální službu obsahující feedy, uživatelský generovaný obsah nebo zasílání zpráv, tedy na sociální sítě, které vlastně vidí tedy ty ty digitální služby, tady, které obsahují ty feedy, uživatelský generovaný obsah nebo to zasílání zpráv a ta, na ty sociální sítě, video, platformy online, hry, a ty nástroje umělé inteligence i streamovací aplikace, jako je Spotify. Takže klíčová teze Walshe je, že tzv. Robustní ověřování věku má v praxi jediný funkční mechanismus ověření totožnosti. Pokud odstraníte všechny neprokázané metody odhadu, zůstane vám přesně jeden funkční mechanismus ověření identity, říká Walsh. A tam pak právě na tu digitální identitu potom mohou navazovat další věci, včetně CBDC a podobně. Takže už dneska k tvrzení von der Leyenové, že dnes byla velká část této moci vzata z rukou rodičů, tak Walsh namítá, že tento rámec falešně představuje chytré telefony jako neovladatelné. Apple a Google podle něj a zabudovali bezplatné rodičovské kontroly přímo do systémů iOS a Android. A miliony rodičů používají tyto rodičovské kontroly k vynucení večerky, blokování instalace aplikací a omezení komunikace. Takže tolik, ta zpráva ještě pokračuje, ale tolik pro informaci. Pojďme dále.
0: No, dále už asi nepůjdeme, máme 59.
1: Tak už nepůjdeme dále. Maxima, co jsme mohli udělat. Je tady možná jedna zpráva, která to stojí. Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině a nejde na zasedání karpatské osmičky, kde teda to měla jako pod kontrolou Zelenský. To je velmi důležitá zpráva, která by měla zaznít, co jsem teda provedl. A jinak vás pozvu na zítřejší kompas, který se bude týkat velkého záblesku, takže určitě bude zajímavý. A budu se s vámi těšit na viděnou naslyšenou. Díky za spolupráci s panem kolegou. Omlouvám se do dnešní zpoždění, ale já jsem to dřív nestihl a jsem už jako poměrně utáhaný. My jsme přijeli. Bylo hrozný.
0: To
1: bylo hrozný. To bylo hrozný dneska z toho Brna a tohle, takže jako se dneska opravdu už jako utáhne hodně. Tak jo, takže hezký večer vám všem.
0: Hezký večer, pane inženýre, dámy a pánové, vám taktéž hezký večer. A my se v dalším vysílání koukneme už na nový věk a program Sunrise. Ale já vám samozřejmě ještě na závěr poděkuji a směle šiřte, pište, pochvalte, pokárejte, doplňte v archivu svou nebo...
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

сказала тебе.

Večer, dámy a pánové, zdravím vás u svého pravidelného nedělního živého vysílání a dnes v podstatě s jediným tématem, které bude dominovat tomuto mému vystoupení. A tím je právě ten skandál v uvozovkách, který se rozhořel okolo konference pořádané spolkem Svatopluk, mezinárodní konference, které se účastnili zástupci celé řady států celého světa. A mezi nimi také vystoupil online a šéfredaktor jednoho z ruských médií Fjodor Lukjanov. Seznam zprávy v čele s hlavním rusobícem a ukrajinofilem Lukášem Valáškem se z toho snažili z této události učinit prvotřídní senzaci. A k tomu se samozřejmě připojil předseda ODS, nejslabší předseda v historii této kdysi velké a slavné strany a podle mého názoru nejslabší politik v polistopovém období vůbec, Martin Kupka. Když mi na své sociální síti silácky vzkázal, že by mě měl Babiš poslat za Ural a že jsem Putinovým hlasem v České republice. Já bych si chtěl dovolit reagovat na tyto komentáře, na tyto výstupy, které jsou samozřejmě v očích racionálně smýšlejících lidí naprosto směšnými výkřiky, jež nemají s realitou dnešní doby vůbec nic společného. Realita dnešní doby je taková, že Evropa se snaží ukazovat svaly, které už dávno nemá. Momentálně jsme se dostali do stavu, kdy nám Saúdská Arábie zastavila kohoutky celé řadě rafinerií, oznámila, že nebude plnit své závazky, kdy Evropa trpí zásadním nedostatkem plynu. My v České republice máme zdaleka nejméně naplněné zásobníky za poslední roky, protože ten plyn prostě není a je příliš drahý, když už je. A v momentě, kdy Polsko a Francie má snížený rating od mezinárodních agentur, v momentě, kdy na každé deváté francouzské čerpací stanici nejsou pohonné hmoty. To je informace, kterou vám média téměř nesdělují. Když jsme na prahu obrovské ekonomické krize, protože právě ty ceny energií dosahují stropu a budou mít samozřejmě negativní vliv na vývoj naší ekonomiky, na inflaci a můžeme se jenom modlit za to, aby jich tady v zimě bylo dostatek. V době, kdy namísto dialogu ceníme zuby a snažíme se vyeskalovat celé to napětí onoho vojenského konfliktu na Ukrajině, je Evropa prostě papírovým drakem, papírovým možná spíš slonem, jenž ztrácí sílu, ale přitom se snaží stále ještě v úzovkách machrovat a říkat, my všechny porazíme, my jsme ti hrdinové. Kdo sledoval projev Ursuly von der Leyen, o kterém raději moc česká média neinformovala, příliš jej nerozebírala, já když jsem je chtěl zmínit na 360 na CNN Prima News, tak mě moderátorka Lucie Čermáková okamžitě zastavila, že odbíhám od tématu. No, neodbíhám, pokud se tedy bavíme o tom, že Evropská unie se nám snaží nějakým způsobem tady řídit naše životy. Jinými slovy, že sedíme v autobusu jménem Evropská unie a řídí ho pološílený blázen na steroidech a na drogách, který už opravdu ztrácí kontakt s realitou, tak se jedná o naprosto zásadní věc, ke které bychom se měli vyjádřit a s níž bychom se měli vypořádat. Ursula von der Leyenová prokázala, že není schopná vnímat realitu současné doby. Ona vykreslila situaci v Evropě jako extrémně růžovou, báječnou. V jedné větě říká, že jsme z 90% při výrobě elektromobilů závislí na materiálech a dodávkách z Číny a z druhé strany říká, že Evropa je naprosto suverénní, samostatná a výborně prosperující část světa, která nemá konkurenci. To je jednoznačný znak naprosté deziluze a opravdu odtržení od reality. Fakticky se snaží centralizovat, federalizovat Evropu, fakticky se snaží uzurpovat na téhle lodi bláznů čím dál tím větší porci moci. A namísto toho, abychom konečně vzali do svých rukou zdravý rozum a abychom přistoupili racionálně
k těm problémům, které v současné době sužují náš kontinent, naši zemi, tak se uchylujeme čím dál tím více hysteričtějším výkřikům a obviňováním každého, kdo nesouhlasí s oním jediným možným světonázorem, z nějaké kolaborace a nahrávání protivníkovi. Přátelé, pojmenování pravdivého stavu není kolaborace. Diskuze s protivníkem, s oponentem není jeho podbízení, nebo podbízení se jeho názorům. Já se nedivím, že Martin Kupka vnímá takto tu situaci, protože on je submisivní omega samec, který kdykoliv jedná se svými mocipány v Bruselu, tak tam jede v předklonu v podstatě jenom přijmout instrukce. Nikdy nic neprosadí a nehájí české národní zájmy. On tam jede jako lokaj, jako vazal. A proto nemůže rozumět tomu, že někdo jiný může hovořit, byť i s protivníkem, byť i s názorovým oponentem, zcela sebevědomě a prosazovat naše národní zájmy. On to nikdy nedělal. On tomu nerozumí. Je to kategorie, která je zcela mimo jeho vnímání. Co mě na tom ovšem zaráží nejvíc, je jeho výrok, že by mě Babiš měl poslat někam za Ural, což je jednoznačná ilustrace jeho bolševického smýšlení. Kdo posílal své názorové oponenty za Ural? Víte, Martin Kupka se ještě ani jednou neměl odvahu postavit se mi ve studiu v přímé názorové konfrontaci. Myslím, že by dopadl podobně jako Jan Jakob. Možná, že by neodešel, ale ta ostuda by byla ještě větší. Ale posílat oponenty na Ural, za Ural, na místo jakékoliv diskuze, na místo vyvrácení jejich argumentů na věcné bázi, kdo tohle dělal? Pouze jenom bolševici. Tady je ukázka toho, že Martin Kupka je svým smýšlením totalitní bolševik. Není ochoten vůbec debatovat, on na to nemá samozřejmě, ani nemá žádné věcné argumenty, kterými by to podpořil, ale on právě se snaží svoje protivníky umlčet. Kdyby bylo na něm, tak nám postaví gulag. Jsem si tím naprosto jist. On by první stavil gulag, i tenhle ten odesácký svazák. Ale chtěl bych mu touto cestou vzkázat to, co už jsem publikoval, ale ještě to možná rozvést. Pane Kupko, nenajdete ani slovo v mých projevech, ve kterém bych já se stavil na stranu Ruska. Skutečnost, že racionálně poukazuji na to, že v zájmu bezpečnosti celé České republiky a v zájmu bezpečnosti celého starého kontinentu je uzavřít mírovou dohodu na Ukrajině co nejdříve. Mimochodem je to i v zájmu Ukrajiny samotné, protože každý den přichází o další kilometry čtvereční svého území. To není nahrávání Rusku. To je naopak hájení zájmu našich občanů. Vaše výkřiky, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku, těm už nevěří vůbec nikdo. Jsou to jenom komediální estrády pro naprosté fanatiky, kteří nejsou schopni vnímat, jaká je skutečná situace na té frontě. Na Ukrajině se za Českou republiku nikdy nebojovalo. To je fakt. To není žádný proruský propagandistický blábol. To je fakt. Na Ukrajině se vždy bojovalo za zájmy mocných a bohatých lidí, a Ukrajina a ukrajinský lid, ten obyčejný lid, je obětí tohoto velmocenského boje. A právě proto, že nehodlám přihlížet dalšímu krveprolití, jako vy, který se frajersky a silácky fotíte v Mošnově se samopalem, přitom to držíte jak prase kost a je vidět, že byste při prvním výstřelu si vyrazil všechny zuby. Tak já nejsem ochoten si získávat laciné politické bodíky na tom, že budu dál nechávat zbytečně umírat ukrajinské muže, ukrajinské lidi, ale i ruské lidi. Já prostě nechci žádné krve prolití a ta válka už je dávno rozhodnutá. A jediné, co nám může přinést, pokud ji včas neukončíme, bude další stupňování onoho napětí a hrozící přerození celé té války v naprosto zásadní kataklizmický konflikt, který by měl katastrofální následky pro celou Evropu. Víte, možná, že jste nechtěli slyšet ty argumenty, které na té konferenci padly.
Seznam zprávy označil ty výroky Fjodora Lukjanova, který samozřejmě hovořil online, přitom novináři úplně hloupě ještě předtím, den předtím tvrdili, že přijede do Prahy, nejsou schopni si zjistit ani základní fakta a uvěřit si, že je to nemožné, že to prostě je zcela mimo jakoukoliv realitu, ale přesto nám novináři, kteří jsou strážci té pravdy, té údajné pravdy, nám tvrdili ještě den předtím, že do Prahy přijede i Lukjanov. A možná, že nechtěli slyšet to, co tam Fjodor Lukjanov řekl. A to je fakt, že kdyby k takovému konfliktu došlo, tak prostě nejvíc to odnese střední Evropa. Nejvíc to odneseme my. A vy byste proti tomu neměli žádný argument, protože se tohle vyvrátit nedá. To je očividný fakt. A možná, že nechcete, aby to slyšela naše veřejnost. Aby vám dál věřila ty vaše lži, ty vaše propagandistické výkřiky, které nemají s realitou a s jejich životy a svých bezpečností vůbec nic společného. Právě proto se snažíte kohokoliv, kdo není na vaší straně, kdo nesouzní s těmi vašimi pomatenými, šílenými výplody, umlčet, diskreditovat, onálepkovat ho jako proruského kolaboranta. A co je na tom nejzásadnější? Když pan Valášek píše, že někteří řečníci mluvili o například Miloš Zeman o Číně, a další, že tam byl pan Čarnogurský a zmiňuje to, že pan Lukjanov nezmínil některá fakta, tak je velmi pozoruhodné, že pan Valášek se ani slovem nezmínil o tom, o čem jsem tam hovořil já. Protože by se mu to nehodilo do krámu. Ani trochu. A přátelé, právě proto, že jsem vystupoval v bloku týkajícím se médií, tak bych si vám dovolil tady přednést ten projev, který jsem tam včera měl být ve zkrácené podobě, protože tam nebyl čas, dneska vám ho přednesu celý. Abyste si sami udělali obrázek, nakolik je proruský, nakolik je nějakým způsobem lokajský nebo podbízivý vůči Rusku. Víte, kdo nás přibližuje míru? Vitkov, Kushner, Radcliffe, šéf CIA, kteří jezdí do Moskvy jednat? Nebo Ursula von der Leyen, Martin Kupka se samopalem a všichni ti, kteří tvrdí, jsme připraveni se bránit, budeme se vyzbrojovat a na ten konflikt s Ruskem budeme plně připraveni. A já jsem přesvědčen, že ti první, že to, že jedou do Moskvy si sednout se zástupci Ruské federace a snaží se vyjednat podmínky ukončení toho zbytečného krveprolití, je výrazně rozumnější a racionálnější a přibližuje nás to k míru, než ti druzí, kteří tady svými hloupými siláckými gesty nás jenom přibližují centimetr po centimetru blíže tomu horkému konfliktu. Za situace, kdy Robert Fico i Andrej Babiš velmi vážně hovoří o tom, že se blížíme tomu konfliktu a že skutečně už je to na hraně. Za situace, kdy o tom hovoří prezident Klaus, prezident Zeman, je extrémně nerozumné přestat se bavit. A jenom na sebe cenit zuby a vyhrožovat si, protože tohle skutečně nemůže vést k ničemu jinému, než k nějakému ozbrojenému střetu. A ty důsledky by byly pro naše životy naprosto ničivé. Dopadli bychom stejně jako Ukrajina, ještě hůře. Opravdu to chceme? Chceme nechat Evropu, Českou republiku v rukách nějakých šílenců, kteří nám tady budou určovat, že se nesmíme bavit s protivníkem, že nemůžeme s nimi vyjednávat? Já myslím, že nikoliv. Je to obrovský hazard. Je to obrovský hazard, pokud dále budeme naslouchat Ursule von der Leyen, Friedrichu Merzovi, Petrovi Pavlovi. Je to hazard s naší budoucností, je to hazard s mírem, je to nadbíhání tomu konfliktu, který je opravdu přímo za dveřmi. A já se do té propasti nechci dostat, já do ní nechci sklouznout za žádnou cenu, protože považuji mír za nejvyšší hodnotu našich životů. Jak řekl klasik, mír není všechno, ale bez míru všechno ostatní neznamená nic. Tihle lidé si to neuvědomují a právě proto pokračují ve svém proválečném štváčství, které nám nemůže v žádném případě a za žádných okolností, v žádném scénáři přinést cokoliv pozitivního. Pokud tedy můžete, prosím, a sdílejte má slova dál, pokud s nimi souzníte, pošlete
třeba část nebo celé tohle video svým známým, aby pochopili, že Reichlovi opravdu nejde o to nadbíhat Rusku, protože jediný, kdo tady někomu nadbíhá, jsou tito lidé typu Kupky a některých žurnalistů, kteří si hrají na novodobé kazatelé morálky, kteří jsou v podstatě inkvizitory, jenž nálepkují a reputačně likvidují každého, kdo jim nejde na ruku. Ať si lidé uvědomí, že to rácio je zcela jednoznačně na naší straně. Ještě než se do toho proslovu pustím, tak zdůrazním ten jeden zkaz Martinovi Kupkovi, který jsem slíbil. Vy, pane Kupko, tvrdíte, že jste na straně Ukrajiny. Já jsem nikdy na straně Ruska nebyl, já jsem vždy hájil pouze české národní zájmy. To vy opakovaně říkáte, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Takže pokud někoho někam někdo posílá, tak první, kdo by měli být příkladem, jste vy. Sundejte ten váš teflonový oblek, nasaďte maskáče, vemte si ten samopal do ruky a ukažte nám, že umíte dostát svým slovům. Že nejste jenom falešný tlachal, který se snaží ukazovat své svaly, ale přitom není schopen podpořit svá hrdinská slova jediným reálným konkrétním činem. Nikdo z vás to nikdy neudělá. Nikdo z těch válečných štváčů, kteří tady volají, jak jsou na straně Ukrajiny, jak musíme Ukrajinu podporovat všemi svými zdroji a silami, vším, co máme, nikdo z nich nepodpoří Ukrajinu tím, co má on sám. Nasazením vlastního života. Jděte nám to dokázat. Do té doby jste jen prostě pouťoví vyvolávači, kterým se můžeme všichni jenom smát. Farizejové, kteří těží politické body z utrpení jiných lidí. A proto vám je pohrdám. Naprosto a nezvratně. Přátelé, dovolte mi tedy, abych vám v tuto chvíli přednesl svůj projev v plném znění, tak jak jsem je měl připraven na včerejší konferenci Svatopluk, a vy sami si udělejte obrázek, jak moc je ohrožením bezpečnosti naší budoucnosti v České republice. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem dnes hodlal hovořit o obecné roli médií v naší společnosti. O tom, jak se postupně transformovala z pozice nestranných reportérů popisujících aktuální či historické události v aktivistické diktátory jediné přijatelné pravdy, nemilosrdně drtící každého, kdo se jejich světonázoru odmítá podrobit. Avšak po včerejším článku publikovaném na webu Seznam zprávy s titulkem Na akci s Putinovým ideologem má vystoupit Zeman, jsem se rozhodl svůj projev zaměřit k tomuto manipulativnímu výplodu, jenž představuje dokonalou ilustraci absolutního úpadku a degradace většiny západních mainstreamových médií. Podstatu celého tohoto štvavého pamfletu lze shrnout do jedné jediné věty. S těmi, kdo nekonvenují našemu vidění světa, je zapovězeno mluvit, či si dokonce vyslechnout jejich názor. A kdo tento zákaz poruší, je zjevný kolaborant, jenž musí být vyobcován ze slušné společnosti a všemi prostředky zničen. Pokud bych pan Valášek byl alespoň trochu schopen vnímat historické paralely, z čehož jej opravdu nepodezřívám, tak by se za svůj výtvor musel stydět. Byl totiž jako vystřižený z dob nacismu či komunismu, kdy každý, kdo se byť jen odvážil komunikovat s protistranou, byl označen za agenta cizí moci a tehdejšími prorežimními médii reputačně nemilosrdně zlikvidován. Jeho článek je tak dokonalou ukázkou smutné reality dnešní doby, v níž si mainstreamová média v ničem nezadají s rétorikou Der Stürmer či Rudého práva. Ať se sami rádi pasují do role strážců demokracie, ve skutečnosti jsou to právě oni, kdo základní principy demokracie s bolševickou zaujatostí nemilosrdně pošlapávají. Ani náznakem jim totiž nedochází, že základním pilířem
na němž celá konstrukce demokratického světa stojí, je naopak právo, potřeba a vpravdě i nutnost diskutovat i s těmi, kdo zastávají odlišné postoje a názory, než jsou ty naše. Demokracie je založena na přesvědčení, že své oponenty neumlčujeme, nezakazujeme jim mluvit, nýbrž s nimi otevřeně diskutujeme. Pojďme si tedy v této souvislosti položit několik klíčových otázek. Je skutečně problémem, že spolu lidé z opačných stran jsou ochotní a schopni mluvit? V čem tento dialog ohrožuje naši bezpečnost? A neohrožuje naši bezpečnost naopak mnohem více to, že spolu mluvit nebudeme? A vzájemnou výměnu svých stanovisek omezíme na zprostředkovanou výměnu výhrůžek vojenskými akcemi? Demokracie přece není o tom, že nasloucháme jen těm názorům, které konvenují našemu vidění světa. Přičemž ty nepohodlné a neschválené zakážeme a umlčíme. Demokracie je o střetu argumentů a nezadatelné svobodě každého jedince si vytvořit svůj vlastní názor. Odpovědí na oponentní argument nemá být odchod od stolu a zákaz tento argument znovu vyslovit. Odpovědí má být lepší argument. Ten, kdo se snaží zabránit svému oponentovi prezentovat své názory, tak fakticky přiznává, že žádné lepší argumenty nemá. A že se pouze obává, že by široká veřejnost pochopila a prohlédla, že je pouhým inkvizitorem, jenž své názory neumí prosadit jinak, než silou a zákazem. Na obdobných principech jako demokracie je pak postavena i diplomacie. Diplomat nejedná pouze s přáteli. Státník nevyjednává pouze s lidmi, s nimiž souhlasí. Mír se totiž nevyjednává s přáteli. Mír se vyjednává výhradně mezi oběma stranami konfliktu. Tedy ten, kdo snahu o dosažení ukončení války na Ukrajině pouze nepředstírá, jako vy, a myslí seriózně, se z logiky věci nemůže vyhnout jednání se zástupci Ruské federace. Strategie siláckých výhrůžek, zastávaná Evropskou unií, nás od míru pouze vzdaluje. Po 4 letech realizace této selhávající strategie je nejvyšší čas si to uvědomit. K míru nás naopak přibližují jednání, která vedli v Moskvě zástupci Spojených států amerických. Witkoff, Kushner či Radcliffe nejsou proruští kolaboranti. Jsou to lidé, kteří vyvíjejí seriózní snahu konflikt ukončit. Evropa by jim neměla podrážet nohy, ale měla by se k jejich jednání připojit. Ursula von der Leyen není hrdinou bojovnicí za naši bezpečnost a za evropské hodnoty. Je pouze dalším válečným štváčem, politicky i finančně profitujícím z masivního zbrojení. Vážení kolegové, žijeme v době války a rostoucího mezinárodního napětí. Neustále hovoříme o potřebě dalšího vyzbrojování, odstrašení, o vojenské připravenosti. Tohle je ovšem strategie pro budoucnost naplněnou všudy přítomným strachem. Budoucnost založenou na neustálém balancování na tenké hraně započetí masivního vojenského konfliktu s využitím jaderných zbraní. O strategii pro vedení budoucí války slyšíme naše média hovořit každý den. Kam se ale podělá?

součástí naší obrany. Ovšem naše skutečná bezpečnost a život v míru může být zajištěna pouze soustavným a trpělivým diplomatickým vyjednáváním. V optice aktuálního střetu na východě Ukrajiny tak nesmí a nemůže být strategií pokračování v dosavadní zcela selhávající politice, jeho neustálého prodlužování a přiživování sílící eskalace. Naší povinností je tento konflikt, jenž v současné době nepřináší nic jiného, než zbytečně prolité potoky krve, co nejdříve ukončit. V zájmu Ukrajiny, v zájmu Evropy a především v zájmu občanů České republiky. A k dosažení tohoto cíle nás nepřivede to, že budeme pokračovat v dogmatické dehonestaci všech těch, kteří chtějí navázat dialog s protistranou. Právě naopak. Každý pokus o smysluplnou diskuzi a zblížení vzájemných stanovisek bychom měli vítat a otevřeně podporovat. Já osobně nechci žít v Evropě, která se bude stále více a intenzivněji připravovat na válku. Chci žít v Evropě a v naší zemi, jejíž prioritou bude zajištění dlouhodobě udržitelného míru pro všechny své občany. Nikoli v míru dočasného a pouze pro někoho. Nýbrž míru trvalého a pro všechny. A to včetně těch, které dnes můžeme považovat za své nepřátele. I oni jsou lidé jako my. Všechny nás přece spojuje jeden společný jmenovatel. Touha žít šťastný život a vychovávat naše děti ve světě bez válek. Naší strategií tak nesmí být posilování současných nepřátelských vztahů a vytváření nepřátel nových. Naší strategií má být intenzivní a neutuchající snaha přetvořit současné nepřátele v budoucí přátele a partnery. Této mety však nemůžeme nikdy dosáhnout zbrojením a ostentativním a až dětinským odmítáním vzájemného dialogu dle pokroucené logiky Lukáše Valáška, Martina Kupky a jejich souputníků. Můžeme je dosáhnout pouze racionálním a moudrým vyjednáváním s důrazem na vzájemný respekt a pochopení postojů všech zúčastněných stran. Včetně Ukrajiny, včetně Ruska. Bohužel je to právě tato všudy přítomná mediální ostrakizace a nálepkování všech, kteří preferují podanou ruku na místo výhrůžek a vyceněných zubů, jež nás vzdaluje od dosažení míru a jež nás centimetr po centimetru přibližuje k fatálnímu vojenskému střetu s katastrofálními následky pro nás, pro všechny. Ano, je nesmírně snadné a populární označit Fjodora Lukjanova za Putinova ideologa a propagátora války. Znemožnit mu prezentovat své postoje a onálepkovat všechny, kdo se jen odváží s ním diskutovat za zrádce našeho národa. Z hlediska zajištění budoucí bezpečnosti, jak v naší zemi, tak i v celé Evropě, je však výrazně rozumnější jeho argumenty vyslechnout, předložit mu vysvětlení naší pozice a dospět ke shodě na základním faktu, že vojenský střet je prohrou pro všechny a že mír a vzájemný dialog je jedinou rozumnou cestou ze současné extrémně vyhrocené situace. Ano, je nepoměrně snazší někoho příkře odsoudit a odmítnout s ním diskutovat. Mnohem složitější, avšak výrazně přínosnější, je sednout si s ním společně k jednomu stolu a trpělivě jednat o podmínkách dohody, na jejím základě dojde v co nejkratší době k ukončení zbytečného krveprolití mladých mužů bojujících na obou stranách fronty a k dosažení bezpečnostních záruk minimalizujících riziko znovu vypuknutí bojů na rusko-ukrajinské hranici a eskalace tohoto konfliktu do celosvětové úrovně. Diskutovat nejen s ním, nýbrž i s jakýmkoliv dalším reprezentantem Ruské federace, jenž bude ochoten o míru a o ukončení války na Ukrajině seriózně jednat. I kdyby jejich jméno mělo být Sergej Lavrov nebo Vladimír Putin. Pojďme tedy dnes společně kategoricky odmítnout snahu aktivistických žurnalistů působících v mainstreamových médiích diktovat nám seznam těch, s nimiž je zakázáno mluvit.

Vymezme se proti jejich systematické snaze o reputační likvidaci každého, kdo projeví odvahu se vzepřít tomuto vylhanému narrativu o proruských silách v naší zemi, snažících se oslabit či narušit bezpečnost České republiky. Ve skutečnosti jsou to totiž právě tito prováleční štváči, kdo svým fatálním nepochopením současné geopolitické situace s fanatickou proválečnou rétorikou hazardují s budoucností nás všech. Téměř nikdo z těchto falešných uzurpátorů jediné možné pravdy, působících na naší mainstreamové mediální sféře, totiž nechápe, že naprosto nejzásadnější otázkou současné doby není, s kým se mluvit nesmí. Nýbrž naopak, s kým musíme být schopni mluvit, pokud chceme válku jednou ukončit. Dokud totiž existuje dialog, existuje i možnost dohody. Dokud existuje diplomacie, existuje možnost deeskalace současné extrémně napjaté situace. A dokud existuje jednací stůl, u něj jsou ochotni zasednout reprezentanti obou stran, existuje i možnost, že o budoucnosti Evropy nebudou rozhodovat pouze zbraně. Dámy a pánové, neobávejme se dialogu. Neobávejme se vzájemné výměny, byť i protichůdných názorů. Neobávejme se argumentů. Neobávejme se jednání. A rozhodně se neobávejme se vší vehemencí postavit systematickému mediálnímu lynči, jehož jediným cílem je nás od této snahy odradit a reputačně v očích většinové populace zdiskreditovat. Byť se pro nás, kteří to s nastolením míru v Evropě myslíme upřímně a vážně, jedná o velmi trnitou cestu, plnou překážek v podobě primitivních útoků a urážek ze strany válečných štváčů, přímo či nepřímo profitujících ze současných závodů ve zbrojení, musíme tento úkol vnímat nikoliv jako naše právo, nýbrž jako svou povinnost a učinit vše, co je v našich silách, abychom dosáhli naplnění našeho hlavního poslání, kterým je zajistit pro naše děti život v míru. Žádná cena, kterou budeme muset pro naplnění tohoto úkolu ve vztahu k našim osobním ambicím zaplatit, není dost vysoká. A za sebe říkám, že jsem připraven bez váhání uhradit. Navzdory všem valáškům tohoto světa musíme usilovat o to, aby utichly zbraně, udržet otevřené dveře k jednacímu stolu a udržet konstruktivní dialog se všemi, kteří budou ochotni otevřít dveře k témuž cíli z druhé strany. Nedovolme další dlážení cesty k válce, jehož jsme aktuálně svědky. Hledejme každou, byť i sebevíce klikatou a trnitou cestu k míru, jednejme dříve, než za nás začnou mluvit zbraně. A neustále přitom mějme na paměti nadčasový citát Benjamina Franklina. Nikdy neexistovala dobrá válka ani špatný mír. Děkuji vám za pozornost. Tohle byl, přátelé, můj projev, který jsem chtěl celý přednést včera. Bohužel z časových důvodů na to nedošlo, ale jsem rád, že jsem měl možnost jej přednést dnes tady před vámi. Asi pochopíte, že v momentě, kdy vyšel článek na Seznam zprávách, kterým jehož cílem bylo samozřejmě odradit nás od té účasti na té konferenci, což v případě Jana Zahradila se dokonce i povedlo, tak já jsem ani na jednu vteřinu neváhal se té konference zúčastnit. Nebudu ustupovat inkvizitorům v žádném případě nikdy a za žádnou cenu. Přátelé, budu velmi rád, když budete tento můj projev sdílet, protože dle mého názoru se jedná o hlas rozumu, jenž může pro Českou republiku přinést mnohem více než nějaké populistické šaškování v maskáčích či focení se samopaly. Na jedné straně musíme dosáhnout míru a na té druhé musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zachránili Evropu a Českou republiku ekonomicky, neboť skutečně míříme do doby, která nebude vůbec příjemná a která s ohledem na dramaticky rostoucí ceny všech možných komodit, kdy plyn už se dnes obchoduje za cenu kolem 80 eur za megawatt hodinu
pohonné hmoty samozřejmě už jsou v rámci ve stavu naprostého nedostatku, tak to nemůže nikdy vyústit vůbec nic dobrého. Prosím, pojďme vzít rozum do hrsti. Opravdu tedy přestává veškerá legrace. Tohle už není o nějakém blábolení proevropských nesmyslů a o nějakém zastávání se Green Dealu, o nějakém dalším šíleném plnění klimatických cílů, které si vytyčili všichni ti sociální inženýři z Bruselu. Fanatici, kteří vůbec netuší, kam Evropu vedou. A nebo možná tuší. A o to je to horší. Pojďte prosím s námi. My nejsme tady od toho, abychom fandili Rusku, my jsme tady od toho, abychom reprezentovali zájmy našich občanů. Na rozdíl od těch, kteří se tak tváří, kteří mají plnou pusu naší bezpečnosti a potřeby vyzbrojování, ale ve skutečnosti jen hrabou do vlastní kapsy a nahrávají všem těm, kteří se nás snaží k tomuto šílenému válečnému konfliktu dovést. Nestojím na straně Ruska, nestojím na straně Ukrajiny, nestojím na straně Spojených států evropských a rozhodně nestojím na straně Evropské unie. Stojím na straně míru a na straně obyčejných lidí. Zejména těch z České republiky, protože to je moje povinnost. Vy jste mě vyslali do Poslanecké sněmovny, vy jste jedinými mými nadřízenými, není jim ani pan Valášek, není jim ani pan Kupka a proto se jejich slovy rozhodně nehodlám řídit a nedám na jejich výhrušky a jejich výzvy k tomu, abych se podrobil jejich úplně pomatenému vidění světa. Dám pouze a jenom na to, co chcete vy, s čím jste mi svěřili svoji důvěru, s čím jste mi dali svůj hlas. To je pro mě moje Bible, to je můj základ a tomu se nikdy nespronevěří. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši pozornost. Myslím, že důležitější téma dnes opravdu mít nebudeme a tak budu rád, když budete opravdu tohle video sdílet dál. Příští týden budeme na cestách, můžete se podívat na webové stránky Strany Pro, téměř každý den budeme někde vystupovat a já se na to moc těším a pevně doufám, že i nadále nás budete podporovat na této cestě, která z mého pohledu je jedinou možnou cestou pro bezpečnou a prosperující budoucnost naší země. Minulý týden průzkumy veřejného mínění ukázaly, že celá ta naše parta v tom klubu SPD, tedy hnutí SPD, strana pro, strana svobodných a trikolora, sílí, a to velmi zásadně. Ze 7,5% jsme při součtu na 10%. Věřím, že je to odraz skutečnosti, že lidé pochopili, že to myslíme vážně a že budeme jejich zájmy hájit ze všech svých sil, ať se to někomu líbí nebo ne. Budu velmi rád, když alespoň trošku přispěju k tomu, aby u nás utichly ty proválečné hlasy a zazněly více hlasy pro mírové. A jsem velmi rád tomu, že Andrej Babiš dnes ve svém proslovu se i tohoto tématu dotkl a že fakticky se shodujeme na základním pohledu na celou tu věc, že se více mluví o válce než o míru a že namísto nás, co by evropského kontinentu, který by měl být na tom míru největší zájem, se o něj snaží mnohem více zástupci Spojených států amerických, přičemž Evropa v této snaze je naprosto impotentní. Otázka je, jestli je to jenom neschopnost a amatérismus nebo záměr. Já si bohužel myslím, že to druhé. Přátelé, moc vám děkuji za pozornost, prosím o sdílení tohoto videa dále, budu si toho velmi vážit. A věřte mi, že já vás nikdy a za žádnou cenu nezradím a v žádném případě neuhnu a neustoupím jakémukoliv mediálnímu tlaku. Mějte se moc pěkně, držte se a zůstaňte s námi. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale no přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními, spojenci ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobýt Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a anglosasů. Jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Wilhelm II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali.
Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát. Zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků, vedoucích k současnému napjatému stavu, je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket, krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí
či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením, chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách

televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách. No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Ovšem její součástí může být i dopuštění.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho čím dál více oblíbenějšího pořadu Kiddy z bunkru, Kiddy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům z LAN a vám se to moc líbí, mě také. A jak jsem avizoval už v co týden dál a také na kávě s Vojtěchem, tak poslední dobou ty díly dělám takové více k zamyšlení, to znamená trošku jako filozofické. Já samozřejmě nejsem žádný filozof, ale vzhledem k tomu, kolik těch informací za ten týden musím zpracovat a kolik přečtu knih, tak se vždycky snažím vám přenést ty pocity z toho, ty nově nabité zkušenosti a proplétání a navazování velice složitých záležitostí, které zdánlivě spolu vůbec nesouvisí, ale souvisí velmi. A protože mívám takové vlny, kdy třeba, ne že bych nečetl, to se mi nikdy nestane, ale čtu třeba pomalu nebo si přečtu jenom 3-4 stránky, tak teď jsem naopak měl období, a je to i díky archivu doktora Vajíčka, protože pro vás připravuji historická okénka a jsou čím dál tím delší, nejde se zdaleka jenom o kalendárium, ale samozřejmě většinou třídílné série, teď ta poslední série, která byla dneska ráno spuštěna, tak je o povstání ve varšavském getu. Tak toho člověk musí přečíst opravdu kvantum. Takže já jsem za poslední měsíc přečetl 6 knih různých žánrů také, ale literatura faktu, to je ve 100%. A díky tomu jsem si teď připravil nějaká videa pro vás, ale zároveň mě to vrací do doby, kdy ti lidé přemýšleli podobně jako my na něco, co zdánlivě vůbec nevypadalo, že se to může takto zvrhnout. A tady teda konkrétně se bavím o kořenech vzniku druhé světové války a jejich příčin, nikoli v důsledků, a tomu, co se děje teď. Já tady velmi často říkám, že ve chvíli, kdy jsme jednou, přátelé, překročili Rubikon, tak to uděláme klidně znovu, to je v rámci například průmyslového vraždění a to, co je v nás. A já si říkám, jak bych se třeba já zachoval v pozici těch lidí, a to ať na jedné či druhé straně barikády, a jestli bych toho byl schopen. Jestli bych byl schopen na jednu stranu těch hrdinských činů, jako byli vůdci, jak povstání ve varšavském getu, tak varšavského povstání, tak pražského povstání a tak dále, jestli bych byl schopen těch výkonů, co udělali partizáni například při Slovenském národním povstání. Asi ne. A nebo jestli bych byl schopen takových zvěrstev, jako dělali lidé, kteří mučili doslova lidi v koncentračních a vyhlazovacích táborech nebo v mobilních jednotkách Einsatzgruppen. Velká mýlka naší společnosti, a často to můžete číst mainstreamu, je v tom, že my už jsme jako chytřejší a že jsme vzdělanější a že máme lepší informace a že něco takového už nikdy nedopustíme a podobně. A já naopak říkám, že právě protože už jsme to jednou udělali a udělali jsme to do průmyslové podoby, plynové komory, spalovací pece, otevřené ohně venku v jamách a tak dále, injekce do srdce, fenolové, takže jsme schopni něco takového klidně udělat znovu a dokonce ve větší podobě. A to je věc, která mě naprosto děsí. Proč zrovna nyní? No, protože já si troufám tvrdit, že jsme nejblíže na pokraji možného celosvětového konfliktu, chcete-li třetí světové války, co jsme kdy v minulosti byli.
Dokonce si troufám tvrdit, že ani karibská krize, ani v 80. letech to mylné málem spuštění pomyslného červeného tlačítka v Sovětském svazu, kdy hrdiný důstojník tomu zabránil, protože nakonec zjistil, že šlo o ptactvo. Takže teď je to ještě horší. Proč? Protože blbci byli vždycky. V každém národě máte určitou část lidí úplně blbých, část lidí vyčuraných, část lidí přemýšlivých, chytrých, pracovitých, šikovných a empatických. Jenomže tady je jeden problém, který my si často směsujeme dohromady. To, že je někdo vysoce inteligentní, z něho nedělá hodného člověka a empatického člověka, dokonce to bývá naopak. Čím vyšší máte inteligenční kvocient, tak tím je větší pravděpodobnost, že máte menší emocionální kvocient. To ale ještě pořád neznamená, že jste schopný někoho mučit, zabít a tak dále, ale ten předpoklad k tomu je úplně stejný jako u primitiva, který si není schopen připustit ty důsledky svého jednání a svých činů. Ty největší masové vraždy v dějinách udělali lidé, kdy velící důstojníci měli prakticky všichni univerzitní vzdělání, to znamená doktoráty, nebo byli inženýři diplomovaní, a někteří z nich dokonce měli doktoráty dva, jako šéf Einsatzgruppen C, Brigádeführer, následně Gruppenführer, doktor Rasch, který se tedy psychicky zhroutil a umřel vlastně, když byli v Norimberku procesy v roce 1947 právě s veliteli Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. Ti lidé, kterým veleli, tak to šlo zhruba o 3200 mužů a proměňovalo se to a nebylo to, nemuselo to být úplně nutně tak, že vždycky oni byli součástí té jednotky, ale byli složeny z různých jednotek, policejních praporů, pomocných praporů a tak dále. A samozřejmě tohle by nešlo udělat bez těch místních pomocníků, ať to byli Lotyši, Estonci, Litevci nebo to byli Ukrajinci. Nešlo by to prostě bez nich v žádném případě. A protože my velice brzy budeme mít smutné výročí Babího jaru, kde bezmála 34 tisíc Židů bylo zavražděno za necelých 48 hodin u Kyjeva, tak je třeba tyhle ty věci připomínat a uvědomit si, že jsme velmi blízko toho, abychom se k něčemu takovému dostali. Proč? Už já si někdo řeknete, že přeháním. Rus vlastně není člověk, ne. Rus je něco méně. Vy to nečtete v těch novinách? Neslyšíte to ve sdělovacích prostředcích? Na jednu stranu je to podceňování toho potenciálního soupeře a na druhou stranu je to ta typická klasická forma odličtění. Úplně to samé popisoval rakouský malíř v roce 1924, když psal Mein Kampf, jedničku, a následně po 30. lednu roku 1933, když se stal kancléřem Německa, takže druhým nejmocnějším mužem, protože ještě pořád žil Hindenburg, skoro rok ještě poté, tak začal okamžitě zakládat koncentrační tábory skrze jak Himmlera, tak tehdejšího šéfa gestapa a pruského ministerského předsedy, to znamená Göringa, který potom následně si to převzal Himmler, ale v té době byl vyšším Göring a založili Dachau. Což byl první koncentrační tábor prvního typu. To znamená možnost nápravy. Zavřeli tam nejdříve své odpůrce, socialisty, komunisty a tak dále.
židé šli až v té další řadě. No ale norimberské zákony v roku 1935, tak ty už jsou naprosto jasné. Tam se není o čem bavit a bylo to přesně ono. Takže zakázali jim chovat kanárka, vzali jim kočky, psy, jestli mít doma telefon, gramofonovou desku, radiové přijímače, jo, nesměli chodit do parku, nesměli jezdit v tramvaji, ve stejné, v autobusech, ve vlacích, nesměli s nimi chodit po chodníku a takhle to postupně přibývalo, až to došlo do druhé světové války a nařízení o nošení žluté Davidovy hvězdy, Jude. A tohle je přece to samé. Já dám příklad, který zdánlivě vypadá jako úplná banalita. Jakýsi Rus přeplaval do Litvy nebo nevím, Lotyšska. Litvy nebo Lotyšska. A oni ho chytli, oblekli ho a poslali ho zpátky. Zkrátka, to, co se děje v Estonsku, v těch pobaltských zemích, Estonsko, Lotyšsko a Litva, vůči rusky hovořícím obyvatelům, je, že je zbavují občanských práv a jsou to obyvatelé druhé kategorie. Tyto tři vyjmenované státy dají dohromady sotva 6 milionů lidí, obyvatel, a to ještě z těch 6 milionů minimálně 25 až 30% jsou rusky hovořící občané. Úplně to samé se dělo na Donbasu a dělo se v těch východních částech Ukrajiny a na Krymu, kde na Krymu například drtivá většina těch obyvatel byla rusky hovořících a část byli Tataři. Těch Ukrajinců tam bylo naprosté minimum. Odesá to samé v bledě modrém. Tusk tady říká, že nás čeká hybridní konflikt s Ruskou federací a následně, že půjdeme ura, no tak ať jdou do první linie těto lidé. Protože já tedy o žádný konflikt s Ruskou federací nestojím. Já netvrdím, že neexistují hybridní hrozby na obou stranách barikády, to vůbec neříkám, tomu tak bylo vždycky. A dříve třeba to bylo daleko více od Severní Koreje než od Ruské federace v rámci vykrádání bitcoinových peněženek a tak dále a praní špinavých peněz a distribuce drog, zvláště zpracování opia. To bylo v 90. letech a na přelomu milénia. A to samé dělají západní kontrarozvědky. Takže já myslím, že si nemají co vyčítat, ale já se prostě bojím toho, že je čím dál tím více hlupáků, kteří nebudou inteligenčně na takové výši, aby byli schopni rozeznat, co je provokace a co je skutečně jako útok už, a že to spustí řetězovou reakci, kdy v podstatě zaútočíme na Ruskou federaci pod nějakou záminkou. A na tom největší zájem mají Ukrajinci. Nemyslím teď běžného Ukrajince, ale myslím tím ten ukrofašistický establishment, který samozřejmě má největší zájem na tom, aby se rozpoutal konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. O co jde? No jde o zdroje samozřejmě, o nic jiného tady nejde. A já si myslím, že se tyto věci dají řešit úplně jinak a v klidu a že není bezpodmínečně nutné, abychom po sobě hned házeli bombami, že se má jednat. A je jedno, jak dlouho se má jednat, ale má se prostě jednat. Je to něco podobného, jako když došlo k zabrání pohraničí, když teda pořád hledají na té liberálnější straně, na té kvázi lepší straně ty paralely, tak tenkrát vlastně Edvard Beneš odmítl jednat se sněmovnou. Nechtěl jí vlastně svolat, že to veme na sebe, na svoje triko.
a že by to byly zbytečné průtahy. To je právě den, kdy natáčím. Znamená 19.9. jsme v roce 1938 dostali takzvané francouzsko-anglické nebo anglo-francouzské ultimátum a 21. září vláda přijala.

do toho plamínku a ještě přilevají oheň samozřejmě. Olej teda, pardon, do toho ohně. Protože jsou tam jejich zájmy. Jsou tam zájmy nadnárodních korporací, zbrojařské lobby, podívejte se, jak ohromně bohatnou. Dokonce teď Evropská unie přišla s tím, že začne zdaňovat a energetické firmy. Něco jako Windfall Tax. Protože posílají neustále peníze na Ukrajinu. Na Ukrajinu už se téměř poslali všechny peníze, které tam měly mít až do poloviny příštího roku. Až do poloviny příštího roku. Oni měli další peníze dostat až 7. měsíc, pokud by se to schválilo, jakože ty pitomci to zase schválí, pokud do té doby nebude jakési příměří nebo mír. A nejde tady o nic jiného, než o zdroje v Ruské federaci. Podívejte se, co se děje na Středním východě. Teď už je naprosto jasné, že Saúdská Arábie přestane dodávat sladkou ropu do Evropy, protože jemenští povstalci jim jaksi rozbombardovali ty ropovody k nám, jo? To je samozřejmě obrovský problém. Takže my nemáme, oficiálně nemáme ropu z Ruska. Samozřejmě, že máme ty tankery, se nestíhají jezdit, jo? Tak bychom tady dávno byli na 100 korunách za litr. My nemáme ze Středního východu ropu, nemáme plyn z Kataru, kde Němci mají smlouvu na 27 let. Už nemáme, já nevím, kolik měsíců, ze 6 měsíců. My bereme, můžeme brát z Norska, PK Orlen vlastní naši největší rafinérku. Jo, my už máme úplný pret, nějaký Čepro, jak smíchu. Ty kralupy, jaký, nejsem si úplně jistý, jestli to ještě naše. A že se domluvili a že budou brát někde jinde. No z Ruska samozřejmě, kde jinde by se tak jako mohli brát. Jo. Tady jako není, kde nic není, tam smrt nebere, takže jako kde jinde by to oni chtěli brát. A nechali jsme se sevřít do kleští od těchto těch lidí, kteří jsou placení, jak vždycky říkám, tok peněz, a kteří bez mrknutí oka jsou schopni té genocidy, o které tady hovořím. To znamená, já bych je okamžitě nahnal do první linie, pěkně před tanky, a je třeba se připravit, přátelé. Jo? Jedna věc je o něčem žvanit a kecat, a druhá věc je příprava, protože kdo je připraven, tak není překvapen. Samozřejmě těžko se můžeme připravit na jaderný holokaust, na ten se nedá připravit. Ale na jistý způsob konvenčního boje se připravit dá. Já osobně mám obrovský strach z těch, co se mají vrátit z Ukrajiny po ukončení války na Ukrajině v rámci slučování rodin. Z toho teda já osobně mám obrovské obavy. To znamená Azováci, 67. mechanizovaný sbor už dneska a tak dále. Jo, to je samozřejmě obrovský, obrovský problém. Protože ty se nesmíří s výhrou Ruska. Proto tady neustále v těch médiích máte, jak teď rozprášili protiofenzívu, Bělecký, bývalý šéf Azovu, nácíček jako prase, hodnosti brigádního generála a šéf teďkon celého toho 3. armádního sboru, pod který právě Azov spadá, 67. mechanizovaná brigáda a tak dále, tak to je moc fajn. To je jako, když si tady podávají ruku se Šáru. Tady vidíte, co to je za pokrytce a že jim v žádném případě nejde o vlast nebo o národ a tak dále. Jde jim pouze a jenom o prachy. O nic jiného jim nikdy nešlo, přátelé. Nikdy. Já jistou průpravu mám, takže nemám strach jako ve smyslu, že bych se nedokázal postarat o sebe a o rodinu, ale samozřejmě ten způsob boje, který oni chtějí rozpoutat, tak na to se nedá připravit. Tam nemůžete jako nic udělat. Takže samozřejmě je to věc, na kterou velmi

přemýšlím, přemýšlím nahlas. Vůbec mě to netěší, tyhle ty zprávy. A nemám z toho absolutně radost, protože je to skličující, když to denně čtete. Teď se to snažím reprodukovat, samozřejmě tak, aby to mělo nějakou hlavu a patu. A teď vám začínají docházet ty jednotlivé věci. Jo? Když to vidíte, co se děje, kdo s kým, kde, za co, hlavně za kolik. Že jo? A tady to štěkání těch mopsíků, Yorkshireů a jiných těchto malých plemen z kabelek drahých na to Rusko, tak ono to je svým způsobem úsměvné do jisté míry, ale když se pak nad tím zamyslíte, tak to tak úsměvné není. Do toho my se dozvíme dneska, v tuto dobu už budeme vědět přibližně, jak dopadly volby v Rusku, protože to nedemokratické Rusko má volby, kdežto demokratická Ukrajina už 7 let žádné volby neměla. Proč asi? No, že by tam kluci přišli o toky peněz. Nějaká zpětná kontrola, když se někdo zeptá, to je sprostý ruský narrativ. Tady se přece nekrade. No, to vidíme. Tam by mě spíš zaujalo, kdyby nám ukázali někoho, kdo tam nebere úplatky na Ukrajině. To by, myslím, ten seznam byl podstatně kratší, ne-li prakticky nulový, protože Kirilo Budanov, takový hodný kluk, no, už tom jede taky. Jo. Teď ten generální prokurátor, ten manželka jela jedním směrem, autem naloženým prachama a zlatem, diamanty, obligacemi a tak dále. On jel druhým směrem. No, kde se setkají? No, z největší pravděpodobností v Tel Avivu nebo v Jeruzalémě. Je to krásný, přátelé. Takhle to má být. Soustředují obrovské majetky, obrovské množství peněz právě v tomto státě, kde mají 100% ochranu, protože jejich nejvyšší představený politický je gauner, že jo? Respektive teda ta rodina té manželky, jo. Tam je potřeba se podívat, kam se by přiženil, protože on sám nepochází z žádné takto vysoce postavené rodiny. Ale ty kauzy, co se týče úplatků, jsou tam od roku 1996. Že? Máte 30 let. A nic se neděje. Páříme se, že to je ten správný. To je ten náš kamoš. Tak tam ty oči úplně zavřeme a nedíváme se. Jo? Ale když jde o Rusko, tak tam se samozřejmě nesmí nechat nic suchá a musíme správně indoktrinovat tu mládež, aby ta nenávist byla. Teď se pořádají ty besedy, jezdí po těch školách, to jsou ty neziskovky, které tato vláda neutla, jenom o tom povídají, ale oni jezdí dál po těch školách. Připravenost na válku České republiky je naprosto nulová, my nemáme ani potraviny na 2 dny pro obyvatele, natož, abychom byli schopni nějaké obrany. Andrej Babiš tady mluví o jakémsi deštníku a ten se teď jako probral asi z nějakého spánku, o polospánku, a teď tady mluví o společné obraně, protizdušné a tak dále, což už se tady řeší asi 3 nebo 4 měsíce. Evropské unii říká, že Rusko je pro nás hrozba. Rusové nás zařadili na 4. místo, vytyčili tady 3 celkem za zásadní body, kam by udeřili, asi orešníkama s největší pravděpodobností. A my se na to máme chystat, na takovýhle věci. Jo, takže s tímhletím ta paralela z roku 1939, tak ta tam teda je. Jo. Akorát, že tím, co jsme předtím volali velvyslanci Sovětského svazu, tak teďkon voláme do Tel Avivu, nebo do Washingtonu, nebo do Bruselu pro noty. Ty nadnárodní korporace z toho ždímou obrovské peníze. Všimněte si, že jsou tady schválně cyklicky vyvolávané krize, jako vždycky ty krize byly, jo, alebo třeba po 10 letech. Teď je to každý půl rok a je to umělé vyvolané, je to dané tím, že Spojené státy americké na tom mají zájem, aby tu Evropu zlikvidovali.
abychom se stali 100% závislými na Spojených státech amerických. A teď zase byla zpráva, že teda nám, nebo nám, no to je nám vlastně, že my to budeme platit, ale že Ukrajině teda dodají ty zbraně za asi 2,7 miliardy nějaké rakety zase, dolarů samozřejmě. Takže jsme teď Ukrajině uvolnili další penízky bez jakékoliv zpětné kontroly. A naše lidi peníze nejsou. Tady je budeme cpát, tady se lidi zase skládají na nějakého chlapečka 100 milionů. Já dostávám x práv týdně na různé sbírky, na problémy. To nejde prostě uplatit v žádném případě. To, kdybych se rozkrájel, tak to nejsem schopen vůbec saturovat. Ale na to, abychom to cpali do chřtánu té správné demokratické Ukrajiny, tak na to máme, protože přece na Ukrajině se bojuje i za nás, ne? To je jeden z největších blábolů, který je, to je ta největší indoktrinace, která tady probíhá. Takže přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy. Já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek neděle. Musíme mít hlavu vzhůru, držet pohromadě, to je jediné, jak to dokážeme přemoci. Nic jiného s tím dělat nemůžeme, přátelé, protože to je rozjetý vlak. To je rozjetý vlak, který podle mého názoru už nelze zastavit. Bohužel. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé. Tak září už máme zaplněné na finanční rádcovství, takže už jsou termíny v říjnu. Napište na e-mail, kdo potřebujete konzultaci. Já se na vás budu moc těšit, buď to osobně, nebo přes videohovor a všechno si domluvíte tady na té adrese. Takže se budu moc těšit, mějte se krásně, opatrujte se a brzy na viděnou.

what ifs. Řekni, lidi, co chceme vyhrát, když ticho po výbuchu je jedinej hit parády. Hraj to zas pomaloučku, dokud smrt neroztáčí svůj prd.

0: večerem zhoustla mlha sichravého dne. Je ti, jako by se protlačoval řídkou vlhkou hmotou, jež se za tebou neodvratně zavírá. Prokop si razí cestu po nábřeží. Mrazí ho a čelo má zvlhlé potem slabosti. Chtěl by si sednout na té mokré lavičce, ale bojí se strážníků. Zdá se mu, že se motá. Ano, u staroměstských mlýnů se mu někdo vyhnul obloukem jako opilému. Teď jde proti němu člověk. Má klobouk do očí a vyhrnutý límec. Prokop zatíná zuby, vraští čelo, napíná všechny svaly, aby bezvadně přešel. Ale zrovna na krok před chodcem se mu udělá v hlavě tma a celý svět se s ním pojednou zatočí. Náhle vidí zblízka zblizoučka pár pronikavých očí, jak se do něho vpíchly, naráží na něčí rameno, vypraví ze sebe, co si jako promiňte, a vzdaluje se s křečovitou důstojností. Po několika krocích se zastaví a ohlédne. Ten člověk stojí a dívá se upřeně za ním. Ať kouká, myslí si Prokop znepokojen. Náhle slyší za sebou kroky. Člověk s vyhrnutým límcem jde za ním. Zdá se, že běží. A Prokop se v nesnesitelné hrůze dal na útěk. Svět se s ním opět zatočil. Těžce oddychuje, jektaje zuby, opřel se o strom a zavřel oči. Bylo mu strašně špatně. Bál se, že padne, že mu praskne srdce a krev vyšplíchne ústy. Když otevřel oči, viděl těsně před sebou člověka s vyhrnutým límcem.
1: Nejste vy inženýr Prokop? Inženýr Prokop, nejste vy inženýr Prokop?
2: Já tam nebyl.
1: Cpak mě neznáš, já jsem Tomeš. Tomeš z techniky, nevíš už?
2: Tomeš, ano. Tomeš, to jsi... A co mi chcete?
1: Počkej, teď si sedneš, rozumíš?
2: Ano, já totiž... Mně není dobře, víte? Poraněn, víte? Hlava.
1: Tak poslouchej, Prokope, teď máš horečku, nebo co? Musíš do špitálu, víš? Je ti zlé, to je vidět. Kde bydlíš?
2: U Hipšmonky. Já tam nechci, tam... Nechoďte, tam je...
1: Co?
2: Krakatit.
1: Co je to?
2: Já nic neřeknu. Tam nikdo nesmí. Nebo...
1: Co?
2: Nebo... Bum! Krakatau. Sopka. Vulkán, víte? Mně to natrhlo palec. Já nevím, co... To je ti strašná věc, člověče.
1: Tak ty ještě pořád děláš do třeskavy?
2: Pořád. Člověče, ono to samo od sebe. Já nechal na jen prášek na stole. Ostatní jsem smetl do takové pixly. Jen prášek na stole. A najednou...
1: To vybuchlo.
2: Vybuchlo. A já v lenožce jako kus dřeva. Víš, unavený, příliš práce a najednou prásk. Já letěl na zem. Okna to vyrazilo a žárovka pryč. Detonace jako strašná brýzance. Já nejdřív myslel, že praskla ta pomponce, jak se to honem, to bílé, to, víte, izolátor, křemičitan hlinitý.
1: Porcelán.
2: Pixla. Já myslel, že praskla ta pixla se vším všudy. Tak rozkrtnu sirku a ona tam je celá. Ona je celá, rozumíš? Jen ten prášek, co jsem utrousil. A já jako sloup, až mě sirka spalila prsty a pryč. Přes pole pod mě na Břevnov nebo do Střešovic a někde mě napadlo to slovo krakatoe. Krakatit. Kdo je to? Tak, kdo jste?
1: Kolega Tomeš.
2: Tomeš, a ten šivák. Přednášky si vypůjčoval. Nevrátil mě jeden sešit chemie. Tomeš. Jak se jmenoval?
1: Jiří.
2: Ty jsi Jirka Tomeš. Já vím. Já to nadělal cent. Ne, asi... 15 deka tam nahoře v té porcelánové dozi. Člověče, až ta vyletí. Ale počkej, to není možné, to je nesmysl. Proč to nevybuchlo také v té dozi, když ten prášek sám od sebe... Počkej, na stole je zinkový plech. Od čeho to na stole vybuchlo? Počkej, tiče.
1: Co je ti?
2: Krakatit.
0: Prokop udělal celým tělem jakýsi otáčivý pohyb a svalil se na zem v mrákotách. První, co si Prokop uvědomil, bylo, že se s ním všechno otřásá v drnčivém rachotu a že ho někdo pevně drží kolem pasu. A hrozně se bál otevřít oči. Myslel, že se to na něj řítí. Pak pochopil, že ten horlivý rachot jsou kola vozu.
1: Už tam budeme.
0: Družka se čerstvěji rozhrčela na náměstí a zahnula vpravo.
1: Počkej, Prokope. Můžeš udat pár kroků? Já ti pomohu.
0: Pak už byl Prokop v posteli, přikryt po bradu, jektal zuby a díval se, jak se Tomeš točí u kamen a rychle zatápí. Bylo mu do pláče dojetím, lítostí a slabostí a pořád brebentil. Uklidnil se, až dostal na čelo studený obkladek. Tu se tiše díval po pokoji. Bylo tu cítit tabák a ženu.
2: Ty jsi kujon, Tomši. Pořád máš holky. Co vlastně děláš, jak se máš?
3: Mizerně, kamaráde. Peníze nejsou.
2: Flámuješ. A je tě škoda, víš? Ty bys mohl... Koukej, já dělám už 12 let.
3: A co z toho máš?
2: Jsem tam něco. Prodal jsem letos třaskavý dextrín.
3: Zač?
2: Za 10 000. Víš, nic to není, hloupost, ale kdybych chtěl...
1: Je ti už líp?
2: Krásně je mi. Koukej, když vezmu něco do ruky takhle, tak v tom cítím šumět atomy. Zrovna to mravenčí. Každá hmota mravenčí jinak, rozumíš?
3: Ne.
2: To je síla, víš? Síla ve hmotě. Hmota je strašně silná. Já matám, jak se to v ní hemží. Drží to dohromady s hroznou námahou. Jak to uvnitř rozvykláš, rozpadne se, bum! Všechno je exploze. Každá myšlenka to je takové prasknutí v mozku. Když mi podáš ruku, cítím, jak v tobě něco exploduje. Já mám takový hmat, člověče, a sluch. Všechno šumí jako šumivý prášek. To jsou samé malinké výbuchy. Mě tě tak hučí v hlavě, ratatatatata, jako kulomet.
3: Tak, a teď spolkni tuhle ten aspirin.
2: Každá látka je vlastně třaskavina. Voda je třaskavina, hlína a vzduch jsou třaskaviny, víš. Zatím to má jen teoretický význam a já jsem našel atomové výbuchy. Já jsem udělal alfa exploze. Rozpadne se to na plus částice. Žádná termochemie, destruktivní chemie, ohromná věc, Tomši.
1: Nechce se ti spát?
2: Jo, chce. A co ty si pořád dělal?
3: Nic. Život.
2: Život je třeskavina, víš? Prásk. Člověk se narodí a rozpadne se, bum! A nám se zdá, že to trvá tolik let, víš?
3: Možná, že zítra udělám bum. Jestli totiž nebudu mít peníze.
2: Já bych ti půjčil, nechceš?
3: Na to by si nestačil. Ale to je jedno, starou, už jenom spí. Snad ještě můj tatík, on je doktor v Týnici, víš? Je to mizerie, člověče, mizerie. Mám to nánuté, no. Já nestarej se o mě, já už něco udělám. Spi.
0: Prokop usnul horečným spánkem. Zdálo se mu, že letí při nejmenším rychlosti světla. Nějak se mu svíralo srdce.
2: Ale to nic, to dělá jen Fitzgerald Lorenzovo sproštění. Já musím být placatý jak lívanec.
0: A najednou se proti němu vyježí nesmírné skleněné hranoly. Ne, Jsou to jenom nekonečné hladce vybroušené roviny, jež se protínají a prostupují v břitkých úhlech jako krystalografické modely. A proti jedné takové hraně je hnán úžasnou rychlostí a v tisícině vteřiny se musí roztříštit.
2: Pozor!
0: Ale tu již bleskově odletěl zpět a rovnou proti hrotu obrovského jehlanu. Odrazil se jako paprsek a byl vržen na skleněnou hladkou stěnu. Smeká se podle ní, sviští do ostrého úhlu, kmitá šíleně mezi jeho stěnami, je hozen pospátku, nevěda proti čemu, zas odmrštěn dopadá bradou na ostrou hranu, ale v poslední chvíli ho to odhodí vzhůru. Nyní si roztřískne hlavu o euklidovskou rovinu nekonečna. Ale již se řítí střemhlav dolů, dolů do tmy. Prudký náraz, bolestné cuknutí v celém těle, ale hned zase zvedl a dal se na útěk. Uhání labirintickou chodbou a za sebou slyší dupot pronásledovatelů. Chodba se úží, svírá se, její stěny se přirážejí k sobě děsným a neodvratným pohybem. I dělá se tenký jako šídlo, zatajuje dech a upaluje v bláznivé hrůze, aby tudy proběhl, než ho ty stěny rozdrtí. Zavřelo se to za ním s kamenným nárazem, zatímco sám sviští do propasti podle ledově čišící zdi. Strašný úder a je v černé tmě. Hmatá po slizkých kamenných stěnách a křičí o pomoc. Ale z jeho úst nevychází zvuku. Taková je tu tma. Probudil se, zalit potem a jak ta je zuby. Tomeš mu stál u hlav a dával mu na rozžavené čelo nový chladivý obklad.
2: To je dobře. To je dobře. Já už nebudu spát.
0: I ležel tiše a díval se na tom, že jak sedí u lampy a hrabe se v nějakých papírech.
2: Jirka Tomeš. Ano. Jirka Tomeš. A počkejme. Pak kolega Duras a Honza Buchta. Sudík a kdo ještě? Sudík, Trlic. Pešek, Jovanovič, Mádr, Holoubek, co nosil brejle, to je náš ročník na chemii. Bože, a který je tamhle ten? Aha, to je Vedral, ten padl v roce 16 a za ním sedí Holoubek, Pacovský, Trlica, Šeba. Aha, celý ročník.
4: Pan Prokop bude kolokvovat. Pan Prokop.
2: Prosím.
4: Povězte, co víte o třaskavinách.
2: Třaskaviny. Jejich výbušnost záleží v tom, že se náhle vyvine veliký objem plynu, který se vyvine z mnohem menšího objemu výbušné masy. Prosím, to není správné.
4: Jak to?
2: Já jsem našel alfa výbuchy. Výbuch totiž nastane rozpadem atomu. Částečky atomu se rozletí...
4: Nesmysl. Není žádných atomů.
2: Jsou. Prosím, já to dokážu.
4: Překonané teorie. Nejsou vůbec žádné atomy. Jsou jenom gumetály. Víte, co je to gumetál? Nevíte? A pak si prosím troufáte dělat kolokvium. Co víte o krakatitu?
2: Krakatit, to je úplně nová třaskalina, která dosud...
4: Čím se zanítí? Čím exploduje?
2: Hercovými vlnami, určitě.
4: Jak to víte?
2: Protože mi z ničeho nic vybuchla, protože nebyl žádný jiný impuls a protože její syntéza se mě povedla za vysokofrekvenční oscilace. Není to dosud vysvětleno, ale já myslím, že to byly nějaké elektromagnetické vlny.
4: Byly, já to vím. Teď napište na tabuli chemický vzorec krakatitu. Dobře? Přečtěte. No, nahlas. Jak? Jak je to? Jak? Tetrargon, PB, kolik?
5: 2.
4: Jak se to dělá? Postup. Jak se to dělá? Jak se dělá krakatit? Jak se dělá krakatit?
0: Prokop otevřel oči. Nad ním se skláněl Tomeš s tuškou a zápisníkem v ruce a bez dechu se díval na jeho rty.
2: Co chceš? Jak se to dělá?
3: Něco se ti zdálo. Spi, člověče. Spi.
2: Teď jsem něco vyžvanil. Něco jsem vyžvanil.
0: Prokop si to uvědomoval jasnějším cípem mozku. Ale jinak mu to bylo svrchovaně lhostejno. Chtělo se mu jen spát. Nesmírně spát. Díval se horečnýma očima na Tomše, který chvatně přecházel po pokoji a házel nějaké věci do kufříku. Oblékl si ulstr a narazil čepici. A když už bral kufřík, zaváhal a sedl si na pelest k Prokopovi.
3: Poslyš, starouši, já teď musím odejít k tátovi do Týnice. Nedali mě peníze, tak se už nevrátím, víš? Ale nic si z toho nedělej. Ráno sem přijde domovnice a přivede ti doktora, ano?
2: Kolik je hodin?
3: 4:05. Snad ti tu nic nechybí.
0: Tomeš ho pečlivě přikryl a bylo ticho. Prokop zavřel oči, odhodlán nezajímat se už o nic na světě. Náhle otevřel oči do kořán. Viděl nad sebou neznámý strop a po jeho kraji běží neznámý ornament. Sáhl rukou po svém nočním stolku a hmátl do prázdna. Obrátil se polekán a místo svého širokého laboratorního pultu vidí cizí stolek s lampičkou. Tam, kde bývalo okno, je skříň, kde stávalo umyvadlo, jsou jakési dveře. Zmátl se tím vším nesmírně. Nedovedl pochopit, co se s ním děje, kde se octl. A přemáhal je závrať, usedl na posteli. Pomalu si uvědomil, že není doma. Ale nemohl si vzpomenout, jak se sem dostal.
2: Kdo je tam? Kdo je? Pít.
0: Bylo trýznivé ticho. Vstal z postele a trochu vrávoraje šel hledat vodu. Na umyvadle našel karafu a pil z ní dychtivě. A když se vracel do postele, podlomily se mu nohy a usedl na židli, nemohl dále. Seděl snad hodně dlouho. Pak ho roztřásla zima, neboť se celý polil vodou z karafy a přišlo mu líto sebe sama, že je kdesi a neví sám kde, že ani do postele nedojde a že je tak bezradně a bezmocně sám. Tu propukl v dětský vzlikavý pláč. Když se trochu vyplakal, bylo mu v hlavě jasněji. Dokonce mohl dojít až k posteli a ulehl jektaje zuby. A sotva se zahřál, usnul mrákotným spánkem beze snu. Když se probudil, byla roleta vytažena do šedivého dne a v pokoji trochu uklizeno. Nedovedl pochopit, kdo to udělal, ale jinak se pamatoval na včerejší explozi na Tomše i na jeho odjezd. Za toho třeštivě bolela hlava. Bylo mu těžko na prsou a drásavě ho mučil kašel.
2: Je to špatné. Měl bych jít domů a lehnout si.
0: Vstal a začal se pomalu strojit. Bylo mu, jako by mu něco drtilo hrozným tlakem prsa. Usedl pak netečný ke všemu a těžce dýchal. Tu krátce jemně zazněl zvonek. Schopil se s námahou a šel otevřít. Na prahu v chodbě stála mladá dívka s tváří zastřenou závojem.
5: Bydlí tady pan Tomeš?
2: Prosím.
0: A když trochu váhajíc těsně podle něho vcházela dovnitř, zavála na něj slabonká a spanilá vůně, že rozkoší vzdychl. Posadil ji vedle okna a usedl proti ní, drže se zpříma, jak nejlépe dovedl. Dívka si hryzala pod závojem rty a klopila oči. Náhle je zvedla a Prokop zatajil dech, omámen úžasem, tak krásná se mu zdála.
5: Pan Tomeš není doma?
2: Tomeš odejel dnes v noci, slečno.
5: Kam?
2: Do Týnice, k svému otci.
5: A vrátí se?
2: Já, slečno.
5: A řekl vám, proč? Proč?
2: Řekl.
5: A myslíte, že to udělá?
2: Co, slečno?
5: Že se zastřelí. O bože. O bože, ale to je strašné. Řekněte.
2: Co, slečno?
5: Kdyby někdo mohl za ním jet. Kdyby mu někdo řekl, kdyby mu někdo dal, vždyť by to nemusel dělat, chápete? Kdyby někdo za ním ještě dnes jel.
2: Já tam tedy pojedu, slečno. Náhodou mám snad v tu stranu nějakou cestu, kdybyste chtěla, já bych...
5: Skutečně vy byste mohl?
2: Ano, já jsem jeho starý kamarád, víte? Chcete-li mu něco vzkázat nebo poslat, já ochotně...
5: Bože, vy jste hodný.
2: To je maličkost, slečno. Náhodou mám zrovna volný čas. Stejně chci někam jet a vůbec to nestojí za řeč. Udělám všechno, co chcete.
5: Ani nevím, jak bych vám měla poděkovat. Mně je tak líto, že vy... Ale je to tak důležité a pak vy jste jeho přítel. Nemyslete si, že já sama... Já musím něco poslat od někoho jiného. Já vám nemohu říct.
2: Ne, třeba já mu to dám a je to. Já jsem tak rád, že mohu vám, že mohu jemu... Prší snad?
5: Prší.
2: To je dobře.
5: Já to tu nemám. Bude to jen malý balíček, kdybyste mohl počkat. Já vám to přinesu za 2 hodiny.
2: Ano, já...
5: Nashledanou.
0: A byla ta tam. Prokop usedl a zavřel oči.
2: Krupičky deště na kožišince. Hustý a ohrosený závoj. Zastřený hlas, vůně neklidné ruce v těsných maličkých rukavičkách. Chladná vůně. Pohled jasný a matoucí. Pod sličným pevným obočím. Ruce na klíně, měkké řasení sukně na silných kolenu. Ach... Maličké ruce v těsných rukavicích, vůně a temný a chvějící se hlas, líčko hladké a pobledlé, modrošedé oči čisté a světelné. O bože, bože, jak se tiskl závoj k jejím rtům, je to Tomšová holka. Věděla, kudy jít, není tu poprvé. Snad tady, zrovna tady, v tom pokoji. A já, hlupák, se nabízím, že pojedu za ním. Já, hlupák, já mu ponesu psaníčko. Co mi je vůbec po ní? Já vím co, uteču domů, do svého laboratorního baráku tam nahoře. A ona, ať si sem přijde, ať si pak dělá, co chce. Ať si jede za ním sama, když jí na tom tak záleží.
0: Rozhlédl se po pokoji. Viděl zválenou postel. Zastyděl se a ustlal ji, jak byl zvyklý doma. Pak se mu nezdála dost slušně ustlaná, přestlal ji, rovnal a hladil a pak už rovnal všechno všudy. Uklízel. Pokoušel se pěkně zřasit i záclony. Načež usedl s hlavou zmotanou a hrudí drcenou bolestným tlakem a čekal. Zvonek zazněl tiše jako tíknutí ptáčka. Prokop se vrhl ke dveřím a otevřel. Na prahu stála dívka se závojem, tiskla k nědrům balíček a oddychovala.
5: Prosím vás, nehněvejte se, že jsem vám dala takové poslání. Vy teď ani nevíte, proč já... Kdyby vám to dělalo nějaké potíže, tak...
2: Pojedu.
5: Nemyslete si o mě nic zlého. Já mám jenom strach, aby váš přítel neudělal něco, co by někoho jiného do smrti trápilo. Já mám k vám tolik důvěry. Vy ho zachráníte, že?
2: Nesmírně rád. Slečno Demia, co budete chtít?
5: Děkuju. Děkuju vám. Ten balíček.
0: Tu zapomněl Prokop, proč schovává pravou ruku za zády a sáhl po tlusté obálce.
5: Ale co je to? Vy jste poraněn, ukažte.
2: Ne, to nic není. To jsem jen...

0: Trochu zanítila taková ranka, víte?
1: Proč nejdete k lékaři? Vy nemůžete nikam jet, já pošlu někoho jiného.
0: Ale vždyť už se to hojí. To už je skoro v pořádku a vůbec to je nesmysl, proč bych nejel. A pak v takové věci nemůžete přece poslat cizího člověka.
1: Proč jste mi to neřekl? Vy nesmíte jet, já nechci.
0: Hejte, slečno, to jistě nic není, já jsem na to zvyklý. Podívejte se tady na levačce, no. A tady taky. To už je takové řemeslo, víte? Udělá to prask a je to, jako voják. Zvednu se a běžím útokem dál, rozumíte? Nic se mně nemůže stát. No, dejte sem ten balíček a jen mi ho dejte. Podívejte se, jak je zdravá ta ruka. No, vyhodím a chytím. Žádná starost, pane, pojedu jako pán. Víte, já jsem už dávno nikde nebyl. Znáte Ameriku?
1: Co Amerika?
0: Ať si říkají, že mají nové teorie. Počkejte, já jim to dokážu, až vyjdou mé výpočty. Škoda, že tomu nerozumíte, abych vám to vyložil. Vám věřím, ale jemu ne. Nevěřte mu, mějte se na pozoru. Vy jste tak krásná. Já tam nahoře, já s nikým nemluvím. Je to jen taková bouda z prken, víte? A vy jste se tak bála, ale já vás nedám. O to nic, nebojte se ničeho, já vás nedám.
1: Vy přece nemůžete odjet.
0: Ne, na to nesmíte dát, co mluvím. Povídal jsem nesmysly, že? Já jsem jenom chtěl, abyste nemyslela na tu ruku, abyste se nebála. A to už přišlo. Tak a teď pěkně po pořádku pojedu do Týnice a najdu Tomše. Dám mu ten balíček a řeknu, že to posílá slečna, kterou zná. Je to tak správně?
1: Ano, ale vy přece nemůžete.
0: Prosím, nechte mne, vždyť je to pro vás.
2: Dívka zamžikala očima. Bylo jí skoro do pláče. Mlčky kývla a podávala mu ruku. Zvedl svou beztvarou levici. Pohledla na ní zvědavě a silně ji stiskla. Ve dveřích se zastavila a chtěla něco říci. Mačkala v ruce kliku a čekala.
1: Já vám tolik děkuju. S Bohem.
0: Mám mu vyřídit pozdrav?
1: Ne. Naschledanou.
2: Dveře za ní zapadly. Prokop se na ně díval. Bylo mu najednou na smrt těžko a chabě. A hlava se mu točila a stálo ho nesmírné úsilí, aby učinil jediný krok.

0: Nyní už tedy Prokop sedí ve vagóně u okna a je mu nezřízeně veselo, jako by někoho přelstil nebo někomu utekl.
1: Teď, Holenku, už jedu do Týnice a nic mě nemůže zadržet.
0: Skoro se chechtal radostí. Uvelebil se ve svém koutě a s náramnou čilostí pozoroval své spolucestující. Naproti němu sedí nějaký krejčík s tenkým krkem, hubená černá paní, pak člověk s divnou bezvýraznou tváří. Vedle Prokopa strašně tlustý pán, kterému se nemůže nějak břicho vejít mezi nohy, a snad ještě někdo, to už je jedno. Prokop se nesmí dívat z okna, protože mu to dělá závrať. Ratata, ratata, vybuchuje vlak. Vše drnčí, bouchá, otřásá se samou horlivostí spěchu. Ratata, ratata.
1: Týnice, Týnice, Týnice, rychleji, rychleji, rychleji.
0: Vlak se ohřál samým chvatem, je tu horko. Prokop se potí žárem. Krejčík má nyní dvě hlavy na dvou tenkých krcích. Obě hlavy se třesou a narážejí na sebe, až to drnčí. Černá paní výsměšně a urážlivě hopkuje.

0: na svém sedadle, bezvýrazná tvář, zmizela. Sedí tam trup s rukama mrtvě složenýma na klíně, ruce neživě poskakují, ale trup je bezhlavý. Prokop se štípe do nohy, ale nic platno, trup je dál bezhlavý a mrtvě se podává otřesům vlaku. Prokopovi je z toho děsně úzko. Nemůže se už na to dívat. Obrací se k oknu, ale tam z ničeho nic vidí lidskou tvář. Neví zprvu, co je na ní tak zarážejícího. Pozoruje ji vytřeštěnýma očima a poznává, že to je jiný Prokop, který na něho upírá oči s děsivou pozorností.
1: Co chce? Proboha, nezapomněl jsem ten balíček v tom šově bytě?
0: Hmatá honem po kapsách a najde obálku v náprsní kapse. Tu se tvář v okně usmála a Prokopovi se ulevilo. Odvážil se dokonce pohlédnout na bezhlavý trup.
1: No vidě, on si ten člověk jenom přetáhl pověšený svrchník přes hlavu a spí pod ním. No vidě, a já bych spal.
0: Nikdy by si nedovedl představit, že je možno být tak unaven. Usíná, vyrve se z toho vytřeštěně a opět usíná. Černá paní má jednu hopkující hlavu na ramenou a druhou drží na klíně oběma rukama. A místo krejčíka sedí jen prázdné beztělé šaty, z nichž čouhá porculanová palička. Prokop usíná, ale pojednou se z toho vytrhne v horlivé jistotě, že je v týnici. Snad to někdo venku volal, neboť vlak stojí. Vyběhl tedy ven a viděl, že už je večer. Dva, tři lidé vystupují na malinkém blikajícím nádraží, za nímž je neznámá a mlhavá tma. Řekli Prokopovi, že do týnice musí jet poštou, je-li na ní ještě místo. Poštovní vůz to byl jen kozlík a za ním truhlík na zásilky.
1: Prosím vás, vemte mne do týnice.
0: Prokop se dostal na kozlík tak nadpřirozeně, jako by ho vynesly nebeské síly. Pošta se rozjela. Prokop se křečovitě chytil nízkého zábradlíčka. Cítil, že je nad jeho síly udržet se na kozlíku. Šlo to alejí holých stromů, byla černočerná tma, jen kmitavý proužek světla z lucerny se smíkal po blátě. Prokop s tuhlými prsty svíral zábradlíčko. Cítil, že už vůbec nevládne svému tělu, že nesmí spadnout, že bezmezně slábne. Nějaké osvětlené okno, alej, černá pole. Starý kůň vytrvale klusal pleta nohama toporně a nepřirozeně, jako by byl už dávno mrtev. Silnice se obrací, motá se do kopce a zase dolů. Nějaký statek, je slyšet psa. Člověk jde po silnici a povídá dobrý večer. Domků přibývá, jde to do kopce. Pošta zatáčí a kůň se zastaví. Snad pošťák povídá, že tady bydlí doktor Tomeš. Prokop také chtěl něco říci, ale nešlo to. Chtěl se pustit zábradlí, ale nemohl, protože mu prsty křečovitě stuhly. Pošťák znovu něco povídá, ponenáhlu křeče povolí a Prokop slézá z kozlíku. Jakoby po paměti otvírá vrátka a zvoní u dveří. Uvnitř začne štěkat pes, mladý hlas ho okřikuje. Dveře se otevřou.
1: Je pan doktor doma?
0: Prokop stojí v teplé světnici. Na stole je lampa a večeře. Voní to bukovým dřívím. Starý pán s brejlemi na čele vstává od svého talíře a jde k Prokopovi.
2: Tak co pak vám chybí?
1: Je váš syn doma?
2: Není. Co vám je?
1: Jirka, Jiří, já jsem jeho přítel a nesu mu, mám mu dát tuhle obálku, je to důležitá věc a...
2: Jirka je v Praze. Člověče, sedněte si aspoň.
1: Vždyť říkal, že jede sen, já mu musím...

0: postele skříň a bílé dveře. Vše nějak milé, tiché a už známé. Neměl ponětí, kde je. Chtěl o tom uvažovat, ale měl nemožně slabou hlavu. Vše se mu opět počalo mást. I zavřel oči a odpočíval v odevzdané chabosti. Dveře tichonce zavrzaly. Prokop otevřel oči a posadil se na posteli, jako by ho něco zvedlo. A ono u dveří stojí děvče. Vytáhlé nějak a světlé. Má jasňoučké oči náramně udivené, ústa pootevřená překvapením a tiskne k prsům bílé pláténko. Nehýbe se, rozpačitá, mrká dlouhými řasami a její růžový čumáček se počíná nejistě plaše usmívat. Prokop se zachmuřil. Usilovně hleděl něco říci, ale měl v hlavě docela prázdno. Hýbal nehlasně rty a pozoroval dívku jaksi přísnýma a vzpomínavýma očima.
1: Gumnu majse anasa.
0: Splynulo mu náhle a bezděčně sertu.
1: Gumnu majse anasa. Theos nitis ebrotos esi. Eimen tis theos esi. Toi uranon eurin echusin. Artemi tis ecoge.
0: A dále verš za veršem řinulo se božské pozdravení, jímž Odysseus oslovil Nausikáu.
1: Pro Boha, prosím tě, paní, jsi božstvo či smrtelný člověk? Jestliže se některá z bohyň, co sídlí na nebi širém, s Artemidou bych já, jež velkého Dia je dcera, krásou a vzrůstem těla i velkostí nejspíš tě srovnal. Jsi-li však některá z lidí, co mají na zemi sídlo, třikrát blaženi jsou tvůj otec i velebná matka, třikrát blaženi bratři, neb jistě jim nadmíru srdce po každé rozkoší blahou se pro tebe rozhřívá v hrudi. Kdykoliv zří, jak takový květ jde dokola k tanci.
0: Dívka bez hnutí jako skamenělá naslouchala tomuto pozdravu v neznámé řeči. A na jejím hladkém čele bylo tolik zmatku, její oči tak dětsky a polekaněm žikali, že Prokop zdvojnásobil horlivost na břeh vyvrženého, sám jen nejasně chápaje smysl slov.
1: Keinos dau perikeri makartatos,
0: odříkával rychle.
1: Avšak nad jiné ten se pocítí blaženým srdci, který zvítězí dary a tebe si odvede domů. Neboť dosud nikdy jsem takého člověka nezřel ze všech mužů ni žen. Já s úžasem na tebe hledím.
0: Sebasmechej, eis oronta. Děvče se silně zardělo, jako by rozumělo pozdravu řeckého hrdiny. Neobratný a líbezný zmatek jí vázal údy a Prokop spínaje ruce na pokrývce mluvil, jako by se modlil. Délo, dépote.
1: Jenom na délu jednou, blíž oltáře jasného Féba, palmový malý strůmek jsem viděl ze země růst. Neboť i tam jsem přišel a množství lidu šlo se mnou na cestě té, z níž trampoty zlé mi vzejíti měli. Tam jsem právě tak stál pln úžasu, když jsem jej viděl. Dlouho. Vždyť takový kmen se nezrodil ze země dosud. Tak teď tobě se divím a žasnu a bojím se hrozně dotknout se kolenou tvých, ač velký smutek mě tísní.
0: Dej, Diadainos, ano, bál se hrozně, ale i dívka se bála a tiskla k prsům bílé prádlo a neodvracela oči z Prokopa, jenž chvátal vypovědět svou trýzeň.
1: Včera až v 20. den jsem ušel třpitnému moři. Do doby té jsem vlnou byl hnán a prudkými větry od výspy Ogygie. Teď se mě zas uvrhlo božstvo, abych tu též snad za kus

0: zkusil strast. Vždyť sotva se tuším skončí a množství bět mi bohové přisoudí ještě.
1: Prokop těžce vzdychl a pozvedl úděsně vyhublé ruce. Alla anas eleaire.
0: Avšak slituj se, paní, vždyť vytrpěv útrapy mnohé. Nejdřív přišel jsem k tobě, z těch druhých nikoho neznám, lidí, co v krajině té a v městě své obydlí mají. Do města cestu mi ukaž, dej roucho, abych tělo si zakryl, jestliže se vzala se mi jdouc snad nějaký na prádlo obal.
1: Nyní se dívčí tvář poněkud vyjasnila. Vlahé rty se pootevřely, snad Nausiká promluví. Ale Prokop jí chce ještě požehnat i za ten obláček líbezného soucitu, kterým růžovělo její líčko.
0: Sojdet heoj to sa dojen, ho safrysi se si jmenují nás. Bozi pak račte ti dát, čeho ve své mysli si žádáš. Muže i dům, a přidejteš vám i svorného ducha. Vzácní to dar, vždyť lepšího nic ni krasšího není, než když smýšlením svorni svou domácnost společně vedou žena i muž, jak odpůrcům v žal, tak na radost velkou všem příznivcům svým a nejvíc to pocítí sami.
1: Poslední slova Prokop už skoro dýchal. Sám stěží rozuměl tomu, co odříkává. Vytékalo to plyně a bez vůle z nějakého neznámého kouta paměti. Bylo tomu skoro 20 let, co se jakž takž probíral sladkou melodií šestého zpěvu. Působilo mu až fyzickou úlevu nechávat to volně odtékat. Dívka se usmála, pohnula sebou, udělala krůček blíž a dala se do smíchu.
2: No tak co jste to povídal?
0: Já nevím.
2: Honzíku, vidíte to psisko? Jdeš dolů, Honzíku, ty jsi blázen, necháš pána.
0: Nechte ho.
2: Bože, Honzíku, ty jsi hlupák. Vždyť máte bolavou ruku.
0: Kde to jsem?
2: U nás.
0: A jak dlouho?
2: 20. den a pořád. Honzík spával s vámi, víte o tom?
0: Nevím. Co pak jsem spal?
2: Pořád, už jste se mohl vyspat. Je vám líp. Chtěl byste něco?
0: Kolik je hodin?
2: 10, já nevím, co smíte jíst, až přijde tati. Tati bude tak rád. Chtěl byste něco?
0: Zrcadlo.
1: Dívka se zasmála a vyběhla. Prokopovi hučelo v hlavě. Pořád se hleděl rozpomenout a pořád mu vše unikalo. A už je tu děvče, něco povídá a podává mu zrcátko. Prokop chce zvednout ruku, ale Bůh sám ví, proč to nejde. Děvče mu vkládá držadlo mezi prsty, ale zrcátko padá na pokrývku. Děvče se nějak znepokojilo a samo mu nastavilo zrcadlo k očím. Prokop se dívá. Vidí docela zarostlé tváře a obličej skoro neznámý. Hledí a nemůže pochopit a tu se mu roztřásly rty.
2: Lehněte si, hned si zas lehněte.
1: Někdo ho zatahal za rukáv. Prokop otevřel oči a viděl starého pána zlaté brýličky na čele a náramně čilý koukej.
3: Nespat, velesilý, už je toho dost. Nebo se probudíte na onom světě.
0: Co chcete? A s kým mám tu čest?
3: Prosím, doktor Tomeš. Vy jste mne neráčil dosud vzít na vědomí, co? A jak se máme?
0: Prokop.
3: Tak, tak. A já si myslel, že jste šípková růženka. A teď, pane inženýre, se na vás musíme podívat. Nehýbejte se, no, sláva. Napravo vám to drobátko rachotí a srdce, no, to se urovná, že? Nespat už víme.
0: Co mě je?
3: No, nic už. Poslechněte, kde jste se tady vzal?
0: Kde tady?
3: Tady, v týdnici. Sebrali jsme vás na podlaze a... Já vím, vlakem z Prahy, se zápalem mozkový blan. Měl jste rozum? Víte, co to vůbec je?
0: Co?
3: Meningitis, spací forma a k tomu zápal plic. 40 celých, he? Kamaráde, s něčím takovým se nejezdí na výlety. A víte, že... No, ukažte honem pravou ruku.
0: Ne, to bylo jen škrábnutí.
3: Pěkné škrábnutí, otrava krve, rozumíte? Až budete zdrav, řeknu vám, že jste byl vzdělaný člověk a neví, že toho má v sobě na troj exitus. Jak jste se vůbec mohl držet na nohou?
0: Já nevím.
3: A jak se cítíte? Trochu pitomí, ne? Žádná paměť, co? Z toho si nic nedělat. Jen přechodná porucha, slabá amence, rozumíte mi?
0: Já tedy zůstanu slabomyslný.
3: Naprosto vyloučeno, ale prostě po nějakou dobu porucha paměti, roztržitost, únava a takové ty příznaky, rozumíte mi? Odpočívat, klid, nic nedělat. Velestěný, děkujte pánu bohu, že jste to vůbec přečkal. Učerto, nespěte mi, hleďte se trochu přemáhat. Nechte toho, slyšíte? Andulo, víno, dones víno.
1: Prokop cítil, že se nějaké závoje přetahují mezi ním a skutečností, že se vše zastírá, kalí a tichne. Pak nějaké rychlé kroky, hovor jakoby pod vodou a chladivá chuť vína mu stékala do hrdla. Otevřel oči a viděl nad sebou skloněné děvče.
2: Nesmíte spát.
0: Já už nebudu.
3: To bych si vyprosil, velectěný. Přijede sem z města primář extra na konzultaci, ať vidí, že my felčaři venku taky něco umíme, no ne? Musíte se pěkně držet. A ty, Ando, si tady sedni a něco žvaň, jindy ti huba jede jako trakař, co? A kdybych chtěl spát, zavolej mě, já už si to s ním vyřídím.
1: Prokopovi oči se svezly na dívku. Seděla opodál, ruce v klíně, a při bohu nevěděla, o čem mluvit.
2: Tati je tak prudký. On je tak zvyklý křičet, vadit se s pacienty. A...
0: Co to řinčí?
2: To jsou krávy. Tam je panský dvůr, víte? Tenhle dům taky patří k panství. Tati má koně a kočárek. Jmenuje se Fricek.
0: Kdo?
2: Ten kůň. Vy jste nebyl nikdy v Týnici, že? Tady nic není, jen aleje a pole. Dokud byla živá maminka, tak to bylo veselej. To sem jezdil náš Jirka. Už to nebyl přes rok, pohádal se s tatím a ani nepíše. Ani se o něm u nás nesmí mluvit. Vídáte ho často?
0: Ani ne.
2: On je, já nevím, takový divný. Jen tu chodil s rukama v kapsách a zíval. Já vím, že tu nic není, ale přec. Tati je taky rád, že jste zůstal u nás.
1: Někde venku se chraptivě a směšně rozkřikl mladý kohoutek. Najednou se tam dole strhlo jakési slepičí rozčilení. Bylo slyšet divoké ko-ko-ko a vítězně kvikající štěkot psa. Dívka vyskočila, ale hned si zase sedla odhodlána ponechat slípky jejich osudu. Bylo příjemné a jasné ticho.
2: Já nevím, o čem povídat. Já vám přečtu noviny, chcete?
1: Nuže, bylo lépe. Den za dnem se Prokopovi vracel život drobnými krůčky. Cítil jen malátnost hlavy, bylo mu stále trochu jako ve snách. Nezbývalo, než poděkovat doktorovi a jet po svém. Chtěl to ohlásit jednou po večeři, ale zrovna všichni mlčeli jako zařezaní. A pak vzal starý doktor Prokopa pod paží a dovedl si ho do ordinace. Po nějakém ukolkování vyhrkl s rozpačitou hrubostí, že jako Prokop nemusí odjíždět, ať raději odpočívá, že nemá vyhráno a vůbec ať si tu zůstane a dost. Prokop se matně bránil. Faktum ovšem bylo, že se ještě necítil v sedle a že se poněkud rozmazlil. Zkrátka o odjezdu nebylo zatím řeči. Vždy odpoledne se doktor zavíral v ordinaci.
3: Přijďte si někdy ke mně sednout, co?
1: Tak tedy ho Prokop zastihl u všelijakých lahviček a kelímků a prášků.
3: Víte, tady v místě není hepatika. Já musím sám dělat léky.
1: A třesoucími se tlustými prsty dozoval nějaký prášek na ručních vážkách. Měl nejistou ruku. Váhy se mu houpaly a točily. Starý pán se rozčiloval, funěl a potil se na nose drobnými krůpějkami.
3: Když já na to nevidím.
1: Prokop se chvíli díval, pak neřekl nic a vzal mu vášky z rukou. Klep, klep a prášek byl na miligram odvážen a druhý, třetí prášek. Citlivé vášky jen tančily v Prokopových prstech.
3: Ale koukejme, koukejme, človíčku, vy máte šikovnost v těch rukou.
1: Za chvíli už Prokop prostíral nějakou mast, odměřoval kapky a nahříval skumavky. Doktor zářil a nalepoval viněty. Za půl hodiny byl hotov s celou lékárnou a ještě tu byla hromada prášků do zásoby. A po několika dnech Prokop už zběžně četl doktorovi recepty a bez řeči mu dělal magistra. Bon. Kdysi k večeru se dloubal doktor na zahradě v kyprém záhonku. Najednou strašná rána v domě a hned na to se s řinkotem sypalo sklo. Doktor se vrhl do domu a na chodbě se srazil s uděšenou Anči.
4: Co se stalo?
2: Já nevím, to v ordinaci.
1: Doktor běžel do ordinace a viděl Prokopa, jak na všech čtyřech sbírá na podlaze střepy a papíry.
4: Co jste tu dělal?
5: Nic, praskla mě skumavka.
4: Ale co už je všude?
3: Co pak? Vám to utrhlo prst?
5: Jen škrábnutí.
3: Ukažte.
1: A táhl Prokopa k oknu. Půl prstu viselo jen na kůži. Doktor se hnal ke skříni pro nůžky a v otevřených dveřích zahlédl Anči na smrt bledou.
4: Co tu chceš? Marš odtud!
1: Anči se nehnula. Tiskla ruce k prsům a vypadala co nejslibněji na omdlení. Doktor se vrátil k Prokopovi. Nejdříve dělal něco s vatičkou a pak cvakly nůžky.
4: Světlo, a nestůj tady, co tu máš co dělat? Podej se mi ti. A teď jdi.
1: Anči se podívala na Prokopova záda a udělala něco jiného. Přistoupila blíž, chopila oběma dlaněmi tu poraněnou ruku a podržela ji. Doktor si zrovna mil ruce, obrátil se k Anči a chtěl vybuchnout. Místo toho zabručel.
4: Tak teď drž pevně. A víc u světla.
1: Anči zamhouřila oči a držela. Když nebylo slyšet nic než doktorovo supění, odvážila se zvednout oči. Dole, kde pracoval otec, to bylo krvavé a ošklivé. Pohlédla honem na Prokopa. Měl odvrácenou tvář a jeho víčkem cukala bolest. Anči trnula a polikala slzy a dělalo se jí na nic. Zatím Prokopova ruka narůstala, spousta vaty, bilrotu v batist a snad kilometr fáče pořád navíjeného. Konečně z toho bylo něco ohromného, bílého. Anči držela, kolena se jí třásla, zdálo se jí, že ta strašná operace nikdy nebude u konce. Najednou se jí zatočila hlava.
4: Na, vypij, neboj se! A teď vy.
1: Prokop chová na prsou zavázanou ruku, vypadající jako obrovské poupě, je trochu bledý a statečně čeká, že dostane vynadáno. Nakonec se napil i doktor.
4: Tak co jste tu vlastně prováděl?
1: Pokus.
4: Co? Jaký pokus? S čím pokus?
5: Jen tak, jen... Jde-li něco udělat z chloridu draselného?
4: Co udělat?
5: Třaskavinu.
4: A to se vám vyplatilo, člověče. Ruku vám to mohlo utrhnout, co? Bolí. Ale dobře na vás, patří vám to.
2: Ale tati, nech ho teď.
4: A co ty tu máš co dělat?
1: A přitom ji pohladil rukou páchnoucí karbolem a jodoformem. Nyní doktor nosil klíč od ordinace v kapse. Prokop si objednal balík učených svazků, chodil s rukou na pásce a studoval po celé dny. Už kvetou třešně, lepkavé mladé listí se třpití ve slunci, zlaté lilie rozvírají těžká poupata. Po letech zase cítí Prokop tělesné blaho. Živočišně se odává slunci a mhouří oči, aby naslouchal šumění svého těla. Vzdychne a sedá k práci, ale chce se mu běhat. Toulá se daleko po kraji a věnuje se náruživé radosti dýchat. Při studiu pozoroval, že mnoho zanedbá.